tom. Rodičům se prostě líbilo to, že tam je takový jiný pořádek, ne jako v těch ostatních školkách. Mohl a nemusel jsem jít spát po obědě, když jsem nechtěl. A takové další drobnosti, které je vedly k tomu, že mě dali tam. Doma jsem se s Bohem nesetkával, ale s dobrými hodnotami ano. Viděl jsem, že je dobré nekrást a nelhat. A také jsem byl z malého města, kde se toho moc neututlá a rodičům se doneslo pomalu i to, že jsem nepozdravil někoho známého do týdne. A tak jsem se snažil být vzorný student a nikde moc nevyčnívat. Tušil jsem, že nějaký Bůh je a že je něco nade mnou a neuměl jsem to moc pojmenovat a uchopit. Během volných odpolední na internátu na střední škole jsem se tak pustil do toho hledání, kdo je Bůh nebo co je to nade mnou, co chrání, co řídí ten můj život. A začalo mě zajímat duchovno. Postupně jsem se začal seznamovat s různými léčivými účinky rostlin a symbolů a po čase jsem se dostal i k východním filozofiím a kurzům uzdravování energií. Dnes bych to nazval okultním věcem. Žil jsem spokojený studentský život, ale měl jsem možná jako spoustu mladých mužů jednoho takového kostlivce ve skříni. To, že jsem začal podléhat svůdným obrázkům žen na internetu a tak různě v časopisech. A bylo to něco, co jsem skrýval, čeho jsem se na jednu stranu chtěl vzdát, ale bylo to něco silnějšího než já, bylo to něco, čeho jsem se nemohl jen tak pustit. Když jsem chtěl přestat, týden, 14 dní jsem zvládl, ale pak jsem znovu do toho sklouzl a bylo to něco, co jsem skrýval, protože jsem se za to styděl a věděl jsem, že to není dobré. Poté jsem se dostal na Vysokou do Brna, kde jsem žil i nadále takovým samotářským životem. Přátel jsem úplně mnoho neměl, pár kamarádů ze základní školy, ale ti byli daleko. A jeden kamarád ze střední, se kterým jsme šli a bydleli jsme společně na privátě. A ještě další spolubydlící, který měl také jako já rád přírodu, tak jsme objevovali a postupně procházeli Brno a prožívali různá dobrodružství. A tak se skoro všechno dařilo. Měl jsem takový pohodový studentský život, ale problém byly trošku ty studia, které začaly upadat. Ve volném čase jsem hrál různé hry na internetu a trávil tak jako čas různým lelkováním a vím, že jsem ho nevyužíval úplně správně. Místo toho, abych se věnoval studiu, tak jsem právě hrál hry nebo objevovali Brno. Začal jsem tak procházet s odřenýma ušima, vždycky zkoušky jsem prošel tak akorát a na tenhle způsob života byla i ta moje filozofie, i ty různé způsoby víry slabé. Jednou mezi přednáškami jsem měl volný čas a šel jsem do parku, že si budu číst. Přišli za mnou dva křesťané, kteří se mnou začali bavit o Bibli, o Bohu a já jsem začal obhajovat tu svoji víru nebo to, čemu věřím. Byl to na jednu stranu příjemný rozhovor, ale moc si z něho nepamatuju. Jediné, co vím, že jsem jim nakonec slíbil, že si teda tu Bibli přečtu. Otevřel jsem ji a začal pročítat ty stránky Starého zákona. V několikáté knize Mojžíšové mi tam přišlo spoustu nařízení a nerozuměl jsem tomu a tak jsem Bibli zase odložil a vyměnili za nějakou knížku východních náboženství nebo něčeho podobného. V tomhle období jsem se na jedné brigádnické akci seznámil s jednou kamarádkou, která byla taková možná zpřízněná duše, která měla podobnou filozofii, podobně jsme přemýšleli o tom duchovním světě, o tom, co není vidět a posílali jsme si různé odkazy, články a společně jsme duchovně rostli, jenže špatným směrem. A ta kombinace těch studií, toho kostlivce a takových nesourodých filozofií kolem mě pomalu utahovala okovy. No a pak přišel říjen roku 2011, kdy bylo krásné jasné dopoledne a já sedím v ponurém pokoji a nudně tak prohlížím články na internetu a něco pročítám. V tom ke mně dorazí zpráva: Bůh tě miluje, ví, jak na tom jsi, chce, aby to přijal za svého pána. A právě ta kamarádka, která se mnou sdílela tu svoji víru, tak den předtím poznala boží lásku a rozhodla se stát Ježíšovým následovníkem. Její nadšení ve mně zbuzovalo mnoho otázek, zájem a tak jsem se ptal a bavili jsme se spolu, psali jsme si dlouhé hodiny a ona psala ten svůj příběh, jak přišla k Bohu, jak se s ním setkala a já jsem se ptal a během toho našeho rozhovoru
do toho pokoje, kde slunce nikdy nesvítí.

svítilo. Začalo svítit slunce tak, že z protějšího okna slunce se odrazilo a osvítilo mi přímo do obličeje. A já jsem věděl, že ten Bůh, o kterém mluví, že je živý, že se mě dotýká, že už mě znal dlouho předtím, než jsem já ho vůbec začal hledat, že on mě stvořil a věděl jsem, že už ho nemusím dál hledat. Vím, že jsem potom ještě odešel na jednu přednášku a kamarádka tam stále čekala, když jsem přišel a poslala mi ještě nějaké odkazy, kam se podívat a že mám číst Bibli. No a ten večer jsem si tak uvědomil to, jak jsem špinavý a to, jak jsem dělal špatné věci, že jsem se schoval pod peřinu a možná hodinu jsem ležel, brečel a říkal Bohu to, co mě mrzí, to, co jsem udělal špatně, to, co jsem, i když jsem nekradl nebo snažil se ty zlé věci nedělat, tak vím, že jich bylo stejně spoustu a že spoustu věcí, které se Bohu nelíbily a právě to prohlížení žen a hledání toho uspokojení na internetu. A když jsem to Bohu odevzdal, tak jakoby něco spadlo, zalil mě úžasný pokoj, klid a už jsem od té chvíle nemusel se ani jednou podívat na, nebo nemusel hledat to uspokojení na internetu, ani jsem nemusel chodit za léčiteli pro radu nebo číst horoskopy. Vyhodil jsem všechny ty materiály a dostal jsem sílu k tomu vůbec s tím takhle naložit a vyhodit to ze svého života. A to bylo něco úžasně osvobozujícího. Zároveň se změnil i můj postoj k knihám, protože jsem do té chvíle moc nečetl nebo jenom tak to, co bylo povinné do školy a ke školní četbě. Ale potom jsem měl neuvěřitelný hlad po Bibli, po tom Božím slově, po tom slovu od Boha, který mě miluje. Vím, že jsem celé dny četl od rána do večera, že jsem byl rád za každou odpadnutou přednášku, kdy jsem mohl číst a sednout si za Bibli a věnovat se a povídat si s Bohem, že to byl úžasný čas. Mezitím jsem doma o té své víře nic neřekl, ale při návštěvě mi mamka říkala, že jsem nějaký jiný, že se něco změnilo a tak to byla možná první možnost rozhovoru, nebo že si té změny všiml někdo další a Ježíš tak začal postupně měnit i ten můj život a vztah k lidem a všechno, co jsem dělal, tak jsem se na to mohl začít dívat nově. Po 3 měsících, kdy jsem četl Bibli a modlil se, tak jsem zatoužil po setkání s dalšími křesťany. Zatoužil jsem potom sdílet svoji víru. Do té doby jsem měl akorát právě Bibli a tu kamarádku, která ale byla z Prahy, takže jsme spolu sice dlouze telefonovali, ale nebylo to ono. Chyběl tam ten osobní kontakt, chybělo to sdílení, jestli to, co prožívám, to, co dělám, jestli je v pořádku, jestli to není prostě špatně. A měl jsem spoustu otázek, tak jsem začal přemýšlet, kam jít, tak mě napadl kostel, že bych mohl jít do kostela, tam jsou zajisté věřící. Došel jsem v Brně do prvního kostela, který mě napadl a to byla středa. A bylo tam jenom několik babiček a vím, že jsem si z toho moc neodnesl, že jsem byl trošku zklamán, že to bylo něco jiného, než jsem četl v Bibli, ale vím, že i do kostela chodí jenom lidé a že to prostě nemůže být nikdy tak dokonalé. A asi týden po mé první návštěvě v kostele mě napadla myšlenka, že ve vedlejší ulici je jakási modlitebna baptistů, tak jsem na internetu si prošel trošku něco k jejich historii a jestli to není nějaká sekta a čemu věří a po přečtení a zjištění, co jsem mohl, tak jsem se rozhodl, že tam v neděli přijdu a podívám se tam, že za zkoušku nic nedám. Tak jsem tam v neděli ráno přišel a u dveří mě přivítal starší pán, který mě podal ruku a řekl mi, ať se tady posadím a popřál mi příjemný den a bylo to něco, co mě oslovilo, že se mnou takhle dlouho nikdo nejednal. Takové to přijetí, ta láska, to zhromáždění bylo zvláštní tím, že byl zrovna křest několika lidí. A v Bibli jsem četl, že ten křest je důležitý, nebo je to takové vyznání něčeho, co se děje uvnitř. A tak i já jsem zatoužil po křtu a půl roku na to jsem mohl být v tomto sboru pokřtěn. Také hnedka při tom odchodu, když jsem odcházel z té první bohoslužby, tak jsem byl pozván na setkání mládežníků, které bylo druhý den. Dorazil jsem tam s určitým očekáváním, protože jsem zaprvé nikoho neznal, nikdo neznal mě, bylo to nové prostředí a já jsem úplně se s lidmi moc nebavil a nechtěl se sdílet, ale byla tam taková atmosféra, že za mnou mladí lidé přišli.
po skončení programu a ptali se mě, jak jsem se tam dostal a jak jsem vlastně uvěřil, jak jsem přišel k Bohu, a já jsem se rozpovídal a mluvil a vyprávěl jim tohle svědectví, které teď tady sdílím. A tak jsem začal se zapojovat i do fungování toho sboru a chodit do té mládeže. A nějaký čas poté mě oslovili dvě sestry právě z mládeže, že mají na srdci udělat skupinku s kamarády, kteří už o Bohu možná něco slyšeli a že by je s nimi chtěli se povídat a mít takové setkání. Jestli jim nechci pomoci, jestli jim nechci do toho vedení, aby tam byl i nějaký kluk. A tak jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, já a věc druhé, když s lidmi se normálně moc nebavím. Nakonec jsem to ale zkusil a bylo to něco úžasného, kdy jsme se mohli společně modlit a právě vytvářet něco nového, pozvat kamarády, začít se s nimi bavit nad drobným občerstvením. Vím, že tam Bůh začal jednat, že nás začal spojovat, začaly tam vznikat pevná přátelství a z téhle skupinky už teďka se plánuje třetí svatba. Skrze tadyhle ten možná drobný krůček vzniklo něco nového, takové úžasné společenství lidí, kdy si vzájemně pomáháme a víme o sobě, bavíme se spolu, cestujeme a různě prožíváme všechno kolem. Postupně jsem začal Boha vnímat jako otce, který mě učí chodit a mluvit, a nejen v tom duchovním světě, ale i ve vztazích a v tom všem kolem a ve škole. Skrze vztah s ním jsem se začal uzdravovat i ten můj vztah s rodiči a s dalšími lidmi, se kterými jsem třeba špatně vycházel. A Ježíš se pro mě stal věrným přítelem, ke kterému můžu zajít s jakýmkoliv problémem a většinou na sebe řešení nedá dlouho čekat. Stačí se s ním pobavit a on mi ukáže už nějakou cestou jít nebo jakým způsobem něco vyřešit. No a Duch Svatý je pro mě takový úžasný průvodce, nejen Biblí, ale i životem, kdy mi radí, inspiruje mě a pomáhá mě a učí mě pomáhat na jeho díle duchovním i fyzickém.

0: Samotářský Pavel našel v Ježíši Kristu svobodu a radost a díky tomu také společenství, kde zažil skutečné přijetí a lásku. Pokud byste se chtěli dozvědět o Bohu, o Ježíši Kristu, o víře víc, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Ty dnešní stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.
1: Vedení druhých lidí není většinou procházka růžovým sadem. Přicházejí momenty, které nejsou jednoduché a bolí. Ať už zapříčněné našimi chybami, nebo je s námi sdílí druzí lidé. Pořad 3D Talk s Vojtou Barotem a kazatelem Tondou Prokupkem nás takovými těžkými momenty služby provede zítra v 10 hodin a 15 minut.

naši mrtví jsou tu stále s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

slova domu rozkoše, dvě dřevořezby divošek šeptají ženám, které usínají sami. Buďte tajemné, buďte milenkami.

z pramenů jejich vlasů pije vůni tropů a fantazie a čas se brodí fialovou tmou. Duchové mrtvých bdí, v obrazcích jsou hvězdí a jejich hlasů tisíce, ústy moře a měsíce.

buďte milenkami. Budete šťastné. Malíř

tajemství věčně mučivé a němé. Odkud přicházíme, kdo jsme, kam jdeme,

dvě dřevořezby divošek, z Pólova domu rozkoše šeptají, že nám dřív než usnou sami. Buďte tajemné, buďte milenkami.

0: Posloucháte pořad Jak se vám líbí dnes, jazzové vydání. Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Album Praying for More Songs to Come natočilo mezinárodní kvarteto, které tvoří izraelský saxofonista a klarinetista Gilad Atzmon, český pianista Daniel Bulatkin, ukrajinský kontrabasista Taras Volos a slovenský bubeník Dušan Černák. Já jsem se na dálku propojil s Danielem Bulatkinem, který byl toho času za oceánem, a požádal jsem jej o odpovědi na mé otázky. Rozhovor je nakonec poměrně dlouhý, musel jsem některé pasáže vyřadit, navíc dlouhé jsou i skladby na albu. A tak to dnes výjimečně uděláme tak, že vždy po delším povídání bude následovat hudební ukázka. Na úvod se Daniela Bulatkina ptám, jaký byl impuls nebo moment, který jej přivedl ke spolupráci s Giladem Atzmonem na albu Praying for More Songs to Come.
1: Ahoj Milane, moc krát děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. To je velmi dobrá otázka. Stalo se to vlastně tak, že asi v roce 2022 mě přizval kontrabasista Taras Vološčuk už do týdle existující

0: 4, tak jsme si zase řekli, že máme tam volný den na konci turné, tak proč bychom si nezaplatili prostě pěkný studio a neskusili jsme prostě to zase nějak zvětšnit. V průběhu toho turné se vlastně tak nějak nazbíral prostě materiál, který jsme měli možnost otestovat, tak jsme ho natočili, bylo to 6 skladeb, pak se to postupně zredukovalo na 5 z toho důvodu, že jsme v podstatě chtěli, aby se to vešlo v dobrý kvalitě na vinyl taky. A původně jsme to vůbec jakoby neplánovali vydat jako album, nebo teda minimálně já jsem to takhle nevnímal, ale potom vlastně my jsme to natočili strašně rychle, my jsme to natočili během 1,5 dne a asi necelých 5 hodin to bylo. Já jsem pak musel odlítat zase někam dál. To znamená, že já jsem vůbec nějak nepočítal, že prostě z toho bude nějaká nahrávka. Spíš jsem to bral tak, že možná třeba z toho vycizilujeme zase nějaký single třeba nebo něco takového. Ale pak mi Gilad volal krátce po skončení toho turné, krátce po tom natáčení, že si to musím poslechnout, že to dopadlo super. Moc jsem mu nevěřil, teda přiznám se, ale pak jsem si to poslechl a myslím si, že se nám v tom studiu povedlo vytvořit nějaký kouzlo okamžiku, taky právě kvůli tomu, že jsme na to neměli moc času a všichni jsme natáčeli v jedné místnosti blízko u sebe, že v podstatě jsme zvětšnili to, jak ta kapela hrála živě a tak jsme se rozhodli, že to musíme vydat jako album. Mělo to určitou náladu a určitou koncepci, kterou by bylo škoda si nechat pro sebe. Takže takhle se to vlastně stalo.
1: Album bylo nahráno old school způsobem během jednoho dne v jedné místnosti bez editace. Jak se na to hudebníci připravovali a jaký to mělo dopad na jejich hru?
0: No, já jsem původně nepočítal s tím, že budeme točit všichni v jedné místnosti. Vlastně jsem tak nějak doufal, že vlastně ta separace, kterou umožňuje studio Svárov, že bychom ji využili, ale Gilad trval na tom, že prostě, že takhle nechce natáčet a ze začátku jsme teda na něj všichni, včetně zvukaře Lukáše Martinka, jsme na něj koukali jako na úplnýho blázna, protože když má člověk v takhle krásném studiu možnost separace, proč pro Boha toho nevyužít? Ale takže jsme vlastně, to byl ten důvod, proč jsme měli jenom půl dne, že prvních půl dne, den předtím jsme strávili tím, že jsme kompletně přestavovali celý studio tak, aby jsme vlastně využili ty hlavní místnosti tam, která je poměrně vysoká a docela jakoby rezonantní, protože v podstatě funguje jako takovej zesilovač přirozený. Takže to chvíli trvalo, než v podstatě jsme připravili ten zvuk tak, jak jsme chtěli, ale v zásadě my jsme se na to nemuseli připravovat v podstatě vůbec, protože ono v podstatě ta situace, kdy se natáčí se separací v odlišných místnostech, je vlastně nepřirozená pro jazz, protože my jsme zvyklí hrát všichni spolu na jednom pódiu, snažíme se nedávat si odposlechy, pokud možno, a pokud není ta možnost hrát bez odposlechu, tak si tam toho dát co nejmíň. A prostě hrát akusticky. A tenhle ten band je vyloženě akustický, takže v podstatě by pro nás bylo nepřirozený natáčet jiným způsobem. Takže připravovat jsme se na to nemuseli. Jediná příprava byla, že jsme v podstatě během toho turné cizelovali ten repertoár. Bavili jsme se o tom, poslouchali jsme spolu hodně hudby a bavili jsme se o tom, jakou náladu bychom chtěli na tom albu zachytit. A v podstatě poslední koncert byl v Café Muzeum v Passau v Německu a tam jsme si dali krátkou zkoušku před posledním koncertem, kde jsme si v podstatě už chtěli ujasnit nějak trošku víc precizně, jak budou vypadat formy těch skladeb a pořešili jsme tam pár detailů, ale v zásadě, co se mi líbí na tomhle bandu, je, že tam není moc psaného materiálu, a máme hodně svobody interpretační v tom, jak v podstatě z toho minimum psaného materiálu vytěžit nějaký finální hudební výsledek. To znamená, že pro nás to byl velmi přirozený proces, na který jsme se nemuseli moc připravovat a nemuseli jsme v podstatě

0: nic nějak hrotit.
1: Jaké byly hlavní inspirační zdroje při tvorbě alba?
0: Tak hlavní inspirační zdroje tohodle alba specificky byla určitě hudba, kterou jsme hodně poslouchali právě na tom turné. Jestli to mám nějakým způsobem zredukovat, tak hodně jsme poslouchali Love Supreme, Johna Coltrane'a, což podle mě je asi dodnes nejlepší jazzový album, který bylo kdy natočeno. Poslouchali jsme Kennyho Garretta, nějaký živáky a nějaký studiovky. Poslouchali jsme právě jeho album věnovaný Coltrane'ovi, kde hraje taky Pat Metheny. To do jistý míry ovlivnilo to aranžmá skladby Early Blues, který jsem proto připravil. Dál jsme poslouchali Branforda Marsalise, prostě takovýhle tenhle ten proud jazzu, takový ten vysokoenergický, poměrně temný post-bop, který máme všichni rádi. A to potom jsme vlastně tenhle ten, to, co jsme poslouchali během cesty v autě, tak jsme se potom snažili nějakým způsobem tu atmosféru potom přetavit do těch našich koncertů a tu koncertní atmosféru jsme se potom snažili přetavit do toho alba.
1: A teď už si poslechneme skladbu Daniela Bulatkina Early Blues.

0: Hrají nám izraelský saxofonista a klarinetista Gilad Acmon, český pianista Daniel Bulatkin, ukrajinský kontrabasista Taras Volos a slovenský bubeník Dušan Černák. Album se jmenuje Praying for More Songs to Come a já se Daniela Bulatkina ptám, jak při jeho vzniku on a jeho kolegové pracovali s improvizací.
1: No, abych pravdu řekl, tak mně se strašně líbí na téhle kapele a na Giladovi jako kapelníkovi to, že on se snaží se bavit o věcech, co nejmíň se dá a zkoušet taky docela minimálně, protože on opravdu má rád ten moment toho prvotního kontaktu s tou hudbou. Rád dává těm muzikantům svobodu se co nejvíc autenticky a přirozeně vyjádřit, aniž by byli omezovaný nějakýma pokynama, ať už z not, anebo od kapelníka. To je pro mě trošku jiný způsob práce, než jsem zpravidla zvyklý, protože já osobně mám rád prokomponovanou hudbu a píšu prokomponovanou hudbu čím dál tím víc vlastně. Takže občas mám tu tendenci vlastně jakoby mít trošku rigidní představu o tom, nenutně, co má ten člověk hrát, ale jaký má mít efekt to jejich solo, nebo jakým způsobem tyhle věci mají fungovat. Nemyslím si, že je jeden správný nebo nesprávný způsob, jak to dělat, ale pro mě určitě je super v této kapele mít tu svobodu a v podstatě být skoro vyzýván tím kapelníkem k tomu, abych ty věci rozbíjel a ne naopak dělal to, co jsme dělali včera a předevčírem a před třemi dny. Příklad byl poslední koncert našeho teďka posledního turné v listopadu 2025, kdy opravdu jsme tak nějak všichni to popadli za ten stejný konec a rozhodli jsme se, že na tom posledním koncertě turné chceme ty skladby, který jsme hráli na tom celém turné, zahrát úplně jinak. A takže i ten způsob, jak jsme doprovázeli, byl spíš jakoby disruptivní, a než aby byl podpůrný. A strašně dobře to zafungovalo. Takže na této kapele se mi opravdu líbí právě to, že tam je jakoby minimální nějaký souzení se navzájem a jenom tam je prostě snaha z té hudby vymáčknout něco autentického.
0: Zajímalo mě také, jak se Daniel Bulatkin jako pianista a improvizátor cítil při souhře se saxofonistou Giladem Acmonem.
1: No, práce s Giladem, nejenom teda na tomto albu, ale tak obecně, je to opravdu něco novýho, protože Gilad to, jakým způsobem hraje, tak takový je i lidsky. Má prostě odzbrojující osobnost, je enormně vtipnej, to znamená, že na těhle turné se vždycky nasmějeme úplně neuvěřitelně a no, ty koncerty jsou nejenom prostě obrovská nálož energie, ale taky to je taková jakoby stand-up rutina trošku, stand-up komedy a takže je to opravdu trošku takovej oldschoolovej styl práce. Taky jsem se toho hodně naučil jako kapelník, jo, protože teďka to slýchám velmi často, že prostě trošku takový ten showmanship a ta schopnost zabavit to publikum a nejenom prostě zahrát super hudbu, tak nějak vymizela, protože prostě na konzervatoři nikdo nikoho neučí to, jakým způsobem má tu svoji hudbu prezentovat, jo? Nebo jakým způsobem má prostě zaujmout publikum. Takže je to skvělý pocit opravdu cítit, že ty lidi jsou v tom s váma a že vám dávají všechno tu energii zpátky. No a ten hudební dialog v podstatě, tak Gilad je prostě opravdu virtuózní hráč, který umí hrát velmi rychle a velmi nahlas, jak sám o sobě říká. A to od nás jako od kapely vyžaduje schopnost se napojit na tuhle vlnu s ním. A pro mě to je samozřejmě ještě taky o tom, že já jako druhý hlavní solista vlastně té kapely musím být schopen nějakým způsobem se mu vyrovnat, teď nechci, aby to vyznělo, že jako se snažím hrát jako on nebo tak, ale spíš prostě ty moje sóla musí mít určitý standard. Takže pro nás to je obrovská škola, pro nás všechny. Takže my vždycky, když se vracíme z toho turné, tak prostě jsme v neuvěřitelné hudební formě. Jo, že prostě tam se jedná o velmi rychlý a velmi pomalý tempa. Jedná se tam o extrémy v dynamice a to mě strašně baví a inspiruje. Taky jsou tam na většině koncertů momenty otevřený improvizace mezi mnou a Giladem, což je taky pro mě trošku zajímavá cesta mimo komfortní zónu, za kterou jsem strašně vděčný. A takhle nějak to je, takže já si to užívám na max.
0: Že kvarteto nahrávalo postaru v jedné místnosti bez editace, jsme si už řekli. Jak hudebníci přistupovali k dynamice a zvuku během nahrávání?
1: No tak hlavní rozdíl, co se týče toho přístupu k natáčení ve studiu, byl ten, že jsem nemusel používat sluchátka, což pro mě je docela jako velká věc, protože já opravdu nerad točím ve sluchátkách, ze stejného důvodu moc nerad používám in-ear monitory na pódiu. Ne, že bych si měl nějaký bytostný problém, ale prostě se tam cítím strašně odhaleně a přijde mi, že ne vždycky se ten zvuk mezi těma jednotlivýma nástrojema úplně dobře pojí. Proto pro mě tohleto natáčení v jedné místnosti znamená, že prostě jsme v tom přirozeném prostředí, nebo minimálně teda maximálně přirozeným vedle toho, jaký to je stát spolu na pódiu. Takže to je pro mě ten hlavní rozdíl zvukově. Samozřejmě museli jsme se trošku krotit, co se týče hlasitosti bubnů hlavně, protože jsme, to je vždycky ten problém, vlastně ten bleed mezi klavírem a bubnama, respektive bubny do klavíru. Takže Dušan se musel asi trošku krotit, co se týkalo hlasitosti, ale zase mi nepřišlo, že by se musel asi nutně krotit o moc víc, než když hrajeme živě. Myslím si, že v tomhletom ohledu to je prostě ten nejautentičnější způsob, jak natáčet hudbu. Je určitý důvod pro to, proč tyhle ty staré nahrávky znějí tak, jak znějí, a proč mají tenhle ten spirit, jaký mají. Prostě ten bleed je součástí toho kouzla, jo? To, že ten saxofon prostě rezonuje přes struny klavíru do mikrofonů klavírních, anebo že prostě se činely ozývají prostě v celé místnosti a že není nutný na to dávat nějaký nepřirozený reverb a tak dále. To jsou prostě ty věci, které si myslím, že tvoří to kouzlo té nahrávky a myslím si, že do jisté míry na určitý styly hudby je škoda od toho utíkat pryč. Ale samozřejmě základem bylo, že jsme točili v dobrým studiu s dobrýma nástrojema, dobrým vybavením, dobrým zvukařem a že hlavně ta akustika v té místnosti byla sama o sobě velmi dobrá. Takže prostě tenhle ten způsob natáčení samozřejmě nefunguje, když má člověk místnost prostě s nízkým stropem a kde prostě není dobrý zvuk sám o sobě. Jo, takže myslím si, že to byla souhra všech těchhletěch elementů.
0: Jako druhou ukázku z alba si poslechneme skladbu Gilada Acmona Autumn in Baghdad.

0: Posloucháme jazzové kvarteto, které tvoří izraelský saxofonista a klarinetista Gilad Atzmon. Na piano hraje český hudebník Daniel Bulatkin, na kontrabas Taras Volos z Ukrajiny a posledním členem sestavy je slovenský bubeník Dušan Černák. Album se jmenuje Praying for More Songs to Come. Zkusme shrnout v pár větách, co je poselstvím alba.
1: To je skvělá otázka. Tak pro začátek bych asi řekl, a to jsem asi v žádném jiném rozhovoru zatím nezmínil, že to pořadí skladeb a ty názvy nejsou úplně náhodné a Gilad se snažil to koncipovat tak, aby když si člověk přečte všechny názvy těch skladeb za sebou, že se z toho dá vyčíst taková jakoby báseň. A do velké míry tam jakoby na tom albu pozorujeme paralelu vlastně úpadku hudebního průmyslu a teda s příchodem hlavně těch streamingových platform, ale do jisté míry taky tam je nějaká paralela mezi úpadkem hudebního průmyslu a celkovou situací ve světě, ať už politickou a tak dále. Takže v podstatě je to takovej trošku postesk po lepších časech do jistý míry a za mě osobně je to album tak trochu výzvou k tomu, aby jsme nestráceli kontakt s historií, aby jsme nestráceli kontakt s tradicí, ale zároveň, aby jsme se nebáli být originální a mít originální nápady, mít originální názory, mít originální osobnosti, abychom se nebáli prostě jít z kůži na trh.
0: Pokud posloucháte premiéru tohoto pořadu v únoru 2026, můžete stihnout některý z koncertů turné, které hudebníci připravují.
1: Ano, máš pravdu. Od 10. do 28. února budeme na už druhém turné k tomuhle albu Praying for More Songs to Come. To turné bude poměrně rozsáhlé, budeme hrát především v České republice, ale taky tam je pár koncertů v Německu a pár koncertů na Slovensku. A budeme hrát zase ve stejné sestavě, to znamená Taras Vološčuk na kontrabas, Dušan Černák na bicí nástroje, já na piano a Gilad Atzmon na alt saxofon a klarinet. Jestli bych měl vypíchnout pár koncertů, který mi teď zrovna naskakují v hlavě, budeme v ostravském klubu Parník, taky budeme v budově Českého rozhlasu v Brně, ten koncert by se měl snad i vysílat, pokud vím. Potom budeme taky v pražské Redutě, tam budeme mít dvojkoncert, budeme hrát na festivalu Jazzinec v Trutnově. Na Slovensku pak budeme v klubu Hogo Fogo v Banské Bystrici a taky v New Spirit Baru v Bratislavě, kde uděláme takový menší křest, protože to album vydal slovenský label Hlava 22. A v Německu budeme potom v jazz baru Vogler v Mnichově a v Café Muzeum už jak je tak trochu tradicí v Passau. Těch koncertů bude opravdu spousta, budeme taky v Opavě, ve Varnsdorfu a ve Volini a všude možně v Uherském Hradišti, ve Valmezu. Takže určitě sledujte naše sociální sítě a naše webové stránky. Pokud tam ještě to info není teď v tuto chvíli, tak věřte tomu, že během následujících pár dní tam to info bude. Moc se na vás všichni těšíme a nemůžeme se dočkat, až vám tuhle hudbu budeme moc představit naživo. A na tomhle turné taky máme v plánu představit novou hudbu, kterou bychom rádi natočili na naše další album. Takže děkuji moc krát, Milane, ještě jednou za pozvání a doufám, že se s co nejvíce z vás uvidíme v únoru.
0: Naším hostem byl pianista Daniel Bulatkin. Představil nám album Praying for More Songs to Come, na kterém dále vystupují izraelský saxofonista a klarinetista Gilad Atzmon, ukrajinský kontrabasista Taras Volos a slovenský bubeník Dušan Černák. Na závěr si poslechneme titulní skladbu alba, kterou složil Taras Volos. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk a střih měl na starosti Roman Kabelka.

0: a z duše mluví Bůh.
1: Denně či občas zapni si Proglas.
2: Mě dvekšeho rozkošu, jak u starej babi.

klavír hloupý, jsou už tak nudný tyhle aleje. Jde mi líp podzim s flašinetem zahrát k plotům, kde liják první zlato spás, kolik má srdcí lípa našich zahrad.

jistě válejí. Nesměj se, hloupý, ty mi věříš pořád. Uteču jednou z těchhle alejí. Nesměj se, hloupý, ty mi věříš pořád. Uteču jednou z těchhle alejí. Uteču jednou z těchhle alejí. Uteču.

0: Petr Novotný.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.
2: Večer na břehu moře, stopy se táhnou od vnitrozemí. Večer pevnina končí, kam si až došel zblázněný. Ještě svítí

Plyšový medvěd, proč ještě nespí na břehu moře? Muž nebo zvíře sedí a neví, stopy jdou zpátky do pohádky. Pevnina končí, rady už není, vrátit se fouká listopad. Pevnina končí, rady už není, co ještě plavat na západ. Někdy prý jsou nějaké ostrovy, někdy prý jsou nějaké ostrovy, ho, ho. Trochu se připozdívá příboj hlasy mořských žen,

Racek, možná Bůh. Cesty jdou do moře, návraty do křoví. Cesty jdou do moře, návraty do křoví. Někde prý jsou nějaké ostrovy.

když bylo kránu a my jsme přeplavili řeku. Mnozí byli svědky, že já jsem nepozvedl pušku.

a krevní štítky se jmény jsou abecedně seřazeny. A pro případ zajetí máš v ampulkách jed. A to je svět, svět země nikoho. A to je svět, země nikoho.

opuštěny ordinací. Rozpažené ruce s pochroumanou duší. Někam kráčím zvolna, nic mě nevyruší. Je čas zabíjet a nepozabít čas.

nemine. Chtěl bych vědět, co z mých věd projde mi a co mine. Kdyby zítra skončil svět, to z nás nikdo nevidí, alespoň bych zjistil hned.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

tvé drobné movitosti, v šatníku maličkosti, snídaně na vidličku, slyšet za zdeně pračku, sledovat seriály na cestách přes

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. července. Papež Lev XIV. Pokračuje ve svém letním pobytu v Castel Gandolfu. V sobotu poobědval v zahradách Borga Laudato Si s potřebnými lidmi, o které pečuje římská charita, a v neděli z brány tamní papežské rezidence vedl modlitbu Anděl Páně. Přinášíme vám jeho promluvu a v druhé části pořadu uslyšíte druhé pokračování cyklu Malá škola liturgie. Příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám pěknou neděli.
1: Oggi nella liturgia l'evangelista Matteo ci
0: prezenta. Dnešní liturgii nám evangelista Matouš nabízí podobenství o rozsévači, které popisuje štědrost a důvěru, s níž Bůh zasévá své slovo do našeho srdce a svou moc do nás. Sám Ježíš, slovo, které se stalo člověkem, jenž dal svůj život za naši spásu, je zrnem, které Bůh nepřestává rozsévat ve světě, aby svou smrtí přineslo hojnou úrodu. Je pravda, že občas v nás narazí na tvrdou a necitlivou půdu, anebo jindy zase na nepropustnou, jako je udusaná hlína na cestách, skalnatá půda či trnité křoví. Jsou ale i okamžiky, kdy najde zemi plodnou a ochotnou přijímat. A tehdy se začnou dít zázraky lásky, schopné proměnit všechno ostatní, jak jsme to určitě už sami zažili. Proto Otec nepřestává rozsévat, jelikož ví, že moc jeho lásky je silnější než naše slabost.
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi.
0: Když svatý Jan Zlatoustý mluví o sedbě Božího slova, prohlašuje: jaký smysl má rozsévat do trní, na skalnatou půdu, na cestu? V případě obyčejných zrn a hlíny by to smysl nedávalo, ale v případě duší a učení je to velice chvályhodné. V Božích rukou je možné, aby se skalnaté místo proměnilo a stalo úrodnou půdou, aby cesta už nebyla udusaná a vydaná na pospas všem kolemjdoucím, ale byla tučnou hlínou, aby trní zmizelo a aby se zrna mohla těšit na prostému bezpečí. Boží štědrost vůči nám není naivní, nýbrž moudrá. Dovede v nás objevit možné dobro, kterého si sami ani nejsme vědomi. Proto Pán, který dobře zná terén našeho srdce, lépe než my sami, v nás nepřestává věřit. Věřit v to, čím jsme a čím se můžeme stát, den za dnem, jestliže se mu s vírou odevzdáme. Právě takto ze štědrosti a z důvěry, s níž je zrno rozséváno, a z pokory a z otevřenosti, s níž je přijímáno, rostou a šíří se v nás plody Ducha Svatého, kterými jsou, jak učí svatý Pavel, láska, radost, pokoj, velkodušnost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Jak velmi náš svět potřebuje tyto plody, jak velmi potřebuje být jimi naplněn a proměněn. Věnujme tedy zvláště v těchto prázdninových dnech své úsilí tomu, abychom vytvořili prostor pro naslouchání, četbu a rozjímání Božího slova. Pěstujme spolu s odpočinkem a dobrou zábavou také důležité okamžiky ticha a modlitby. Vrátíme se pak k našim běžným povinnostem obnovení na těle i na duchu, připravení hlásat radostnou zvěst Evangelia a budeme stále schopnější spolupracovat na růstu Božího království. Ať nám v tom pomáhá Panna Maria, královna apoštolů a hvězda evangelizace.
1: Stella dell'evangelizzazione.
0: To byla promluva papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně v neděli 12. července. O první neděli svého letního pobytu v Castel Gandolfu papež Lev znovu obrátil pozornost k mnoha oblastem světa zmítaným válečnými konflikty.
1: tornano purtroppo a soffiare.
0: Bohužel opět vanou větry války na Blízkém východě, na Ukrajině a v mnoha dalších částech světa. Rozsévají násilí, hrůzu a smrt a znovu postihují mnoho nevinných lidí. Nedovolme, aby tyto větry uhasily plamínek naděje a míru, jakkoliv se zdá být útlý a chvějivý. Znovu chci vyjádřit přání, aby se vytrvale kráčelo cestou dialogu, setkání a diplomacie. Jedinou cestou, která může vést ke spravedlivému a trvalému míru, v němž budou národy žít usmířeny, zachovávat vzájemnou bezpečnost a respektovat důstojnost každého člověka.

Jako věřící lidé jistě chodíme v neděli nebo i během týdne na mši. Přicházíme do kostela, děláme určitá gesta, pronášíme určitá slova. Ale položili jsme si někdy otázku, co znamenají, proč je děláme. Chtěli bychom vás pozvat k zamyšlení nad některými místy, kterými možná procházíme příliš rychle, a gesty, která možná děláme bezmyšlenkovitě. Svět to ještě neví, ale všichni jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. Říká papež František ve svém apoštolském listu Desiderio Desideravi v pasáži navazující na 19. kapitolu knihy Zjevení. Mnohem dříve, než jsme odpověděli na jeho pozvání, Kristus po nás toužil. Možná si to ani neuvědomujeme, ale pokaždé, když jdeme na mši, prvotním důvodem je, že nás přitáhla jeho touha po nás. Jak rozvíjet schopnost prožívat plně liturgický obřad? Jak i nadále žasnout nad tím, co se v obřadu před našima očima odehrává? Eucharistická slavnost je ve své podstatě činnost. Vydáváme se na místo, kterému říkáme kostel. V běžném jazyce nazýváme kostelem místo, kde slavíme a uchováváme Eucharistii. V mnoha jazycích se však užívá pro kostel stejné slovo jako pro církev, což zdůrazňuje, že jsme v první řadě společenstvím, lidem shromážděným v jednotě Otce, Syna a Ducha Svatého. Právě společenství letnic může lámat chléb v jistotě, že Pán je živý, vstal z mrtvých, je přítomný se svým slovem, svými gesty, obětí svého těla a své krve. Od toho okamžiku se obřad stává výsadním, i když nikoli jediným místem setkání s ním. Při slavení Eucharistie prožíváme totéž, co se přihodilo dvěma učedníkům putujícím do Emaus. Zjišťujeme, že nejsme pány domů, kteří vystrojili večeři. Naopak stáváme se hosty, kteří jsou pozváni, vyvoleni, milováni, očekáváni a přijímáni v první řadě tím, který nám vykládá písmo a pro nás láme chléb, jenž je jeho vlastním životem. Když tedy v neděli slavíme Eucharistii, nejde především o splnění sváteční povinnosti, přikázaného předpisu. Je to něco zcela jiného. Odpověď na slavnostní pozvání k účasti na plném a definitivním životě. A toto pozvání přichází skrze toho, který jediný je pánem, který je jedinou branou, která nás činí hodnými účasti na této hostině. Portál kostela symbolicky vyjadřuje právě tuto skutečnost. Vstupní brána je obrazem Krista, který v Janově evangeliu říká: já jsem dveře, kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Když procházíme branou, vyjadřujeme své rozhodnutí následovat Ježíše, který je dobrý pastýř, a nechat se jim vést. Směřovat k bráně znamená kráčet ke Kristu. Monumentální umělecky stvárněné portály nejsou pouze architekturou, kterou můžeme obdivovat, ale představují úvod do tajemství, které se chystáme slavit. Projít portálem kostela znamená především projít skrze toho, který nám přislíbil, že budeme jednou s ním přebývat na svěžích pastvinách věčného života. A právě proto jsou věřící při některých liturgických obřadech, jako je křest, svatba nebo pohřeb, vítáni právě u dveří kostela. Brána je místem přechodu z jedné reality do druhé a zároveň nabývá významu předělu, prahu, hranice.
Portál, kterým procházíme, je tedy znamením, které označuje přechod z profánního světa do posvátného, z vnějšího světa, odkud přicházím, do světa vnitřního, kam směřuji. Je to ponoření se do nové skutečnosti, kterou je skutečnost Boha, skutečnost vztahu s Otcem, která nám umožňuje, abychom se do každodenní reality vrátili proměnění, naplnění Bohem, abychom přinášeli Boha do všedních dnů. Jak připomíná Romano Guardini, portál stojí mezi vnějškem a vnitřkem, mezi tím, co patří světu, a tím, co je zasvěceno Bohu. Když jím člověk prochází, portál mu praví: zanech venku to, co dovnitř nepatří. Myšlenky, touhy, starosti, zvědavost a lehkomyslnost. Všechno, co není zasvěceno, zanech venku. Očisti se, vstupuješ do svatyně.

Neměli bychom tedy bránou kostela procházet ve spěchu. Měli bychom skrze ní procházet pomalu a otevřít své srdce, aby vnímalo to, co mu brána říká. Možná bychom se měli dokonce nejprve na okamžik zastavit v usebrání.

Zastavit se je vnitřní postoj, který prohlubuje pozornost, očekávání a radost ze setkání. Zastavit se znamená připravit srdce pro naslouchání, které zahání spěch, pro ticho, které zahání neklid. Zastavme se tedy a pohlédněme na toto znamení. Od vstupu se otevírá cesta k novému vztahu s Otcem, který přijímá každého syna. S Otcem, který na nás čeká, aby nás pozval ke svému stolu. Slyšeli jste druhý díl cyklu Malá škola liturgie. Ve formě podcastu ho můžete najít také na našich internetových stránkách. Od mikrofonu se loučí Johana Bromková. Laudetur Jesus Christus.

0: A v rámci myšlenky na den vám nabízíme promluvu papeže Leva 14. před modlitbou Anděl Páně na místě odpočinku v Castel Gandolfo o 15. neděli v mezidobí.
1: Drazí bratři a sestry, pěkný den. V nedělní liturgii nám evangelista Matouš nabízí ve 13. kapitole podobenství o rozsévači. To podobenství popisuje štědrost a důvěru, s níž Bůh zasévá své slovo do našeho srdce a svou moc do nás. Sám Ježíš, slovo s velkým S, které se stalo člověkem, jenž dal svůj život za naši spásu, je zrnem, které Bůh nepřestává rozsévat ve světě, aby svou smrtí přineslo hojnou úrodu. Je pravda, že občas v nás narazí na tvrdou a necitlivou půdu, anebo jindy zase na nepropustnou, jako je udusaná hlína na cestách, skalnatá půda či trnité křoví. Jsou ale i okamžiky, kdy najde zemi plodnou a ochotnou přijímat. A tehdy se začnou dít zázraky lásky, schopné proměnit všechno ostatní, jak jsme to už určitě sami zažili. Proto Otec nepřestává rozsévat, jelikož ví, že moc jeho lásky je silnější než naše slabost. Když svatý Jan Zlatoustý mluví o sedbě Božího slova, prohlašuje, jaký smysl má rozsévat do trní, na skalnatou půdu, na cestu. V případě obyčejných zrn a hlíny by to smysl nedávalo, ale v případě duší a učení je to velice chválihodné. V Božích rukou je možné, aby se skalnaté místo proměnilo a stalo úrodnou půdou, aby cesta už nebyla udusaná a vydaná na pospas všem kolem jdoucím, ale byla tučnou hlínou, aby trní zmizelo a aby se zrna mohla těšit na prostému bezpečí. Boží štědrost vůči nám není naivní, nýbrž moudrá. Dovede v nás objevit možné dobro, kterého si často ani sami nejsme vědomi. Proto Pán, který dobře zná terén našeho srdce lépe než my sami, v nás nepřestává věřit. Věřit v to, čím jsme a čím se můžeme stát den za dnem, jestliže se mu s vírou odevzdáme. Právě takto, ze štědrosti a z důvěry, s níž je zrno rozséváno a z pokory a z otevřenosti, s níž je přijímáno, rostou a šíří se v nás plody svatého ducha, kterými jsou, jak nás učí svatý Pavel v listu Galaťanům, láska, radost, pokoj, velkodušnost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Jak velmi náš svět potřebuje tyto plody, jak velmi potřebuje být jimi naplněn a proměněn. Věnujme tedy zvláště v těchto prázdninových dnech své úsilí tomu, abychom vytvořili prostor pro naslouchání, pro četbu, pro rozjímání Božího slova. Pěstujme spolu s odpočinkem a dobrou zábavou také důležité okamžiky ticha a modlitby. Vrátíme se pak k našim běžným povinnostem, obnovení na těle i na duchu, připravení hlásat radostnou zvěst evangelia a stále schopněji spolupracovat na růstu Božího království. Ať nám v tom pomáhá Maria, královna apoštolů a hvězda evangelizace.

Odbyla 6. hodina v úterý 14. července. Máte naladěný proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. V tento den roku 1217 zemřel český šlechtic blahoslavený Hroznata, zakladatel tepelského kláštera premonstrátů, mučedník. Platí za jednoho z našich národních patronů. Je ochráncem plzeňské diecéze, přímluvcem politických vězňů. Památka blahoslaveného Hroznaty je v katolické církvi. Její kalendář ukazuje také na patrona nemocných a umírajících svatého Kamila z Lelis, italského kněze zesnulého 14. července 1614, reformátora nemocniční péče a otce řádu Kamiliánů. A podle občanského kalendáře má svátek Karolína. Toto jméno vychází z mužského Karel, je převzaté z latiny a znamená svobodná. A podle pranostiky o svatém Kamilu slunce má největší sílu. Tolik tady pranostika. Dnešním oslavenkyním Karolínám blahopřejeme k svátku a na proglasu se jdeme začíst do dnešního evangelia.

11. kapitoly podle Matouše. Ježíš pak začal vytýkat městům, ve kterých se stalo nejvíc jeho zázraků, že se neobrátila. Běda tobě, Chorazine. Běda tobě, Betsaido. Kdyby se staly v Tyru a Sidonu takové zázraky jako u vás, už dávno by dělali pokání v žínici a v popelu. Ale to vám říkám. Tyru a Sidonu bude v soudný den lehčej než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla klesneš. Kdyby se v Sodomě staly ty zázraky, které se staly v tobě, zůstala by až do dneška. Ale říkám vám, sodomské zemi bude v soudný den lehčej než tobě.

0: počet by evangelia vás zveme k modlitbě ranní chvále. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Michal.
0: Prožíváme úterý 15. týdne v mezidobí. Dnešní texty budou ze 3. týdne žaltáře od strany 1182, v novějším vydání breviáře od strany 1182 a ve starším od strany 1045. 1045. Pouze antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba budou z památky blahoslaveného Hroznaty od strany 1605, 1605 nebo 1429. 1429. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1182 a 1605. Ve starším 1045 a 1429. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Z celého srdce svého díky vzdávám Tobě, Bože, spasení mého, v této ranní době, že jsi mě všeho zlého uchoval této noci svou předůstojnou mocí pro Syna milého.
1: Otče můj nejmilejší, i dnes mě opatruj a pro život ve zdejší vše potřebné daruj. Zdraví, chléb a pokoj, také věrné přátele. Obraťme nepřátele, zlost jejich upokoj.
0: Ať je tvůj svatý anděl dnes i vždycky se mnou, by neprovedl ďábel moci své nade mnou. Rač mi pomoc dáti, abych světa marnosti, těla svého žádosti mohl přemáhati.
1: Hospodine, byli jsi milostivý své zemi, odpustil svinu svého lidu.
0: Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, změnil jsi k dobru Jakubův úděl.
1: Odpustil svinu svého lidu, přikryl jsi všechny jeho hříchy.
0: Zadržel jsi všechno své rozhořčení, uklidnil jsi žár svého hněvu.
1: Obnov nás, Bože, náš spasiteli, odlož svou nevoli proti nám.
0: Což se na věky budeš na nás zlobit, roztáhneš svůj hněv na všechna pokolení.
1: Což nám už nevrátíš život, aby se tvůj lid radoval v tobě.
0: Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu.
1: Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin Bůh. Jistě mluví o pokoji.
0: Pro svůj lid a pro své svaté a pro ty, kdo se k němu obracejí srdcem.
1: Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, aby sjedila jeho velebnost v naší zemi.
0: Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj.
1: Věrnost vypučí ze země, spravedlnost zhlédne z nebe.
0: Hospodin též popřeje dobro a naše země vydá plody.
1: Spravedlnost toho bude ho předcházet a spása mu půjde v patách.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, byl jsi milostivý své zemi, odpustil jsi vinu svého lidu.
1: Svou duší po tobě toužím v noci a za rána tě hledám

0: svým srdcem.
1: Pevné město máme k spáse. Pán je opatřil hradbami a valem.
0: Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, který střeží věrnost.
1: Jeho zásady jsou pevné, zachováš mu pokoj, neboť doufal v tebe.
0: Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála na věky.
1: Stezka spravedlivého je přímá, spravedlivému rovnáš cestu.
0: Ano, čekáme na tebe, jak budeš soudit, Hospodine. Tvé jméno a vzpomínka na tebe jsou touhou duše.
1: Svou duší po tobě toužím v noci, ale i v duchu tě hledám svým srdcem.
0: Až zazáří tvé rozsudky na zemi, naučí se spravedlnosti obyvatelé světa.
1: Hospodine, uděl nám pokoj, neboť i všechny naše skutky jsou tvým dílem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svou duší po tobě toužím v noci a z rána tě hledám svým srdcem. Bože, ukaž nám svou jasnou tvář.
1: Bože, buď milostiv a žehnej nám. Ukaž nám svou jasnou tvář.
0: Kéž se pozná na zemi, jak jednáš. Kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
1: Ať tě, Bože, velebí národy. Ať tě velebí kde který národ.
0: Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě a lidi na zemi řídíš.
1: Ať tě, Bože, velebí národy. Ať tě velebí kde který národ.
0: Země vydala svou úrodu, Bůh, náš Bůh, nám požehnal.
1: Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bože, ukaž nám svou jasnou tvář.
1: My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako Spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a On v Bohu.

0: Bůh je má síla, k němu se utíkám.
1: Bůh je má síla, k němu se utíkám.
0: On je mé útočiště, můj zachránce.
1: K němu se utíkám.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bůh je má síla, k němu se utíkám. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť Pán je se mnou.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť Pán je se mnou. Kristus nás všechny vykoupil svou krví. Klanějme se mu a pokorně ho prosme.
1: Pane, pamatuj na svůj lid. Králi a vykupiteli náš, vyslyš svou církev, která tě chválí na počátku tohoto dne.
0: A nauč nás, ať bez přestání oslavujeme tvou velebnost.
1: Ty jsi naše naděje a síla, v tebe důvěřujeme.
0: Ať nikdy nedoufáme nadarmo.
1: Pohleď na naši slabost a pospěš nám na pomoc.
0: Neboť nic nemůžeme dělat bez tebe.
1: Pamatuj na chudé a opuštěné, aby jim nový den nebyl břemenem.
0: Ale útěchou a radostí.
1: Pane, pamatuj na svůj lid.
0: A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty jsi ukázal blahoslavenému Hroznatovi cestu od světského přepychu k následování kříže, a on se z lásky k Tobě vzdal všeho majetku a dal v oběť svůj život. Dej, ať se řídíme příkladem jeho lásky a statečnosti a spolu s ním dosáhneme věčné slávy v nebi. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Amen.

úterý 15. týdne v mezidobí čteme z první knihy Královské 19. kapitolu. Podtitul Hospodin se zjevuje Eliášovi. Achab oznámil Jezabel, co udělal Eliáš a jak pobil mečem všechny proroky. Jezabel poslala k Eliášovi posla se vzkazem: Přísahám při bozích, že zítra v tuto dobu udělám tobě, co se stalo každému z nich. Eliáš se polekal a odešel, aby si zachránil život. Když přišel do Beršeby v Judsku, zanechal tam svého služebníka. Sám šel na poušť asi den cesty. Šel si sednout pod jednu kručinku, přál si smrt a zvolal: Už je toho dost, Hospodine, vezmi mi život, neboť nejsem lepší než moji otcové. Lehl si a usnul pod tou kručinkou. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: Vstaň, jes. Podíval se a hle, u jeho hlavy koláč upečený na rozžhaveném kameni a džbán vody. Najedl se a napil a znovu usnul. Hospodinův anděl se vrátil podruhé, dotkl se ho a řekl: Vstaň a najes se, neboť cesta by byla příliš dlouhá pro tebe. Vstal, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Horebu. Když tam Eliáš přišel, přenocoval v jeskyni. A tu se k němu ozvalo Boží slovo. Řeklo mu: Výjdi ven a postav se nahoře před Hospodinem. Hospodin přecházel. Prudký a silný vichr, který trhá hory a láme skály, vál před Hospodinem, ale Hospodin ve vichru nebyl. Potom nastalo zemětřesení, ale Hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale Hospodin v ohni nebyl. Po ohni následoval šum jemného vánku. Když to Eliáš slyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel ven a zastavil se u vchodu do jeskyně, ale ozval se k němu hlas: Co tu děláš, Eliáši? Odpověděl: Planu horlivostí pro Hospodina, Boha zástupů, neboť synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře, mečem zabili tvé proroky. Já jsem zbyl sám a činí úklady, aby mi vzali život. Hospodin mu pravil: Jdi a vrať se stejnou cestou stepí do Damašku. Až tam přijdeš, pomaž Hazaela za krále nad Aramejci, Jehua, syna Nimšího, za krále nad Izraelem a Elizea, syna Šafatova z Abel Mechola, pomaž za proroka místo sebe. Kdo unikne Hazaelovu meči, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elizeus. Ale zachovám v Izraeli 7000 všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Když Eliáš odešel z hory, nalezl Elizea, syna Šafatova, jak právě oral. Měl před sebou 12 spřežení, on sám byl při 12. Eliáš šel kolem něho a hodil na něj svůj plášť. Elizeus opustil bíky, šel za Eliášem a řekl: Prosím, ať mohu políbit svého otce a svou matku a pak půjdu za tebou. Eliáš odpověděl: Jdi a vrať se. Co jsem ti měl učinit, to jsem udělal. Elizeus se tedy od něho vrátil, vzal spřežení bíků, zabil je, na jejich jařmu uvařil maso a dal ho lidem k jídlu. Pak vstal, šel za Eliášem a sloužil mu.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: I ve dnech odpočinku ladíte Proglas.

A je tu 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a pěkné ráno přeje Natálie Fajtová. Je úterý 14. července. V tento den roku 1217 zemřel český šlechtic blahoslavený Hroznata, zakladatel tepelského kláštera premonstrátů Mučedník. Platí za jednoho z našich národních patronů, je ochráncem plzeňské diecéze, přímluvcem politických vězňů. Památka blahoslaveného Hroznaty je dnes tedy v katolickém kalendáři. Ten ukazuje také na patrona nemocných a umírajících svatého Kamila z Lelis, italského kněze, zesnulého 14. července roku 1614, reformátora nemocniční péče a otce řádu kamiliánů. Na paměť dobytí Bastily 14. července 1789 a začátku Velké francouzské revoluce je státní svátek Francie. Připomínáme také narození jedné z prvních obětí komunistické zvůle, kandidáta blahořečení pátera Josefa Toufara. Na dnešek také připadá 115. výročí narození pilota Antonína Lišky, účastníka bitvy u Anglii, válečného hrdiny se zkušeností komunistického pronásledování ve vlasti. Zemřel v roce 1998. Z jeho pamětí čerpal Zdeněk Svěrák pro film Tmavomodrý svět. 54. narozeniny dnes slaví představená komunity Boromejek v římské papežské koleji Nepomucenům, sestra Vojtěcha Marie Fialová. 62 let se dožívá baritonista Roman Janál, solista opery Národního divadla v Praze. 64 je dnes zakladateli Salesiánského díla v Plzni, knězi a pastorálnímu teologovi Salesiánu Michalu Kaplánkovi, bývalému řediteli Pražské vyšší odborné školy Jabok. 70. slaví předseda Rakouské biskupské konference salzburský arcibiskup Františkan Franz Lackner. A 91 let se dožívá kameraman a režisér Vladimír Skalský. Podle občanského kalendáře slaví svátek Karolína. Toto jméno vychází z mužského Karel a je převzaté z latiny, vykládá se jako svobodná. Tak všem Karolínám k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. Ještě se pojďme podívat na předpověď počasí. Ráno a dopoledne bude zejména v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jinak bude převádat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Ty mohou být ojediněle velmi silné. Nejvýše naměříme teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia. Na jižní Moravě může být až 32 a v 1000 metrech na horách bude kolem 21 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás čeká půl hodinka ranního hudebního proudu s přehledem očekávaných událostí a od 7. hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme píseň Andělé strážní a tam se objeví spousta zvučných jmen jako Václav Neckář, Marie Rotrová, Marta Kubišová a další.

a deštěm zvlhlé kapuce. Parkem i škarpou spolu jdou, pevně se drží za ruce.

srdcem kotva a nad ním kříž. Dál stojím o tvá znamení, můj pane, vždyť to víš, můj pane, buď mi blíž.

9 minut po půl sedmé jsou tu očekávané události s datem 14. července 2026. Třetím dnem pokračuje v chorvatském Lovranu středomořská teologická konference o roli náboženských komunit v době rostoucího zbrojení a geopolitického napětí. V podtitulu má Hlásání míru uprostřed válečného hluku. Pořádá ji Rijecká diecéze pro křesťanské a muslimské teology a studenty teologie. K otázce, jak mohou církve a další náboženské komunity přispět k míru a usmíření, vystoupí ve veřejné diskuzi kardinálové Blaise Kupič z amerického Chicaga a Laszlo Nemec ze srbského Bělehradu. Komentovanou prohlídku chystají v brněnském kostele Početí Panny Marie. Stavbu z období před první světovou válkou zpřístupní v projektu Brno a jeho chrámy, který nabídne i další podobné akce. A slavnost a pouť k blahoslavenému Hroznatovi pořádá klášter v Teplé na západě Čech. Slavnostní mše svatá se uskuteční v tamním opatském kostele Zvěstování Páně od 10 hodin. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Židovské muzeum v Praze pokračuje v pátrání po tvářích lidí, kteří zahynuli během holokaustu. 81 let se daří databázi obětí v Pinkasově synagoze doplňovat o nové informace a fotografie. Nedávno muzeum získalo z archivu Přemysla Petra a Olgy Fírcové snímky 4 dětí, které byly zavražděny v koncentračních táborech. Cílem projektu je vrátit anonymním jménům jejich lidskou podobu, potvrzuje Lenka Šindelářová z Židovského muzea v Praze.
2: Naším velkým přáním a cílem a úkolem je přiřazovat k těmto obětem i jejich tváře. Momentálně máme v databázi asi třetinu obětí s fotografiemi. U dvou třetin nám tedy fotografie stále chybí, proto jsme cirka před 3 roky zahájili projekt, kdy se snažíme oslovovat různé archivy, ale i soukromé osoby, zda mají k dispozici a poskytli by nám fotografie obětí. Od roku 2022 se nám tímto způsobem podařilo získat více než 3600 fotek. Velká část z nich pochází ze státních okresních archivů, z takzvaných židovských evidenčních karet. Část jsme získali ale i z menších archivů, například z památníku Velké Meziříčí, Muzeum Vysočiny Třebíč, anebo v poslední době z archivu Přemysla Petra a Olgy Fírcové. Důležitou součástí je také získání fotografií od soukromých dárců. Nyní máme více než 90 soukromých dárců. Většinou se jedná o osoby, jejichž prarodiče nebo příbuzní byli oběťmi Shoa a oni mají tyto fotografie. Tyto fotografie jsou pro nás velmi vzácné, protože u mnoha těchto osob nikde jinde tyto fotografie nejsou k dispozici. Rádi bychom tedy vyzvali posluchače Rádia Proglas, pokud by měli k dispozici fotografie obětí Shoa, které nám v naší databázi chybí, jestli by mohli kontaktovat naše muzeum.
1: Dodává Lenka Šindelářová z Židovského muzea v Praze. Do digitální verze databáze obětí může veřejnost nahlédnout online na webových stránkách Pinkasovy synagogy.

z vlaku, z nechtěné chyby vznikl penicilin. Tak počkej, možná není důvod na ten splín. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré, mysli na chladnou řeku, špína je

0: ukrytywa naklady.
1: Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré,
2: mysli na chladnou řeku, špína jednou steče
1: v každé

0: Zahraniční studenti se v Olomouci účastní 39. ročníku letní školy slovanských studií na Univerzitě Palackého. Na letošní ročník přijelo přes 100 účastníků z celého světa. Kromě intenzivní výuky češtiny je čeká také doprovodný program, který jim přiblíží českou kulturu, historii i tradice. Více na Proglasu řekla ředitelka letní školy slovanských studií Pavla Poláchová.
1: Motivace cizinců učit se česky je opravdu velmi různorodá. Láká je například česká kultura či různé pracovní příležitosti, ale také rodinné důvody. Mnoho studentů se totiž učí jazyk svého partnera či partnerky nebo svých předků a nutno říci, že tyto rodinné důvody, to je opravdu silná motivace. A k nám konkrétně do Olomouce jezdí i hodně studentů, kteří ve své zemi nějakým způsobem vlastně studují češtinu nebo bohemistiku nebo středoevropská studia. Lektur máme celkem 20 plus právě máme hodně i přednášejících a externích lektorů, kteří vedou workshopy a nebo právě mají přednášky na letní škole. Studenti si mohou vybrat, zda u nás v Olomouci stráví intenzivní měsíc výukou, anebo třeba jenom 2 týdny. Dopoledne jsou tedy ve svých učebnách a mají intenzivní výuku češtiny. Odpoledne či večer na ně čeká právě bohatý doprovodný program, jazykové aktivity, konverzační gramatické workshopy, výslovnost, ale máme pro ně připraven například filmový klub, folklorní večer s cymbálovou muzikou, anebo i tábora. Každý rok se snažíme program obohatit něčím novým a neokoukaným, protože studenti se k nám často vracejí, a což si moc vážíme a za to jsme velice rádi. A tento rok jsme do programu nově zařadili například workshop o českém surrealismu či zajímavé přednášky, ať už je to o legendách československého sportu či například o českém trampingu. Se studenty budeme letos i péct například vánoční cukroví.
0: Uzavírá ředitelka letní školy slovanských studií Univerzity Palackého v Olomouci Pavla Poláchová.

0: Blíží se 7. hodina a to přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Sedmá hodina je úterý 14. července, tohle je Ranní Plus, ze studia vás zdraví Daniela Vrbová.
2: Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: Kterými tématy otevřeme naše vysílání. Spojené státy obnovily blokádu íránských lodí v Hormuzském průlivu. Jaké to má důsledky?
1: Podaří se v Maďarsku změnou dodatku ústavy odvolat prezidenta.
2: A jak změnit dětské domovy, aby v nich spolu nebyly opuštěné děti a mladiství násilníci?
1: Nejdřív jsou tu zprávy, zhostí se jich Monika Vrchotová.
4: Přeji dobré ráno. Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Při pětihodinové misi podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Íránu. Podle velitelství tím dál oslabili íránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu. Byla to třetí noc, kdy americké síly podnikaly údery proti Teheránu. Dnes večer ve 22 hodin českého času pak obnoví blokádu íránských přístavů. Věnovat se tomu budeme v Ranním Plusu hned po zprávách. Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes v prvním kole projednají poslanci. Změnu navrhlo ministerstvo dopravy jako novelu zákona o pozemních komunikacích. Třeba roční dálniční známka by v případě schválení parlamentem od ledna pořád stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky sjednotit ceny pro všechny typy aut do 3,5 tuny. Nakonec ale například za elektromobily dál nebude třeba použití dálnice platit, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
5: Novela v tuto chvíli zachovává slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy elektromobily, vozidla na vodík, plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG. Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z mezirezortního připomínkového řízení.
4: Podle ministerstva financí by totiž Česko kvůli zrušení slev pro nízkoemisní auta přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ukrajina si pořídí 16 francouzských stíhaček Rafale a systémy protivzdušné obrany Mamba. Po jednání koalice ochotných to potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a přes 20 dalších zahraničních lídrů.
6: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
7: My rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
6: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: 6 milionů korun, tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už Český rozhlas informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Pojišťovna je přitom podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Na odchodnou Kostka dostal dvakrát víc než například ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat. V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. Plán, jak oddělit ochranou výchovu od ústavní, chce připravit do listopadu. Problémové děti by měly nově žít v samostatných zařízeních, kde s nimi budou pracovat terapeuti a další odborníci, říká

0: Zemí, což je nejvíc v historii. Češi budou v oblasti kolem řeckého města Patra, která podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové patří z hlediska požárů k mimořádně ohroženým územím.
1: Faktorem jsou samozřejmě vysoké teploty a sucho. Největší výzvu ale představuje kopcovitý členitý terén s lesními porosty a olivovými háji, kde se hlavně za silného větru ohni šíří rychle a nepředvídatelně.
0: Hasiči jsou během mise v aktivní pohotovosti. Pokud zrovna nezasahují, plní úkoly, které v případě vypuknutí požáru urychlují nasazení a zajišťují hladkou mezinárodní spolupráci. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Plusu. Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou mladé politiky a političky. Setkají se s nimi odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
3: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Do Královské zahrady Pražského hradu se vrací Bohemia Jazz Fest. Přehlídku jazzové hudby tam dnes odpoledne pod širým nebem odstartují koncerty českých, španělských a amerických hudebníků. Festival, který založil jazzový kytarista Rudy Linka, nabídne v dalších dnech program také v Plzni, Prachaticích nebo v Brně. Všechny koncerty jsou přístupné zdarma. Teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte komplikace u sjezdu na Jirny a Úvaly. V omezení na 8. kilometru řeší nehodu kamionu s osobním autem a kolona je z 11. kilometru na čtvrt hodiny a silný provoz pak pokračuje i za nehodou až do Prahy. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady na 27.5. kilometru překáží hromadná nehoda. Tři auta stojí v levém pruhu a vybočuje se. A na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště, na 2. kilometru je omezení do jednoho pruhu, kolona má asi kilometr, zdržíte se 10 minut a v Praze zůstávají komplikace na Štěrboholské spojce z Černého mostu směrem k Lanovému mostu, před sjezdem na Běchovice řeší nehodu v levém pruhu a kolona je z Novopatské asi na půl hodiny a plní se i příjezdy do Prahy po Mladoboleslavské D10 a Hradecké D11. Dobře, dojeďte. Do Česka míří bouřky, na jihovýchodě je teď ještě slunečno, jinak má ale převládat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými, a teploty dnes 25 až 30, na jihu Moravy až 30 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci.

0: Rovnoglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Odpuštění a smíření bylo hlavním tématem letošní konference Charis, které se v Brně do neděle účastnilo více než 5 000 lidí. Programová šéfka setkání, teoložka a psycholožka Kateřina Lachmanová, v ruchu výstaviště po skončení závěrečné bohoslužby na dotaz Proglasu vyslovila radost i z pořadatelského společenství Charisu.
2: Já sama zodpovídám jenom za ten vlastní program s takovým menším týmečkem, ale pak jsou tady stovky těch dobrovolníků a samozřejmě nějak zorganizovaný mezi sebou. A ty hlavní organizátoři to jsou vesměs moji přátelé z mládí, naprosto kvalitní lidi, kteří zadarmo, všichni zadarmo tady makají a makají dlouho předem, aby se to mohlo uskutečnit. Jo? A něco takového nádherného vznikne, co stojí vlastně na takových docela solidních vztazích mezilidských, i na tom, že ty lidi nějak chtějí sloužit Pánu Bohu, mají ho rádi. A tohle to, myslím, vytváří tak jedinečnou atmosféru. Takže jsem moc vděčná za celé to dílo ve všech těch vrstvách, nejenom za ten vlastní duchovní program, ale za ty lidi, co to tady nesou i třeba organizačně. A to, že to je všechno v takové pohodě, to je zásluhou toho, že mají prostě dobrý srdce a nějaké to nastavení, ty antény, nejenom na ty blížní, ale taky na Pána Boha opravdu. A radost, radost. I to, že se obměňují teda generace, jo. Ale to jsme třeba měli tady kapelu brněnskou těch mladých For Him a to už je vlastně opravdu druhá generace, jsou to děti těch, co nám tady slouží v různých vrstvách a vzadu jsem se smála, že už je tam dvouletej nějaký vnouček z té původní kapely, tam celou konferenci probubnoval na ty bandy zvukařů. Takže si říkám, dobrý, už třetí generace se nám tady líhne. A to je radost vidět, že vlastně to bude mít pokračování ve všech možných službách, vrstvách, i na tom pódiu, i v zákulisí. A no, radost. Mraveniště lidské dobroty, tomu říkám.
1: A toto vzkazuje Kateřina Lachmanová za vedení konference Charis lidem, kteří by se rádi účastnili, ale z různých důvodů nemohli.
2: My jsme se modlili i za ně, tak myslím si, že Boží milost není omezená tady těma zdma, ale že není omezená tím, že někdo si zaplatil vstupní, tak když někdo byl nemocný, nebo se staral o někoho nemocného, nebo mu nevyšla dovolená, nebo tak. Modlili jsme se i za všechny tyhle a myslím, že v těle Kristově ta milost se přelévá. A vzkazuji, ať neváhají a přijedou příští rok, zase snad nám Pán Bůh daruje nějaký dobrý téma, který by nás posunulo dál a smelilo. Je to taková moje radost, taková církev s lidskou tváří a i lidi, kteří tu byli poprvé, tak jsou s očima na vrhlavě velmi spokojení, necítí se jako cizí těleso na hřišti, nemusíte se bát, že se tu dějou nějaké nepřístojnosti a se tu budete cítit divně mezi těma takzvanými charismatiky. Je to moc milá atmosféra, tak doufám, že ji tady budeme zažívat a co nejvíc lidí i za rok.
1: Podtrhla v rozhovoru pro posluchače Proglasu Kateřina Lachmanová, zodpovědná za program výroční konference Charis, teoložka, psycholožka, autorka knih. Příští ročník ohlásila opět na brněnské výstaviště v obdobném termínu od 7. do 11. července 2027.

skrze miluje. Do toho pána v práci půjdeme, na svíčkovou babičce, na párek v restauraci, když se vám maminka zamiluje. Nebude večer doma, to já vám budu přečítat.

0: Na novogotickém zámku v Klášterci nad Ohří dnes startuje festival Klášterecké hudební prameny. Do soboty nabídne sérii koncertů od klasické hudby až po crossover a populární hudbu. Podrobnosti přidává umělecký ředitel festivalu, houslista Jaroslav Svěcený.
1: Bude celkem 5 koncertů. Na zahajovacím koncertu vystoupí vynikající klarinetistka Anna Paulová za klavírní spolupráce špičkového klavíristy Jaromíra Klepáče a mojí maličkostí bude to v renesančním sále zámku a to bude taky jediný koncert, který nebude open air. Hned v zápětí tam dostane příležitost hudebnice, která je velmi poetická, hodně zajímavá, hodně autorská, což je Leny. A potom se taky dostane na baritonistu, pana kolegu Pustinu, což je operní pěvec, který přivede vynikající instrumentalisty z Brna, takže tam bude i celý brněnský večer, který bude hodně multižánrový. No a pochopitelně dojde i pro pořad mladých umělců, to znamená dětí, budou to slavné skladby z pohádek a dokonce budou ty hudební ukázky také hrány po herecké stránce, takže tam zazní krkonošské pohádky, zazní tam samozřejmě skladby z různých filmů, ale budou hrány členy Heroldova kvarteta, takže ty interpreti budou de facto výsostně klasičtí. No a celý ten scénář napsala herečka Davidského divadla Zdeňka Žádníková-Volencová.
0: Říká houslista a umělecký ředitel festivalu Klášterecké hudební prameny Jaroslav Svěcený. Koncerty začínají vždy v 19 hodin a vstupenky jsou k dispozici online nebo na pokladně zámku v Klášterci nad Ohří.
2: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
3: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka v té současné chvíli?
2: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

0: Součástí festivalu Colors of Ostrava, který se koná od zítřka do soboty v areálu Dolních Vítkovic, bude již tradičně diskuzní fórum Melting Pot. Nabídne prostor pro setkávání lidí, myšlenek a témat, která otevírají nové pohledy na společnost, svět i osobní zkušenosti formou debat, přednášek a workshopů.
1: Letošní Melting Pot nabídne více než 150 řečníků a budou debatovat o budoucnosti světa, vědě, lidské mysli nebo taky kultuře. Témata se dotknou umělé inteligence, partnerských vztahů nebo budoucnosti Evropy. Každý den se představí více než 40 hodin nejrůznějších debat, rozhovorů, ale taky workshopů a filmových projekcí. Melting Pot se pro letošní ročník Colors of Ostrava přesouvá do jednoho místa na Hlubinu, aby návštěvníci měli všechno pohromadě. Velký zájem také sledujeme u nejrůznějších podcastů, které jsou v našem programu.
0: Informuje mluvčí festivalu Ondřej Bambás a přidává programové tipy.
1: Mezi hosty Melting Potu se objeví například spisovatel a novinář žijící v exilu Saša Filipenko, fyzioterapeut Pavel Kolář, herec a spisovatel Dan Krejčík, spisovatelka Nina Špitálníková nebo taky odborník na vztahy Honza Vojtko. Letošní program Melting Potu nabídne každý den více než 40 hodin programu a jednou z prvních debat, která se v programu objeví, bude faktor Pavko, srdce, život, odvaha, což bude debata Lucie Výborné s předním českým chirurgem Pavlem Pavkem. Z programu bych určitě rád zmínil sobotní debatu prezident Petr Pavel v rozhovoru s Liborem Boučkem, která po loňském úspěchu proběhne tentokrát ve velkém sále Vítkovice Gong Stage. Zájem o tuto debatu byl enormní, my jsme měli místenky vyprodány během 5 hodin. Ještě poslední volná místa se objeví, prodej navíc máme domluvený živý přenos na scénu ČT, takže tento program si budou moct užít i další účastníci festivalu Colors of Ostrava.
0: Sdělil k diskuznímu fóru Melting Pot, které bude součástí festivalu Colors of Ostrava, mluvčí Ondřej Bambás.

0: západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Máme 7 hodin a 30 minut úterý 14. července 2026 a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. V tento den roku 1217 zemřel český šlechtic blahoslavený Hroznata, zakladatel tepelského kláštera premonstrátů, mučedník. Platí za jednoho z našich národních patronů, je ochráncem plzeňské diecéze, přímluvcem politických vězňů. Jeho památka je v katolické církvi. Její kalendář ukazuje také na patrona nemocných a umírajících svatého Kamila z Lelis, italského kněze zesnulého 14. července 1614, reformátora nemocniční péče a otce řádu kameliánů. Na paměť dobytí Bastily 14. července 1789 a začátku Velké francouzské revoluce je státní svátek Francouzské republiky. Připomínáme i narození jedné z prvních obětí komunistické zvůle, kandidáta blahořečení pátera Josefa Toufara 14. července 1902. Na dnešek také připadá 115. výročí narození pilota Antonína Lišky, účastníka bitvy o Anglii, válečného hrdiny se zkušeností komunistického pronásledování ve vlasti. Zemřel v roce 1998. Z jeho pamětí čerpal Zdeněk Svěrák pro film Tmavomodrý svět. Před 20 lety odešel koncertní mistr, primáš a umělecký vedoucí brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů Jindřich Hovorka. 54. narozeniny slaví představená komunity Boromejek v římské papežské koleji Nepomucenům sestra Vojtěcha Marie Fialová. 62 let se dožívá baritonista Roman Janál, solista opery Národního divadla v Praze. 64 je zakladateli salesiánského díla v Plzni, knězi a pastorálnímu teologovi salesiánu Michalu Kaplánkovi, bývalému řediteli Pražské vyšší odborné školy Jabok. 70. slaví předseda Rakouské biskupské konference salzburský arcibiskup františkán Franz Lackner. 91 let se dožívá kameraman a režisér Vladimír Skalský. A svátek má Karolína, jméno je latinského původu a znamená svobodná. Karolínám k dnešnímu svátku blahopřejeme. Pojďme se také podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Ráno a dopoledne bude zejména v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno, jinak bude převládat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Ty mohou být ojediněle velmi silné. Nejvýše naměříme teploty mezi 25 a 30 stupně Celsia, na jižní Moravě až 32 a v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás v následujících chvílích čeká hudební kompas, tam se nám představí italský jazzový kontrabasista Domenico Santanello a jeho album Finally. Od 8 hodiny nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny na stole je téma. Východočeské město Vamberk je spojeno téměř 400 let s krajkářstvím a s výrobou paličkovaných krajek. Současně se zde nachází krajkářská škola a od roku 1929 také muzeum krajky. Pravidelně se v tomto městě také pořádají krajkářská setkání a soutěžní přehlídky krajkářské výroby. V dnešním pořadu se vypravíme do muzea, jehož vedoucí nás provede taj výroby paličkovaných krajek, jejich historií i mezinárodními úspěchy při jejich prezentaci. Tento pořad pro vás připravil redaktor Martin Weisbauer. To je tedy pozvánka na 9. hodinu na Proglasu. Teď nám bude zpívat Raduza Květy protěží.

0: V brněnském kafe Práh, které podporuje lidi s duševním onemocněním a pořádá různé osvětové akce, začal festival Léto s kafe Práh. Do půlky srpna nabídne nejenom hudební program. Dnes před kavárnou vystoupí hned několik kapel. Informuje o tom kulturní produkční Michal Šimíček.
1: Zahrají Nevermore a Kosmonaut, Tomáš Průša Band a kapela Slehní mech. 15.7. zazní nesmrtelné písně Simona a Garfunkla v podání Adama Kubáta a Pavla Křiváka. Ve stejném večeru také vystoupí Lada Šimíčková se svojí kapelou a FT s tebou. A celý ten první týden festivalu zakončí 16.7. irský večer v podání kapely Dálách od 19 hodin. V dalších týdnech zahrají třeba Mošny, Mrakopláš, Kvanty Minoris, Nebestebe, Mitři Avi, FT Prim, Kolibříkův úlet, Přístav, Oldboys, Poutníci a mnoho dalších. Informace najdete v kalendáři na našem webu www.kafepráh.cz nebo na našem facebookovém profilu. Přijďte si užít léto jako malované na jedno z nejkrásnějších míst v Brně.
0: Pozval na nejbližší program festivalu Léto s kafe Práh kulturní produkční Michal Šimíček.

0: Liberecký zámek od dneška nabídne letní program. Součástí akce Prázdniny na zámku budou prohlídky, multimediální výstava o době císaře Rudolfa II. A na zahradě koncerty, slavnosti či promítání filmů. Za organizátory hovoří Marie Matějíčková.
1: Výstava Rudolf II. Ožívá je ve spolupráci s Ondřejem Reou, který připravuje interaktivní výstavy po celé republice a právě jsou zaměřeny na nejrůznější takovéto zajímavé prostory. Nejedná se o historické exponáty, ale jedná se opravdu o představení té doby, toho panovníka, takže je to spíš takový interaktivní způsob, ale myslím, že si na své přijdou dospělí i děti.
0: Liberecký zámek, který město koupilo od soukromého vlastníka v roce 2024, není běžně přístupný. Kulturní a další akce v něm se konají třetí léto po sobě.

0: 7 hodin a 45 minut, to je čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Pod názvem Finally vyšlo loni na jaře nové album italského kontrabasisty Domenica Santaniela. Přestože má za sebou více než 20 let spolupráce s výraznými osobnostmi italského jazzu i hudby na pomezí žánrů, jde o jeho první album natočené v roli kapelníka. Na nahrávce jej doprovázejí pianista Marcello Tonolo, saxofonista Alfonso Deida a australský bubeník Adam Páke, který dlouhodobě působí v Itálii. Album tvoří převážně autorské skladby, které vznikaly v průběhu řady let a spojuje je důraz na melodii, promyšlenou stavbu i citlivou souhru celé kapely. Na úvod si poslechneme skladbu Tree.

To byla skladba s názvem Tree z nového alba italského kontrabasisty a skladatele Domenica Santaniela. Přestože hraje především na kontrabas, neusiluje o okázalé předvádění svého nástroje. Mnohem důležitější je pro něj práce s celkovým zvukem kvarteta a vytváření hudebních příběhů, v nichž mají stejnou váhu melodie, rytmus i prostor pro improvizaci. Většina skladeb na albu vznikala postupně během mnoha let a odráží různé etapy autorovy hudební cesty. Vedle lyrických pasáží zde najdeme také energičtější momenty a inspiraci významnými osobnostmi jazzové historie. Následující skladba Danny Boy proto představuje na albu výjimečný okamžik. Jde o úpravu staré irské lidové melodie, kterou Santaniello nahrál zcela sám jako sólovou skladbu pro kontrabas bez doprovodu dalších nástrojů. Po ní si poslechneme ještě Song for Vanny, opět v podání celého kvarteta.

0: Poslouchali jsme italského kontrabasistu Domenica Santaniela a jeho spoluhráče z alba Finally. Ve 14 hodin v dalším vydání Hudebního kompasu sáhneme po novém albu písničkáře Petra Linharta nazvaném Schönau. Zítra ráno vám představíme belgickou instrumentální skupinu Varmus a zítra odpoledne vás pozveme do Brna na koncert italského hudebníka Stefana Saletyho v rámci festivalu Maraton hudby Brno. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: A teď už zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: V 8 hodin v úterý 14. července jste na vlnách Ranního plusu spolu s Danielou Vrbovou
3: a Tomášem Pavlíčkem.
4: Český rozhlas Plus.
2: Tady jsou náměty, které rámují tuhle hodinu. Jak posílí státy koalice ochotných ukrajinskou protivzdušnou obranu, aby odolala útokům Moskvy?
3: V neděli skončí vládní regulace cen pohonných hmot. Budou pumpaři stát žalovat kvůli ušlým ziskům?
5: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
2: A kdy začnou elektrická letadla přepravovat první cestující?
3: Tak taková jsou naše témata. Nejdřív si ale poslechněte zprávy s Monikou Vrchotovou.
6: Dobré ráno. Rusko raketami zaútočilo na hlavní město Ukrajiny Kyjev. Úder způsobil požár ve dvou skladech nedaleko centra metropole. Starosta Vitalij Kličko informoval, že dopad trosek dronů způsobil na východním předměstí také požáry několika automobilů. Zatím nejsou hlášené žádné oběti. Ukrajina mezi tím úspěšně pokračuje ve vývoji tzv. Antiraket schopných čelit ruským balistickým střelám. Jde o raketu FP-7X, kterou vyvinula ukrajinská zbrojní firma Firepoint.
7: Společnost Firepoint poprvé zveřejnila krátkou vizualizaci nové rakety, kterou už úspěšně vyzkoušela na počátku července. Raketa s doletem do 200 km s bojovou hlavicí o váze 150 kg stojí mnohem méně než obdobná střela do amerického systému Patriot. Raketa FP-7X má být součástí systému Freya, evropské obdoby izraelského protiraketového štítu Železná kupole. Prezident Volodymyr Zelenský na schůzce tzv. Antibalistické koalice v Paříži řekl, že Freya by mohla začít fungovat do jednoho roku. Z Oděsy Martin Durazín, Český rozhlas.
6: Doplním, že výsledkům schůzky nové koalice proti balistickým střelám se budeme v Ranním plusu věnovat hned po zprávách. Některá města se obrátila otevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Obávají se reorganizace agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj je sloučilo s odborem bydlení do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. Radnice, které dlouhodobě řeší sociální problémy, se obávají nedostatku peněz, které získávaly právě ve spolupráci s agenturou pro sociální začleňování na boj s chudobou.
8: Chomutov s pomocí agentury pro sociální začleňování získal desítky milionů korun na sociální projekty. Vyjmenovává je primátor Milan Merz z hnutí Nový sever.
9: Dluhové poradenství, výkup sociálních bytů, na tyto projekty peníze nebudou.
8: Místo starostka Litvínova Květuše Helmichová se SNKED poukazuje na odchod odborníků z agentury.
10: Pomáhali nám odborně vypracovávat materiály, které pro nás byly důležité, a na to žádný úředník nemá prostor.
8: Ministerstvo pro místní rozvoj s kritikou obcí nesouhlasí. Podle mluvčí ministerstva Veroniky Lukášové projekty v oblasti sociálního začleňování pokračují. Jan Beneš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. V pobytových zařízeních vyrůstá v Česku zhruba 6,5 tisíce dětí, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Pařížským bulvárem Champs-Élysées dnes projdou tisíce vojáků. Tradiční vojenskou přehlídku zahájí letecká show a chybět nebude ani nejmodernější francouzská armádní technika. Připomínka dobytí Bastily se letos nese v duchu pomoci Ukrajině a síle evropské obranyschopnosti.
11: Do vzduchu zlétnou i dva letouny Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami. Potřeba evropského zbrojení a pomoc Ukrajině, která pátým rokem odolává ruské invazi, jsou ústředními tématy letošní přehlídky. Prezident Emmanuel Macron, pro kterého jde o poslední defilé v roli prezidenta, slíbil do armády v příštích letech investovat miliardy eur. Akce na Champs-Élysées se zúčastní 8500 vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel nebo 35 vrtulníků. Na tribunách budou i lídři koalice ochotných. 9 z nich se v Paříži v pondělí s Ukrajinou shodlo na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Plusu. Kandidátem hnutí ANO na primátora v Praze bude Jan Hušbauer, napsal to server i dnes. Dosavadní místostarosta Prahy 4 nahradí v čele kandidátky pro říjnové volby Ondřeje Prokopa, který se všech funkcí vzdal kvůli nejasnostem okolo svých majetkových přiznání. Hušbauer už Prokopa koncem června nahradil v pražském zastupitelstvu. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je na lídrovi pražské kandidátky shoda. Musí ho ale ještě schválit celorepublikový výbor.

0: které si postavilo do čela nějaké partie lidí. Já jsem člověk, který tady žije 60 let.
1: Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný ani není vyšetřovaný a že notářský zápis o dědictví už dříve předal finančnímu úřadu. Teď čerstvá informace z Prahy. Policisté zasahují na hlavním nádraží v Praze. Odbavovací halu vyklízejí. Metro linky C kvůli tomu stanicí jen projíždí. Nástupní zastávka Airport Expressu je v Opletalově ulici. Hmyzí jed způsobí podle odhadů alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok. Život ohrožující prudká alergická reakce se projevuje mimo jiné dušností, svěděním, otoky v obličeji nebo prudkým poklesem krevního tlaku. Při rozvoji těchto příznaků je nutné okamžitě volat záchranku. Podle alergoložky Dominiky Čápové z fakultní nemocnice Motol a Homolka je důležité myslet i na prevenci.
2: Nenosit pestré oblečení do přírody jako žlutá, červená, ten hmyz přitahuje. Být velmi opatrný u jídla a pití, nepít z plechovek, do kterých nevidíme, protože tam ta vosa může být a může bodnout. Chovat se opatrně.
1: Na plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady na 27,5 kilometru překáží v levém pruhu hromadná nehoda. Kolona z kilometru 35 je asi na 20 minut. Velmi silný provoz je na příjezdech do Prahy. Na D7 z Chomutova před omezením u letiště je kolona na 10 minut a kolony jsou i na příjezdech po D10 z Mladé Boleslavy od Počernic a také na D11 z Hradce Králové od sjezdu na Úvaly ze 7. kilometru. Přejeme všem šťastnou cestu. Hlavně na jihovýchodě teď ještě může být slunečno, jinak ale převládá velká oblačnost. Postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné a teploty dnes 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 11 minut po 8 hodině a to nabízíme přehled očekávaných událostí za ten 14. červenec 2026. Třetím dnem pokračuje v chorvatském Lovranu středomořská teologická konference o roli náboženských komunit v době rostoucího zbrojení a geopolitického napětí. V podtitulu má Hlásání míru uprostřed válečného hluku. Pořádá ji Rijecká diecéze pro křesťanské a muslimské teology a studenty teologie. K otázce, jak mohou církve a další náboženské komunity přispět k míru a usmíření, vystoupí ve veřejné diskuzi kardinálové Blaise Kupič z amerického Chicaga a Laszlo Németh ze srbského Bělehradu. Komentovanou prohlídku chystají v brněnském kostele Početí Panny Marie. Stavbu z období před první světovou válkou zpřístupní v projektu Brno a jeho chrámy, který nabídne i další podobné akce. Slavnost a pouť k blahoslavenému Hroznatovi pořádá klášter v Teplé na západě Čech. Slavnostní mše svatá se uskuteční v tamním opatském kostele Zvěstování Páně od 10 hodin. Výstavu Národního muzea o dynastii Přemyslovců doplní přednáška v historické budově muzea. Na téma Přemyslovští svatí a svatí Přemyslovců promluví historik Jakub Izdný. Zámek v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku rozezní série koncertů. Pod názvem Klášterecké hudební prameny propojí hudbu od klasických děl až po moderní populární písně. V Královské zahradě Pražského hradu začne festival Bohemia Jazz Fest. Hudbu tohoto žánru posléze přivede do Plzně, Prachatic, Hluboké nad Vltavou i Brna. Do Šumperka míří mladí hasiči na mistrovství světa v klasických disciplínách. Soutěžit bude téměř 800 účastníků z 23 zemí. V plánu jsou také večerní koncerty nebo slavnostní průvod městem. A Liberecký zámek ožije prohlídkami, výstavou o době císaře Rudolfa II. Nebo letním kinem. Program Prázdnin na zámku potrvá do konce srpna. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Jak na Proglasu informujeme, dobrovolnická brigáda Summer Job se letos poprvé konala na Bruntálsku. Mladí pomáhali například seniorům s domácími pracemi anebo s obstaráváním zahrady. Součástí byl tradičně doprovodný kulturní i duchovní program pro zájemce z širokého okolí. Společný týden účastníci zakončili nedělní mší svatou v kostele svatého Mikuláše v Jindřichově. Letošní ročník na Proglasu zhrnul organizátor František Beneš.
2: Favoritem zůstává štípání dřeva, jako každý rok, tím, že sekundovalo sekání trávy. Mezi oblíbené joby tohoto ročníku také bylo bourání různých stěn, takže ať už to bylo jako v různých domácnostech nebo na zahradách nějaké sklípky, to bylo taky docela zážitek. Ty první roky vždycky bývají trošku náročné právě v tom, že si snažíme vybudovat důvěru u těch místních. Z začátku nám právě moc nevěřili, nebo si trošku klepali na čelo, kdo jsme a proč to vlastně děláme a proč ještě tomu zadarmo. Tam jsme si získávali tu důvěru během roku postupně a myslím si, že teďka, když se na to díváme s ohledem toho týdne celého, naopak se teďka moc těší na to, až se zase vrátíme. Navázali jsme tady opravdu jako hezké vztahy s těmi místními a těší se z toho, co všechno jsme pro ně udělali a taky, co všechno se nám společně povedlo a až se zase za rok vrátíme, tak máme na co navazovat.
1: Brigáda má podle Františka Beneše přínos i pro zúčastněné dobrovolníky.
2: Všichni si odnáší, jak z té mše, tak i z celého týdne, spoustu krásných zážitků, vztahů a myslím si, že i dosti energie, ač paradoxně vlastně museli docela dost toho odmakat. Já odnáším asi hlavně tu vděčnost, protože vidět, že je dneska ještě opravdu zájem o to nezištně pomáhat, je vlastně krásný a že opravdu se 150 mladých lidí sebere a zadarmo jde prostě pomáhat starším lidem a chtějí se bavit, chtějí se společně modlit. Mám obrovskou radost a to je to, co se taky odnáším, že církev a víra není mrtvá a že opravdu můžeme vnímat, že se mladí snaží hledat a hledat poctivě.

0: doporučením na letní filmy, které nabízí křesťanská streamovací platforma Filmána, přichází její spoluzakladatel Jan Peroud.
1: Prvním typem je nově uvedený film s příznačným názvem pro letošní horké léto. Film Výheň. Je to silné drama z prostředí běhu a africké krajiny, ve kterém ale ve skutečnosti nejde o sport. Hlavní hrdinka Mary prochází velkou ztrátou, bolestí a vnitřním vyčerpáním. Běh, který měl být původně radostí, se pro ní stává cestou, jak znovu hledat smysl, sílu a naději. Film může oslovit každého, kdo někdy zažil, že život člověka srazí na kolena, a přesto se v něm může znovu probudit touha vstát. Není to pohádka o snadném vítězství, spíš příběh o tom, že i uprostřed výhně může člověk najít nový dech. Druhým filmem je film Úžasná láska. Snímek inspirovaný biblickým příběhem proroka Ozeáše. Rámec filmu je jednoduchý. Vedoucí mládeže jede se skupinkou mladých lidí na víkendový pobyt a ve chvíli napětí mezi nimi začne vyprávět právě příběh Ozeáše. Tento příběh z Bible je příběhem lásky, která není naivní, ale je věrná. Lásky, která zůstává i tehdy, kdyby člověk měl lidsky řečeno právo odejít. Film je nejen pro mladé, ale i pro každého, kdo si chce znovu připomenout, že boží láska není jen odměna pro dokonalé. Rodinám bych poté doporučil také film Výlet do Říma, který bude mít na Filmaně premiéru v polovině července. Malý Francesco a jeho sestra Maria se vydávají na vysněný výlet do věčného města, protože Francesco touží spatřit Sixtínskou kapli. Jenže když se kvůli nečekané události musí rodina vrátit domů, Francesco se rozhodne svůj sen nevzdat a vydá se do Říma na vlastní pěst. Maria ho následuje a oba sourozenci se ztrácejí ve spleti římských ulic. Zatímco je vyděšení rodiče hledají, oni cestou do Vatikánu potkávají rozmanité tváře velkoměsta a každé z nich něco přináší. Někomu úsměv, jinému dar usmíření a někomu zase spravedlnost. Je to poetický, laskavý příběh, který může pohladit po duši celou rodinu. Pro ty, kdo se nebojí hlubších vztahových témat, doporučujeme norské drama Až na věky. Vypráví o manželství, rodině a o okamžiku, kdy vztah přestane držet pohromadě jen silou zvyku. Je to film o krizi, ale ne nijak lacině. Spíše pokládá otázku, co v nás krize odhalí. Naše zranění, naše nároky, slabosti, ale také možnost pravdivějšího pohledu na sebe sama. Pro křesťanského diváka může být zajímavý právě tím, že neuhýbá před bolestí vztahů a zve k přemýšlení o odpovědnosti, odpuštění a pravdě. Naopak lehčím a rodinným typem je film Vždy vítězem. Odehrává se v prostředí křesťanské školy a golfu. Hlavní hrdinka Emily přestupuje do nové školy a touží uspět jako šampionka. Jenže postupně zjišťuje, že skutečné vítězství není jen v tom, jestli člověk skončí první. Důležitější je charakter, pokora, vztahy a to, co se děje v srdci. Je to příjemný film pro rodiny a mladší diváky, ale také pro všechny, kdo mají rádi sportovní příběhy s jasným povzbuzením.
0: Říká na Proglasu zakladatel Filmány Jan Peroud.

Přiblížila se 30. minuta po 8. hodině v úterý 14. července máte naladěný Proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. V tento den roku 1217 zemřel český šlechtic blahoslavený Hroznata, zakladatel tepelského kláštera premonstrátů, mučedník. Platí za jednoho z našich národních patronů, je ochráncem plzeňské diecéze, přímluvcem politických vězňů. Jeho památka je v katolické církvi. Její kalendář ukazuje také na patrona nemocných a umírajících svatého Kamila z Lelis, italského kněze zesnulého 14. července 1614, reformátora nemocniční péče a otce řádu kamiliánů. Na paměť dobytí Bastily 14. července 1789 a začátku Velké francouzské revoluce je státní svátek Francouzské republiky. Připomínáme i narození jedné z prvních obětí komunistické zvůle, kandidáta blahořečení pátera Josefa Toufara 14. července 1902. 87. narozeniny by dnes oslavil Karel Gott. 54. narozeniny slaví představená komunity Boromejek v římské papežské koleji Nepomucenum sestra Vojtěcha Marie Fialová. 62 let se dožívá baritonista Roman Janál, sólista opery Národního divadla v Praze. 64 je zakladateli Salesiánského díla v Plzni, knězi a pastorálnímu teologovi Salesiánu Michalu Kaplánkovi, bývalému řediteli Pražské vyšší odborné školy Jabok. 70. slaví předseda Rakouské biskupské konference salzburský arcibiskup Františkán Franz Lackner. 91 let se dožívá kameraman a režisér Vladimír Skalský. A svátek slaví Karolína. Jmenuje Zlatiny a znamená svobodná, tak všem Karolínám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí ráno a dopoledne, zejména v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ty mohou být ojedinělé velmi silné. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 a v tisíci metrech na horách kolem 21 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás ještě čeká půl hodinka písniček, od 9. hodiny pak pořad Na stole je téma. Východočeské město Vamberk je spojeno téměř 400 let s krajkářstvím a s výrobou paličkovaných krajek. Současně se zde nachází krajkářská škola a od roku 1929 také muzeum krajky. Pravidelně se v tomto městě také pořádají krajkářská setkání a soutěžní přehlídky krajkářské výroby. V dnešním pořadu se vypravíme do muzea, jehož vedoucí nás provede taji výroby paličkovaných krajek, jejich historií i mezinárodními úspěchy při jejich prezentaci. Pořad pro vás připravil redaktor Martin Weisbauer. Následují zprávy Českého rozhlasu Plus v 10 hodin, potom dopolední hudební proud, relace Rádia 7 3D Talk od 10 hodin a 15 minut. Potom to bude Vonička pro milovníky dechovky o 10:30 a v rámci čtení na pokračování od 11. hodiny pak uslyšíme čtvrtou část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Dnešní kapitola má název O zabíjačkových dobrotách a karnevaru. To je tedy pozvánka na ráno a dopoledne s Proglasem. A jak jsem zmiňovala výročí Karla Gotta, tak si připomeneme tohoto velikána v písni Krev toulavá z televizního seriálu Cirkus Humberto.

0: Vnitřní i venkovní prostory brněnského klubu Melodka rozezní tento pátek a sobotu festival, který propojí alternativní hudební scénu ve městě. Akce s názvem Operace Antropos, den druhý, připomíná také někdejší zkušebny, které v nedalekém stejnojmenném parku loni vyhořely. S akcí nás nyní seznámí její organizátor Vojtěch Milota. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Pane Miloto, povězte nám, co festival nabízí a chystáte se na něm také vystoupit?
1: Určitě. Festival Operace Antropos dvě věže je v podstatě takovou směsicí různých kapel. Myslíme tam hodně na multižánrové zastoupení. Vzhledem tomu, že vychází vlastně z toho komunitního kapelního prostředí, tak většina nás se moc dobře zná a nějakým způsobem už jsme se setkávali právě na těch dříve zmíněných zkušebnách. Když to vezmu programově, tak pátek bude patřit spíše tvrdší hudbě. Představí se tam kapely jako Kolmo, Johnny Churbes, brněnské legendy 301 a nebo kapela Chebno. A také je v plánu letní kino, kdy budeme promítat snímek Prsten a pánové. Sobotní den bude patřit spíše pohodovější hudbě. Začíná DJským duem Sir Aksup, čeká nás beatboxové vystoupení od pana Kikes. Následuje solový projekt Josefa Javurka a poté trochu přitvrdíme opět a nastoupí tam dívčí metalová kapela Morvena a venkovní scénu bude uzavírat kapela Breath Life Death Drive, která je také z Brna. Sobotu zakončíme vevnitř v klubu, kde se nám představí Milanka Šubajany z Rock'n'Roll Pupils, skvělá kapela z Litomyšle Zrcadla, poté kapela T1 MC Land a završí to taky brněnská legenda Nachtante. Já tam budu mít tu čest zúčastnit se koncertu s naší kapelou T1 MC Land, se kterou budeme vystupovat večer v klubu v sobotu a taky jsem si střihnul jednu malou roli ve filmu Prsten a pánové, který budeme promítat v pátek v noci.
0: Jak se propojuje prostředí parku s open air koncerty?
1: Já bych řekl, že bezvadně, co se týká přímo zrovna parku Antropos, tak tam už je to poměrně dobře vyzkoušené. Je tam takový ten taneční altánek, kde pravděpodobně už jste možná měli příležitost navštívit některé hudební akce minulosti, které většinou spíš jsou elektronického ražení. Co se týká nové Melodky, tak ta je v provozu teprve chvíli, takže si myslím, že open air akce tam ještě nejsou zas tak vyzkoušené, ale rozhodně už tam proběhly. A já doufám, že potvrdíme, že na tohle místo takovéhle akce patří a že v nich můžeme vesele pokračovat dál.
0: Kdybychom se ještě vrátili k té nešťastné události toho požáru někdejších zkušeben, co pro vás osobně budova znamenala?
1: Já si to pamatuju dneska naprosto přesně. K tomu požáru došlo na konci května v roce 2026. My jsme ten večer zrovna křtili naše CDčko a když jsme se skákali dolů ze stage, tak nám začali lidi ukazovat právě fotky, že zrovna v té naší bývalé zkušebně hoří jako blázen. Byl to pro nás docela smutný, ale naštěstí už nebylo v ohrožení nic třeba z naší výbavy nebo takhle, jelikož už jsme tam za měsíce tou dobou neskoušeli, ale rozhodně to byla taková citová rána, protože ta zkušebna sloužila taky kromě místa na zkoušení samozřejmě jako takové komunitní centrum, kde jsme se mohli potkávat, vyměňovat si názory a hudební zkušenosti a podobně. Takže určitě si myslím, že to byla docela ztráta, ale bohužel dneska s tím už nic neuděláme.
0: Ještě nám prosím na závěr prozraďte, v čem je letošní ročník festivalu jiný oproti prvnímu ročníku.
1: Tak první ročník to byla Operace Antropos, ještě bez toho přídavku dvě věže a řekl bych, že tam daleko víc jsme dbali na nějaký ten do-it-yourself přístup. Vzhledem k tomu, že vlastně v tom areálu nebyla dostupná infrastruktura a takovéhle věci, tak jsme si to tam opravdu museli postavit, tak se říká od píky. Tenhle ten ročník je právě výjimečný tím, že si nás vezme pod křídla ta brněnská Melodka, která nám nabídne právě zázemí a spoustu věcí nám tím letos zjednoduší. Každopádně spíš bych se asi soustředil na ty věci, které to má společné. A to je pravděpodobně ta komunitní atmosféra, kapely, které se dobře znají navzájem, nebudou chybět takové pikantnosti jako grill a bazén, které neodmyslitelně patřily k tomu prvnímu ročníku. A celkově doufám, že možná tady ten méně do-it-yourself přístup zase umožní snadnější přístup v široké veřejnosti a tím pádem třeba představí tu hudbu novým posluchačům a tak.
0: Zhrnuje organizátor Vojtěch Milota, který byl hostem ranního Proglasu. Festival Operace Antropos se uskuteční v Brně tento pátek a sobotu. Děkuji vám za rozhovor a přeji, ať se akce co nejlépe vydaří.
1: Děkuji za pozvání, krásný den.
0: Pěkný den, naslyšenou.

0: Tento týden ve čtvrtek začne v hlavním městě festival letní slavnosti staré hudby. Do 5. srpna nabídne 7 koncertů špičkových domácích i zahraničních interpretů, kteří přiblíží hudbu středověku, renesance a baroka v podání na dobové nástroje či jejich věrné kopie. O tématu festivalu Mýty a legendy na Proglasu promluvila ředitelka akce Josefína Matyášová.
1: Mytologie patří vlastně k pilířům civilizace. Bývá označována jako paměť civilizace nebo duše. Je to soubor příběhů, které odpovídaly na mnohé otázky, na něž bylo těžké najít odpověď, například na vysvětlení různých přírodních jevů nebo na otázky typu odkud jsme, kam směřujeme my jako lidstvo, jaký je náš smysl tady na tom světě. A také se v těch univerzálních příbězích konzervovaly určité vzorce chování, vztahů mezi lidmi, morálka, etika, prostě principy fungování lidské společnosti. A legendy měly vlastně zase v duchovním prostředí podobnou funkci. Kromě toho, že jsme tedy legendy do toho tématu přizvali jako vyprávění o svěcích, tak jsme ten pojem pojali šířeji a zařadili jsme do programu i skladby a skladatele, které mohou být označovány za legendární. A jelikož se náš festival zaměřuje právě na to období středověku, renesance a především baroka, tak v tomto období právě mytologie hrála velice silnou roli, co by inspirační zdroj. Oni ty příběhy jsou platné i dnes, ale zejména pro skladatele, autory libret, básníky a tak dále, prostě umělce období baroka, renesance, byla mytologie velice silným inspiračním prvkem.
0: Koncerty se budou konat v sakrálních a světských historických prostorách hlavního města Prahy, pokračuje Josefína Matyášová.
1: My jsme velice rádi, že se nám daří zvát naši posluchači i do sálů, ve kterých se hudba nedá poslouchat zase tak často, takže uskutečníme 2 koncerty v naprosto neopakovatelné atmosféře císařského sálu na zámku v Troji. Potom se vypravíme do Strahovského kláštera, respektive do jeho letního refektáře nádherně malovaného. 2x se vypravíme do kostela svatých Šimona a Judy, to bude závěrečný koncert a koncert uprostřed festivalu. Jednou vystoupáme na Pražský hrad do Lobkovického paláce, z nějž je údajně nejkrásnější pohled na Prahu a zahajovat budeme v úžasné akustice kostela Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství.
0: Dodává na Proglasu Josefína Matyášová, ředitelka letních slavností staré hudby. Podrobnosti k programu i prodeji vstupenek najdete na webových stránkách festivalu.

0: Každou neděli vychází nová epizoda podcastu z poutního místa Vranov u Brna. Duchovní povídání. Nabízí rozhovory, kázání a tematické úvahy. Podle tvůrců je prostorem pro každého, kdo touží po duchovním růstu a hlubším porozumění křesťanským hodnotám v každodenním životě. Za projekt hovoří Viktorie Vunšová.
1: Každé téma jde rovnou k věci, nejsou to žádné zdlouhavé řeči, je to vždycky jenom na zhruba takových 5 minut, je možné si to pustit kdykoliv během týdne, jsou to vždycky nějaký zajímavý témata, například téma umění odpouštět, nebo jestli musím věřit v něco konkrétního, takové hluboké myšlenky, ale někdy je tam i něco, že se vysvětluje, například Velikonoce, svátky vzkříšení a otec Karel tam vlastně o tom něco říká. Ten podcast je zcela zdarma, bez reklam, je to jenom čistý obsah, zaměřené fakt na to podstatné. Je to i na Apple Podcast, na Spotify a na našem webu je to přístupné. Chceme posluchačům předat nějakou hloubku a nějaké zamyšlení nad tím svým i životem a jak ho lidi tráví a že by mohli vlastně se zastavit, pomalit a vybízíme vlastně i k tomu, že my jako duchovní centrum jsme takové to místo klidu a ticha, že i k nám můžou přijet a tady se zpomalit a sklidnit.
0: Uzavírá pro posluchače Proglasu Viktorie Vunšová z Duchovního centra Vranov.

až jednou vrátíš se mi, až bude po válce. Budu ti vyprávět, jak pak mi bylo, jak snil jsem si za temných nocí o dálce, v níž srdce planoucí.

0: Východočeské město Vamberk je spojeno téměř 400 let s krajkářstvím a s výrobou paličkovaných krajek. Současně se zde nachází krajkářská škola a od roku 1929 také muzeum krajky. V našem pořadu Na stole je téma, ve kterém vás vítá Martin Weisbauer, se vypravíme právě do muzea, které sídlí v takzvané Bednářově vile. Ta je památkově chráněnou stavbou od roku 1916. A muzeem nás nyní provede vedoucí Kateřina Kutanová. My teď s paní vedoucí Kutanovou stojíme paradoxně ve slovenské expozici Muzea krajky ve Vamberku. Proč tomu tak je a jakou to má souvislost, paní vedoucí, se Slovenskem?
1: Takže my stojíme vlastně v přízemí malé prostoře, která je věnována krátkodobým výstavám. A v tuto chvíli tady máme krajky Myjavské pahorkatiny. Zaprvé proto, protože od března 2016 je vlastně tato krajka zapsaná na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví Slovenska. A také proto, protože je otázka, jak se tyto myjavské krajky vůbec dostaly na Slovensko. Oni totiž vychází z českých krajek a od českých krajkářek, protože ženy v 90. 80. letech 19. století odešly některé z Vamberka a odešli právě na Myjavu a sebou odnesli tu znalost té vláčkové krajky, která pochází vlastně z Vamberka a ta potom se ustálila a doplnila o další jako ty tylové techniky, krajky, tak z toho důvodu jsme navázali vlastně spolupráci se Slovenskem a oni nám tuto expozici a tuto vlastně výstavu zapůjčili.
0: Je tedy prapůvodní místo zrození krajky Vamberk, anebo je to někde jinde?
1: No, to je dost složitá otázka, protože ona je otázka, co vlastně teda krajka prapůvodně byla. Jako jestliže o tom budeme přemýšlet, že je to motání nití nebo drátů nebo jakéhokoliv jiného materiálu. Ale to, o čem my mluvíme od 16. století jako o krajce, o té velmi jako jemné technice, splétané pomocí teda dřevěných paliček, tak řekněme to západní centrum té krajky bylo v Belgii, odkud se teda potom šířila, ale rozhodně ten druhý proud té slovanské krajky se šířil z druhé strany. No a ještě možná vlastně jedna zajímavá věc. Historicky se zatím domníváme, že ty krajky, které vznikaly nebo se rozšiřují v Čechách, přišly právě z té belgické části, ať už to byla tedy Marie Grambová, která v 16. století jaksi podporovala ten rozvoj krajky ve Vamberku, ale hlavně proto, protože to byl vlastně obchodní artikl a v Krušnohořích to pak byla Barbora Utmanová.
0: Takže v našich zemích byla taková dvě centra, Vamberecko a Krušnohoří, dalo by se říci.
1: Já bych to nestahovala jenom na Vamberecko, ale vlastně jako ty Orlické hory, Hradecko, Pardubicko a potom určitě jako ta Krušnohorská oblast, ale vlastně ta západní provinience, tak tam se také vlastně jako vždycky objevovaly ty krajky. Najdeme je i v jižních Čechách, ale takové ty opravdu jako ty větší centra, kde se krajka dlouhodobě vyskytovala, je opravdu to pod Krušnohoří a potom tedy tady pod Orlickou.

0: My jsme v té době byli součástí rakousko-uherské monarchie. V jakém vztahu bylo krajkářství k této monarchii?
1: Rakousko-uherská monarchie měla krajku jako svůj vývozní artikl, jako vlastně státní vývozní artikl. A když v roce 1873 byla světová výstava ve Vídni, tak zde byl ženský pavilon, který ukazoval ženskou práci. A zde se zjistilo, že je velmi špatná, za prvé proto, protože ženy neprocházely profesionálním školením a že i ta vlastně ta znalost té krajky velmi upadá a že není reprezentativní. To znamená, že ona se potom nemohla být konkurenceschopná na těch světových výstavách. A tak se tehdy Rakousko-Uhersko rozhodlo, nebo monarchie ve Vídni, že založí takzvaný centrální vídeňský krajkářský kurz, který povedou profesionálové, kteří budou navrhovat krajky, což teda jako ty výtvarníci byli především muži. A ta žena, že teda bude tou profesionální vlastně zpracovatelkou té krajky, to znamená, že ona se naučí teda velmi dobře to krajkářské řemeslo. Vznikla u toho celá škola, která potom distribuovala učitelky do těch zbylých center monarchie, ale co je zajímavé, je, že celou tu Vídeň vlastně živili v té době právě velké centrum v tom Podkrušnohoří. Tam to byly vlastně české Němky a potom tedy i ve východních Čechách, i tady na Vamberecku, Žamberecku, ale i v Chrudimi. A ty vlastně byly pod dohledem těchto krajkářek, které vycházely z té Vídně, tady dávali pozor na ty vzory, které se tady vlastně za velmi malý peníz upaličkovaly, vracely se zpátky do Vídně a Vídeň je potom vlastně distribuovala a prodávala za mnohem větší peníze. Zajímavé je, že v roce 1903 vyhlásilo Průmyslové muzeum v Hradci Králové soutěž na nové vzory. Právě proto, že se chtěli vymanit vzorům, které diktovala Vídeň, a tak uspořádali soutěž na to, aby vznikly nové, vlastně slovanské, české vzory, a právě ty vzorníky z těchto soutěží můžeme obdivovat přímo ve vitríně muzea.
0: Posloucháte pořad Na stole je téma a právě jsme na návštěvě ve Vambereckém muzeu paličkované krajky. Provází nás vedoucí muzea Kateřina Kutanová.
1: A teď bylo vlastně velmi zajímavé se dívat na to, jakým způsobem se k tomu vlastně staví české Němky a jakým způsobem se k tomu staví ty oblasti, které se považovaly za české. My totiž nikdy od sebe nemůžeme tyto dvě etnicity oddělit. Prostě v českém kraji žily tyto dvě etnicity a ty vlastně se vytvářely navzájem proti sobě. A tady mě nejvíc se na tom zaujal příběh, který se odehrával v Chrudimi, protože v Chrudimi pod muzeem, ale to byla taková jako běžná praxe na konci 19. století, v pod muzeem vždycky vzniknul ten krajkářský kurz a krajkářský kurz v Chrudimi byl jediný ten, který si dovolil psát neustále do Vídně stížnosti, že se vzory, které jsou zasílány z Vídně, zásadně nesouhlasíme, protože v tom nejsou české motivy a prosíme o to, aby tam prostě byly dodány české motivy. Což samozřejmě Vídeň nechtěla, protože zastávala tu modernistickou tendenci, že to bude prostě nové secesní vzory, bez toho, aniž by se jim do toho pletly ostatní národy. A to byla vlastně zajímavá pro mě informace, proč vlastně v Chrudimi a Chrudim jediná si dovolila takhle vzdorovat a bylo to samozřejmě tím dobovým postavením Chrudimi jako velkého města.
0: Jak to dopadlo?
1: Dopadlo.

0: samozřejmě ne nějak dobře prochrudím, protože se tam bohužel ta situace nepodařila změnit, ale o to vlastně je to zajímavější sledovat, co se právě dělo po roce 1918, kde vzniká vlastně právě tím oddělením nebo s tím nově vzniklé vlastně České republiky vzniknul i nový styl vlastně té nové národní republiky a tam už se samozřejmě počítalo pouze s tím navázáním na ty slovanské vzory.
1: Takže to už bylo v rámci Československa.
0: Ano, ano, ano.
1: My jsme zde několikrát narazili na motivy. Mluvila jste o motivech secesních, které přicházely z Vídně a potom jsme mluvili o motivech, které vznikly za Československé republiky, což byly ty slovanské motivy. Můžete trošku nám přiblížit, o jaké motivy především se jednalo?
0: Když v roce 1918 vzniklo Československo, tak řada výtvarníků chtěla vytvořit nový, moderní, národní styl. A přidala se k ním i Marie Sedláčková-Serbousková a krajky, které můžeme obdivovat v expozici, právě ukazují ten vliv toho geometrického národního stylu přímo na jejich krajkách. Takže je to zase něco, co se vlastně vlíná do každého umění, je právě to národnostní cítění, které tvaruje podobu uměleckého díla.

0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma, věnovaný tentokrát Muzeu paličkované krajky ve Vamberku. Přímo na místě hovoříme s vedoucí muzea Kateřinou Kutanovou. Paní vedoucí, jak toto muzeum vlastně vzniklo a za jakých okolností?
1: Takže muzeum bylo založeno v roce 1929 a založili ho, a to je zajímavé, místní průmyslníci. Právě proto, protože se stále vlastně přemýšlíme o krajce jako o umělecko-průmyslovém výrobku. A ten vznik toho muzea souvisí vlastně se založením krajkářské školy tady ve Vamberku, která byla založena v roce 1889. A tato krajkářská škola byla vůbec první českou krajkářskou školou. Ne, že by ale předtím byly jiné krajkářské školy, že by nebyly tady na českém území, byly, ale ty se nepovažovaly za ryze české. To byly ty, které byly právě pod tím vlivem toho centrálního vídeňského kurzu. Tady je určitě zajímavá potom postava dvou průmyslníků ve Vamberku. Za prvé průmyslníka Kubiase, který ale měl vztahy k masnému průmyslu. A dalším takovou významnou vambereckou postavou byl textilní průmyslník Bednář. V jehož domě se nyní nacházíme. Tito dva pánové podporovali finančně, ale i svou jako myšlenkou založení té krajkářské školy. A ta krajkářská škola potřebovala mít ten sběr těch starých krajek, aby věděli, podle čeho mají vlastně vytvářet ty krajky. A díky tomu vlastně vznikly ty počátky toho muzea přímo v té krajkářské škole. Oficiálně ale vzniklo potom až v roce 1929, ale ta krajkářská škola ho vlastně dlouho využívala. Za druhé světové války muzeum zaniklo, ale v 50. letech se potom sbírky dostaly pod městské muzeum a městské muzeum v 70. letech dostalo k ožívání paradoxně tu vilu rekonstruovanou textilního průmyslníka Bednáře, která ta vila sama o sobě je nádherná, je od architekta Oldřicha Lisky, který byl spoluautorem vlastně spolu s Gočárem založení toho velkého rozlehlého městského plánu v Hradci Králové. Takže tato budova je vlastně velmi reprezentativní a je krásné, že dnes tato díla krajkářského, ty ruční práce vůbec můžou být vystaveny. Takže to teda k vzniku muzea.
0: Podívejme se teď na to, co všechno mohou návštěvníci Vamberku během celého roku zde navštívit.
1: Pro nás je vždycky největší slávou, když můžeme jednou za dva roky otevřít krajkářské bienále. Krajkářské bienále totiž vzniklo proto, aby se podařilo zachovat tu tradici toho krajkářství, protože musím říct, že krajkářky to je takový vymírající druh. A jestli se nestane nějaký zázrak, tak opravdu brzo dojde k vymření, protože se dneska téměř už vlastně jako nevyučuje. Na vysokých školách, na středních školách je to také velká bída a to řemeslo vlastně upadá. A tak se vlastně před 20 lety rozhodlo, že se zde ve Vamberku bude konat bienále české krajky jednou za dva roky a ty krajkářky, které se ještě v paličkované a šité krajce věnují, se sjíždí se svými díly. Ale to už není ta užitá tvorba, to už je také a především ta volná tvorba, o které můžeme přemýšlet jako o krajce. Tam už ale nejde jenom o to, že teď třeba stojíme v expozici ve druhém patře, kde můžeme vidět vlastně věci z expa, ale tehdy se to prezentovalo především jako oděvy. Dneska na bienále vidíme vlastně plastické objekty, o kterých můžeme opravdu mluvit, že se jedná už o volnou sochu, o volné dílo, o volnou tvorbu. To to bienále se snaží, nebo snažíme se, aby se udržovala vlastně velká kvalita. To znamená, že máme porotu umělců, kteří schvalují, kdo na bienále bude a nebude přijat a kdo teda nakonec vyhraje zlatou paličku.
0: Kolik účastníků tak v průměru se účastní tohoto bienále?
1: No, řekla bych, že každý rok o něco méně a méně. A to ne, že by to někoho přestalo bavit, ale protože krajkářky vymírají. A máme třeba 20 krajkářek, které se zúčastnily letošního bienála. Takže ta účast vlastně není zas až tak veliká a možná, že by stálo za to zapřemýšlet, jestli z toho českého bienále nepřejít na bienále, které by zahrnulo vlastně i světové umělce nebo umělkyně, které se tvorbou paličkované nebo šité krajky věnují. A tady bych si dovolila takovou odbočku, protože nejenom žena může paličkovat. Opravdu může paličkovat i muž. Teď třeba v Piešťanech bude mezinárodní setkání krajkářek, které začíná 8. srpna v Piešťanech a to pod patronací právě Matěje Pisci, který se snaží na Slovensku uchovávat vlastně krajku, takže muž perfektně umí paličkovat.

0: pořadu Na stole je téma. Jsme na návštěvě muzea paličkované krajky ve Vamberku a bavíme se s vedoucí muzea Kateřinou Kutanovou.
1: Mimo Bienále potom máme krátkodobé výstavy a tyto krátkodobé výstavy mapují buď jednotlivé umělce nebo umělecké školy, které ještě se věnují paličkované krajice, a chceme se spíš přibližovat vlastně mladému divákovi, což je těžké, protože přeci jenom ta návštěvnost tady se skládá z toho postaršího diváka než z té mladší generace, což ale když potom sejdeme do místa v přízemí, kde je současná krajka vystavená, tak uvidíte, že i pro mladého člověka je to zajímavá věc. A těm krátkodobým výstavám bych možná ještě přiblížila divákovi, proč není třeba se bát vůbec navštívit muzeum krajky a že to opravdu jako je zcela současná záležitost. Minulý týden nás oslovila firma ELA.cs z Třebechovic pod Orebem, kteří tedy s muzeem už vedou delší dlouhodobou spolupráci. Oni vyrábějí vlastně ve zdravotnickém průmyslu stenty a tato firma vyvinula právě stenty, které se vyvinuly z techniky paličkovaného stroje, který my tady máme v muzeu. Takže i tady může člověk vlastně poznat, co všechno a kam může směřovat paličkovaná nebo šitá krajka.
0: To je velice neobvyklé spojení krajky a lékařství.
1: Ano, je, ale o to víc si myslím, že by to mohlo přilákat širší záběr diváků, protože přeci jenom většinou nás navštěvují ženy. Já tomu osobně říkám, že jsme spíš takové ženské muzeum a muži vlastně nevědí moc, na co by se tady dívali, tak tentokrát budou moc obdivovat stenty. A to bych taky chtěla vlastně říct, že to užití té krajky i pro muže může být zajímavé, protože součástí letošního bienále, které ale bohužel včera skončilo, byl vyšívaný velorex. Takže měli jsme zapůjčený velorex, z něhož ta původní plachta byla sňata a nahrazena vlastně šitou krajkou a vyšíváním.
0: Takže jestli dobře počítám, příští bienále by mělo být v roce 2026?
1: Ano, 2026.
0: V jakém období?
1: Vždycky na začátku prázdnin. Je to na začátku prázdnin, ale je to opravdu vždycky jako ten víkend, kdy skončí škola a začínají prázdniny. Takže tady máme celý víkend, kdy se konají takzvané krajkářské slavnosti. Je spousta akcí a diváky bych chtěla vlastně pozvat na rok 2026, protože už tuto chvíli víme, že se budeme zaměřovat na slovinskou krajku a to bude, myslím, velmi zajímavé.
0: My jsme teď v roce 2024, tak proto se zeptám, příští rok, v roce 2025, kdy bienále nebude, má cenu do Vamberka přijet?
1: Určitě. A i v tom termínu, kdy končí škola a začínají prázdniny, protože tady bude takzvaný krajkářské slavnosti, bude to jeden den a budeme pořádat workshopy, přednášky a budeme se snažit vlastně popularizovat a přiblížit současnému divákovi krajkářskou tvorbu a krajkářství jako takové.
0: Vy nepřibližujete krajkářskou tvorbu jen zde nebo v rámci naší republiky, ale před chvílí zde padlo, že jste vystavovali na Expu, na zahraničních výstavách. Kde všude jste prezentovali naši krajku?
1: No, ono to není tak, jakože my jako muzeum. Tehdy totiž ještě v krajku měl pod patronací stát. Není to tedy nic nového, je to přesně to, co jsem vlastně říkala, kdy si rakousko-uherská monarchie uvědomila, že to je ten artikl, ten vývozní artikl. A právě ještě v 60. letech nebo na Expo 58 v Bruselu stát věděl, že toto vlastně podporuje. A opravdu, jak si na školách se to vyučovalo, na středních školách, ten státní vklad do toho byl veliký. To už bohužel dneska není. A je to škoda, protože krajkářství jako takové, jako to, co v podstatě jako je spojeno s českou identitou, by dle mého stále mělo být jako vývozní artikl a možná, že když máme každý rok bienále pod patronací vlastně paní prezidentové, tak by možná stálo za přemýšlení, kdyby se krajka, česká krajka stala tím darovacím předmětem prezidentského páru.
0: Podobně jako třeba české sklo.
1: Ano, české sklo, český granát, to všechno a k tomu by měla patřit i česká krajka.

0: Paličkovaná krajka, to je tématem našeho pořadu, který právě posloucháte na Radiu Proglas. Návštěvou Vambereckého muzea Paličkované krajky vás doprovází Martin Weisbauer s vedoucí muzea Kateřinou Kutanovou. Když se podíváme do dnešní doby, říkala jste, že je velký úbytek krajkářek. Je vůbec možné někde se dnes vyučit kvalitním krajkářem nebo krajkářkou?
1: Ku příkladu v naší krajkářské škole, protože ve Vamberku stále funguje krajkářská škola naštěstí. Dalo se to ještě do roku 2000 studovat na školském ústavu v Praze. Tato škola, dneska střední škola uměleckého designu, stále jaksi má ten obor krajka, ale těch studentek je pomálo. Je podmálo a my třeba sami máme velký problém sehnat konzervátorku, která by uměla konzervovat a vlastně restaurovat krajky.
0: Myslíte, že toto řemeslo může toho člověka uživit v dnešní době?
1: Ne. Je to jednoznačná odpověď, ale myslím si, že přesto přeze všechno je dobré ho uchovávat, ale asi ne s tím, že vás to řemeslo jako takové uživí. Dokud tam nepřijde jako větší podpora, tak si to neumím představit a jenom si vlastně uvědomuji nebo vzpomínám na příběh, který jsem četla, kdy se rakousko-uherská monarchie rozhodla, že z toho udělá svůj artikl a taky to bylo tehdy, vlastně byla ve velmi podobném stavu, v jakém jsme my dnes. A tehdy se doporučilo vlastně císařovně Sisi, aby krajku na svých oděvech propagovala a že to byla vlastně jedna z možností, takže my musíme najít nějak jako cestu a potom možná se s tím někdy někdo uživí. Rozhodně je dobré si uvědomit další věc. My vlastně mluvíme o řemesle, to znamená o té rukodělné činnosti, ale ta už vlastně během průmyslové revoluce byla vytlačena strojovou krajkou. Když vlastně centrální krajkářský kurz ve Vídni schvaloval v Čechách nové a nové kurzy, kde se to mělo jako paličkovat, tak si třeba vzpomínám na příběh z Plzně, kde jim to zakázali na základě toho, že je ta krajka už vlastně neužívána, že se jim to nevyplatí, protože je vytlačována na vlastně tom poli toho prodeje asijským výrobním systémem. Už tehdy.
0: Když jste říkala, že císařovna Sisi propagovala krajku tím, že ji nosila na svém oblečení, tak mě by vstává na mysli otázka, kde tedy všude krajku lze použít, kromě oblečení nebo čepců, límců a podobně.
1: Zase, protože se nacházíme tady v té části, v které stojíme, vidím všude kolem sebe šaty, ale ono právě třeba za první republiky, kdy působila Marie Sedláčková, Serbousková nebo Emílie Paličková, tak ten národní vzor se hodně dával do prostírání, do křestních roušek, do běžných předmětů k dennímu užívání. Takže tam všude může být krajka a to se potom změnilo, když se o krajce začne uvažovat jako o volném umění, že už je z toho teda umělecký předmět. Tak třeba jako to tady můžete vidět za mnou, kde stojíme před dílem od Milči Eremiášové Pták ohněvák, což je vlastně takový velký závěs s motivem ptáka ohněváka.
0: Mě tady u toho velikánského krajkového závěsu překvapila jedna věc, a sice, že ta krajka se skládá z mnoha barev. Já jsem měl vždycky představu, že krajka je jenom bílá.
1: A to je právě tam, kdy se stýkají ty dva póly, o kterých jsem se taky už zmínila, že vlastně přicházela ta krajka z té Belgie, o které vlastně my víme, že byla převážně vlastně bílá. A potom šly ty slovanské krajky, které byly barevné. Takže to současné umění už nemá právě potom vůbec problém používat teda barevné vyjádření krajky.
0: Takže v tom moderním pojetí vlastně dochází ke smíšení toho slovanského barevného s tím belgickým bílým?
1: Dalo by se to tak říct, ano. Mhm. Ano. Nacházíme se v poslední části muzejní expozice. Tyto prostory jsou věnované současné krajice. Najdeme zde třeba díla Marie Vaňkové, která tady má, nebo to, co je pro mě vždycky jako podstatné zmiňovat těm mladým, že od Ivy Proškové ve vitríně můžeme vidět přímo paličkované tenisky, nebo ono je to spíš samozřejmě aplikace paličkované krajky na teniskách a jako doplněk je k tomu i kabelka, kde se opakuje ten motiv z těch tenisek.
0: Velmi neobvyklé, ale zároveň musím připomenout, že se jedná o barevnou krajku.
1: Ano, je to ta barevná krajka, která je vlastně pro české a slovanské prostředí typická. A já bych tady ještě chtěla upozornit na jedno dílo, které tady máme. To je dílo od Jaroslava Prášila, který se snažil vlastně propagovat krajku a paličkovanou krajku na liberecké škole. A on vlastně vytváří řadu takových paličkovaných náramků, které nám taky v tento rok vlastně vystavoval přímo v té expozici, kde je krátkodobá expozice.
0: Všechno zde vypadá velice moderně, takže se ani nezdá, že by krajkářství mělo vymřít.
1: Ano, právě. Je to všechno, je to takový jako současný vyjadřovací prostředek, ale bohužel ta pracnost vede k tomu, že krajkářek ubývá těch vědomostí. A je to dáno už vlastně z doby průmyslové revoluce, kdy se vlastně odkláněl to ruční krajkářství, bylo naprosto vlastně zahlceno, nebo ten trh byl zahlcen strojovou krajkou. A jenom pro ukázku, i v našem muzeu máme malý stroj na paličkovanou krajku, ale ne na elektrický, ale ruční pohon, ale už je to stroj.
0: A na ten se teď půjdeme podívat.

0: Posloucháte pořad Na stole je téma a právě jsme na návštěvě ve Vambereckém muzeu Paličkované krajky. Provází nás vedoucí muzea Kateřina Kutanová. Tak a jsme u paličkovacího stroje, který je ještě na kliku, na ruční pohon. A má takový kulatý tvar. Můžete nám ho trošku popsat?
1: Máme od firmy Topak tady tento paličkovací ruční stroj, který jede teda takový ten nekonečný pásek té paličkované krajky podle těch špulek, které jsou tady potom zavěšeny. A ten vzor je potom dán, nebo tak, jak byl dán v tom 19. století, tady těmi děrovacími štítky a podle toho vyděrovaného štítku on teda ví, co má sám potom vyrábět za typ krajky. Všichni návštěvníci, kteří tady projdou expozicí, si můžou zkusit sami na ten stroj zatočit. Tady, když ho zase obejdeme z druhé strany, tak je tam ta klika.

0: Tak to bylo docela hlučný stroj. U toho pracovat mnoho hodin denně asi nebyla žádná legrace.
1: Ono vůbec, jako neumím si představit ty podmínky, které byly vlastně téměř nelidské v těch továrnách na konci 19. století, tak to bylo ještě velmi ohlušující. A to máme jenom malý stroj.
0: Ten děrný štítek, to mě připomíná i prapůvod počítačů, které taky zpočátku fungovaly na děrné štítky, anebo flašinety.
1: Ano, ano. To je vlastně pravda, přesně tímhletím způsobem fungovaly ty první stroje ve všech fabrikách 19. století. A ještě bych chtěla dodat k tomu paličkovanému stroji. Sami vidíte, že jsem zadýchaná, protože utočit to je fyzicky náročné. A kdo si tady vlastně upaličkuje svoji krajku, tak si ji může odstřihnout a odnést domů. Proto ty nůžky tady.
0: Tak to je zajímavé. Jak fungují takové stroje dnes v éře počítačů?
1: No, digitálně. Už digitálně a také kolem toho tady vlastně se díváme na chodbě ještě pohled do tehdejší fabriky, kde ty stroje byly daleko větší. Dneska jsou samozřejmě už taky chráněné, aby nespůsobily nějaké jako úrazy pracovní, což vlastně v tom 19. století nebylo, takže dneska už je to za prvé tiší, za druhý to má ty ochrany kolem sebe a už je to jako digitalizované.
0: Tyhle ty stroje, ty větší, ve fabrikách byly také kulaté. Kolik si myslíte, že měly tak v průměru?
1: To záleželo od produkce té fabriky, té dílny, protože to vlastně bylo téměř jako neomezené. Jako kdo si jaký stroj mohl vůbec jako dovolit. To byla opravdu jako velká výroba, která, jak už jsem tam říkala, vlastně ten čínský průmysl ji válcoval ekonomicky už od toho 19. století a nakonec to skončilo i tady. Nám vlastně před 2 lety zkrachovalo ve Vamberku vamberecké družstvo, takže opravdu jak si ta výroba té krajky, strojové krajky, už ani jako v Čechách jako je minimální.
0: Takže, a to je zajímavé, ten obchodní boj s Čínou není jenom záležitost dnešní doby, ale už tehdy.
1: Ano, už tehdy, taky mi to v těch archívech překvapilo.
0: A jak je to v současné době s konkurencí?
1: No, to jste mě teda zaskočil tou otázkou, protože tady už se ani nedá mluvit o konkurenci, tady je opravdu jako, nám jde o přežití. Nám jde o přežití, ale jako evropského rozsahu. Protože když já jsem tady během té naší prohlídky neustále mluvila o Vídni, kde byl vlastně ten střed toho paličkování v 19. století, ač teda samozřejmě jako se to stahovalo z jiných těch zemí té monarchie, tak ale situace třeba dneska ve Vídni je a vůbec v Rakousku tristní a my k ní ale jako velmi rychlým kroky směřujeme, tam už vlastně není žádná paličkovací škola, tam se to opravdu jako udržuje pomocí amatérských krajkářek.
0: Když zůstaneme v Evropě, tak jsme se bavili o rakousko-uherské monarchii a potom o Belgii. Ale jak to bylo s ostatními zeměmi v rámci Evropy?
1: Na Istrii se hodně paličkovalo, tam bylo takové jako velké paličkovací centrum, Slovinsko a další země mi nejsou úplně jako známy, protože ono, když se dneska rozhodnete, že budete bádat o krajce a o krajkářství, tak zjistíte, že nemáte literaturu, že literatura v češtině vůbec neexistuje, že na Wikipedii je tristní článek v češtině o paličkované krajce nebo o krajce vůbec. A teprve nyní si to zřejmě jaksi český stát uvědomil a podporuje to pomocí jaksi 2 velkých projektů NAKY, které teď bádají právě nad krajkou, takže já plně doufám, že za 4-5 let budeme o něco chytřejší a budeme toho vědět daleko víc o tom, co se v minulosti u nás vlastně vytvářelo. To je hodně smutná jako záležitost.
0: Tak já doufám, že ty projekty na podporu krajky vyjdou a také, že vaše muzeum přežije a bude dál fungovat a lákat další návštěvníky.
1: Já moc děkuju, že jste si našel čas a navštívil jste nás a byla bych strašně moc ráda, kdyby k nám začali lidé víc jezdit.
0: Končí náš pořad z cyklu Na stole je téma, který jsme věnovali Muzeu paličkované krajky ve východočeském Vamberku. Muzeem nás provázela vedoucí Kateřina Kutanová a od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: A s 10. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
2: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Írán zasáhl 2 tankery Spojených arabských emirátů. Američané opět útočili na Teherán. Poslanci budou jednat o zrušení automatického navyšování cen dálničních známek a pražské hlavní nádraží je po evakuaci znovu otevřené. Klidné dopoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Írán. Dnes chtějí obnovit blokádu íránských přístavů. Americký prezident chce zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl taky 2 tankery v Hormuzu.
5: Íránský útok podle Spojených arabských emirátů zabil indického člena posádky a zranil dalších 6 indických námořníků a 2 Ukrajince. Lodě pluly nedaleko ománského pobřeží. Íránské islámské revoluční gardy uvedly, že 2 tankery ignorovaly varování, vypnuly navigační systémy a pokusili se proplout podle Tehránu zaminovanou trasou. Írán už dřív prohlásil, že Hormuzský průliv je do odvolání uzavřený. Americký prezident Donald Trump naopak tvrdí, že úžina je pro dopravu otevřená. Spojené státy ale budou blokovat lodě plující do nebo naopak od íránských přístavů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Sněmovna bude dnes projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Roční by pak i v příštích letech stála 2570 korun jako letos. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo také o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Provoz na vlakovém nádraží v Praze i na Vilsnově ulici je plně obnovený, oznámil to policejní mluvčí Jan Daněk. Provoz vlaků byl ráno zhruba hodinu zastavený, metro stanicí jen projíždělo. Policie taky na necelou hodinu uzavřela v obou směrech magistrálu. Nahlášenou bombu nenašla, teď bude pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro botanika a disidenta Pavla Křivku za to, že veřejně nosil symbol Z spojovaný s ruskou agresí na Ukrajině. Podle obžaloby tím veřejně schvaloval zločin proti míru. Křivka chodil v dubnu 2024 po Pardubicích v mikině s písmenem Z a nápisem Za vítězství v ruštině. Dostal za to trest 6 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Křivka vinu odmítá. Argumentoval tím, že symbolika není oficiálně zakázaná a že nošení oděvu neznamená schvalování genocidy. Jeho dovolání ale nejvyšší soud odmítl s tím, že svoboda projevu má své hranice a veřejná podpora mezinárodních zločinů už pod ochranu projevu nespadá. Krátce z dopravy na dálnici D8 po pojíždí kolony na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem. Stojí se od Zdib až do omezení Vekbelské zhruba 20 minut. Na dálnici D7 kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova začíná u Středokluk na 5. kilometru a asi 20 minut se stojí před omezením u letiště a ucpává se i výjezd z Prahy od Evropské k letišti. Tam je kolona také na 20 minut. A silnice 3 je hodně ucpaná na obchvatu Benešova směrem z Budějovic do Prahy. Zamračí, pracují silnice. Čáři a kolona je od Konopiště na 30 minut. Dobře, dojeďte. Dnes má převládat velká oblačnost, postupně s přeháňkami nebo bouřkami i velmi silnými a s teplotami do 30, na jihu Moravy až do 32 stupňů. Tolik zprávy a teď už.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli, nosila skoro.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

řekli, že běžela k moři. Viděli sousedi, jenomže moře tu není, tak tomu nesedí. Možná, že velikého země

0: Je 10 hodin a 15 minut a na Proglasu v tuto chvíli nabízíme relaci Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Tonda Prokupek, kazatel církve bratrské v Bruntále, který by dokázal shrnout svůj život do 5 slov. Jsou to slova hospoda, bolest, milost, povolání a Bruntál. Tondo, vítej zpátky.
3: Ahoj, ahoj.
2: Proč těchto 5 slov?
3: Za každým z těch 5 slov se skrývá kus mého života, kus mého osobního prožití. A zkusím to vzít úplně letem světem, možná vás navnadím na něco, ale já jsem se narodil v Opavě, vyrůstal jsem v nevěřící rodině, o Bohu jsem toho nikdy moc nevěděl, víra pro mě byla, nebo vlastně vůbec nebyla, součástí života. Když jsem se poprvé setkal s Biblí, tak to bylo ve 13, když nám přišly jehovisti. Obrázky měly pěkné. Ale já jsem měl starost o to, ať nezapálíme stoh slámy, když jsme si zapalovali první cigaretu. Jak šel čas, tak jsem pracoval v různých profesích. Docela dlouho jsem byl v gastru jako číšník a časem jako barman. A hledal jsem tak trošku, co má v životě skutečný smysl. A našel jsem alkohol a drogy. Tam bych řekl, že začíná ta bolest asi. Pak jsem šel na chvilku do Prahy, strávil jsem nějaké 2 roky na ulici, nějakou dobu jsem byl závislý. A pak jsem se vrátil zpátky do Opavy po nějaké době. A zajímavé je, že k víře mě přivedl můj mladší bratr. A byl to právě on, kdo mě pozval mezi křesťany. A na jedné mládežnické akci jsem poprvé opravdu slyšel evangelium. Pomáhal jsem jim s gastrem a s vařením, když jeli na víkendové pobyty. A slyšel jsem tam evangelium a možná jsem si začal uvědomovat, že Ježíš Kristus není jen historická postava, ale že je živý pán, který mě, i mě, což mě dodnes překvapuje, zve k následování. Tam bych řekl, že kolem Velikonoc jedněch jsem prožil milost. Postupně jsem Bohu otevřel svůj život. A pro mě to nebyla změna ze dne na den, lusknutím prstu, ale spíš to byl začátek nové cesty. Trvalo to asi 3 roky, než jsem opravdu přijal Boha, nebo respektive než jsem si uvědomil, že by on mohl chtít přijmout mě, takového, jaký jsem. Nakonec jsem byl v roce 2014 pokřtěn v církvi bratrské a začal jsem růst ve víře a zapojovat se do služby, v tehdy ještě v Opavě. Řekl bych, že jsem díky vedení spoustě lidí a díky doprovázení pochopil i pro co mám obdarování a možná proto jsem i ucítil to povolání jít na vikáře, až teďka vlastně na kazatele. A dnes sloužím jako kazatel církve bratrské v Bruntále. Vedu malé společenství, podílím se na službě ve Vrbně a když se ohlídnu zpět, tak vidím, že Bůh používá i obyčejné lidi z obyčejných poměrů. A já jsem za to velmi vděčný, že si použil i mě, abych mohl nést vlastně to evangelium. Možná tam, kde ho mnoho lidí ještě neslyšelo.
2: Věřím, že za všemi těmi 5 slovy je ještě mnohem víc. Teď sloužíš jako kazatel v církvi bratrské. Co tě v té službě nejvíc překvapilo?
3: Asi jak složití jsou lidé. Já to myslím v dobrém teďka, když jsem byl mladší. Měl jsem tendenci vidět problémy jednodušeji a vidět svět jednodušeji. Hodní zlí a většinou všichni ostatní kolem mě byli ti zlí a já jsem byl ten hodný, i když to vůbec nedávalo smysl navíc, co jsem dělal. Ale dnes mnohem víc vidím ty příběhy, které nejsou černobílé, ale jsou spíš šedé. Ano, jsou barevné, ale jako velmi tam převládá ta šedá. A za každým rozhodnutím toho člověka, ať je jakékoliv to rozhodnutí, bývá bolest. Pamatuju si na jednu slečnu, která s brekem říkala, že nejspíš půjde na potrat, protože nevidí jinou cestu. A po dlouhých 6-hodinových rozhovorech se nakonec rozhodla nejít. Dneska vychovává dceru, 6letou už asi. Ale já si velmi dobře pamatuju, jak jsem prostě nemohl říct, hele, tohle je špatně, protože v tom příběhu, který jsem jejím příběhu, který jsem slyšel, jsem viděl tolik bolesti a tolik zranění, že moje věta na konci toho rozhovoru byla, hele, ať se rozhodneš jakkoliv, tak já klidně půjdu s tebou do té nemocnice. počkám tam a pak tě odvedu zpátky. No, za každým takovým pádem bývá nějaký zápas, který ten člověk musel vybojovat. A člověk, když je v tomhle tom prostředí nějakou delší dobu, tak se možná naučí méně soudit ty lidi a jejich rozhodnutí, ale opravdu se naučí více poslouchat, co říkají.
2: Bolest bylo jedno z tvých slov. I dneska budeme mluvit trochu o tom, když vedení bolí, protože někdy vedení bolí, někdy jsou vedoucí odmítáni. Jak se ty vyrovnáváš s odmítnutím?
3: Není to jednoduché. Přemýšlím na tou otázkou a musím si uvědomit, že se nebavíme o tom, když někoho pozvu na rande. Tam to taky bolí, to odmítnutí. Ale když sloužíš lidem, dáváš do toho kus sebe. Modlíš se za ty lidi, investuješ do nich čas, máš je rád, jsi k ním upřímný a někdy ti lidi stejně odejdou. Někdy odmítnou pomoc, kterou jim v dobré víře nabízíš. Někdy dokonce odmítnou evangelium a člověk se učí, že ani Ježíš nebyl přijat všemi. A když čtete příběhy z Nového zákona, tak můžete vidět, kolik lidí ho odmítlo, kolik lidí ho skoro poslalo do háje. A po kolika lidech chtěl možná věci, které oni sami nebyli schopni udělat, a tak taky odešli. A my chceme taky po lidech, ať občas něco udělají. Chceme vidět změny v jejich životě, chceme, aby aplikovali Boží slovo. A někdy je to moc na ně. Takže jo, není to jednoduché a vždycky to bolí, když vidíš člověka odcházet, protože vždycky ho máš svým způsobem rád.
2: Máš někdy u toho pocit selhání?
3: Zažil jsem ve službě chvíle, kdy jsem si říkal, možná jsem to pokazil. Myslím si, že jsou chvíle, nebo byly chvíle, kdy jsem to určitě pokazil. A myslím, že každý poctivý vedoucí takové chvíle zná. A někdy zpětně vidíš věci, které jsi mohl udělat jinak. A já jako introvert mám ještě tu tendenci si skoro pokaždé před každým rozhovorem ty rozhovory přehrávat a snažit se vidět ty cesty, kterými se ten daný rozhovor v budoucnu bude ubírat. Pak mě velmi překvapí, když ti lidi řeknou něco, co já jsem nevymyslel. Ale někdy si kladeš otázky, co můžeš udělat jinak, nebo tak, aby si předešel některým těm scénářům, které vznaš. Ale zároveň jsem se naučil jednu důležitou věc a to mi tady hodně pomohlo. Já nejsem spasitel. Kristus je spasitel. A to je strašně velký rozdíl. Předat ty věci jemu. Vložit je Bohu do rukou. A možná i to moje selhání. Protože jednou se mi podařilo, že jsem po 10 letech zjistil, že můj rozhovor s někým, který jsem si myslel, že byl totálně spackaný, vedl k tomu, že ten člověk nakonec stejně skončil v církvi. A to je Boží milost tady tohle. To není moje zásluha.
2: Co bys poradil lidem, kteří mají pocit selhání? Jak s ním člověk může bojovat?
3: S tím nejde bojovat, Vojto. To je prostě pocit, který budeš mít a někdy ho budeš mít, když opravdu něco pokazíš a někdy ho můžeš mít jenom proto, že daný člověk si bude myslet, že jsi něco pokazil a ty jsi to nepokazil. Co můžeš udělat je možná přijmout ten pocit, ale uvědomit si vážně to, že není v tvých silách měnit lidské srdce. To může opravdu jenom Pán Bůh. Vložit to Bohu do rukou, dál se modlit za ty lidi, ale nechat to jít.
2: Pojďme teď k lidem, kterým sloužíš. Co ti naučili tito lidé?
3: Že změna potřebuje čas. Myslím si, že jsem se naučil tady větší trpělivosti. Myslím si, že jsem byl vždycky dostatečně trpělivý. Aspoň v zahradnictví mi to říkali, protože můj nadřízení, kolega a šéf žádnou trpělivost neměl, tak proto to vypadalo, že já jsem trpělivý. Ale naučil jsem se tady, že Pán Bůh pracuje úplně jiným tempem, než bych si já často přál. Že mnohdy největší proměny přicházejí tam, kde bych je vůbec nečekal. Naučil jsem se tady důvěřovat Bohu mnohem víc, než bych se možná naučil v tom velkém společenství, kde se spousta těchto malých drobností, které já teďka považuji za velmi důležité, ztratí a které velmi často bereme za samozřejmost.
2: Zmínili jsme tady i učednictví. Jakou roli hraje učednictví ve tvé službě nebo ve vedení, ve službě vedoucího?
3: Pro mě je učednictví velmi důležité. Celkově to doprovázení lidí beru z toho biblického pohledu. Ježíš vedl své učedníky. Ježíš neuspořádal jeden seminář, jedno kázání nahoře, kde jim řekl, hele, takhle chci, aby to bylo. Teďka už všechno víte a běžte do světa. Ale Ježíš s nimi šel 3 roky. Ježíš s nimi jedl, Ježíš s nimi spál, mluvil s nimi, byl s nimi. A myslím, že tam opravdu vzniká ten skutečný růst. Ne v tom uspořádat jednu konferenci, jeden seminář nebo nějakou jednu velkou akci, kde bude hrát skvělá hudba se světýlkama a dýmem a pak si myslet, že tím evangelium zasáhne všechny lidi. Ale vážně si myslím, že je to učednictví, i ta evangelizace, a i ta misie v těchto věcech je strašně důležitá v té trpělivosti, ale v tom být s těma lidma. Když někam přijedu, řeknu jim, tohle po vás chce Bible, tohle po vás chce Bůh, tak proč by to měli dělat, když s nima nikdo v tom nezůstane.
2: Jak se ti to daří? Jak se ti daří to vlastně, co po nás Ježíš chce, k čemu nás Bible vyzývá, abychom dělali učedníky, jak se ti to daří?
3: To je zajímavá otázka. Ukázal bych ti graf s číslama, kde neuvidíš skoro žádný růst. Takže by si možná řekl, že se mi nedaří vůbec. Ale přesto, jak jsem říkal, že Pán Bůh funguje v jiných časových rovinách a někdy i mnohem pomalej, než bych chtěl, přesto i v tom Bruntále můžu vidět to ovoce té služby. Já jsem Bohu za to neskutečně vděčný. A máme třeba jednu sestru, která se po 4 letech vrátila zpátky do církve. Teď, jak se v minulém díle jsem myslím zmiňoval ten křest jednoho človíčka, tak tomu je 50, který přijal Ježíše Krista. Má rodinu, 3 děti. A můžeme vidět takové ty malé věci, kdy vidíme posun. Vidím obrovský duchovní posun v ekumenické oblasti Bruntálu. Když já jsem přišel do Bruntálu, tak bych řekl, že se tady z jiných církví se mnou nebavila ani klikala do dveří. A najednou děláme ekumenické bohoslužby. Dělali jsme 26. bohoslužbu na ledě. Já jsem teda neměl brusle, ale kolegyně farářská evangelické církve bruslila, u toho zpívala chvály na kluzišti. Děláme teďka, budeme dělat promítání filmů společně se všemi církvemi bruntálských. Takže jako vidíme nějaký duchovní posun. A já věřím tomu, že když lidi uvidí, že církve v Bruntále a možná kdekoliv jinde spolupracují na Božím království, že je to může přivádět blíž i k Bohu. Že najednou neuvidí, že si každý hrajeme na svém vlastním písečku, ale jsme opravdu jedno tělo Kristovo.
2: Tohle je vlastně taková skvělá věc, dobrá, nadějná. A bavíme se i o tom, když vedení bolí. Co tě drží pak v těch chvílích, kdy služba bolí? Když to najednou nejde, když se ekumenická spolupráce třeba nedaří, nebo něco jiného, když se nedaří. Co tě drží v těch chvílích?
3: Řeknu jednu klišé větu, nebo možná bych řekl, že řeknu takovou tu správnou kazatelskou odpověď, a to je především Kristus. Ale je to pravda. A pak také možná vědomí, že ta služba není moje. Že Bruntál není moje dílo, že to Vrbno není moje dílo, že církev není moje, že já jsem jenom součástí toho příběhu, který dávno přede mnou začal a bude pokračovat dávno po mně. Já strašně rád říkám, že v tom Božím světě hraju strašně malou a možná bych řekl až nedůležitou roli. Moje obrácení je strašně důležité pro mě, ale pro tebe vlastně vůbec nemusí nic znamenat. Moje obrácení, ne tvoje, moje. Tady to vidím i v Božím království. Pán Bůh by si to zařídil možná jinak, možná by to poslal někoho jiného. Ale já jsem tady v tom příběhu. Ježíš mě v tom drží a podpírá. Jde v tom se mnou, nenechá mě v tom a je to jeho dílo. A já jsem do toho díla pozvaný na tom s ním spolupracovat. Ne to dělat. Ne to ovládat a já bych řekl, ne to vést, i když se bavíme o vedení, protože on by to měl vést. A když ho necháme to vést, tak z nás možná strašně spadne ta únava. Občas to zklamání a ty pochybnosti. Ne vždycky, oni nějakým způsobem si vždycky tu cestičku najdou a přijdou a zazní tam ten hlásek, děláš to celé špatně a kdokoliv by to dokázal dělat líp, ale přesto vidím tu moudrost v tom, že když si uvědomím, že to není moje práce a že to dělám s Pánem Bohem a spolupracuji s ním na ním, tak je to pro mě mnohem uklidňující.
2: Co bys poradil lidem, kteří jsou možná zranění ze služby nebo kteří právě zažili ten moment, kdy služba bolí? Jak se z té bolesti dostat? Máme toho Ježíše, to jsi zmínil, ale jak se přesunout z toho momentu, kdy tu bolest pociťujeme, do momentu, kdy už ji necítíme?
3: Řekl bych nebýt na to sám. Jasně, máme Ježíše a jemu se můžeme vyřvat, ale někdy je strašně dobré vyřvat se na někoho. Já mám jednoho bratra, kolegu, kazatele, který může za všechno, jak se já zrád s oblikou říkám, který mě pokřtil a přivedl mě na cestu vikariátu byl u toho, když jsem se stal kazatelem. A když mám jakýkoliv problém, tak klidně i večer vezmu telefon a zavolám mu. A normálně na férovku, někdy na drzo, někdy tak, jak mi to přijde, mu to všechno prostě řeknu. A on občas nemusí ani nic říkat a možná taky ví, že nepotřebuju slyšet nějakou dobrou radu, ale že potřebuju ze sebe jenom tu frustraci dostat. Někdy jdu jenom ven, nebo jedu autem a tam se vyřvu, tam to taky funguje, ale potřebuju to ze sebe nějakým způsobem dostat a vybít. A chtěl jsem strašně pozbudit lidi, běžte cvičit, ale já sám to nedělám, protože mě to nějak nejde. Takže jako asi jako pro někoho to může být cesta, pro mě to úplně není cesta, ale to důležité je, nebuďte v tom sami. Mějte někoho, je asi jedno koho, ale nějakou blízkou osobu, kterou se můžete vyřvat, kterou se můžete možná vybrečet, které můžete říct cokoliv bez toho, aby vás ta osoba soudila nebo vám dávala nevyžádané rady.
2: To je, myslím, taková dobrá vyžádaná rada nakonec. S tím se dneska s vámi loučíme. Od mikrofonu se loučí Vojta.
3: A Tonda, mějte se.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Chystá se další řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Tím nejbližším bude 9. ročník festivalu lidových a dechových kapel v Kadani, který proběhne v neděli 19. července od 13 hodin v zahradě františkánského kláštera. Na festivalu postupně vystoupí budějická kapela, veselí muzikanti z Podkrušnohoří a moravští muzikanti. Po celé odpoledne vás bude provázet Helena Pokutová-Hýnová. Vstupné na festival je zdarma. Budějická kapela nám hraje také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný den.

Další prázdninová pozvánka k nám zamířila z Mělníka, kde se v neděli 19. července od 13. hodiny na náměstí Míru koná setkání dechových orchestrů na Mělníku. Zazní tradiční lidová hudba v podání dechových souborů Krajánka Václava Hlaváčka, Kvíteček a domácí Švitorky z Mělníka. Přijďte se pobavit s dechovou hudbou v letním čase.

A 17. hodinou na Proglasu začíná čtení na pokračování. Uslyšíme část knihy Škola Kája Mařík ve škole i doma, bude nám číst Marcela Kopecká. Dnes čtvrtá část názvem O zabíjačkových dobrotách a karnevaru. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová. Dalším vysílání vás provede kolega Milan Šoba. Příjemný poslech.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část čtvrtá o zabíjačkových dobrotách a karnevaru. Jak chtěli děti proběhnout kuchyní, zavolala vzácná paní. Támhle je mísa kostí. Rozdělte je mezi psy a taky doneste Péťovi. Chytili mísu a ven. Na lavici rozdělili kosti ve tři stejné díly, dva dali psům do but, třetí s mísou nesli Péťovi. Panečku, ten se ulizoval už, jak je viděl. Křupali mu v bílých, ostrých zubech, jak je drtil stoličkami. Tak, a teď to vezmeme trapem. S tou mísou, řekla Zdeňa. Ta by nám překážela, necháme ji zatím tady. Postavil Kája kamennou mísu na práh a rozběhli se. Péťa, co mohl, rozkousal, větší kosti si odnesl do boudy a šel olizovat mísu. Bral to důkladně. Tak důkladně, že mísa z prahu spadla na druhý schod a hned se ovšem roztřískla. Péťa si sedl ke střepům a hluboce se zamyslil. Co to? Prvé tu byla jedna mísa, teď je tu hromada kousků. Je to ale hloupá mísa, že se takhle tluče, jistě je samá rána. Péťa na ní zaštěká. Tebe už asi žádný nedá dohromady. Na tebe už nebudou dávat kosti. Proč pak si se rozbila, co? Kdyby to byl Kája, řekl by, počkej, ty dostaneš. A jeden ten větší kousek se ozval chraptivým hlasem. Však jsem nespadla sama. Ty jsi mne postrčil jazykem a už to bylo. Však už jsem byla trochu nakřápnutá. Sloužila jsem už mamince, vzácné paní ve škole u řídících. Dávali do mne všelijaké dobré věci, které hleděli uchovat před zkázou. Tady už jsem kolik let. No, už jsem dosloužila. Péťa se znovu zamyslil. Mně se zdá, Péťo, že budeš dnes byt, povídal sám sobě. Je tady ta rozbitá mísa tak na ráně a hned poznají, že se mi rozbil. Což abych to uklidil? A chytrý Péťa odnáší kousky mísy za svou boudu. Kde pak jste nechali tu mísu? Ptala se Týna, jak vešli. A je, my ji nechali u nás, řekli obě zároveň. Tak honem pro ni, je taková šikovná, řekla Týna. Za chvíli se děti vrátili. Není tam. Tak jste ji rozbili, řekla vzácná paní. Maminko, na mou pravdu nerozbili. Kája ji postavil na práh a teď tam není. Taky odnesli vrány nebo sojky, smál se pan lesní. Jen dej, maminko, pozor, aby se ti nic nerozvařilo. A paní lesní honem přiskočila k plotně. Pan Leška si moc liboval, že dostal v poledne houbovou polévku s nudlemi a knedlíky se zelím. Hned řekl. Copak vzácná paní má uznání? Člověk se tuhle nají toho dunstu a nemá na jídlo ani pomyšlení. A to jsou knedlíčky jako pejříčko a zelíčko jako jablíčko. Kájovi to bylo moc k smíchu. To je vidět, že strejček nemá doma kluky, aby mu řekli, že zelí je zelí a jablíčko je jablíčko. Tak děti, k obědu. Upekla jsem kousek prejtu, brambor a zelí si k tomu vezmete. Kája prohlásil rozhodně. Vzácná paní, my budeme vůbec jíst až v neděli. My jsme se taky najedli toho dumsu, tak pěkně děkujem. A strejčkovi chutná. To ona, teta, asi neumí takové knedlíky. Jú, co pak vzácná paní na písničky a na knedlíky, říká vzácný pán, ale nedořekl. Maminčina ruka mu posadila jednu pěknou žderchu dozad a doprovodila ji slovy. Jen nebuď prostořeký, ať to nedopadne hůře. Pan lesní se smál. A to on Kája myslí, abychom lépe vytrávili. Jen pověz, Kájo, co říkám. Jú, vzácný pane, já to řeknu, vy nedostanete, ale já. Tak jen si u nás berte strejčku. Přistrkoval mu mísu z knedlíky. Jako doma,
To taky doma tak hodně jíte? Teď dostal od paní lesní, ale pan Leška se tuze smál a řekl mu. Doma ani tak ne, Kájo, vařím si sám a takovýhle knedlík bych neudělal za nic na světě. Musím si ještě přibrat. Jen si vezměte, strejčku, je vám přáno a je...

0: Tak maminky jsou taky k ničemu? Ba ne, maminka je maminka. To není ani ženská, ani velká holka. To je než maminka a...
1: A maminka ten proutek hned položí, řekl pan lesní. Teď si nám to teprve, jak náleží, vysvětlil.
0: A museli se zasmát všichni. Zdeňa si taky nabrala na talíř, ale sotva vzala do ruky vidličku, už její plný talíř byl odsunut od Káji k prostředku stolu. Ani kousek, Zdeňo. Snědli jsme stejně a když moje ledvinky jsou ještě plné, tvoje ledvinky teprv. Pojď, poběžíme k nám přidat lisce. A vyběhli.
1: Vidíš, maminko, řekl pan lesní, kdyby nebylo Káji, byla by se Zdeňa ládovala prejtem a celé půl dne by jí bolelo bříško. Má docela pravdu. Až on bude při chuti, dost času.
0: Zavolal za dětmi. Nezapomeňte, že budeme roznášet výslužku ze zabíjačky.
1: Kája to zaslechl.
2: Hleď, Zdeňo, to se vyprocházíme. A to nebudeme smět utíkat trapem, to by se nám to vyšplíchalo. Musíme běhat teď.
0: Rozběhli se do syrého smutného průseku a snad prvně si dnes uvědomili, že všecko je venku v zimě zcela jiné než v létě. Ptáci nespívají, pryskyřice nevoní, jahůdka se neusměje, malina se nezačervená. Jen to zelené jehličí pořád se dívá udiveně po bílém sněhu, jak by se chtělo zeptat. Co to studí naše větve? To přece nejsou bílé lístky květů třešní a hrušní z pánovic sadu. Ty přece nestudí a není jich tolik. Ty nás pohladí heboučkou dlaní a pošeptají nám. Jaro se stěhuje do brdských lesů. Tmavé borovice, zelené smrčky, jasné jedličky. A což vy, keříčky jalovcové, co pak tomu říkáte?
1: Táhle vydechl syrý, teskný, studený les. Opuštěný ptáčky, zpěváčky, neprohřátý sluncem, sám celý jaksi v sebe zavřený a nepřístupný, jak by dětem povídal. Nejsou to bílé lístky květu ovocných stromů. Ty, když sem zaletí, to už světloučké výhonky smrčků nedočkavě vyběhnou z tmavých větví a tisíceré jejich jehličí volají k slunci. Sviť, hřej, sluníčko! Ničeho takového ještě není. Nad Babou dnes po ránu stahovaly se mraky a vítr severák proháněl je divoce. Je leden, zima. Ještě dlouho budou studit naše větve. Ještě dlouho nepotřebují sluníčka naše kořeny.
2: Slyšíš, Zdeňo, jak les mluví? Ptal se Kája. To jak prve zahučel? A víš, Kájo, co povídal? Vím, Zdeňo, ale povědět neumím. Jen si myslím, že naříkal na studený sníh a vítr, že se mu stýská po sluníčku a do jara, že je ještě dlouho. Vidíš, Zdeňo, náš tatínek vždycky říká, že les mluví a když mluví, snad i rozumí. Já lesu něco povím.
0: A rozkřikl se.
2: Však se dočkáte. Zase bude jaro, zase bude sluníčko hřát a zase budou u vašich kořenů zrát černé jahody. My teď zas musíme pryč, budeme roznášet výslužku ze zabíjačky, ale my sem zase brzo přijdeme.
0: Pojď, Zdeňo, já už mám hlad, ale na maso ne. Kdyby tak byla krupičná kaše. A rozběhli se k lesovně.
2: Maminko, my bysme jedli krupičnou kaši, volala Zdeňa.
1: Však jsem si to myslila.
0: Je hotova. Ale jsou už také jelítka a výborná polévka.
2: Ba ne, vzácná paní, to až v neděli. Ale na tu kaši se moc těšíme.
0: Snědl každý plný talíř. To už se tlačenka dovářela a pan Leška stahoval sádlo z kůží. Paní lesní mu přinesla domácí jalovcovou a on jen práci dodělával. Týna se přihnala s bílými džbánky, s ubrousky, talíři a vzácná paní nalévala polévku. Na talíř kladla jaternice i jelítka, pěkně to svázala do ubrousku a dětem řekla. Ne, abyste někde vzali od cesty. Týna nese do školy džbán i talíř,

Kája Džbán, Zdeňa Talíř, oboje dáte na faru. Vyřídíte, že se dáváme poroučet a posíláme ochutnat. Půjdete pak ještě asi pětkrát. A je, řekl Kája. Budeme chodit do rána. Všecko provedli dobře. Jen u správců Kája zakopl o koberec jen tak, že paní správcová zachytla talíř. A na faře řekl staré paní, že se nechám poroučet a že se nám letos moc povedli. U Štulců zas řekl po pozdravu, pane Štulc, my za nic nesmíme vzít od cesty, ale kdybyste měl takhle kousek špagátku, s rovinkami došel. Panu lékárníkovi vysvětloval, kdyby měl místo těch prášků a vodiček prodávat jaterničky z lesovny, že by musel brát za kilo pětku. Ale přece jen si liboval, že to všecko dobře dopadlo a že se na ně všude usmívali. V sobotu dělala paní lesní Sulc. Řekla, že se říká správně huspenina, ale že je to moc dlouhé slovo. Kája byl hned při tom, že surc je vůbec lepší slovo než to druhé a náramně se podivil, když viděl surc z různých forem vyklopený. Pan lesní povídal surc, že je na zimu moc dobrá věc. Když tak člověk přijde hodně vymrzlý z lesa a vezme si kus surce, to, že se hned zahřeje. Vyškvařené sádlo, a bylo toho kolik velkých hrnců, bylo pěkně bílé a škvarečky jako nic, řekl Kája. Jsou tuze dobré na chlebíček, ale mlíčko je přece lepší. A věru, že děti sáhly po vdolku nebo kaši radši než po mase.

0: V únoru přiběhl domů Kája s novinou. Děti budou mít karnevar. Vojta Brabencovic půjde za rytíře, některý za krále, anebo prince a loupežníka, indiána, Trina Pachlovic za princeznu. Jú, takhle za pekařku jsem povídal, aby se mohla pořád ládovat koláči a pikšótky. Bude to v hostinci a taky budou hrát muzikanti a děti tancovat.
1: Maminka se už začala křižovat. No, teď jistě vyhrkne Kája.
0: Já by sem taky šel, ale za co, maminko?
1: Ale Kája se žene ke kamnům, bere si mléko a přikusuje točenici.
0: Maminko, ta je. Když rozkousnu kmín, voní to v hubičce. Už bude hnedle jaro. To je v lesích smutno bez sluníčka a bez mechu. Nemáte už, maminko, ani kousek točenice?
1: I máme hochu tamhle na talíři. Jen jes, je ti přáno. Měla maminka tajnou radost, že Kája o karnevalu ani muk. A hned si myslila, kde to, jak těživo bylo děti a tancovat, nebožka maminka by jí byla dala. Bylo jí už 18 let, když tam u nich doma dala se děvčaty zlákat a v neděli odpoledne o pouti vběhla taky s ostatními jen tak na chvíli. Ale maminka si pro ní došla. Ona se zrovna natřásala v kole. Chytla ji za ruku a řekla, domů. Celou cestu dostávala žderchy a což potom doma. A teď, že by už děti chodili tancovat. A cože Kája ani neříká, já by sem taky šel. Pro jistotu se ptá. To ty zas budeš zlobit, že bys taky chtěl jít do toho karnevalu, viď? Ale pamatuj si, chlapče, že nemusíš být na každém posvícení.
2: Ába ne, maminko, co by sem tam dělal? Snad budou kluci tancovat s holkama a to já bych ani nešel, řekl upřímně.
0: No, chystali se v Lážově.
1: Maminky se předbíhaly ve vymýšlení vhodného úboru pro děti. Kája se moc nasmál, když slyšel holky, jak si povídají, která za co půjde. Jedna že za mochomůrku a jiná za třešničku. Když řekla Terina, že nepůjde za princeznu, ale za makový květ, řekl jí,
3: ty bys mohla za vařbuchtu.
1: Až řekl pan učitel, ty, Kájo, mohl bys jít za myslivečka a Zdeňa za vílu.
3: Jú, pane učitel, maminka by mi dala myslivečka. Ta by řekla, abych šel za pana Malinu nebo strejčka Ševcovic.
1: A Zdeňa za vílu,
3: to by ani nesměla nic jíst a to ona nedokáže.
1: V lesovně i hajnovně se moc divili, že Kája se do karnevalu nežene. Týna byla pověřena úkolem, aby opatrně vyzvěděla Kájovu naprostou lhostejnost k přípravám na karneval. Ve čtvrtek ráno, když Kája přišel s Dobrýtrem a ostatní v lesovně ještě spali, začala hned z prostředka.
0: A co pak, že ty se nechystáš do karnevalu? Mohl bys třeba za lesního ducha?
1: Kája se smál do hrstičky.
3: Jú, mám cvočky v podrážce a půjdu za ducha.
1: No, vzal by si s nedělní, odrazila ho Týna.
3: A ty taky klapají, Týno.
0: A co to, že nejdete vy? Mohla byste za Brundibára, povídal tuhle vzácný pán. Ta naše Týna někdy bručí jako Brundibár.
1: Týna se po něm ohnala, ale on uhnul. Já, kdyby se mohla, šla bych za lesní ženku, abys to věděl.
0: Ale proč nechceš jít?
3: Protože tam budou kluci tancovat s holkama. A to já by sem netancoval.
1: Tak. Teď to Týna věděla z gruntu a nikdo už Káju nepobízel. V sobotu v poledne přišel ze školy.
0: To tam vezli smrčku, maminko, až bych byl plakal. Máme tam odpoledne přijít pomáhat.
1: Šel se Zdeňou, ale brzo se vrátili. Posmutněle. Nalámali větvičky smrkové i jedlové, bolest stromkům dělali, zastrkali, kam se dalo, a přece to není les. Na schodech bílá skleněná koule svítila, na sále na chvilečku červeně a žlutě a bíle rozsvítili.
0: To, maminko, dnes staré jedle a staré smrky pláčou, kamže jim odvezli dětičky.
1: No, odvezli, Kájo, řekla paní lesní. To víš,
2: To jinak nejde. Zítra tam půjdete s Týnou.
1: V neděli odpoledne bylo na sále už hodně veselo. Hudebníci vyhrávali, páni pořadatelé se starali o tu nejmenší dětskou drobotu, maminky a tety utvořili kolem poskakujících dětí zeď ze všech stran. Týna s dětmi vrnula se dovnitř. Vlna zvířeného prachu a suchého horka je objala.
2: Týno, pojďme domů, zaprosil Kája.
1: Ale Týna už viděla Josefku od správců a Andulku od Štulců. Už byly samá řeč. Pan učitel Štulc pobídl Káju.
2: Jděte do kruhu mezi děti. Zrovna tam František Vesílkovic jako šašek dělá kotrmelce. Udělej pár kájovských, jeden za druhým.
1: To bylo křiku a výskání a dupotu. Vlastního slova nebylo slyšet. Kája řekl Zdeně.
4: Kotrmelce tady na podlaze.
1: Ba ne, takhle v průsekách na mechu nebo na stráně nebo na mlátku. Ale tady ne. Hudebníci začali hrát. Najednou přiběhla před Káju Naninka Štípkovic.
2: Kájo, pojď se mnou tancovat.
1: Kája na ní vyvalil oči, zadupal a vykřikl.
2: Jedeš ode mne?
1: Naninka utekla, okolo stojící dali se do smíchu a než se kdo nadál, Kája se Zdeňou propletli se zdí složenou z lidských těl a trapem to vzali po schodech přes náměstí a k samotám. U průseku povolili v běhu.
2: Zapomněli jsme tam Týnu, ale to je jedno. Mně se tam nic nelíbilo. Já by sem se ani nešel s holkou točit do kolečka,
1: prořekl Kája.
2: Ani se mnou, ptala se Zdeňa. S tebou? No, snad. Ale až budeš ještě více klukem.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Vyslechli jste čtvrtou část celkových 27 z knihy Felixe Háje Školák Kája Mařík ve škole i doma. Dnes měla podtitul o zabíjačkových dobrotách a karnevaru. Četla Marcela Kopecká, reprízu ještě tohoto dílu můžete slyšet dnes ve 22 hodin. No a zítra se můžete těšit na další díl, který má podtitul Kája hlídá chvůj a poslouchá gramofon. K mikrofonu usedl Milan Šoba. Dnes máme úterý 14. července. Svátek mají všechny Karolíny. V církevním kalendáři jsou zapsáni blahoslavená Hroznata a svatý Kamil de Lelis. No a my si teď po následujících dvou písních pak povíme, co jsme pro vás nachystali do 16. hodiny. Tou první bude píseň Černobílý svět. My uslyšíme v podání Mariana Friedla a Elišky Šídlové. Na elektroniku sound design bude hrát Martin Kocián a právě tito dva pánové jsou autory toho alba, ze kterého si budeme hrát. A je to vlastně, jak koukám, titulní skladba.
3: Haló, haló, mladá slečno.
4: Tati, mám vypnuto.
3: Tato písnička je šita pro vás na míru.
4: Teď to fakt neberu.

0: To byla filipínsko-americká zpěvačka, která si říká Kelady, píseň Anak, v angličtině Child of My Heart, tedy Dítě mého srdce. A hráli jsme z alba Dream World, kde hrají a zpívají různí interpreti. No a slíbil jsem a slib dodržím, takže program Radia Proglas do 16. hodiny. Krátce před 12. hodinou myšlenka na den z hlavy papeže Lva 14. Interpretem bude Martin Holík a má podtitul Moc boží lásky je silnější než naše slabost. Jedná se o myšlenku na den, která zazněla před modlitbou Anděl Páně na místě odpočinku v Castel Gandolfo 15. neděli v liturgickém mezidobí, tedy konkrétně minulou neděli. Poledne bude polední modlitba, já jen ještě doplním, že tu myšlenku na den už jste mohli slyšet dnes také před 6. a uslyšíte ji rovněž před 6. hodinou večerní. No a po zmiňované polední modlitbě začne hudební siesta, kde dnes redaktorka Kateřina Gráfová připravila výběr barokních koncertů. Krátce tedy popolední jste zváni k poslechu skladeb, které zkomponovali Jean-Baptiste Leje, Giovanni Platti, Francesco Manfredini, Antonio Vivaldi a Pietro Antonio Locatelli. Ve 13 hodin zprávy Českého rozhlasu Plus a poté v odpoledním proudu výhled dalších pořadů spíše na večer Radia Proglas a od 1:30 do 2:30 také blok, minimálně 3 bloky dnešku v kalendáři. Ve 14 hodin hudební kompas, který se dnes bude věnovat Petru Linhartovi a albu Šénau. No a pak bude pokračovat odpolední proud písní a dalších informací, včetně v 15 hodin zpráv Českého rozhlasu Plus. No a v 16 hodin se v pořadu Slyšte lidé vydáme na hudební cestu do Chorvatska. Představíme současné interprety, kteří čerpají z bohatého folkloru jednotlivých regionů, ale zároveň jej spojují s jazzem, elektronikou, rockem i dalšími současnými hudebními přístupy. Uslyšíte hudbu inspirovanou jadranským pobřežím, Panonií i Balkánem v podání umělců, jako jsou Borna Šercar, Balkanzo nebo Balkanzu, tedy anglicky and Nina Čorič, nebo vokální skupina Pjev. Pořad ukáže, že chorvatská hudební scéna dnes nabízí vedle péče o tradici také odvážné autorské projekty, které oslovují posluchače doma i v zahraničí. No a pak už tu bude Alena Rubášová, která vás provede vysíláním Radia Proglas zbytkem dnešního dne a také nocí. Verše do vlasů, to je píseň, kterou teď zaspívá Petr Skala.
1: Už zas

0: Tolik polská skupina Sutary a píseň Kobieřec, tedy český koberec, litevská lidová s polským textem. Celostátní setkání mládeže za necelý měsíc naplní Ostravu. Přivede do ní mladé lidi ke sdílenému programu přednášek, dílen, hudebních vystoupení anebo společných sportů a her. Hlavní vedoucí a setkání a ředitel sekce pro mládež České biskupské konference Roman Kubín informuje, že důležité prvky setkání zůstanou i letos stejné.
1: Určitě se to vždycky částečně upravuje, na druhou stranu ono moc nejde měnit úplně ty věci, které jsou třeba ten dopolední program máme vždycky společně, ale ty prvky, které jsme chtěli zachovat nebo které nám připadly důležité třeba ze zpětné vazby, tak byly právě i to, mladí jste oceňovali dopolední diskuzní skupiny, kdy mají možnost se nad tématem zamyslet, o čem přemýšlejí, jak to oni vidí, takže to jsme třeba jako zachovali, nechali jsme ten prostor tam znovu po nějaké předchozí změně jako toho v Hradci, ale kdy bylo v pátek možnost zapojení se do pomoci v městě, tak jsme zvolili zase jinou variantu, že každá dieceze putuje na jedno místo v Ostravě, kde prožijí společně program, který přichystala farnost a ta dieceze, takže to je zase trošku něco jiného, než bylo předtím. Každopádně zachováváme takovou tu sobotu, den pro rodiny, kdy zase mohou přijet mladé rodiny převážně na program společný celostátní setkání mládeže, takže v něčem je to podobné, v něčem se to samozřejmě trošku liší, takže máme někdy možná kratší ty vstupy, že nejsou žádné dlouhé třeba přednášky, ale spíš to jsou jako impulzy, které potom se rozebírají v těch malých skupinách.
0: Přihlašování už skončilo, na setkání je aktuálně registrováno asi 3200 mladých, včetně přípravného týmu. Účast je však stále možná, potvrzuje Kubín.
1: Určitě to není konec, jen jsme potřebovali kvůli ubytování a stravování dát nějaká jasná čísla, abychom měli čas to všechno dokončit přípravy. Takže to je pro ty, kteří si zvolili takzvaný all-inclusive balíček a ty ostatní mohou přijet, když si zajistí stravu ubytování, tak vždycky můžou přijet na program na jeden, na dva dny, to už záleží na nich, jak budou moci. I to je vlastně otevřené a je tam taky možnost toho, aby tam přišli na bohoslužby farníci, zvlášť teda si z Ostravy samozřejmě, ale mohou i ze větší vzdálenosti, pokud se nechtějí účastnit žádných přednášek, workshopů a tvořivých děl a tak dále, tak můžou přijít jenom na bohoslužbu společně s námi prožít, takže i to je možné.
0: Vedoucí celostátního setkání mládeže v Ostravě Roman Kubín věří, že akce účastníky povzbudí i do dalšího života. V rozhovoru zároveň připomněl letošní motto Odvahu. Já jsem přemohl svět.
1: Dá jim to nějaký směr, impuls, dodá jim to vlastně odvahu. To je to hlavní téma, že odvahu, kterou potřebují, aby tento svět dokázali posunout, dokázali pozbudit své vrstevníky k tomu, že je to ve světě možné dobře žít a že se o to budou snažit. Takže to je, si myslím, že je ten největší výsledek, když uvidíme mladé lidi, kteří se opravdu setkají mezi sebou, setkají s Kristem, s církví. Samozřejmě je to takový ten proces, zastávka na té cestě života, ale myslím, že je velmi důležitá, nebo aspoň podle zpětné vazby mladých lidí, je to pro ně důležité, aby se takto mohli setkávat nejenom ve svých diecezích, ale napříč celou Českou republikou.

0: Tak to bylo skotské ženské duo Heal and Hero a píseň s názvem Mairi. Odpuštění a smíření bylo hlavním tématem letošní konference Charis, které se v Brně do neděle účastnilo více než 5000 lidí. Programová šéfka setkání, teoložka a psycholožka Kateřina Lachmanová, v ruchu výstaviště po skončení závěrečné bohoslužby na dotaz Proglasu vyslovila radost i z pořadatelského společenství Charisu.
1: Já sama zodpovídám jenom za ten vlastní program s takovým menším týmečkem, ale pak jsou tady stovky těch dobrovolníků a samozřejmě nějak zorganizovaný mezi sebou. A ty hlavní organizátoři to jsou vesměs moji přátelé z mládí, naprosto kvalitní lidi, kteří zadarmo, všichni zadarmo tady makají a makají dlouho předem, aby se to mohlo uskutečnit. Jo? A něco takového nádherného vznikne, co stojí vlastně na takových docela solidních vztazích mezilidských, i na tom, že ty lidi nějak chtějí sloužit Pánu Bohu, mají ho rádi. A tohle to, myslím, vytváří tak jedinečnou atmosféru. Takže jsem moc vděčná za celé to dílo ve všech těch vrstvách, nejenom za ten vlastní duchovní program, ale za ty lidi, co to tady nesou i třeba organizačně. A to, že to je všechno v takové pohodě, to je zásluhou toho, že mají prostě dobrý srdce a nějaké to nastavení, ty antény, nejenom na ty blížní, ale taky na Pána Boha opravdu. A radost, radost. I to, že se obměňují teda generace, jo. Ale to jsme třeba měli tady kapelu brněnskou těch mladých For Him a to už je vlastně opravdu druhá generace, jsou to děti těch, co nám tady slouží v různých vrstvách a vzadu jsem se smála, že už je tam dvouletej nějaký vnouček z té původní kapely, tam celou konferenci probubnoval na ty bandy zvukařů. Takže si říkám, dobrý, už třetí generace se nám tady líhne. A to je radost vidět, že vlastně to bude mít pokračování ve všech možných službách, vrstvách, i na tom pódiu, i v zákulisí. A no, radost. Mraveniště lidské dobroty, tomu říkám.
0: A toto vzkazuje Kateřina Lachmanová za vedení konference Charis lidem, kteří by se rádi účastnili, ale z různých důvodů nemohli.
1: My jsme se modlili i za ně, tak myslím si, že Boží milost není omezená tady těma zdma, a že není omezená tím, že někdo si zaplatil vstupní, takže někdo byl nemocný, nebo se staral o někoho nemocného, nebo mu nevyšla dovolená, nebo tak. Modlili jsme se i za všechny tyhle a myslím, že v těle Kristově ta milost se přelévá. A vzkazuji jim, ať neváhají a přijedou příští rok. Zase snad nám Pán Bůh daruje nějaký dobrý téma, který by nás posunulo dál a smelilo. Je to taková moje radost, taková církev s lidskou tváří a i lidi, kteří tu byli poprvé, tak jsou s očima na hlavě velmi spokojení, necítí se jako cizí tělesa na hřišti, nemusíte se bát, že se tu dějou nějaké nepřístojnosti a se tu budete cítit divně mezi těma takzvanými charismatiky. Je to moc milá atmosféra, tak doufám, že ji tady bude moc zažívat a co nejvíc lidí i za rok.
0: Podtrhla v rozhovoru pro posluchače Proglasu Kateřina Lachmanová, zodpovědná za program výroční konference Charis, teoložka a psycholožka, autorka knih. Příští ročník ohlásila opět na brněnské výstaviště v obdobném termínu od 7. do 11. července 2027.

0: Ave Maria v podání Gregoriány pod vedením Jana Mikuška už neuslyšíme celou, protože se blíží 12. hodina a než zazní hudební siesta, přední polední modlitba, je tu ještě myšlenka na den. Myšlenkou je promluva papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně na místě odpočinku v Castel Gandolfo 15. neděli v liturgickém mezidobí 12. července 2026, tedy minulou neděli. Uslyšíte Martina Holíka.
1: Drazí bratři a sestry, pěkný den. V nedělní liturgii nám evangelista Matouš nabízí ve 13. kapitole podobenství o rozsévači. To podobenství popisuje štědrost a důvěru, s níž Bůh zasévá své slovo do našeho srdce a svou moc do nás. Sám Ježíš, slovo s velkým S, které se stalo člověkem, jenž dal svůj život za naši spásu, je zrnem, které Bůh nepřestává rozsévat ve světě, aby svou smrtí přineslo hojnou úrodu. Je pravda, že občas v nás narazí na tvrdou a necitlivou půdu, anebo jindy zase na nepropustnou, jako je udusaná hlína na cestách, skalnatá půda či trnité křoví. Jsou ale i okamžiky, kdy najde zemi plodnou a ochotnou přijímat. A tehdy se začnou dít zázraky lásky, schopné proměnit všechno ostatní, jak jsme to už určitě sami zažili. Proto Otec nepřestává rozsévat, jelikož ví, že moc jeho lásky je silnější než naše slabost. Když svatý Jan Zlatoústý mluví o sedbě Božího slova, prohlašuje, jaký smysl má rozsévat do trní, na skalnatou půdu, na cestu. V případě obyčejných zrn a hlíny by to smysl nedávalo, ale v případě duší a učení je to velice chválihodné. V Božích rukou je možné, aby se skalnaté místo proměnilo a stalo úrodnou půdou, aby cesta už nebyla udusaná a vydaná na pospas všem kolem jdoucím, ale byla tučnou hlínou, aby trní zmizelo a aby se zrna mohla těšit naprostému bezpečí. Boží štědrost vůči nám není naivní, nýbrž moudrá. Dovede v nás objevit možné dobro, kterého si často ani sami nejsme vědomi. Proto Pán, který dobře zná terén našeho srdce lépe než my sami, v nás nepřestává věřit. Věřit v to, čím jsme a čím se můžeme stát den za dnem, jestliže se mu s vírou odevzdáme. Právě takto, ze štědrosti a z důvěry, s níž je zrno rozséváno, a z pokory a z otevřenosti, s níž je přijímáno, rostou a šíří se v nás plody svatého ducha, kterými jsou, jak nás učí svatý Pavel v listu Galaťanům, láska, radost, pokoj, velkodušnost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Jak velmi náš svět potřebuje tyto plody. Jak velmi potřebuje být jimi naplněn a proměněn. Věnujme tedy zvláště v těchto prázdninových dnech své úsilí tomu, abychom vytvořili prostor pro naslouchání, pro četbu, pro rozjímání Božího slova. Pěstujme spolu s odpočinkem a dobrou zábavou také důležité okamžiky ticha a modlitby. Vrátíme se pak k našim běžným povinnostem, obnovení na těle i na duchu, připravení hlásat radostnou zvěst evangelia a stále schopněji spolupracovat na růstu Božího království. Ať nám v tom pomáhá Maria, královna apoštolů a hvězda evangelizace.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Dnes myslíme na diecézany plzeňské diecéze, kteří mají za patrona dnešního světce blahoslaveného Hroznatu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj, ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo svět ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám, a tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. Amen. Blahoslavený Hroznato,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás, Pán s vámi.
3: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
3: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

12 hodin 4,5 minuty na Radiu Proglas začíná hudební siesta, která potrvá do 13. hodiny. Dnes nabídne 5 děl 5 různých autorů. Začínáme koncertem pro flétnu, smyčce a continuo de dur. Autorem je Jean-Baptiste Leje. Na flétnu bude hrát Philippe Benoit. Czech virtuózy pak hraje pod vedením Hermana Engelse. A jenom taková připomínka ještě, jedná se o první nahrávku této skladby.

Vyslechli jsme koncert pro flétnu, smyčce a continuo de dur. Autorem byl Jean-Baptiste Leje. Na flétnu hrál Philip Benoit, Czech virtuózy hrál pod vedením Hermana Engelse. Ještě jednou připomenu, že se jednalo o první nahrávku skladby. Druhou z pěti dnešních částí hudební siesty na Radiu Proglas obstará koncert G-moll pro hoboj, smyčce a continuo. Autorem je Giovanni Platy. My uslyšíme City of London Sinfonia a pod vedením Niklase Warda, ale především na hoboj bude hrát Anthony Camden.

Dozněl koncert G-moll pro hoboj, smyčce a continuo. Autorem byl Giovanni Platti. Na hoboj hrál Anthony Kempden, doprovázel City of London Symphonia pod vedením Nicholase Warda. Prostřední, tedy třetí z pěti děl hudební siesty na Radiu Proglas, bude koncert D-dur opus 3 číslo 5. Autorem je Francesco Manfredini. Na housle zahraje Iva Kramperová, doprovází Barocco Sempre Giovanne pod vedením Josefa Krečmera.

Vyslechli jsme koncert D-dur opus 3 číslo 5 Francesca Manfrediniho. Na housle hrála Iva Kramperová, baroko Sempre Giovane hrál zase pod vedením Josefa Krečmera. Tím, že jsme doposlechli tuto skladbu, jsme se přehoupli přes polovinu dnešní hudební siesty. Čekají nás ještě dvě díla, tady je to předposlední. Koncert G-dur pro dvě kytary a orchestr katalogové číslo 532 Antonia Vivaldiho. Na kytary bude hrát Angel Romero a Celedonio Romero. San Antonio Symphony Orchestra bude hrát pod vedením Victoria Alexandra.

Dozněl koncert G-dur pro dvě kytary a orchestr katalogové číslo 539 Antonia Vivaldiho. Na kytary hrál Angel a Celedonio Romerové. San Antonio Symphony Orchestra hrál pod vedením Viktora Alessandra. Poslední pátá část dnešní hudební siesty na Radiu Proglas bude patřit koncertu Grossu C mol opus 1. Autorem je Pietro Antonio Locatelli. A my uslyšíme Rheinisches Kammerorchester Köln, který bude dirigovat Jan Koracola.

0: Doznělo Concerto Grosso C-moll opus 1 Pietra Antonia Locatelliho na Radiu Proglas zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by měly nově žít v samostatných zařízeních. Změny chystá ministerstvo školství. Americký prezident Trump výrazně zmenšil dvě chráněná území v Utahu. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Hezké odpoledne u zpráv Plusu přeje Marie Jakšičová. Nezletilí násilníci už by neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od ochranné. Plán chce mít hotový do listopadu.
3: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
4: V běžném dětském domově odpovídajícím vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
3: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
5: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
3: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Francie si dnes připomíná den dobytí Bastily. U příležitosti státního svátku se v Paříži koná tradiční vojenská přehlídka, které kromě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona přihlíželi desítky zahraničních lídrů, mimo jiné český premiér Andrej Babiš a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Letošní ročník totiž klade důraz na pomoc Ukrajině. Francie jí nově přislíbila letouny Mirage 2000.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: V Česku roste počet nehod elektrokoloběžek. Za první půl rok jich letos policisté řešili víc než 400. Loni to bylo za celý rok zhruba 800. O rok dříve skoro o 300 méně. Ve zhruba polovině případů si za nehodu můžou jezdci sami.
6: Na Jižní Moravě bouralo podle policie do konce června letošního roku 44 jezdců na elektrokoloběžkách. Loni evidovala 27 takových nehod. Jeden z nejaktuálnějších případů je ze začátku července z Břeclavy. 22-letý muž řídil koloběžku opilý, na hlavní silnici kličkoval, jel do protisměru a nakonec narazil do obrubníku a boural. Nadýchal skoro 2 promile. Téměř třetina jezdců elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla opilá. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump schválil nařízení, které o 90% zmenší dvě rozsáhlá chráněná území na jihu státu Utah. V oblastech jsou významná archeologická a paleontologická naleziště i místa, která jsou posvátná pro několik indiánských kmenů. Trumpovo nařízení tam teď umožní pastvu dobytka, těžbu dřeva nebo turistický provoz motorek a čtyřkolek. Trump ochranu dvou vzácných území omezil už v předchozím volebním období. Rozhodnutí ale zvrátil jeho demokratický nástupce Joe Biden. Obě chráněná území měla dohromady rozlohu přes 13 000 kilometrů. To je zhruba jako Středočeský a Liberecký kraj dohromady. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Několik set Čechů ročně prodělá podle lékařů kvůli bodnutí hmyzem prudkou alergickou reakci. V nejtěžších případech se začne rozvíjet anafylaktický šok. Dojít při něm může až k bezvědomí a zástavě oběhu. V takovém případě je nutné co nejrychleji volat záchranku.
7: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
8: Popisuje svou reakci na bodnutí vosou 50-tník Martin, který upadnul do bezvědomí a pomohli mu až záchranáři. Jak upozorňuje alergoložka Dominika Čápová z fakultní nemocnice Motol a Homolka, anafylaktický šok se obvykle rozvíjí velmi rychle.
9: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plusek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
8: V případě, že má u sebe alergik adrenalinové pero, měl by ho neprodleně použít a teprve pak volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Teď doprava. Dálnice D52 na traze z Mikulova do Brna je stále uzavřená. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy popojíždí nesouvislá kolona, hlavně kamionů, a na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce vzniká kolona před omezení u Jiren. Na magistrále čekejte zdržení v obou směrech. Na trase do Holešovic budete brzdit kvůli omezení na Hlávkově mostu, kousek za Bulharem. Jedete-li z Holešovic na Pankrác, 10 minut ztratíte popojížděním mezi hlavním nádražím a muzeem. Dobře, dojďte. Odpoledne čekejte teplo. Obloha se postupně zatáhne a přijdou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě až 33 stupňů. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm a kroupami kolem 2 cm a taky nárazy větru výjimečně kolem 20 metrů za sekundu. Tolik zprávy. A teď pořad, jak to vidí.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: ты со мной танцуешь.
1: Tereza Balonová, píseň Sebastián. Pojďme se podívat na tři typy na dnešní podvečer a večer na Radiu Proglas. Co je to cyklodílna a co všechno se tam děje? Jak si udělat základní údržbu kola? Existují zimní pneumatiky na kolo? A co dělá v dílně knihovna? To všechno a mnohem víc se dozvíte ve Werkstatu brněnské cyklodílně nejen pro městskou a silniční cyklistiku, kterou navštívíme v Barvínku v 17 hodin a 10 minut. Pražská skupina Na boso představí v pořadu Jak se vám líbí v 19.15 své nové album Nahmatat na duši klid. Se zpěvačkou Veronikou Mirovskou budeme hovořit o zhudebňování poezie, autorské tvorbě i o spojení alternativního folku, šansonu, soulu a jazzu, které je pro kapelu typické. Chybět nebudou ukázky z nového alba ani povídání o jeho vzniku. Rozhovor povede Janis Moras. Duchovní správce farnosti Ostrava Kunčičky, pater Darius Sputo, je nejen skvělým knězem, ale také cestovatelem a horolezcem. Mši svatou už celebroval například na sopce v Ekvádoru a také pod vrcholem Mount Everestu v Himalájích. Nedávno se vrátil z poslední výpravy, a to z Řecka, kde navštívil celou řadu mužských klášterů v okolí hory Athos. O této cestě s ním pohovořil Antonín Žolnerčík v Radioreportu o 10:30 večer.

0: Tak potlesk patří skupině AG Fleck za píseň Pro tebe. Letošní program probíhajícího hudebního festivalu Znojmo připomíná 800 let od jeho založení jako královského města. Během 3 týdnů od 8. do 29. července nabízí více než 35 koncertů i doprovodných akcí. Zakládá si na kvalitě, autenticitě a promyšlené dramaturgii. Prezident festivalu Jiří Ludvík Proglasu popsal, jak se oslava 800 let města Znojma promítla do programu.
1: Náš program je celý v zajetí právě oslav 800 let. Dokonce i naše obě opery se vztahují k tomuto založení, protože opera pro celou rodinu a pro děti Mengel, Mega King, Když hrášek zpívá, je takovým připomenutím toho, že Gregor Mendel začínal právě ve Znojmě jako učitel. Druhá opera, která se jmenuje Les Angalans, a je to to naše největší a nejobtížnější dílo, poslechově nejkrásnější a opravdu průčně nejtěžší. Celá režie Tomáše Pilaře je také přizpůsobena k 800 letům města Znojma a všechny ostatní koncerty i z názvu těch koncertů jasně cítíte, se jedná opravdu o velkou narozeninovou party. Město zeleniny, to je prostě město Znojmo, takže tam slavíme s Vegetable Orchestra z Vídně. Přijedou a budou hrát na zeleninové hudební nástroje, takže zeleninový koncert pod znojemské okurce. Všechny další koncerty opravdu plně reflektují to, co se vlastně ve Znojmě dělo během 800 let. Takže celý koncert je opravdu věnován znojemské historii.
0: Dále přiblížil, co nového a zajímavého se festival snaží přinést.
1: My si zakládáme na tom, že se snažíme dramaturgicky přinášet do České republiky věci, které třeba už ve světě jsou obrovsky populární a naše divadla se jich ještě nechopila. A samozřejmě přinášíme naprosto fantastický cast a velmi jako odborný a přitom ale zábavný a inovativní přístup. Takže když jsme řešili dramaturgii letošního ročníku, tak jsme narazili na operu, která je opravdu jednou z největších opera. Je to opera balet francouzský pro Ludvíka 15. napsaný Les Angalans. Navíc ona je velmi aktuální, protože ona vlastně vypráví o tom, jak Evropa by se měla zamyslet nad tím svým neustálým řinčením zbraní a tím svým hezkým světem a podívat se do jiného světa mimo Evropu, protože pro Francouze tehdejší všechno, co bylo mimo, tak byli Indiáni. Takže není to jenom o Indiánech, ale je to prostě o světech mimo Evropu, které mohou fungovat mnohem lépe než právě Evropa sama. Je to velice aktuální. Myslím si, že v dnešní době prostě my se zamýšlíme nad tím, co s námi, jak to bude tady u nás fungovat. Takže i v tomhle směru je to velmi pěkné.
0: Jedním z největších lákadel tohoto ročníku je The Vegetable Orchestra. Prezident festivalu Jiří Ludvík vysvětlil, co tento speciální koncert v mém rodném městě Znojmě obnáší.
1: Jedná se o to, že vlastně muzikanti přijedou na celý den a prvních 6 hodin svého pobytu ve Znojmě vyřezávají z jimi určené zeleniny, kterou musíme my sehnat. Vyřezávají hudební nástroje, ať už jsou to pletničky z mrkve nebo tvorba houslí z Řepikatého Telleru a další věci. Je to obrovský zajímavý koncept. Potom z toho, co vyřežou, dokonce se vaří polévka. Tato polévka se potom před koncertem po koncertě konzumuje a z těch vytvořených nástrojů tak opravdu probíhá plnohodnotný hodinový koncert. To znamená, jedná se o hudební vtipnou záležitost. Málo kdo věří, že ze zeleniny se dá vytvořit hudební zážitek, ale ono opravdu jde, že nám se to strašně líbilo právě pro ústřední té naší historie zeleninové, kterou tady máme ve Znojmě.

0: To byla estonská ženská skupina Naiset Kegis a jejich píseň Labi Sula Jasaju, což v češtině znamená skrstání a déšť. Židovské muzeum v Praze pokračuje v pátrání po tvářích lidí, kteří zahynuli během holokaustu. I 81 let po válce se daří databázi obětí v Pinkasově synagoze doplňovat o nové informace a fotografie. Nedávno muzeum získalo z archivu Přemysla Pitra a Olgy Fírcové snímky 4 dětí, které byly zavražděny v koncentračních táborech. Cílem projektu je vrátit anonymním jménům jejich lidskou podobu, potvrzuje Lenka Šindelářová z Židovského muzea v Praze.
1: Naším velkým přáním a cílem a úkolem je přiřazovat těmto obětem i jejich tváře. Momentálně máme v databázi asi třetinu obětí s fotografiemi. U 2/3 nám tedy fotografie stále chybí, proto jsme cirka před 3 roky zahájili projekt, kdy se snažíme oslovovat různé archivy, ale i soukromé osoby, zda mají k dispozici a poskytli by nám fotografie obětí. Od roku 2022 se nám tímto způsobem podařilo získat více než 3600 fotek. Velká část z nich pochází ze státních okresních archivů, z takzvaných židovských evidenčních karet. Část jsme získali ale i z menších archivů, například z památníku Velké Meziříčí, Muzeum Vysočiny Třebíč, anebo v poslední době z archivu Přemysla Pitra a Olgy Fírcové. Důležitou součástí je také získání fotografií od soukromých dárců. Nyní máme více než 90 soukromých dárců. Většinou se jedná o osoby, jejichž prarodiče nebo příbuzní byli oběťmi Shoa a oni mají tyto fotografie. Tyto fotografie jsou pro nás velmi vzácné, protože u mnoha těchto osob nikde jinde tyto fotografie nejsou k dispozici. Rádi bychom tedy vyzvali posluchače Rádia Proglas, pokud by měli k dispozici fotografie obětí Shoa, které nám v naší databázi chybí, jestli by mohli kontaktovat naše muzeum.
0: Dodává Lenka Šindelářová z Židovského muzea v Praze. Do digitální verze databáze obětí může veřejnost nahlédnout online na webových stránkách Pinkasovy synagogy.

0: Zhudebněná báseň Jiřího Žáčka v podání Slávka Janouška, píseň Jako já tobě, jako ty mě z jejich společného alba. S doporučením na letní filmy, které nabízí křesťanská streamovací platforma Filmána, přichází její spoluzakladatel Jan Peroud.
1: Prvním typem je nově uvedený film s příznačným názvem pro letošní horké léto. Film Výheň. Je to silné drama z prostředí běhu a africké krajiny, ve kterém ale ve skutečnosti nejde o sport. Hlavní hrdinka Mary prochází velkou ztrátou, bolestí a vnitřním vyčerpáním. Běh, který měl být původně radostí, se pro ní stává cestou, jak znovu hledat smysl, sílu a naději. Film může oslovit každého, kdo někdy zažil, že život člověka srazí na kolena, a přesto se v něm může znovu probudit touha vstát. Není to pohádka o snadném vítězství, spíš příběh o tom, že i uprostřed výhně může člověk najít nový dech. Druhým filmem je film Úžasná láska, snímek inspirovaný biblickým příběhem proroka Ozeáše. Rámec filmu je jednoduchý. Vedoucí mládeže jede se skupinkou mladých lidí na víkendový pobyt a ve chvíli napětí mezi nimi začne vyprávět právě příběh Ozeáše. Tento příběh z Bible je příběhem lásky, která není naivní, ale je věrná. Lásky, která zůstává i tehdy, kdyby člověk měl lidsky řečeno právo odejít. Film je nejen pro mladé, ale i pro každého, kdo si chce znovu připomenout, že boží láska není jen odměna pro dokonalé. Rodinám bych poté doporučil také film Výlet do Říma, který bude mít na Filmaně premiéru v polovině července. Malý Francesco a jeho sestra Maria se vydávají na vysněný výlet do věčného města, protože Francesco touží spatřit Sixtínskou kapli. Jenže když se kvůli nečekané události musí rodina vrátit domů, Francesco se rozhodne svůj sen nevzdat a vydá se do Říma na vlastní pěst. Maria ho následuje a oba sourozenci se ztrácejí ve spleti římských ulic. Zatímco je vyděšení rodiče hledají, oni cestou do Vatikánu potkávají rozmanité tváře velkoměsta a každé z nich něco přináší. Někomu úsměv, jinému dar usmíření a někomu zase spravedlnost. Je to poetický, laskavý příběh, který může pohladit po duši celou rodinu. Pro ty, kdo se nebojí hlubších vztahových témat, doporučujeme norské drama Až na věky. Vypráví o manželství, rodině a o okamžiku, kdy vztah přestane držet pohromadě jen silou zvyku. Je to film o krizi, ale ne nijak lacině. Spíše pokládá otázku, co v nás krize odhalí. Naše zranění, naše nároky, slabosti, ale také možnost pravdivějšího pohledu na sebe sama. Pro křesťanského diváka může být zajímavý právě tím, že neuhýbá před bolestí vztahů a zvek přemýšlení o odpovědnosti, odpuštění a pravdě. Naopak lehčím a rodinným typem je film Vždy vítězem. Odehrává se v prostředí křesťanské školy a golfu. Hlavní hrdinka Emily přestupuje do nové školy a touží uspět jako šampionka. Jenže postupně zjišťuje, že skutečné vítězství není jen v tom, jestli člověk skončí první. Důležitější je charakter, pokora, vztahy a to, co se děje v srdci. Je to příjemný film pro rodiny a mladší diváky, ale také pro všechny, kdo mají rádi sportovní příběhy s jasným povzbuzením.
0: Říká přesně o 13:30 na Proglasu zakladatel Filmány Jan Peroud.

Mezi nás zavítal Mario Boa se svou písní Samota. Je úterý 14. červenec 2026. V tento den roku 1217 vydechl naposled šlechtic Hroznata. Po smrti dítěte a manželky založil klášter premonstrátů v Teplé u Mariánských lázní a později do něj vstoupil jako laický bratr. Církev ho prohlásila za blahoslaveného, jednoho z českých národních patronů a ochránce plzeňské diecéze. Ta usiluje o jeho svatořečení. Vzhledem k mučednické smrti v Žaláři platí Hroznata i za patrona nespravedlivě stíhaných a vězněných, přímluvce politických vězňů. Vzýván je v Čechách i sousedním Německu, napomáhá usmíření v Evropě. Podle generálního postulátora z premonstrátského řádu patra Gabriela Wolfa jsou životní postoje blahoslaveného Hroznaty při současných projevech terorismu velice aktuální pro celý svět, jako příklad nekompromisního a neústupného postoje vůči hrozbám násilí. 14. července 1614 odešel patron nemocných a umírajících svatý Kamil z Lelis. Italský kněz, kterého dnes také církev připomíná, reformátor nemocniční péče, zakladatel řádu Kamiliánů. Bratři oddělili nakažlivě nemocné od ostatních, umírajícím se věnovali až do poslední chvíle. A pranostika. O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

Tak to byl hudebník z Kypru Antonis Antoniou a jeho píseň Syntai, tedy česky recept. 90 let by se dožila spisovatelka a katolická aktivistka s titulem Dáma české kultury Helena Havlíčková. Odešla roku 2021. Za rudé totality organizovala z francouzského exilu podporu rodin pro následovaných křesťanů. Po jejím pádu zhromáždila četná svědectví v unikátní publikaci. Má název Dědictví. Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948 až 1989.

Matěj Tkáč a jeho titulní skladba alba Škovránok. 54. narozeniny slaví Boromejka sestra Vojtěcha Marie Fialová z římské papežské koleje Nepomucenum, autorka knih Recepty sestry Vojtěchy, To nejlepší z nepomucenské kuchyně a Dobroty sestry Vojtěchy. Osvědčené Dobroty z nepomucenské kuchyně vydalo nakladatelství Karmelitánské nakladatelství. 62 let se dožívá přední český baritonista Roman Janál, nositel děkovného uznání České biskupské konference. 64 je zakladateli Salesiánského díla v Plzni knězi a pastorálnímu teologovi Michalu Kaplánkovi, bývalému řediteli Pražské vyšší odborné školy Jabok. 70. dnes slaví předseda Rakouské biskupské konference salzburský arcibiskup františkán Franz Lackner. V biskupském znaku má heslo On, tedy Kristus, musí růst. 71 let se dožívá novinář Jaroslav Spurný, signatář Charty 77, spoluzakladatel týdeníku Respekt, laureát prestižních profesních cen. Z jeho knih zmiňme tituly Jací jsme dnes, Česko od roku 1989 očima investigativního novináře a Vrbětice, ruská operace, která změnila Česko. 92. narozeniny má kameraman a režisér s cenou Asociace českých kameramanů za celoživotní mistrovství Vladimír Skalský. Svátek má Karolína, jméno vychází z mužského Karel, a to je německého původu, převzaté z latiny. Znamená svobodný muž či chlap.

Zklamaně bloudí ulicemi města a jejich stará tramvaj mizí do nikam. On myslí na holku, co byla možná jedna ze sta. Chtěl by se k ní vrátit, už ale není kam. Životy křížem krážem, křižovatky změny, kruhové objezdy i slepé ulice. Z dívek se stávají manželky a ženy a on už ví, že tahle byla jediná z tisíce. Tak dávno nevěší na zdi mapy světa, trosečník na ostrůvku vyhlíží tramvaje. Po letech mlčení první opatrná věta a na zahřátí trochu rumu do čaje. Po letech mlčení první

0: K vysílání Radia Proglas přispěl i písničkář z Třebíče Pavel Pokorný. Petr Novotný jej doprovázel na baskytaru a klávesy. No a píseň měla název Banální příběh o lásce. 7 rozsudků smrti, z toho 2 pro kněze, 2 doživotí a celkem 110 let žaláře pro dalších 5 lidí vynesl právě před 75 lety komunistický soud v Jihlavě na závěr vykonstruovaného procesu v kauze Babice. Ta zločinnému režimu posloužila k represím proti katolické církvi a zastrašování soukromých rolníků. Kateřina Vitouchová pro vás připravuje dnešek v kalendáři stejně jako dnes, no a připravila ještě několik dalších příspěvků, jestli dobře počítám, 4 další do proudu našich písní ve vysílání. Tak se máme ještě na co těšit.
1: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: jednou nemusíš jak blbec litovat.
1: Michal Horák, ten mě vždycky baví. Na klavír a Hammond hrál Jan Steinsdörfer a píseň měla název tak, jak se neustále opakovala, ale pravdivě říkej lidem, co máš rád, že je máš rád. Před 260 lety skončila pozemská pouť Františka Maximiliána Kaňky, císařského architekta a stavitele, který se zasloužil o zdomácnění baroka v Čechách.

Skupina z Korziky L'Alba a písenka Stříči d'amore, tedy Tresty za lásku. Na dnešek také připadá 115. výročí narození válečného hrdiny s celoživotní snahou o nezatížené svědomí, pilota Antonína Lišky, účastníka bitvy o Anglii. Po válce a návratu do vlasti byl tento držitel mnoha vyznamenání diskriminován, propuštěn z armády a zařazen do výroby. Zemřel v roce 1998. Své působení u RAF vylíčil v knihách Jak se plaší smrt, Stíny na obloze a Cesty mužů. Ze vzpomínek Antonína Lišky vycházel Zdeněk Svěrák při psaní scénáře k filmu Tmavomodrý svět.

0: Single z letošního roku, kdy se spojili Tomáš Klus a Věra Martinová, Jiří Kučerovský hrál na kytaru a Jan Ctibůrek na basu nebo housle, píseň s názvem Magnetické bouře. Připomínáme i narození jedné z prvních obětí komunistické zvůle statečného číhošského faráře Josefa Toufara 14. července 1902. Zemřel na následky krutého týrání v únoru 1950. V červenci před 11 lety byly ostatky otce Toufara uloženy na místě, odkud ho státní bezpečnost roku 1950 unesla v kostele na nebevzetí Panny Marie v Číhošti. Na náhrobek mučedníka napsali jeho výrok: žijme tak, jako bychom již dnes zemřít měli. Žijme pečlivě jako moudří a vykupujme si časem ve zdejším život věčný.
1: Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla, budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vichr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov.

0: napětí už nebudou tak pevná. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy, starý od stanu.
1: Petr Novotný nás písní Klíče převedl přes 14. hodinu. Konkrétně teď, když se dívám na hodinky, máme 14 hodin a 4 minuty k tomu. Sice o něco později, ale přece jen přichází hudební kompas. Dnes se budeme věnovat písničkáři Petru Linhartovi. Ten vydal v červnu nové album s názvem Šénau podle čtvrti v severočeských Teplicích. Možná ho vydal z nějakého šuplíku. Podobně jako na předchozích deskách se i tentokrát inspiruje krajinou Sudet a českého pohraničí, ale v několika písňových textech zavítá i do Brna. Rozhovor s Petrem Linhartem chystáme na 27. července, ale už teď si v rámci hudebního kompasu z alba poslechneme tři skladby. První se jmenuje Nostalgie.

u železniční tratí v Husovicích nebo bizarní scénkou na tramvajové zastávce Václavská. Pro název alba Schönau si však Linhart v uvozovkách zašel do teplické čtvrti Šanov. Právě tam mu příbuzní jako chlapci dali poprvé do ruky kytaru a seznámili jej s hudbou mé oblíbené skupiny Beatles. Obrázek lišky na obalu alba pro změnu souvisí s logem legendárních kytarových strun Goldfuchs, které pro Linharta také představovaly začátek hudební cesty. Album Schönau však nestojí pouze na ohlížení zpět do minulosti. Petr Linhart se věnuje i současné společnosti, například proměně sociálních sítí a konkrétně v uvozovkách stárnutí Facebooku, který se podle něj mění v digitální památník lidí, kteří už nejsou mezi námi. Z alba Schönau si poslechneme ještě skladby Nepoznávám a Tohle není rekviem. Druhá z nich vznikla jako rozloučení s písničkářem Oldřichem Janotou.

Buďte mě, nevím, že jsem spal. Nikdy se nespojí vzpomínky a šedá realita. V mým dětským pokoji sny se už nezdají.

Poslouchali jsme Petra Linharta z nového alba Schönau. Opakuji, že rozhovor s tímto písničkářem vám nabídneme 27. července v pořadu Jak se vám líbí. Zítra ráno se v Hudebním kompasu budeme věnovat belgické skupině Varmus a zítra odpoledne nás bude zajímat italský hudebník Stefano Saletti, který v srpnu vystoupí v Brně v rámci maratonu hudby. Hudební kompas pro vás chystá náš hudební redaktor Milan Tesař, který pro tuto chvíli nachystal píseň Ritmo Babylonia spojené skupiny z Mexika a Kolumbie a k tomu ještě americký zpěvák, který se jmenuje Beck, nebo říká si Beck, Meridian Brothers a Mexican Institute of Sound, to jsou názvy těch dvou skupin. No tak si užijte trošku exotiky.

Tak to byla píseň Alá, orchestr ľuďových nástrojů Slovenského rozhlasu. Ale my si o něm povíme více. Známý pod zkratkou Oľun vydala album Neo. Představuje na něm novou generaci hudebníků i nový umělecký směr souboru. Pod vedením houslisty Jána Kružliaka, mladšího, propojuje tradiční slovenský folklor s prvky jazzu, world music, minimalismu a současné klasické hudby. Na albu se podíleli skladatelé a interpreti z různých hudebních prostředí a výsledkem je moderní pohled na lidovou hudbu, který zároveň reflektuje otázky identity, tradice a současné společnosti. Takže, jak jsem říkal, už jsem snad o té písni řekl všechno, co jsem měl a chtěl. Tou další bude Childhood Years, Kinderjorn v podání skupiny Yiddish Glory. Zpívat bude Alice Zavadsky a jedná se o vzpomínku na ztracené dětství a na dítě, mateřská láska ve válce.

0: Píseň volně inspirovaná úmrtím královny Alžběty II. Možná i celý tento single s názvem Alžběto od skupiny Moření zpíval Martin Hampl. Celostátní setkání mládeže za necelý měsíc naplní Ostravu, přivede do ní mladé lidi ke sdílenému programu přednášek, dílen, hudebních vystoupení anebo společných sportů a her. Hlavní vedoucí setkání a ředitel sekce pro mládež České biskupské konference Roman Kubín informuje, že důležité prvky setkání zůstanou i letos stejné.
1: Určitě se to vždycky částečně upravuje, na druhou stranu ono moc nejde měnit úplně ty věci, které jsou třeba ten dopolední program máme vždycky společně, ale ty prvky, které jsme chtěli zachovat nebo které nám připadly důležité třeba ze zpětné vazby, tak byly právě i to, mladí jste oceňovali dopolední diskuzní skupiny, kdy mají možnost se nad tématem zamyslet, o čem přemýšlejí, jak to oni vidí, takže to jsme třeba jako zachovali, nechali jsme ten prostor tam znovu po nějaké předchozí změně jako toho v Hradci Králové, kdy bylo v pátek možnost zapojení se do pomoci v městě, tak jsme zvolili zase jinou variantu, že každá dieceze putuje na jedno místo v Ostravě, kde prožijí společně program, který přichystala farnost a ta dieceze, takže to je zase trošku něco jiného, než bylo předtím. Každopádně zachováváme takovou tu sobotu, den pro rodiny, kdy se mohou přijet mladé rodiny převážně na program společný celostátní setkání mládeže, takže v něčem je to podobné, v něčem se to samozřejmě trošku liší, takže máme někdy možná kratší ty vstupy, že nejsou žádné dlouhé třeba přednášky, ale spíš to jsou jako impulzy, které potom se rozebírají v těch malých skupinách.
0: Přihlašování už skončilo, na setkání je aktuálně registrováno asi 3200 mladých, včetně přípravného týmu. Účast je však stále možná, potvrzuje Kubín.
1: Určitě to není konec, jen jsme potřebovali kvůli ubytování a stravování dát nějaká jasná čísla, abychom měli čas to všechno dokončit přípravy. Takže to je pro ty, kteří si zvolili takzvaný all inclusive balíček a ty ostatní mohou přijet, když si zajistí stravu ubytování, tak vždycky můžou přijet na program na jeden, na dva dny, to už záleží na nich, jak budou moci, i to je vlastně otevřené. A je tam taky možnost toho, aby tam přišli na bohoslužby farníci, zvlášť teda si z Ostravy samozřejmě, ale mohou i ze větší vzdálenosti, pokud se nechtí účastnit žádných přednášek, workshopů a tvořivých díl a tak dále, tak můžou přijít jenom na bohoslužbu společně s námi prožít, takže i to je možné.
0: Vedoucí celostátního setkání mládeže v Ostravě Roman Kubín věří, že akce účastníky povzbudí i do dalšího života. V rozhovoru zároveň připomněl letošní motto Odvahu, já jsem přemohl svět.
1: Dá jim to nějaký směr, impuls, dodá jim to vlastně odvahu, to je to hlavní téma, že odvahu, kterou potřebují, aby tento svět dokázali posunout, dokázali pozbudit své vrstevníky k tomu, že je to ve světě možné dobře žít a že se o to budou snažit. Takže to je, si myslím, že je ten největší výsledek, když uvidíme mladé lidi, kteří se opravdu setkají mezi sebou, setkají s Kristem, s církví. Samozřejmě je to takový ten proces, zastávka na té cestě života, ale myslím, že je velmi důležitá, nebo aspoň podle zpětné vazby mladých lidí, je to pro ně důležité, aby se takto mohli setkávat nejenom ve svých diecezích, ale napříč celou Českou republikou.
0: No a napříč celým Českem teď zahraje a vlastně i celým světem, ať už nás posloucháte kdekoliv, píseň Raj srdca. Zpívat bude Ivana Mer, doprovázet na saxofon Jan Kopčák. No a píseň bude o hledání vnitřního klidu a bezpečí v lásce. Ráj jako stav duše.

0: tebe, ať víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání, ať víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání, a kdo tě jednou zachrání.
1: Skupina The Bladder Stones zpíval Vladimír Václavek právě z jejich společného alba. No a píseň s názvem Do třpitu. Zahraniční studenti se v Olomouci účastní 39. ročníku letní školy slovanských studií na Univerzitě Palackého. Na letošní ročník přijelo přes 100 účastníků z celého světa. Kromě intenzivní výuky češtiny je čeká také doprovodný program, který jim přiblíží českou kulturu, historii i tradice. Více na Proglasu řekla ředitelka letní školy slovanských studií Pavla Poláchová.
2: Motivace cizinců učit se česky je opravdu velmi různorodá. Láká je například česká kultura či různé pracovní příležitosti, ale také rodinné důvody. Mnoho studentů se totiž učí jazyk svého partnera či partnerky nebo svých předků a nutno říci, že tyto rodinné důvody, to je opravdu silná motivace. A k nám konkrétně do Olomouce jezdí i hodně studentů, kteří ve své zemi nějakým způsobem vlastně studují češtinu nebo bohemistiku nebo středoevropská studia. Lektur máme celkem 20 plus právě máme hodně i přednášejících a externích lektorů, kteří vedou workshopy a nebo právě mají přednášky na letní škole. Studenti si mohou vybrat, zda u nás v Olomouci stráví intenzivní měsíc výukou, anebo třeba jenom 2 týdny. Dopoledne jsou tedy ve svých učebnách a mají intenzivní výuku češtiny. Odpoledne či večer na ně čeká právě bohatý doprovodný program, jazykové aktivity, konverzační gramatické workshopy, výslovnost, ale máme pro ně připraven například filmový klub, folklorní večer s cymbálovou muzikou, anebo i tábora. Každý rok se snažíme program obohatit něčím novým a neokoukaným, protože studenti se k nám často vracejí, a čož si moc vážíme a za to jsme velice rádi. A tento rok jsme do programu nově zařadili například workshop o českém surrealismu či zajímavé přednášky, ať už je to o legendách československého sportu či například o českém trampingu. Se studenty budeme letos i péct například vánoční cukroví.
1: Uzavírá ředitelka letní školy slovanských studií Univerzity Palackého v Olomouci Pavla Poláchová. Pod hladinou řeky, tak se jmenuje píseň, kterou nám teď zahraje, a je to single z tohoto roku skupina Piráti 44.

0: si.
1: Každá další to byla Veru Linhartová, její single z letošního roku. Beata Bocek, písničkářka z českopolského pomezí, vydala nové autorské album Bílo. Název podle zpěvačky označuje okamžik, kdy se člověk zastaví, nadechne a uvědomí si, co v něm skutečně zůstalo. Na nahrávce pracuje s looprem, s jehož pomocí vrství svůj hlas do více hlasých struktur a doprovází se také na akordeon, kytaru nebo ukulele. Beata Bocek zpívá ve slezském nářečí, anglicky a také ve vlastním zvukomalebném jazyce. No a my si poslechneme píseň s názvem Zelené zasélám z tohoto alba.

0: Na Radiu Proglas zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 15 hodin. Od mikrofonu Plusu zdraví Lucie Vopálenská. Přejeme příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
1: Opozice kritizuje, že Česko nepatří do skupiny evropských zemí, které se dohodly na koalici proti balistickým střelám. Proč tam nejsme? Co plánuje ministerstvo školství v rozsáhlé reformě systému ústavní a ochranné výchovy? A jaké ekonomické pobídky přinese mise české delegace v Izraeli? To jsou nejbližší témata, ale probereme je až po zprávách s Marií Jakšičovou.
3: Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší nehody poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem. Řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Nemocniční auto převážející krev skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích. Předtím jelo se zapnutými majáčky. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje, pokračuje Kropáčová.
4: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě chce podporovat Izrael i na evropské úrovni. Rozšířit chce taky ekonomickou a politickou spolupráci Česka s Izraelem. Macinka to řekl při zahájení podnikatelského fóra. V Izraeli neskončí svou dvoudenní návštěvu. S izraelským ministrem vnitra Gideonem Sárem následně podepsal společné prohlášení. Obě země by podle Macinky mohly více spolupracovat v klíčových odvětvích, jako je zbrojní průmysl, digitální technologie nebo kybernetická bezpečnost. Součástí české delegace jsou například zástupci české zbrojovky, Škody Auto nebo firmy Excalibur Army. Macinka do Izraele vyrazil v době, kdy Evropská komise navrhuje omezit nebo zastavit dovoz z nelegálních židovských osad na okupovaných palestinských území. Osady podle ní podkopávají možnost dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha před nimi na celém území. Nejprve se začnou bouřky tvořit hlavně na severu Česka. Během odpoledne budou postupovat směrem na Vysočinu a Moravu. Pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
5: Bouřky budou provázeny silnými nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými lijáky s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm. V opakovaných bouřkách nelze vyloučit i celkové úhrny vyšší. V pozdějších večerních hodinách a během noci bude bouřková intenzita v jihozápadní polovině území ustávat.
3: Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku s výjimkou Jeseníků budou bouřky méně intenzivní, ale objevovat se tam můžou až do zítřejšího poledne. Podle meteorologů hrozí kvůli počasí výpadky elektřiny, zatopení sklepů nebo komplikace na silnicích. A před horkem a bouřkami varují i v Německu. V Bavorsku meteorologové očekávají silné deště, krupobytí a poryvy větru až o rychlosti 110 km v hodině, tedy o síle orkánu. Teploty přitom můžou dosahovat až 33 stupňů Celsia. Před horky a místy silnými bouřkami platí varování pro celé jižní Německo, jak upozorňuje deník Süddeutsche Zeitung. Na jihozápadě země má být až 35 stupňů Celsia. Kvůli včerejšímu poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí v Praze přezkoumá dopravní podnik videozáznamy z pouličních kamer a tramvají. Ty kvůli tomu nejezdily přes Čechův most a Karlínem. Na záběrech budou technici zjišťovat, zda problémy nezpůsobila například technická závada auta nebo tramvaje. Pokračuje mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
6: Jaká je přesná prvotní příčina poškození asfaltové zálivky a její vytržení ze spáry, to je předmětem interního šetření dopravního podniku. Aktuálně probíhá čištění samotných kolejnic od asfaltové směsi z vytržené zálivky. Musíme pečlivě očistit kolejnice, aby se hmota nedostala na kola tramvají.
3: Provoz na Čechově mostě dopravní podnik obnovil večer. Karlínem stále jezdí tramvaje pouze jednosměrně z Palmovky do centra Prahy. A jak to vypadá na silnicích? Na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic narůstá kolona před omezením na Hlávkově mostu. A v těchto okamžicích se brzdí už kousek za křížením s Vinohradskou. Popojíždí se přes 20 minut. V opačném směru z Holešovic na Pankrác se budete posouvat v úseku mezi Florencí a muzeem. V ulici k Barandovu směrem z centra se tvoří fronta od KFC. Je to kvůli výrazně zkrácenému připojovacímu pruhu na okruhu na 16. kilometru. A na jižní spojce před Barandovským mostem houstne doprava. Pomalu se jede od sjezdu na Pankrác. Plněji je i v okolí Vypichu. Fronty čekejte v Bělohorské v obou směrech. Dobře, dojďte. Jak jste už slyšeli, platí výstraha před bouřkami na celém území Česka. Může je doprovázet přívalový déšť, kroupy a silný vítr. V noci bude déšť pokračovat, bude oblačno a teploty 18 až 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy, slovo už má Lucie Vopálenská.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Tak to byl americký písničkář Damien Jurado a jeho píseň Don't Pretend. Jak na Proglasu informujeme, dobrovolnická brigáda Summer Job se letos poprvé konala na Bruntálsku. Mladí pomáhali například seniorům s domácími pracemi nebo s obstaráváním zahrady. Součástí byl tradičně doprovodní kulturní i duchovní program pro zájemce z širokého okolí. Společný týden účastníci zakončili nedělní mši svatou, tedy tu minulou neděli, v kostele svatého Mikuláše v Jindřichově. Letošní ročník na Proglasu shrnul organizátor František

0: teďka, když se na to díváme s ohledem toho týdne celého, naopak se teďka moc těší na to, až se zase vrátíme. Navázali jsme tady opravdu jako hezké vztahy s těmi místními a těší se z toho, co všechno jsme pro ně udělali a taky, co všechno se nám společně povedlo. A až se zase za rok vrátíme, tak máme na co navazovat.
1: Brigáda má podle Františka Beneše přínos i pro zúčastněné dobrovolníky.
0: Všichni si odnáší, jak z té mše, tak i z celého týdne, spoustu krásných zážitků, vztahů a myslím si, že i dosti energie, ač paradoxně vlastně museli docela dost toho odmakat. Já odnáším asi hlavně tu vděčnost, protože vidět, že je dneska ještě opravdu zájem o to nezištně pomáhat, je vlastně krásný a že opravdu se 150 mladých lidí sebere a zadarmo jde prostě pomáhat starším lidem a chtějí se bavit, chtějí se společně modlit. Mám obrovskou radost a to je to, co se taky odnáším, že církev a víra není mrtvá a že opravdu můžeme vnímat, že se mladí snaží hledat a hledat poctivě.
1: No a teď už si dáme v uvozovkách love song Bytu v Praze. Single z letošního roku Kateřina Marie Tichá, správně takto, a píseň Byt 66. Mažu stopy.

0: Tak takový malý improvizovaný potlesk pro amerického písničkáře Jesseho Ballarda za jeho píseň Little Steps. Na kytaru ještě hrál kromě toho a Jan Hrubý ho doprovázel na housle a Joe Kučera pak na saxofon. Liberecký zámek ode dneška, připomínám, kdo nestíháte data, tak dnes máme 14. července, nabídne letní program. Součástí akce Prázdniny na zámku budou prohlídky, multimediální výstava o době císaře Rudolfa II. A na zahradě koncerty, slavnosti či promítání filmů. Za organizátory hovoří Marie Matějíčková.
1: Výstava Rudolf II. Ožívá je ve spolupráci s Ondřejem Reou, který připravuje interaktivní výstavy po celé republice a právě jsou zaměřeny na nejrůznější takovéto zajímavé prostory. Nejedná se o historické exponáty, ale jedná se opravdu o představení té doby, toho panovníka, takže je to spíš takový interaktivní způsob, ale myslím, že si na své přijdou dospělí i děti.
0: Liberecký zámek, který město koupilo od soukromého vlastníka v roce 2024, není běžně přístupný. Kulturní a další akce v něm konají třetí léto po sobě. No a my si teď dáme singl z loňského roku O odcizení. Zpívat bude Petra Habková a Daniel Vojtíšek a má název Cizí hlas.

0: O rodině zpíval písničkář z Nového Boru Kuba Horák píseň Jedinej cíl. V brněnském kafe Práh, které podporuje lidi s duševním onemocněním a pořádá různé osvětové akce, začal festival Léto z kafe Práh. Do půlky srpna nabídne nejenom hudební program. Dnes, 14. července, před kavárnou vystoupí hned několik kapel, informuje kulturní produkční Michal Šimíček.
1: Zahrají Nevermore a Kosmonaut, Tomáš Průša Band a kapela Slehní mech. 15.7. zazní nesmrtelné písně Simona a Garfunkla v podání Adama Kubáta a Pavla Křiváka. Ve stejném večeru také vystoupí Lada Šimíčková se svojí kapelou a FT s tebou. A celý ten první týden festivalu zakončí 16.7. irský večer v podání kapely Dálách od 19 hodin. V dalších týdnech zahrají třeba Mošny, Mrakopláš, Kvanty Minoris, Nebestebe, Mitři Avi, FT Prim, Kolibříkův úlet, Přístav, Oldboys, Poutníci a mnoho dalších. Informace najdete v kalendáři na našem webu www.kafepráh.cz nebo na našem facebookovém profilu. Přijďte si užít léto jako malované na jedno z nejkrásnějších míst v Brně.
0: Pozval na nejbližší program festivalu Léto z Café Práh kulturní produkční Michal Šimíček. No a já vás teď zvuk poslechu písně V lese v podání Marie Tilšarové.

0: srdcem se dívej.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Píseň Jonathan Vraz s českým textem Hany Sorosové. Single z letošního roku, který zpíval Ruda Sakala, Jet Plane. Pokračuje festival Chebské varhaní léto, který letos slaví 30 let. Zítra, 15. července od 19 hodin, se v kostele svatého Mikuláše a svaté Alžběty uskuteční druhý festivalový koncert. Program nadcházejících varhaních večerů Proglasu přiblížila dramaturgyně festivalu a varhanice Martina Kolářová.
1: Na druhém koncertu vystoupí varhaník Jakub Janšta se svým kolegou houslistou Janem Markem. Třetí varhaní recitál Jaroslava Tůmy. Čtvrtým koncertem plníme takovéto naše poslání, že zveme regionální muzikanty, takže z Mariánských Lázní varhanice a flétnistka Lenka Čechová s jejím manželem Petrem Čechem, který přiveze klarinet, a uzavřeme Přemyslem Kšicou, ten si přizval dva trumpetisty tady z našeho chebského regionu, Jiřího Pohnána a Miroslava Smrčku. A třetím jeho hostem je Zdeněk Plech, pěvák ze Státní opery v Praze.
0: Varhaní večery budou probíhat každou středu až do 5. srpna v kostele svatého Mikuláše a svaté Alžběty v Chebu. Začátek je vždy v 19 hodin.

0: cymbál klasik za doprovodu, respektive když zpíval Dalibor Štrunc, tak by se to dalo říct, také zpěvný doprovod, na kytaru hrál Michal Vašíček a právě cymbál klasik a Štruncovi společně vydali toto album, ze kterého jsme si hráli píseň Ej pole polečko. Součástí festivalu Colors of Ostrava, který se koná od zítřka do soboty 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic, bude již tradičně diskuzní fórum Melting Pot. Nabídne prostor pro setkávání lidí, myšlenek a témat, která otevírají nové pohledy na společnost, svět i osobní zkušenosti formou debat, přednášek a workshopů.
1: Letošní Melting Pot nabídne více než 150 řečníků a budou debatovat o budoucnosti světa, vědě, lidské mysli nebo taky kultuře. Témata se dotknou umělé inteligence, partnerských vztahů nebo budoucnosti Evropy. Každý den se představí více než 40 hodin nejrůznějších debat, rozhovorů, ale taky workshopů a filmových projekcí. Melting Pot se pro letošní ročník Colors of Ostrava přesouvá do jednoho místa na Hlubinu, aby návštěvníci měli všechno pohromadě. Velký zájem také sledujeme u nejrůznějších podcastů, které jsou v našem programu.
0: Informuje mluvčí festivalu Ondřej Bambas a přidává programové tipy.
1: Mezi hosty Melting Potu se objeví například spisovatel a novinář žijící v exilu Saša Filipenko, fyzioterapeut Pavel Kolář, herec a spisovatel Dan Krejčík, spisovatelka Nina Špitálníková nebo taky odborník na vztahy Honza Vojtko. Letošní program Melting Potu nabídne každý den více než 40 hodin programu a jednou z prvních debat, která se v programu objeví, bude Faktor Pavko, srdce, život, odvaha, což bude debata Lucie Výborné s předním českým chirurgem Pavlem Pavkem. Z programu bych určitě rád zmínil sobotní debatu prezident Petr Pavel v rozhovoru s Liborem Boučkem, která po loňském úspěchu proběhne tentokrát ve velkém sále Vítkovice Gong Stage. Zájem o tuto debatu byl enormní, my jsme měli místenky vyprodány během 5 hodin. Ještě poslední volná místa se objeví, prodej navíc máme domluvený živý přenos na scénu ČT, takže tento program si budou moct užít i další účastníci festivalu Colors of Ostrava.
0: Sdělil k diskuznímu fóru Melting Pot, které bude součástí festivalu Colors of Ostrava, mluvčí Ondřej Bambas.

je mi tak lehko, ač mám na patách. Zem, skály, tvrdé cesty, dlažbu města.

0: Píseň na báseň Františka Hrubýna v podání Vladimíra Mišíka měla název Dech. Mike Marshall hrál na mandolínu a Petr Ostrouchov na kytaru. Brněnský klub Melotka a jeho okolí v parku Antropos rozezní v pátek a sobotu 17. a 18. července hudba. Koná se tam festival alternativní hudební scény Moravské metropole. Proglas se bavil s organizátorem Vojtěchem Milotou, který nám vysvětlil.
1: Festival Operace Antropos dvě věže je v podstatě takovou směsicí různých kapel. Myslíme tam hodně na multižánrové zastoupení. Vzhledem tomu, že vychází z toho komunitního kapelního prostředí, tak většina nás se moc dobře zná a nějakým způsobem už jsme se setkávali na těch zkušebnách. Když to vezmu programově, tak pátek bude patřit spíše tvrdší hudbě. Představí se tam kapely jako Kolmo, Johnny Čurbes, brněnské legendy 301 a nebo kapela Chebno. A také je v plánu letní kino, kdy budeme promítat snímek Prsten a Pánové. Sobotní den bude patřit spíše pohodovější hudbě. Začíná DJským duem Síra a Křup. Čeká nás beatboxové vystoupení od pana Kikes. Následuje solový projekt Josefa Javurka a poté trochu přitvrdíme opět. Nastoupí tam dívčí metalová kapela Morvena a venkovní scénu bude uzavírat kapela Breath Life Death Drive, která je také z Brna. V sobotu zakončíme vevnitř v klubu, kde se nám představí Milanka Šuba Janis Rock'n'Roll Pupils, skvělá kapela z Litomyšle Zrcadla, poté kapela T1 MC Land a završí to taky brněnská legenda Nachtante.
0: Vojtěch Milota, organizátor festivalu, připojil také vzpomínku na zkušebny, které v tomto místě stály a předloni vyhořely.
1: Já si to pamatuju naprosto přesně. K tomu požáru došlo na konci května v roce 2026. My jsme ten večer zrovna křtili naše CDčko a když jsme se skákali dolů ze stage, tak nám začali lidi ukazovat právě fotky, že zrovna v té naší bývalé zkušebně hoří jako blázen. Bylo to pro nás docela smutný, ale naštěstí už nebylo v ohrožení nic třeba z naší výbavy, jelikož už jsme tam dva měsíce tou dobou neskoušeli, ale rozhodně to byla taková citová rána, protože ta zkušebna sloužila taky kromě zkoušení jako takové komunitní centrum, kde jsme se mohli potkávat, vyměňovací názory a hudební zkušenosti a podobně. Takže určitě si myslím, že to byla ztráta, ale bohužel dneska s tím už nic neuděláme.
2: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Skupina ze slovenského Popradu, která si říká Ostrov a píseň Pestují kvety. Před 16 lety odešla indická řeholnice sestra Nancy Pereira, saleziánka, zakladatelka Banky chudých. Ta pomáhá obyvatelům slamů, venkovanům, lidem bez majetku a bez možnosti vybudovat si lepší existenci. Žadatelům stačí prokázat, že si uspořili malou částku za rok a mohou se podílet na skupině organizující malé kredity. Projekt zahrnuje celé rodiny.

pomalu se nám blíží 16. hodina. Na Radiu Proglas to bude hudební pořad a v tuto chvíli se s vámi loučí zároveň Milan Šoba. Budu se těšit na slyšenou opět, dá-li pán Bůh, v pátek. No a dnešním zbytkem dne a nocí vás pak provede Alena Rubášová.

Hlásí se vám hudební týdeník Slyšte lidé. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař. Tentokrát vás zvu na hudební výlet tam, kam mnozí jezdíte na výlety nehudební, totiž do Chorvatska. Pokusím se vám představit mimořádně pestrou chorvatskou scénu s přihlédnutím k novým nahrávkám. Vedle různých alb, která se ke mně průběžně dostávají, sáhnu několikrát po kompilaci Out Ethnic Croatia, která mapuje současnou chorvatskou scénu a kterou jsem si společně s dalšími alby přivezl loni ze světového hudebního veletrhu Vomex z Finska. První skladba, kterou vám pustím právě z tohoto výběru, se jmenuje Pet je kumi a jde o lidovou píseň z regionu Međimurje. Hrát bude projekt Singrlice a Sudar Percussion, který spojuje oceňovaný chorvatský ženský vokální soubor Singrlice s perkusním ansamblem Sudar Percussion. Společně dávají tradičním lidovým písním z Chorvatska novou energii prostřednictvím odvážných aranží, v nich se lidové vícehlasy propojují s rytmicky bohatým doprovodem bicích nástrojů i neobvyklých zvukových prostředků, jako jsou písek nebo zemědělské nástroje. Album Folk and Roll získalo v roce 2023 chorvatskou hudební cenu Porin za nejlepší etno album.

Pouštíme si kapely z Chorvatska, teď to byly spojené soubory Singerlice a Sudar Percussion. Muzika za ples z roku 2024 je druhé společné album skupiny Balkan Zoo a zpěvačky Niny Čorič. Album obsahuje 10 písní, z nichž každá představuje jinou životní situaci nebo emoci. Vedle radosti, lásky a svatebního veselí se zde objevují také smutek, vášeň, bolest nebo touha. Celek tak působí jako pestrá hudební cesta, zachycující různé podoby lidského života. Album čerpá především z romské hudební tradice, kterou obohacuje o prvky flamenka, jazzu a současné world music. Budeme poslouchat píseň Jak Barry.

Posloucháme hudbu z Chorvatska, teď to byly Nina Čorič a skupina Balkan Zoo. 10 zapomenutých písní z kontinentálního Chorvatska najdeme na albu Sonce, chorvatské pěvecké legendy Duni Knebl a kytaristy Zorana Majstoroviče. Při sestavování alba vycházeli z historických notových zápisů, ale místo věrné rekonstrukce vytvořili nové, citlivé aranže, které zachovávají charakter původních melodií, ale zároveň jim dávají současný a osobitý výraz. Název alba Sonce odkazuje ke slovu slunce ve slovinských a kajkavských nářečích. Album vyjadřuje klidnou intimní atmosféru a staví na jemných niancích hlasu i akustických nástrojů. Všechny aranže vytvořil Zoran Majstorovič, který se ujal také role hudebního producenta. Díky tomu album působí jako ucelené dílo s promyšlenou dramaturgií a zvukem, který propojuje chorvatskou lidovou tradici s prvky komorní hudby, středomořských inspirací i současné world music. Ještě doplním, že zpěvačka Duňa Knebl vystoupí v neděli 9. srpna v divadle Husa na Provázku v Brně. Koncert je součástí festivalu Maraton hudby Brno. Poslechneme si píseň Postaj Sonce.

Zpívala Duňa Knébl, na kytaru ji doprovázel Zoran Majstorovič. Z lidové hudby čerpá také chorvatský hudebník a zpěvák Adam Semijalac. Záměrně se však vyhýbá romantickému obrazu lidové hudby jako idylického dědictví minulosti. Naopak zdůrazňuje její syrovost, bezprostřednost a schopnost reflektovat skutečný život. Jeho album Ode Dite tak připomíná, že lidové písně vždy vznikaly jako reakce na konkrétní lidské osudy, utrpení i každodenní zkušenosti. Adam Semijalac je na albu nejen autorem všech skladeb, ale také hlavním instrumentalistou, zpěvákem, producentem, zvukovým mistrem i vydavatelem. Výsledkem je mimořádně soudržná nahrávka, na které je patrný jednotný umělecký rukopis a osobní vklad autora, kterého doplňují pouze hostující zpěvačky v několika skladbách. Vedle zpěvu stojí v centru pozornosti tambury, balkánské drnkací nástroje, které Semijalac používá netradičním způsobem. Jejich zvuk propojuje s mikrotonálními prvky, bluesovým cítěním a syrovou interpretací a tak vytváří originální hudební jazyk na pomezí chorvatské tradice, amerického folku a blues. Ještě doplním, že album vzniklo krátce poté, co Semijalac překonal vážnou nemoc, která ohrožovala jeho hlas. Z alba Ode Dite, což znamená odešlo dítě, budeme poslouchat titulní skladbu. Píseň vypráví o bolesti rodiče nad odchodem dítěte a o prázdnotě, kterou po sobě zanechává ztráta.

V hudebním týdeníku Slyšte lidé se věnujeme hudbě z Chorvatska. Tradiční písně z různých částí Chorvatska i z dalších oblastí západního Balkánu najdeme na albu Medna Rosso, ženského vokálního souboru Pjev. Jeho členky přitom záměrně nezdůrazňují původ jednotlivých písní, ale poukazují na společné kulturní kořeny regionu a na skutečnost, že hudba překračuje dnešní politické hranice. Soubor Pjev tvoří 5 zpěvaček, které se věnují tradičním vokálním technikám z různých oblastí bývalé Jugoslávie. Velkou pozornost věnují původnímu způsobu vícehlasého zpěvu, mikrotonálním intervalům a stylu, který se učí přímo od lidových zpěvaček. Staré lidové písně tak pro ně jsou i svědectvím o životě žen v minulosti. Mnohé lidové texty vnímají jako překvapivě aktuální výpovědi o ženské zkušenosti, odvaze a svobodě, které mohou oslovovat publikum i ve 21. století. Poslechneme si píseň Oj, Dževojko, Janě umiliato.

To byl ženský vokální soubor z Chorvatska Pjev. Borna Šercar je chorvatský bubeník a skladatel. Jeho album Folk Drum je určitým krokem na jeho cestě od čistě jazzové tvorby směrem k propojení jazzu a chorvatské lidové hudby. Šercar se zde zaměřil na komornější podobu tradičních písní s důrazem na rytmus, vokály a moderní produkci. Základ zvuku alba tvoří spolupráce s vokálním souborem Harpie, jehož vícehlasy dodávají tradičním písním autentický charakter. Vedle nich se na nahrávce podílí řada výrazných hostů, například americký saxofonista Chase Bird, klavesista Tony Starešinič, houslista a hráč na lidové nástroje Marco First nebo zpěvačka Josipa Lisac. Šercar na albu propojuje folklorní melodiku s jazzem, elektronikou a výraznými rytmy bicích nástrojů. Sám album označuje za oslavu tradice, kreativity a přátelství. Jako ukázku jsem vybral skladbu Sunny Field.

Hrál bubeník Borna Šercar, zpívala ženská skupina harpie z Chorvatska. Po metra Crijeva je chorvatský soubor, který propojuje lidovou hudbu s metalem a také se scénickým uměním. Na koncertech vystupují v maskách a kostýmech inspirovaných karnevalovou tradicí, jednotlivé skladby doprovázejí divadelními a hororově laděnými prvky. Skupina vychází z folklorní tradice Istrie, kterou přenáší do současnosti a propojuje s autorskou tvorbou. Písně skupiny jsou inspirované pověstmi, historickými událostmi i folklorními postavami z Istrie a chorvatského přímoří. Vedle strašidelných legend a karnevalových motivů připomíná kapela ve svých písních také konkrétní místa a osobnosti regionu, takže působí jako hudební mapa místní kultury. Pustíme si skladbu Pro květy pust.

Po ráznější rockové ukázce kapely Pometra Crieva budeme poslouchat Mimika Orchestra, velký orchestr, který v roce 2010 založili v Londýně chorvatský skladatel a hudebník Mak Murtič a zpěvačka Maja Rivič. Dnes orchestr sídlí v Záhřebu a patří k nejvýraznějším evropským souborům na pomezí současného jazzu, progresivní hudby a balkánských lidových tradic. Jedná se o rozsáhlý orchestr se zpěvačkami, dechovou sekcí, rytmikou i elektronickými nástroji. Díky této sestavě může Mimika Orchestra vytvářet zvuk sahající od intimních vokálních pasáží až po mohutné orchestrální plochy a energické jazzové improvizace. Každé album i koncertní program Mimika Orchestra vycházejí z jednotného tématu. Hudba, scénografie, kostýmy i vyprávění společně vytvářejí ucelený svět inspirovaný například slovanskou mytologií, pravěkými migracemi, pohanskými obřady nebo vizemi budoucnosti. Takže koncerty mají blízko k hudebnímu divadlu. Nám Mimika Orchestra zahraje skladbu Zrcalo.

V pořadu o chorvatské hudbě nám hrál Mimika Orchestra. Pojmem superskupina označujeme v hudbě uskupení, které tvoří hudebníci známí z jiných kapel. Můžeme tak nazvat i chorvatské ženské trio Dunie, které tvoří tři výrazné zpěvačky a autorky. Nám už dobře známá Duňa Knebl, dále Nina Romič a Jelena Galič. Každá z nich přichází z odlišného hudebního prostředí, společně je však spojuje zájem o chorvatskou lidovou tradici a snaha představit ji současnému publiku citlivým a umělecky osobitým způsobem. Přestože Dunie vycházejí z chorvatského folklóru, jejich hudba může oslovit i fanoušky moderního folku a dalších žánrů. Charakteristickým znakem jejich alba je střídmá instrumentace a citlivá práce s více hlasy. Vedle zpěvu zaznívají především akustické nástroje, které podporují intimní atmosféru nahrávky a nechávají vyniknout sílu samotných písní. Budeme poslouchat skladbu Tuge, moje Tuge.

Jako předposlední si představíme skupinu Balkalar. Její základ tvoří zpěv, kontrabas, housle, kytara a perkuse, díky čemuž kapela vytváří pestrý zvuk bez použití velkého orchestru. Akustické nástroje dávají vyniknout lidovým melodiím, zatímco rytmická složka proměňuje koncerty v taneční oslavu balkánské hudby. Své první album skupina Balkalar vydala v roce 2024 za podpory projektu Most, The Bridge for Balkan Music. Obsahuje 8 tradičních skladeb, včetně známých písní jako Hajde Jano, Niška Baňa nebo Čaje Šukarie. Vedle srbských a makedonských melodií na něm zaznívají také písně z Chorvatska a Bosny, které spojuje osobitý zvuk kapely. Naše ukázka se jmenuje Biber.

Naše putování za chorvatskou hudbou je u konce. Na závěr si poslechneme jedno chorvatsko-bosenské duo. Jehož tvorbou se přiblížíme bosenskému hudebnímu stylu sevdah. Bosenská zpěvačka Dunja Bahtijarević a chorvatský kytarista Luka Čapeta v rámci dua Dunja Luk čerpají především z nejstarších archivních a terénních záznamů bosenských lidových zpěváků. Právě v těchto syrových nahrávkách nacházejí inspiraci pro vlastní interpretaci, která zdůrazňuje svobodu projevu, proměnlivost tradice a osobní výpověď interpreta. Dunja Luk zdůrazňují, že sevdah není uzavřený historický žánr, ale živá hudební řeč, která se může dál vyvíjet. Jejich cílem je ukázat, že stejné písně mohou i dnes vyjadřovat současné emoce a oslovit posluchače, kteří by k tradičnímu folklóru jinak nenašli cestu. Písně v případě tohoto dua vznikají tak, že Dunja nejprve zaspívá tradiční melodii v její nejčistší podobě a Luka na ní spontánně reaguje kytarovými motivy, dronovými plochami nebo improvizací. Výsledné aranže jsou dílem obou hudebníků a propojují lidovou melodiku s jazzem, ambientem, experimentální hudbou i volnou improvizací. My si v podání dua Dunja Luk na závěr poslechneme píseň Kamen Gory. Hudební putování po Chorvatsku pro vás připravil Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka. Budu rád, když mi napíšete, jak se vám pořad líbil a co vás v něm nejvíc zaujalo.

0: Skončil pořad Slyšte lidé Milana Tesaře s podtitulem Hudební výlet do Chorvatska. Nyní už přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Šéf české diplomacie jednal v Izraeli o investování do systému protiletecké obrany. Ukrajina bude mít novou vládu. Parlament přijal demisi premiérky Svyridenkové. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Plus. Příjemný poslech přeje Marie Jakšičová. Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Zákon schválili v prvním čtení. Koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický. Řekl to třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
3: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například v loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
1: Návrh teď posoudí sněmovní hospodářský výbor. Česko dál jedná s Izraelem o nákupu systému protiletecké obrany Spider. Během své návštěvy Tel Avivu to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jde podle něj o jeden ze způsobů, jak plnit závazky vůči NATO.
4: Tyto systémy patří technologicky ke špičce. Zejména po summitu Severoatlantické aliance v Ankaře víme, že je pro nás důležité snažit se splnit cíle stanovené vojenským plánováním NATO. Jedním z těch cílů je protivzdušná obrana České republiky.
1: Macinka taky podpořil americký plán pro pásmo Gazy. Na rekonstrukci palestinského území zdevastovaného válkou by se podle ministra zahraničí mohly podílet i české firmy.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyridenkové a tím i celé vlády. Pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců, zapotřebí jich bylo minimálně 226. Odchod premiérky už v neděli naznačil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po společném setkání zdůraznil nutnost změny politické strategie. Svyridenkovou podle médií zřejmě vystřídá současný šéf energetické společnosti Naftohaz Serhij Korecký. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů nad 50 let. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna problém. Popisuje Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
5: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, které jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
1: Průzkum dělala agentura Ipsos na konci června a zúčastnilo se ho přes 1000 lidí od 18 do 79 let. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Už za půl hodiny Královskou zahradu Pražského hradu rozezní jazz. Začíná tam 21. ročník Bohemia Jazz Festu. Na hlavním koncertě v 8:30 vystoupí 88-letý americký saxofonista Charles Lloyd.
6: Legendární saxofonista a flétnista se na festival vrátí po 10 letech. V kvartetu zahraje s brilantním pianistou Geraldem Claytonem. Ten ve středu vystoupí i na druhém festivalovém dni v Plzni a převezme také cenu Bohemia Jazz Award. Kromě zahraničních hvězd na festivalu vystoupí mladí čeští jazzoví hudebníci, říká zakladatel festivalu kytarista Rudy Linka.
7: Já jsem začal spolupráci s Pražskou konzervatoří Jaroslava Iška a s konzervatoří v Českých Budějovicích, takže mladí kluci budou na tom samém pódiu, na kterém hrajou ty největší legendy.
6: Festival bude pokračovat v Prachaticích, Hluboké nad Vltavou a skončí 21. července v Brně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Teď na dopravu, na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most, kousek za sjezdem na Pankrác, bourala dvě osobní auta a blokují levý pruh. Jižní spojka je plnější i v opačném směru, tedy k Barandovskému mostu. V Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky a kolony se sunou jak Novou Povltavskou, tak předtím i Holešovičkami od Bulovky. A na magistrále se v obou směrech držíte 20 minut. Dobře dojeďte. Čekejte přehánky a bouřky, místy velmi silné. Na jihovýchodě Moravy budou přehánky a bouřky až večer. V noci bude srážek ubývat od západu a zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm a také bouřkami. Nejvyšší teploty 23 až 28, na severu území kolem 21, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už 20 minut Radiožurnálu.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

17 hodin a 10 minut v úterý 14. července posloucháte Proglas a je tu repríza Cyklobarvínku z roku 2022.

0: právě proto jsem ho taky přivezla šalinou a nepřijela jsem na něm, protože už si na něm netroufám jezdit, tak uvidíme, jak v cyklodílně tady s tím kolem pořídíme. Kristi, ty jezdíš na kole?
1: Ano, jezdím, ale musím říct, že se o něj úplně nestarám, možná tak, jak bych měla, nebo respektive vůbec se nestarám, takže se těším, že se dozvím třeba nějaké tipy.
0: Tak třeba se to právě dneska naučíš a zjistíš, jak se starat správně o svoje kolo. Můžeme se tam přesunout. S Kristy jsme přišli do areálu Nové zbrojovky. Kousek jsme se prošli docela hezkým prostředím a objevili jsme černý kontejner, kde už na nás čekali dva usmívaví, milí lidé. Tak mě těší, já jsem Káťa.
2: Martin, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Káťa, dobrý den.
0: Kristýna.
3: Káťa.
4: Ahoj. Možná na úvod bychom se zeptali, vidíme tady na dveřích Werkstatt. Co to znamená?
2: Tak Werkstatt znamená německý dílna, takže vlastně máme tady cyklodílnu. Většina lidí se nás ptá, proč je to vlastně německy. A je to z několika důvodů, jednak protože se dlouho bydlel v Německu a tam jsem vlastně se naučil opravovat kola. Pak jsem přijel sem a chtěl jsem tam nějak pokračovat. A druhá věc je Brno, i když už jsme to asi dávno trošku zapomněli, tak Brno bylo taky německý a vůbec zbrojovka byla německá, německy mluvící, tak jsme na to chtěli takhle navázat tady tímhle názvem.
3: Krásné propojení s historií.
0: Vidíme tady spoustu kol. Zajímalo by mě možná, jestli to jsou kola, které vy jste tady nějak opravovali, renovovali nebo skládali, anebo co vlastně všechno se tady děje v té cyklodílně.
2: Děláme jako několik věcí. Za prvé fungujeme jako klasický servis, takže když k nám někdo přijde, tak nám může nechat jeho kolo, my mu ho opravíme, potom vrátíme zpátky. Další věc, co děláme, tak skládáme kola, které vidíte třeba tady. Většinou je skládáme na starších ocelových rámech, většinou české výroby. Protože ono v 90. letech, když se vrátíme ještě zpátky do té historie, tak v 90. letech byla poměrně velká vlna a nově vznikali výrobci ocelových rámů po revoluci, protože do revoluce to byl jenom Favorit a SK. Po revoluci začaly vznikat tyhle malí výrobci rámů a vznikaly hodně kvalitní, většinou ocelové rámy. Tady ta vlna vydržela 10-15 let. A tohle zase přijela Čína, kdy se to všechno začalo přesouvat do Číny, takže oni vydrželi během 90. let na začátku 2000. A tady z těch rámů právě většinou stavíme teďka kola a nesnažíme se je vracet do původního stavu. My je vlastně nerestaurujeme, ale snažíme se je přestavit a přivést k novému životu, aby byly použití i v současné době.
3: Tím pádem se tady objevuje spoustu vlastně třeba starších rámů s novými komponenty tak, aby vlastně všechno fungovalo, jak má a zároveň je tam vlastně propojení současnosti a historie v podstatě v každém kole.
0: Takže ty kola takovým způsobem recyklujete?
3: Snažíme se taky samozřejmě pracovat s tou recyklací. Když je napřání i vlastně vrátit se do toho původního, tak se tomu nebráníme, ale vlastně snažíme se stavit nová kola na těch starých recyklovaných rámech. A třeba jednoho dne v budoucnu budeme dělat rámy i vlastní. To je vlastně náš takový sen, taková vize do budoucnosti, že bychom si svářili i vlastní rámy, ale to ještě budeme nějaký čas.
2: Ještě nová cesta.
4: A můžou být ty rámy z nějakého jiného materiálu?
2: Můžou být. Teďka v současné době se nejvíc dělá buď z hliníku, anebo z karbonu. Z karbon je dražší materiál, ty kola jsou lehčí, ale zároveň jsou dražší. A potom většina kol, který si koupíte v obchodě, v různých supermarketech, tak jsou z hliníku. Je ještě menší proud, kdy jsou výrobci ocelových rámů, ale je to fakt menšinová záležitost.
0: Věnujete se tady i elektrokolům?
2: No, elektrokola bychom taky rádi dělali do budoucna, ale ono to je hodně jiný odvětví. Takže určitě zatím je tady nemáme. Jsme schopni je opravovat a servisovat. A určitě tomu faníme, protože zrovna třeba pro Brno, který je poměrně kopcovitý, je to
3: vhodná alternativa dopravy.
2: Že se kolikrát jako říká to, že po Brně se nedá jezdit na kole, protože je kopcovitý. A vlastně tady tenhle způsob dopravy, elektrokola by to docela dobře vyřešili a ujednodušili lidem.
0: Co vás vedlo k tomu vůbec takovou cyklodílnu založit? Tuším, že možná už je to nějaká zkušenost ze zahraničí.

0: Ale proč právě teď a proč právě tady?
1: Jsme vlastně už delší dobu hledali vlastně prostory, kde bychom se mohli realizovat, kde bychom mohli malou cyklodílnu otevřít, protože vlastně doposud do května 2022, když jsme otevřeli tuhle cyklodílnu, tak to byla vlastně taková spíš domácí záležitost, kdy je z obyváku cyklodílna a chtěli jsme tu vizi posunout dál a udělat z toho hlavní pracovní činnost. A objevili jsme, nebo už delší dobu samozřejmě víme o Industře, což je kulturní prostor, ve kterém vlastně sídlíme, nebo ten náš lodní kontejner, ve kterém je cyklodílna sídlí v areálu Industry, která se vyznačuje právě jakým jako přesahy mezi vlastně kulturou, divadlem, coworkem, ateliéry pro umělce, dílnami, kde vlastně si mohou lidi zapsat a pracovat na různých strojích a technologiích. A přestěhovala se v loňském roce, jestli to říkám správně, z bývalých mrazíren na Masné sem do areálu Nové zbrojovky. A ten areál je velmi velkorysý, je tady spoustu místa, je tady spoustu možností a to nám trošku rozsvítilo oči a zažehlo to plamínek, že vlastně tady by bylo skvělé místo na to dělat kola. Zároveň, jak říkal Martin, i ta návaznost na historii, že ve zbrojovce se kdysi dělali rámy, dělali se tady kola, tak nám přišla úplně vlastně super a spojili jsme se s týmem Industry, začali jsme se vlastně bavit o tom, jestli by jsme tady mohli takovýhle projekt rozjet a bylo to vlastně jako pozitivní přijetí na všech stranách a tak jsme začali na to makat a kontejner proměnili v cyklodílnu a teď vlastně jsme tady a máme pár měsíců otevřeno a snažíme se to dál rozvíjet.
2: No byste se ještě ptal, proč, tak hlavně protože máme rádi kola, rádi se na nich pohybujeme po městě, rádi na ně jezdíme na výlety a rádi je opravujeme a rádi vůbec šíříme tady tu knowledge, tu znalost toho opravování, jak se kolukovat, jak se na něm pohybovat, jak ho udržovat, jak ho i servisovat.
1: A vlastně možná, kdybychom měli nějak jako definovat, čím je naše cyklodílna možná třeba jiná než jiný cyklodílny, protože samozřejmě v Brně jich je hodně a fandíme všem, protože je to fajn, že prostě to existuje, tak je určitě to, že chceme lidi učit, aby si uměli, aby se nebáli vlastně ty kola pečovat sami a aby si zvládli třeba nějaký základní servis a údržbu udělat sami. A vlastně, co tady se snažíme, jakoby jsou i kurzy, jsou to, možná Martin to líp uvede.
2: Jsou to kurzy a kurzy jsou to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilí. Zatím největší zájem máme o kurzy pro začátečníky, kdy vlastně ukazuje úplně od začátku lidem, jak se ke kolu chovat a co si tam člověk může udělat sám. A vůbec, když třeba jede někam na výlet, tak aby neměl strach, že ho to někde nechá, co vlastně bude dělat, když píchne duši, co bude dělat, když by se mu roztel řetěz, jak se o to má starat, kdy to má měnit, co jsou vlastně kony, který člověk úplně v pohodě zvládne sám, nemusí to nikam nosit a takhle my jsme za hoďku a půl až dvě hodiny schopni vysvětlit a ukázat. Není to jenom vysvětlování a mluvení, ale je to i prakticky, když si to kolo opravíme, když si ho vyměníme, když si ukážeme, jak zkontrolovat řetěz a podívat se, jestli ten řetěz je vytahaný a jestli už se má vyměnit. Až po to, jak si třeba to kolo dát správně do auta, jak si dát takovou podložku do brzdy, aby se nám nezmáčklo a my potom, když dojedeme třeba do cílové destinace, máme to kolo v autě, aby jsme nebyli na hraní, že tam do toho nedáme zpátky to kolo. Takže to úplně tak jako od základu, nikdo se toho nemusí bát, vždycky mají lidi hodně strach o tom, já nemám s tím vůbec žádnou zkušenost a to je právě dobře. My jim ukážeme úplně základy, úplně od základu a nemění k tomu potřeba žádná předchozí zkušenost s opravováním.
1: Zároveň vítáme i všechny kutily a samouky, kteří už nějakou základní znalost mají, ale třeba do nějakých složitějších úkonů se úplně netroufají, ale chtějí si to udělat sami, chtějí se to naučit sami. Takže i tohle vlastně nabízíme jako takovou trošku jako asistovanou vlastně opravu, kdy sem můžou klienti vlastně přijít s vlastním kolem a vlastně pod jako kdyby profi dozorem si to vlastně mohou i ty složitější věci opravit na kole sami.
2: Což ještě mě napadá jedna věc, když se podíváte na tu nástěnku s nástrojema, tak je potřeba poměrně hodně nástrojů a každá je komponent a každý díl potřebuje svůj nástroj, což chápu to, že lidi vždycky, když si to chcou udělat sami, tak si nechtějí kupovat ten jeden nástroj na to, aby ho použili jednou nebo dvakrát, takže i fungujeme jako úvozovka půjčovna. Ten nástroj tomu člověku na jeden, dva dny zapůjčíme, on si to může vyzkoušet nebo může si to vůbec udělat sám a potom nám ho vrátí a vlastně ušetřil čas i peníze tím, že si to udělá sám.
0: Kdyby se někdo z posluchačů chtěl přihlásit na takový váš kurz, kde najde třeba termíny nebo jakým způsobem to udělat?
2: Termíny najde nejlíp přes náš web, kde je odkaz na rezervační systém. My teďka během prázdnin tolik termínů nemáme a zase to rozběhneme na začátku září a podzimu, kdy už bude, kdy nebude tolik servisu a bude víc času dělat tady ty vedlejší aktivity, jako jsou kurzy. Takže určitě přes web, případně se dá i domluvit ten kurz individuálně, pokud by se lidem nehodil ten náš vypsaný termín, tak určitě není problém se stavit nebo zavolat a domluvit se na ten termín individuálně.
1: Takže na webu cyklowerkstatt.cz.
0: No a co malí cyklisti?
1: A na ně samozřejmě taky nezapomínáme, naopak jsou vítáni a myslíme na ně i v rámci našich kurzů, které vypisujeme nebo nabízíme i třeba pro celou rodinu, s čímž máme už jako velmi příjemné zkušenosti, že to je vlastně fajn zážitková záležitost nebo zážitkový program pro celou rodinu, kdy opravdu děti, já nevím, od deseti let jsou vlastně schopni nejenom samozřejmě pobrat ty základní informace, ale i taky přiložit tu ruku k dílu a naučit se, jak třeba o to svoje kolečko pečovat a třeba jak si namazat řetěz a podobné věci.
0: Takže to by se hodilo třeba tomu, kdo jezdí do školy na kole, nebo třeba do nějakých kroužků, anebo třeba na kole jenom tak jezdí pro zábavu ve volném čase.
1: Určitě.
2: Myslím, že by se to hodilo komukoliv, kdo se pohybuje jakýmkoliv způsobem na kole, protože to kolo je nějaký jako mechanický stroj a poměrně často se to nebo nekazí, ale je tam potřeba určitá údržba. A čím dřív, tím člověk začne, tím líp.
1: A tím díl nám potom to kolo vydrží a samozřejmě můžeme se s ním radovat dlouhá léta, když se o něj hezky staráme.
0: Tak to jsem zvědavá, co to moje kolo, které jsem přivezla, protože jsem o něj vlastně doteď nějak zvláště nepečovala. Za celou dobu, co ho mám, tak jsem ho jednou nafoukala a párkrát jsem ho umyla.
1: Super, tak se na něj podíváme.
0: Tak jo. Tak se tady pohybujeme po tom kontejneru. Kristin se chopila kola a převáží ho do vině. Přijde tady naštěstí takový nájezd.
1: Možná je to taková stará Liberta.
2: Tak, my si to kolo teďka hodíme na stojan, na montážní stojan, který nám umožní se k tomu kolu a jeho součástkám hezky dostat. Takže a vůbec si ho zdiagnostikovat, co na něm bude potřeba udělat, co by se tam mělo udělat, co se může, ale nemusí udělat.
1: My vlastně vždycky v dílně tu diagnostiku děláme pro všechny vlastně zdarma. Na začátku si vůbec si za to nic neúčtujeme oproti třeba ostatním servisům a snažíme se být vlastně co nejrychlejší, aby lidi na kolo dlouho nečekali. Takže vlastně i teď, co si tady spolu povídáme, tak se na to rovnou podíváme a takový mikroservis uděláme rovnou.

0: ona už krásně visí. A teď se podíváme na základní věci, na co si potřeba na pozor. První určitě u vás vidím, že nemáte nafouklý gumy, tak bych začal s tím, že nafoukneme gumy a nafoukneme duše a u toho zjistíme, jestli náhodou není ta duše prasklá, nebo jestli nám neuchází. Mm-hmm. A kdyby byla prasklá, tak je rovnou vyměníme.
1: A kdy vím, že ta guma je dostatečně nafoukána?
0: Super otázka. Buď podle hmatu a situ odhadnout, jestli je měkká. Pokud nám už přijde měkká, tak je určitě hodně měkká. Nebo když už jedeme a přijde nám, že to kolo naráží do různých překážek, třeba když jedete přes patník, že už se vám vlastně ten patník dostává na ráfek, což je tahle část kola, tak už je to špatně a hrozí to, že si prorazíte vlastně tu duši vevnitř a potom se musí měnit. Druhý návod, nakolik to nafoukat, je na každém plášti, kdy vždycky z boku je napsáno nejenom to, jak je ten plášť velký a široký, ale i to, nakolik ho můžeme nafoukat. A když máme pumpu, kde máme i měřič tlaku, tak se vlastně podíváme, když tady máme max inflate, tu maximálně nafoukat do 8,5 PSI. Je několik jednotek na měření tlaku, buď PSI nebo bary. Podíváme se na ten náš tlakoměr a nafoukáme to do téhle maximální hodnoty. Zadní vypadá, že je poměrně dobrý, neuchází nám hnedka. Tak. Kola máme nafouklý, můžeme si je tak cvičně protočit rukou, jestli tam není nějaký viditelný defekt nebo vyboulení pláště. Děláme si to i u zadní, vidíme, že ten plášť sedí dobře, někdy se stane, že ten plášť špatně sedí v tom rávku a udělá nám to takovou bublinu, ale to už potom vidíme, že nám se to takhle jako vybouluje na jedné straně. K tomu jsou různé metody, jak to spravit, buď to znova dobře usadit, nebo třeba ten prostor mezi rávkem a gumou nastříkat jarovou vodou. Úplně jednoduše vyfouknout to, nastříkat to jarovou vodou a znovu to nafouknout, ono si to pěkně, tím jak to klouže, tak si to pěkně sedne a ten problém je poměrně jednoduše vyřešený.
1: Existují nějaké zimní pneumatiky na kolo?
2: Existují určitě, já myslím, že v českém prostředí se to úplně nepoužívá. Existují pneumatiky s takovýma malýma hřebama, ale to už si myslím, že je na ledový povrch nebo na cestu, která je stabilně pokrytá sněhem. Myslím, že u nás stačí, když ten plášť bude mít větší vzorek, jako je třeba tady, by tam větší tření, protože většinou se používá logicky jemnější vzorek, aby to líbělo, aby to méně učilo a čím to učit, jak to líběre, tím se člověk méně nadře, ale na tu zimu určitě, ale ono se to kryje hodně jako zima anebo nějaké jako výjezdy do terénu, pokud člověk jezdí v hodně nespevněných polněčkách nebo po lese, tak taky potřebuje ten vzorek, aby mu to, jak se říká, neustřelovalo nebo nevyjíždělo. Že se tam dá něco najít, ale v Brně nejsou ty zimy tak krutý, aby jsme tady měli stálou sněhovou pokrývku, takže vlastně stačí blatníky a nevíš, že úplně když je na velký náledí, ale jinak se dá jezdit skvěle celý rok, vlastně my tak taky jezdíme až na pár jako výjimek v té nejkrutější
1: zimě. Ono vlastně v té zimě to je spíš možná i o nějaké jako větší opatrnosti, dát si pozor přesně na to náledí, dát si pozor na tramvajové koleje, na mrzly a tak, ale jinak, jak říká Martin, vlastně dá se jezdit zrovna konkrétně v Brně docela pohodlně i v zimě, nebo v těch posledních zimách, co jsou takový bezsněhový.
0: Další věc, co určitě zkontrolovat, je řetěz. Pokud je řetěz používaný až moc dlouho a nemění se, tak on se vlastně vytahuje. A tím, jak se vytahuje, tak jak nasedá na ty kolečka nebo kazetu, jak vepředu, tak vzadu, tak jak mění ten svůj rozměr, tak pomalu ohlodává i tu kazetu anebo ty kliky a převodníky vepředu. Proto je dobrý si to kontrolovat a Jakmile je pozdě, tak už se nemění o tom jenom řetěz, ale musí se vyměnit i kazeta, když je vzadu, anebo ty kliky vepředu, a se poměrně malé částky zavění řetězu se stává velká oprava, takže určitě dobrý si to kontrolovat. Měříme to takzvanou měrkou řetězu, překvapivě, kterou používáme tak, že... Teďka ukážu názorně, což takhle pro posluchači úplně nebude názorný, ale
1: to
0: představí, ale zrovna se to chystáme dát i na náš Instagram, tak se ti naši posluchači můžou podívat na náš Instagram, kde zrovna jsme ten návod, jak to změřit a kdy už je to pozdě a kdy to je ještě v normě dávali. Takže ta měrka, pokud tam zapadne, tak už je to vytáhný, pokud tam nezapadne, tak je to dobrý. Nám tady nezapadá. Tím pádem ten řetěz je ještě dobrý a nemusíme ho měnit. Takže ten řetěz máme teďka v dobrým stavu, takže měnit nemusíme, takže bych udělal akorát to, že bychom ho namazali, aby nám pěkně chodil a neskřípal, což je taky často problém, že řetěz je zrezivělej a už skřípe a vlastně člověk to slyší a je to až nepříjemná věc. Ale řešení je poměrně jednoduché, že si vezmeme vykapátko s olejem, speciálním olejem na řetěz. Lidi často používají normální oleje, které jsou běžně dostupné, což bych úplně nedoporučoval, protože ty na sebe nabalují hodně nepořádku a prachu z cesty a potom se z toho stává takový chumáč špíny. Takže určitě lepší to namazat nějakým olejem určeným přímo na řetěz.
1: Tady máme k dispozici i na prodej, takže včetně dalších těchto šikovných pomocníků pro údržbu a péči okolo můžete u nás pořídit.
0: Přesně tak. Takže úplně jednoduše nalesím ten olej na řetěz. Otřem přebytečný olej z vnější strany řetězu a máme hotovo.
1: Protočíme.
0: Takže teď bych si to kolo vzal ven, chvilku ho projel, odhalil další
1: nedostatky
0: a pokračovali bychom dál.
1: Výborně, tak půjdeme na projišťku. Tak jak to vypadá?
0: Zjistil jsem dva další nedostatky. Jednak brzdu, tady toho kola je vlastně brzdění pedály směrem dozadu a pak je brzda na řídítkách, kterou bych určitě trošku utáhl, aby ta cesta byla bezpečnější. A s tím souvisí i další maličký nedostatek. Je tady zvoneček, který už moc nezvoní.
1: Ano.
0: A ten zkusíme promazat. Třeba u téhle starší zvonečku to někdy pomůže, že se promaže a funguje zase dál. A zvoneček do města je určitě dobrá věc, už jenom třeba na cyklostezku.
1: Ale i do města, do rušnějších ulic, kde je smíšený provoz a je tam spoustu třeba chodců, který si nemusí vůbec všimnout nebo nemusí zaslechnout, že někdo jede na kole, takže je dobrý být vidět a být slyšet.
0: A není to něco agresivního, když na někoho zvoníme, je to jenom to, že na sebe upozorňujeme, že ho předjíždíme, nebo že ho objíždíme.
1: Nebo že tam vlastně jsme.
0: Vůbec. Nebo že tam vůbec jsme, aby... že kolo, rozdíl od auta, je tichý stroj a kolikrát ty lidi si toho ani nevšimnou, ani nás neslyší, že jdem za nima nebo se blížíme z boku, tak je dobré určitě ten zvoneček po ruce mít a rychle jenom
1: a vlastně ho používat jako preventivně, že vlastně tím zvoněním jako předcházíme případným kolizím, které nechceme, aby se staly.
3: Teď tady vidím, když jsme venku, že tady máte nápis Bike Shower, tedy jako... sprcha pro kola.
1: To je taková naše novinka, která je zatím poměrně hodně využívaná. Umožňujeme vlastně zákazníkům přivést si vlastní kolo a my už jim doplníme všechno potřebné. To znamená vodu, čistící prostředky, čistící nástroje a mohou se tady o svoje kolo pěkně opečovat, vymydlit ho, naleštit a umít třeba i od jakoby větší špíny, což se někdy zvlášť třeba u horských kol nebo trekových, když jezdí po prostě nespevněným povrchu zabláceným, tak někdy ty kola to fakt hodně potřebují a doma si jim to nechce, nebo když třeba člověk nemá úplně garáž a dílnu a bydlí v městském bytě.
0: Panu, nebo zahradu, že hlavně jako v městě často je problém, že lidi nemají svoji zahradu nebo místo, kde si to můžou umít, takže k nám tady můžou v pohodě přijet, hodit si to na stojan a opečovat si ho.
4: Posloucháte Barvínek, ve kterém jsme na návštěvě cyklodílny Werkstatt v Brně v Industře. Po kontrole kola se Martin pouští do dalších jeho oprav.
0: Tak jo, začneme tím zvonečkem, si ho rozezníme, trošku ho promážeme silikonovým olejem. zkusíme ho rozpohybovat a začíná trošku vydávat zvuk, který už by mohl stačit. Není to 100%, ale
1: zvoní.
0: A potom brzdu utáhneme. Na každé brzdě je takzvaný stavitelný šroub, kterým si tu brzdu můžeme utáhnout, takže už nemusíme ten kabel vůbec odpojovat. Tady, protože už je to poměrně starší kolo, tak ten šroub je tuhý, takže si bereme jeden z našich nástrojů kleště a zkusíme to kleštěma. Povolíme si ho. Teď začíná experimentování s tím, jak to udělat, a není to jednoduchý úkon, a zejména u těch starých kol potom člověk přichází, jak to vlastně udělat.
1: A jak často by se mělo takto chodit do servisu s kolem? Jakože asi podle toho, jak často ho používají?
0: Přesně ne, záleží, jak moc člověk najezdí. Udává se, že životnost řetězu je 1000 až 1500 kilometrů. Někdo to ujede za sezónu, někdo to ujede za 3 sezóny. Jeho člověk neskazí nic tím, když jednou za rok se do servisu staví, nechá to kolo prohlídnout, nechá si změřit řetěz a vlastně zjistí, jestli je tam něco na opravu nebo ne. Může taky přijít zjistit, že je všechno v pořádku a spokojně odejde a přijde další rok. Takže jako jednou, nechci říkat úplně minimálně jednou za rok, ale když to jednou třeba po sezóně nebo před sezónou vidí nějaký vozovka profesionál, tak to tomu kolu určitě neuškodí. Tak, brzdu jsme utáhli, která teď už bude krásně brzdit a můžete vyrazit do města.
3: Děkuju.

0: V Barvínku jsme dnes zavítali do cyklodílny. Já už mám opravené kolo, ale vy se ještě můžete těšit na další cyklistické tipy.
1: Já nikdy nevím, jak mám mít správně to sedlo. Mm-hmm. A no, když jedu dlouho, tak jakože mi vadí, že jsem zhrbená. Asi tady to mělo být nějak trošku, že by člověk měl být nakloněný.
2: No, ono záleží, jaký kolo máte a jak člověk... Vlastně mi chce mít sportovní poses a není to jenom výšce sedla, to sedlo by mělo být nastavené tak, že když šlapete, tak ta noha v nejnižší pozici by měla být mírně pokrčená. Mírně pokrčená, ne úplně proplá a ne úplně, tak byste měla kolena pod bradou. A další věc je nastavení těch řídítek a přetavce. Kdy ten představec jsou kratěvčky a jsou delší a tím, čím dál vlastně ty řídítka máte, tak tím jste víc nakloněná dopředu. Někdo preferuje, že sedí jak na kolej holandského typu, že je skoro narovnaný, má rovný záda, a pak jsou sportovnější posezy, kdy je člověk víc předkloněný. Je to víceméně o zvyku a o tom, jak se na tom člověk cítí, je někdo, kdo vůbec...
3: Taky možná i o tom prostředí, kde se jezdí, protože jak říká Martin, ty holandského typu jsou víc jako do města, že člověk má tak jako přehled. A zase jako ty na to položení, ty silničky, tak člověk je zase rychlej a může jako rychle
2: na výhledky. Má menší odpor vzduchu, tam jak když je člověk posazený rovně, tak když fouká, tak je to jak velký kopce.
0: Mě by třeba zajímalo, jestli jsou takové cyklodílny i v jiných městech. Protože určitě máme posluchače i z jiných měst než z Brna. Už jsme říkali, že v Brně je vícero takových dílen. A víte třeba i o nějakých jiných městech u nás?
3: Servisů a cyklodílen je samozřejmě po celé republice spoustu. A to různých druhů nebo různých zaměření, ať už jsou to jakoby komerční cykloprodejny, cykloservisy, jakoby autorizované třeba i dalo by se říct možná. Nebo potom samozřejmě jako velký servisy při velkých obchodech. Ale ve větších městech existuje mnoho bajkazilů, cyklodílen takových nezávislejších, menších, ekologičtějíc, uvažujících o dopravě a zaměřují se právě na starší rámy, na opravy a vlastně jako recyklaci v podstatě toho cykloarzenálu, toho dědictví, co máme, což je, jak už říkal Martin, hlavně favoritky, Shearery, Roza, Amuleti a další, které tady jezdí hojně a myslíme si, že je super tyhle kola vlastně udržovat při životě nebo dávat jim nový život, aby pořád jezdili a aby jsme vlastně byli i v tomhle ohledu udržitelnější.
2: My jsme ještě zapomněli zmínit vlastně na začátku, že se zaměřujeme hlavně na městskou a silniční cyklistiku. U té silniční jsou to přesně ty rámy a ty kola, co popsala Káťa, kdy stavíme silniční kola na ocelových rámech. U té městské vlastně podporujeme jakýkoliv pohyb na kole po městě, takže se nám lidi nemusí vůbec bát doníst nějaký kolo, který vytáhli po 10 letech ze sklepa, nebo ho našli u babičky na půdě.
3: Ale klidně i třeba koloběžku, nebo i kočárek, jako opravdu se nebojíme cokoliv, co má kola, rádi přijmeme
2: a vlastně tomu hodně fandíme a podporujeme, proto i třeba máme slevy pro cyklokurýry, který rozvážejí po městě jídlo na kole. A myslím si, že jsou to takové jako pionýři brněnské městské cyklistiky, tak hodně podporujeme, hodně jim fandíme a aspoň něco málo jim můžeme přispět v tom, že jim dáme slovo na ten servis.
4: A mají lidi zájem o vaše služby? Protože jak když se teďka zamyslím nad sebou, určitě bych měla zájem o tyto služby, ale nevěděla jsem o něj, mě to nenapadlo.
2: Mají, ale musíme to tady nahlas hlasitě zaklepat na dřevo.
3: Se nacházíme vlastně v takovém jako tom hřídle sezóny, takže teď ten zájem je, protože i třeba ty svátečnější cyklisti vyrazí někam na výlet. My samozřejmě jsme rádi i za všechny cyklisty a velmi podporujeme ty, kteří jezdí třeba denně do práce na kole, kteří opravdu se snaží tady město Brno vlastně tímhle směrem projezdit, udělat tady vlastně ty cesty, jak už říkal Martin, s ohledem na cyklokurýry. A doufáme, že ten zájem vytrvá, že budeme mít prostor i pro zakázky třeba na stavby kol na míru, takže vlastně k nám může klidně přijít zákazník bez kola a vymyslet si tady společně s námi, jaké kolo by chtěl a my mu ho postavíme vlastně úplně na míru, což je vlastně další odvětví, o kterém jsme se úplně ještě nebavili, který nás hodně baví, je to takový vlastně kreativnější část toho našeho podnikání, kdy jsme schopni vlastně na míru zákazníkovi nejenom to klop postavit, ale třeba i vlastně navrhnout tu podobu vizuální, to znamená i co se týká nějakých finálních nátěrů, nástřiku nebo nějaký malby dokonce na rámy, takže i tímhle směrem se chceme dál rozvíjet a nabízíme tuhle možnost.
5: A vlastně to probíhá tak, že s tím člověkem konzultujeme a už vytváříme to klop od začátku a už to začíná tím, že chci dámský rám, chci pánský rám, chci s tím jezdit po městě, proto chci rovný řídítka, chci ho spíš na výlet, proto budu mít silniční řídítka, chci tam uší plášti, protože budu jezdit daleko, nebo chci tam
3: nebo širší plášti. Nebo chci barevný kolo, který nikdo nepřehlédne.
5: Nebo chci kolo, na který dám dětskou sedačku, takže už takhle vlastně si o tom povídáme, stejně jak si povídáme my tady. Tak toho hledáme už to řešení, jak to kolo vytvořit a na jakým rámu mu to postavit a jak by ten finální produkt měl vlastně vypadat.
3: Takže tak, takže servis, stavba kol, půjčovna nářadí, konzultace a vzdělávání snad s občasnými workshopy a kurzy pro jednotlivce i skupiny.
1: No a vidím tady něco nezvyklého, knížky, to mi nějak nesedí do cyklodílny.
3: Je to tak.
1: Budujeme tady takovou zatím velmi minimalistickou, ale doufáme, že se brzy rozroste, cykloknihovnu, kde se snažíme shromáždit knihy, které se hodí jak vlastně jakoby příručky nebo techničtějšího rázu, publikace o servis a údržbu kol, tak zároveň knížky, které mají vlastně přesahy, řekněme, jako společenský nebo vůbec trošku jako i vlastně filozofický, jaké to urbanisticky zaměřené o vlastně městské cyklistice nebo vůbec o vztahu člověka ke kolu ve městě. A nejenom pro dospělé čtenáře, ale i pro dětské čtenáře, protože je spoustu krásných knížek i pro děti, takže i ty tady máme. Knížky si tady může kdokoliv, kdo přijde vypůjčit, dát si vedle v Industře výborné kafíčko a zalistovat si. A doufám, že se naše knihovna bude rozrůstat a budeme potom půjčovat knížky i domů.
0: A vedle knížek vidím, že tady asi na prodej máte třeba cyklolékárničku, ty zmíněné oleje, různé blikátka, světýlka a taky, co mě teda zaujalo, tak tetovačky.
3: Je to tak, máme pro všechny fanoušky cyklistiky, máme tetovačky, ale taky úplně úžasný reflexní nálepky, kterými si můžou děti, ale klidně i dospělí ozdobit svoje kolo nebo svoji helmu. A takhle vypadají možná docela obyčejně a nevinně, ale když je máte na sobě a jdete vlastně v provozu večer, tak zář reflektoru a světel je osvěcuje a jste tak dobře vidět na silnici, což je důležitá věc a proto, jak už jste zmínili, tady máme na prodej i nezbytnosti, jako jsou světýlka, přední, zadní, zvonky a právě sadu tady těchto reflexních nálepek, které jsme přivezli z berlínského veletrhu, takže se v Čechách zas až tak snadno sehnat nedají, takže tím jsme trošku takový jako výjimeční.
0: Ty nálepky mě teda zaujaly, to možná neodolám. Tak to všechno je Werkstatt, nová moderní cyklodílna takového alternativnějšího rázu, kterou najdete v Brně v Industře, kde vám milí hodní lidé opravují, zrevidují kolo, také vás naučí, jak si ho opravit a mnoho dalšího. Jak se ti to líbilo, Kristy?
4: Velmi, velmi a hlásím se jako další zákaznice.
3: Tak jsme rádi.
0: Tak my vám pěkně děkujeme a budeme se těšit zase někdy na viděnou, třeba za rok s další revizí mojí staré Liberty.
3: Budeme se těšit, moc děkujeme.
5: Taky děkujeme.
6: Káti a Martinovi z brněnské cyklodílny Werkstatt děkujeme za příjemné a poučné povídání a já tedy především děkuji za údržbu mého kola. Doufám, že vás, milí posluchači, inspirovali k častější jízdě na kole stejně jako mě. Pro více informací o této dílně sledujte Instagram cyklowerkstatt. To už je pro dnešek vše. Jestli je venku hezky, nasaďte si helmy a vyražte se projet na kole. Barvínkem vás provázeli Káťa a Kristýna.

0: Myšlenkou na den je promluva papeže Leva 14. před modlitbou Anděl Páně 15. neděli v liturgickém mezidobí, tedy 12. července 2026.
1: Drazí bratři a sestry, pěkný den. V nedělní liturgii nám evangelista Matouš nabízí ve 13. kapitole podobenství o rozsévači. To podobenství popisuje štědrost a důvěru, s níž Bůh zasévá své slovo do našeho srdce a svou moc do nás. Sám Ježíš, slovo s velkým S, které se stalo člověkem, jenž dal svůj život za naši spásu, je zrnem, které Bůh nepřestává rozsévat ve světě, aby svou smrtí přineslo hojnou úrodu. Je pravda, že občas v nás narazí na tvrdou a necitlivou půdu, anebo jindy zase na nepropustnou, jako je udusaná hlína na cestách, skalnatá půda či trnité křoví. Jsou ale i okamžiky, kdy najde zemi plodnou a ochotnou přijímat. A tehdy se začnou dít zázraky lásky, schopné proměnit všechno ostatní, jak jsme to už určitě sami zažili. Proto Otec nepřestává rozsévat, jelikož ví, že moc jeho lásky je silnější než naše slabost. Když svatý Jan Zlatoústý mluví o sedbě Božího slova, prohlašuje, jaký smysl má rozsévat do trní, na skalnatou půdu, na cestu. V případě obyčejných zrn a hlíny by to smysl nedávalo, ale v případě duší a učení je to velice chválihodné. V Božích rukou je možné, aby se skalnaté místo proměnilo a stalo úrodnou půdou, aby cesta už nebyla udusaná a vydaná na pospas všem kolem jdoucím, ale byla tučnou hlínou, aby trní zmizelo a aby se zrna mohla těšit naprostému bezpečí. Boží štědrost vůči nám není naivní, nýbrž moudrá. Dovede v nás objevit možné dobro, kterého si často ani sami nejsme vědomi. Proto Pán, který dobře zná terén našeho srdce lépe než my sami, v nás nepřestává věřit. Věřit v to, čím jsme a čím se můžeme stát den za dnem, jestliže se mu s vírou odevzdáme. Právě takto, ze štědrosti a z důvěry, s níž je zrno rozséváno a z pokory a z otevřenosti, s níž je přijímáno, rostou a šíří se v nás plody svatého ducha, kterými jsou, jak nás učí svatý Pavel v listu Galaťanům, láska, radost, pokoj, velkodušnost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Jak velmi náš svět potřebuje tyto plody, jak velmi potřebuje být jimi naplněn a proměněn. Věnujme tedy zvláště v těchto prázdninových dnech své úsilí tomu, abychom vytvořili prostor pro naslouchání, pro četbu, pro rozjímání Božího slova. Pěstujme spolu s odpočinkem a dobrou zábavou také důležité okamžiky ticha a modlitby. Vrátíme se pak k našim běžným povinnostem, obnovení na těle i na duchu, připravení hlásat radostnou zvěst evangelia a stále schopněji spolupracovat na růstu Božího království. Ať nám v tom pomáhá Maria, královna apoštolů a hvězda evangelizace.

Nyní přenášíme mši svatou z kostela svatého Augustina v Brně. Bude sloužena za nemocné posluchače, přátele Proglasu a celebrovat bude pater Martin Holík. Zpívat se budou písně číslo 517, Pozdvihni se duše z prachu, 517 a 407 na závěr, Vesel se nebes královno, 517 nebo a 407. Pokud by se tento přenos nezdařil, budeme mši svatou přenášet z baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku.

řekněte, má láska jeho. Proto soucit vzbuzovat, že neumí vychutnat půvab světa stvořeného. Jako bez tváře být zdá se, bez opory samotem, s touhou nasytit se jen.

mě Bože, utíkám se k tobě.

Omlouváme se posluchačům, nyní se nám podařilo napojit se na přenos mše svaté z baziliky navštívení Panny Marie ve Frýdku.

0: To było one.
1: Ježíš začal vytýkat městům, ve kterých se stalo nejvíce zázraků, že se neobrátila. Běda tobě, Chorazime, běda tobě, Becaido. Kdyby se staly v Týru a Sidonu takové zázraky jako u vás, už dávno by dělali pokání v žínici a v popelu. Ale to vám říkám, Týru a Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe, až do pekla klesneš. Kdyby se v Sodomě staly ty zázraky, které se staly v tobě, zůstala by až do dneška. Ale říkám vám, sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Chvála tobě, Kriste.

jak Ježíš říká, v dané oblasti udělal mnoho zázraků a lidi viděli. Viděli ty, kteří byli chromí, chodili, ty, kteří neslyšeli, slyšeli už, kteří neviděli, vidí. A kteří možná mali různé neduhy, byli uzdravováni, očišťováni. A přece cesto vše jako si tak nedokázali v sobě svůj pohled změnit. Změnit možná na té lidi, kterých znali, ale na prvním místě změnit ten pohled v sobě, v svém vnitru. I když Ježíš dává určitou tu výtku, tak ne, že by tím chcel podrazit je, ale jako si tak svým slovem jim dává na známost, aby se rozpomněli na tu Boží dobrotu, která mezi nima zavládla. I my mnohými událostmi či rokmi jsme prošli něčím, co nás samých pozbudilo a pozbuzuje doteď. No, někdy tu a tam jako si zapomeneme, v odzvukách řečeno, ale stále ta kontrolka v srdci je. Ta Boží milost, která zůstala. To semínko, které bylo zase to. Ta milost, která dál roste a klíčí a přináší svou úrodu. A tak i znova je dobré tu a tam se podívat zpětně a i z té oblasti se odrazit, jako si tak vyjít dál do své přítomnosti a vnímat, že nic nám nebylo, jako si tak z té milosti odňat. Ale můžeme s ní pracovat, můžeme se za ně pozbuzovat, můžeme dál přát to dobro, ať se ta milost Boží rozlévá dál na naše bratry a sestry a přináší užitek, aby i oni se znova rozpomněli, aby oni dál i cesto vše, když nám možná co si nevychází, ale důvěřovali, jo, Bože, ty to máš ve svých rukou a my a já ti důvěřuji a důvěřujeme ti. A tak jdeme dál i do těch dalších dnů, které jsou před námi. Amen.

0: milovaní. Naplňuje nás bázeň, když slyšíme Kristovo bieda pro tých, kdo pôsobí pohoršení. I my dostávame dary, ktoré sme si nezasloužili, a proto prosme, abychom je k vlastní škode nepromarnili.
1: Budeme odpovídat, Pane, smiluj se. Nad církví, aby s důvěrou ve tvou pomoc věrně plnila v každé době své poslání. Pane, smiluj se. Nad biskupy, kněžími a jáhny, aby tváří v tvář těžkostem života rozdávali všem lidem lásku a radost. Pane, smiluj se. Nad katechety, aby předávali nauku víry jasně a srozumitelně nejen svým slovem, ale i životem. Pane, smiluj se. Nad strádajícími, aby nacházeli pochopení a pomoc u svých příbuzných a přátel. Pane, smiluj se. Nad námi, abychom přemohli svou slabost ve chvílích, kdy je potřebné vyznat víru. Pane, smiluj se. Nad umírajícími, aby se na nich projevilo tvé nekonečné milosrdenství. Pane, smiluj se.
0: Věčný Bože, jenom ten, kdo zůstává v tobě, může přinášet hojné ovoce. Pokorně tě prosíme, dej, ať křestní milost v nás nezůstává ležet ladem, ale prospívá bohatému životu víry skrze Krista, našeho Pána. Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve, ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Shlédni Bože na dary své církve a posvěť je, aby se nám stali pokrmem, který posvěcuje náš každodenní život skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce.
1: Amen.
0: Vzdáváme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť v něm jsi dal všemu smysl a jednotu, a na jeho plnosti máme všichni účast. Byl rovný tobě a vzdal se všeho, vydal se za nás a jeho krev na kříži prolítá, smířila všechno. A ty jsi ho nade všechno povýšil a on je věčnou spásu všech, kdo ho následují. A proto tě celý vesmír oslavuje a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň. Také my tě chválíme a oslavujeme a se všemi nebeskými zástupy voláme.

Pravde si svatý Bože, i si prámen všeho posvěcení. Proto prosíme, seši rosu svého ducha také na tyto dary a posvědě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. To je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeri vzal také kalich, znova ti zdal díky, dal svým učeníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: tajemství víry,
1: tvou zvěstujeme, tvé vzkříšení známe, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
0: Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme a nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a zjednotí Duch Svatý.
2: Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Vedi k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Vem, naším biskupem Martinem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život. Ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Pán Ježíš řekl, proste bude vám dáno, s důvěrou jeho slovou se pomodleme k nebeskému Otci. Otče náš,
3: jen jsi na nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Vysvobod nás od všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele, Ježíše Krista.
3: Nebo tvé je království, i moc, i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehle tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své bude naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věku.
3: Amen.
0: Pokoj Páně a zůstává vždycky s vámi.
3: I s tebou.
4: Pozdravte se navzájem pozdravením pokojem.

Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkovi. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

0: Modleme se. Bože, děkujeme ti, že smíme vždy znovu slavit památku smrti a vzkříšení tvého syna. A prosíme tě, ať nás stále roste tvůj božský život skrze Krista našeho pána. Amen. Ať jeho božský život nás roste, nechme jeho milost dál nás působit a rozpomeňme se na boží milosti a co tím odrazovým mostíkem dál pro tu našu současnost. Přeji vám požehnaný večer a přijmíte boží požehnání. Pán s vámi. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
1: Jděte ve jménu Páně.
0: Bohu díky.

Mši svatou jsme přenášeli z baziliky navštívení Panny Marie ve Frýdku. Ve čtvrtek 16. července od 18 hodin se přenos mše uskuteční z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. A nyní se na Proglasu můžete zaposlouchat do hudebního zastavení. Bude to kantáta Johanna Sebastiana Bacha Raduji se ze svého štěstí. Ich bin Vergnügung mit meinem Glücke. Sbor Gehinke Kantorei Stuttgart se solistkou Arlene Auger doprovází Württembergisches Kammerorchester. Diriguje Helmut Rieling.

Na vlnách Proglasu dozněla kantáta Johanna Sebastiana Bacha Raduji se ze svého štěstí. Sbor Gesangkantorei Stuttgart se solistkou Arlen Ože doprovázel Württembergisches Kammerorchester, dirigoval Helmut Rieling. Dále uslyšíme fugu C-moll Johanna Sebastiana Bacha, na varhany zahraje Ton Koopman.

0: Dozněla fuga c-mol Johanna Sebastiana Bacha v podání Tona Koopmana.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Ahoj holky a kluci, budeme si i dneska číst z pohádkového herbáře. Divizna kvete žlutě a žlutě svítí i světlo svíčky, které by mělo přinést naději. Jako tahle květinka v dnešním příběhu, tak si to poslechněte.
1: Divizna velkokvětá Verbascum tapsiforme je dvouletá, velice statná až přes 2 metry vysoká bylina s dlouhým a štíhlým, většinou nerozvětveným hroznem žlutých květů. Je rozšířena v teplejších oblastech, na slunných místech, ve štěrku, na březích řek a na pasekách. Květů se používá hlavně v lidovém lékařství. Čaj z divizny pomáhá při nachlazení. Zevně se využívá v léčebné kosmetice.

0: Ve staré věži ležel vězeň na slámě. Malým oknem u stropu viděl oblohu, někdy hvězdy a měsíc. Okno bylo tak vysoko, že se nemohl rozhlédnout po kraji. Ležel tam v zimě a vlhku, o chlebu a vodě, den za dnem. A život se mu zprotivil. Přešel podzim, zima, oteplilo se asi jarem a pak létem a nahoře u stropu jen to úzké okno ho spojovalo se světem. A to jednou ráno, po jedné dlouhé noci k uzoufání, se objevil za oknem žlutý květ. Vězeň vyskočil ze svého kouta.
1: Kde se tu bereš? Kde ses tu vzala tak vysoko? Jak ti říkají?
2: Divizna.
1: Ach, má divizno krásná. Neodkvítej. Zůstaň se mnou. Buď tu i zítra.
2: Uteč.
1: Co pak můžu?
2: Tam, kde mám kořeny, je uvolněný kámen.
1: Co to povídáš? Ty má hvězdo v neštěstí. Kámen? Který kámen? Tenhle? Nebo tenhle?
0: Vězeň horečně ohledával kameny pod oknem.
2: Mé kořeny vnikají do zdi. Musí tam být někde uvolněný kámen.
0: Až do setmění hledal vězeň kámen, ten ze všech nejdůležitější. A když se ráno rozednilo, uviděl zase svou diviznu.
1: Buď zdráva, zlato očko spanilá. Neodkvítej mi.
2: Našel jsi kámen? Hledej mé kořeny.
0: Vězeň vzal malý úlomek křemene a začal dlabat otvůrky a otvory kolem kamenů pod oknem. Pracoval opatrně, potají, aby ho žalářník neviděl, od rána do noci a večer vždy prosil.
1: Divizno, přítelkyně věrná, neodkvítej mi.
0: A ráno jen se probudil, pozdravil.
1: Buď zdráva, má zlatá královno.
0: Pracoval den co den, uvolňoval kořeny divizny a ta kvetla a kvetla celé léto, vytrvale kvítek po kvítku. Až jednou zalomcoval vězeň kamenem a ten se pohnul.
1: Dnes v noci svalím kámen do příkopu a skočím za ním, ať se děje, co se děje.
0: Ten večer se loučil s diviznou naposled.
1: Má zachránkyně vznešená, můj kvítku kouzelný, má pomocnice vytrvalá. Děkuji ti, že jsi mi nedala zahynout.
0: V noci, když už všechno spalo, opřel se vězeň vší svou ubohou silou do kamene pod oknem, ten povolil a s rachotem se zřítil dolů do příkopu. Jakoby kdesi v dálce zahřmělo. Pak se vězeň vysoukal otvorem, odrazil se od stěny a protože příkop pod ním byl napuštěn vodou, nic se mu nestalo. Vyplaval na druhý břeh a zmizel v nočním lese. Nenašli ho. Dobří lidé mu poskytli přístřeší, oblékli ho a nakrmili. Když se zotavil, přiženil se do jedné chalupy a nikdo se neptal, odkud přišel a jak se do vsi dostal. Byl jako ti druzí, ničím se od nich nelišil, jen jedním přece. Kdykoliv uviděl u cesty, u plotu nebo na skále diviznu, poklonil se jí až po pás a pozdravil.
1: Buď zdráva, má paní spanilá.
0: Nikdy se nezapomněl divizně poklonit, nikdy nezapomněl diviznu pozdravit.

Tak to byla pohádka o divizně. Zítra uslyšíte o květince jménem Řeřicha. Knížka, ze které jsme četli, vyšla v roce 2009 v nakladatelství Pistorius a Olšanská a četli nám Dana Pilchová, Igor Dostálek a Magda Hauserová. A já už vám, děti, posílám dvě písničky. První se jmenuje Chytrák a ta druhá Zvířátka.

Tak to byly dnešní písničky a teď už je nejvyšší čas, abychom se společně pomodlili. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, děkuji ti za to, že jsi mě dnes ochraňoval, aby se mi nic zlého nestalo. Děkuji za to, že jsi tak dobrý a máš mě rád. A prosím tě, buď se všemi, kdo nemohou jít spát, ale musí teď pracovat. Amen. Dnešní zíváček je už v úplném závěru, tak holky a kluci, dávejte na sebe pozor, prosím. Dobrou noc.

0: Naboso s lehkostí propojuje prvky alternativního folku, šanzonu, soulu a jazzu do kompaktního a současně osobitého celku. Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá Janis Moras a vítám svého dnešního hosta, kterým je Veronika Mirovská. Dobrý den.
1: Dobrý den a moc díky za pozvání.
0: Veronika je zpěvačka, zakladatelka a frontwoman kapely Naboso. Kapela Naboso, než si ji představíme, tak řeknu rovnou, že vlastně vydáváte už druhou nahrávku, tedy řekněme dlouho hrající album, protože to první, to bylo EPčko. A teď tedy vydáváte studiové album s názvem Nahmatat na duši klid. Tak jak se na duši nahmatává klid, o tom si budeme dnes určitě povídat a budeme si také pouštět ukázky z tohoto nového alba, povídat si vůbec o tom, jak kapela vznikla, jak funguje a co jí třeba čeká. Tak úvodní ukázka z nové desky. Co to bude?
1: Tak bude to Déšť. Je to vlastně první single, který tu desku předznamenal. A je to zároveň píseň, na kterou vznikl videoklip. Tak kdyby posluchače zaujala, tak si pak můžou najít tenhle single i na YouTube a podívat se vlastně na jeho vizuální podobu. Ale je to vlastně zhudebněná báseň Václava Hraběte.

0: Dozněl nám déšť, tedy ne za okny, ale na našich vlnách, na vlnách Proglasu, kde posloucháte pořad Jak se vám líbí. A hostem dnešního vydání je Veronika Mirovská, zpěvačka, zakladatelka a frontwoman kapely Na boso. Kapely, která pochází z Prahy nebo působí v Praze. A vlastně tam už trošku nahmatáváme asi, když už se bavíme o tom novém albu Nahmatat na duši klid, tak tam nahmatáváme v Praze nějaké ty společné kořeny, cesty hudební, jak se vůbec kapela dala dohromady, jestli se nepletu.
1: Jo, je to tak. Já jsem právě čekala, že tahle otázka možná přijde a došla jsem k tomu, že odpověď na to, jak jsme se dali dohromady, je vlastně hrozně komplikovaná a byla by na dlouho, ale je pravda, že máme všichni nějaký pozadí na konzervatoři nebo nějaký kořeny na jedné z pražských konzervatoří, ale vlastně to setkání a to, jak se kapela dávala dohromady, tak bylo v letčems hodně náhodný, možná i osudový, byť já nejsem úplně člověk, který by ultimátně věřil na osud, ale vlastně to byly takový krásný náhody, který nás svedly dohromady a poskládal vlastně tu současnou sestavu. Máme tady mezi sebou lidi jak z Pražské konzervatoře, tak z Ježkárny a je to tak, že jsme se vlastně všichni potkali v Praze, kde teda jsme začali nějakým způsobem společně působit. Ale je pravda, že teď už se zase posouváme všichni dál a dál od Prahy, jak zakládáme rodiny a stárneme. ale ta Praha je pořád takovým tím naším hlavním působištěm a místem, kde máme nejvíc posluchačů a fanoušků.
0: Kapela tady funguje nějakých 7 let, ale ty počátky vy sami datujete už do roku 2014. Říkáte Ježkárna, říkáte Pražská konzervatoř, to chápu, že tam je jasná souvislost s muzikou, ale jak se stalo, že se ta konkrétní parta těch, jestli dobře počítám, 5 lidí, potkala prostě ve správný moment a správným způsobem i z hlediska té hudební estetiky. Vlastně, jak jste si prostě sedli do té míry, že jste se rozhodli společně tvořit?
1: No, jak už jsem vlastně zmínila, mně to přijde, což já nevím vlastně, jak to bude vyznívat posluchačům, ale že to je vlastně do značné míry náhoda, která ale vlastně dala vzniknout něčemu, aspoň pro nás, hrozně, hrozně krásnému a jedinečnému. Já vlastně možná se hodí v tuhle chvíli říct, čím si myslím, že jsme specifický, a to je to, že právě tvoříme všichni dohromady, aspoň hudebně. Značná část textů není našich, ale ta hudba je čistě naše. A my jsme vlastně začínali jako coverová kapela. Já vlastně dlouhý roky jsem ani nevěřila tomu, že vlastně v sobě buď já mám, nebo že celkově je přede mnou nějaká kariéra jako autorský tvorby a autorskýho hraní. Ale vlastně dostali jsme se do bodu, kdy nás prostě přestalo bavit hrát ty převzaté věci a především náš basák Matěj Růžička měl jako velkou ambici prostě začít tvořit něco svýho a už měl v šuplíku spoustu věcí a cítila jsem, že pokud od něj nechci přijít, takže je prostě potřeba tu kapelu posouvat dál a dál. A tak jsme to prostě začali zkoušet a začali jsme ty nápady nosit, překonávat nějaký ostych a získávat prostě pomalinku, po malých kouskách sebevědomí. A je podle mě jako právě hezký vidět i tu jako naší cestu, tak těch 7 let už přece jenom nějaký čas je a i vidět třeba si myslím to srovnání od toho prvního EP teďka k té nové desce, jak už doufám teda, že to je slyšet, ale my to tak jako rozhodně cítíme, že začínáme získávat nějaký jako společný hlas, že už zkrátka je poznat, že to je Na boso, že jsme to my a že už prostě jsme se poznali natolik, že prostě tvoříme věci, z který byť jsou pestrý i žánrově, i dynamicky, a protože prostě každý do nich přináší ty svoje nápady, svoje zkušenosti, svoje oblíbené žánry, tak ale že se nám prostě daří z toho vytvářet nějaký kompaktnější celek a takže tak. Jsem možná trošku vzala za široká.
0: Ne, úplně v pořádku. Jedním z těch výsledků bylo tedy to EPčko z roku 2023 Na poprvé. To byla vaše první autorská vlna a obsahovalo to EPčko 6 písniček. Teď tedy už dlouho hrající album Nahmatat na duši klid 10 autorských písní. Jak to vzniká, které vlastně texty jsou vaše, které jsou zhudebněné básně, o tom si ještě povíme. A já jsem pro vybrat teď další ukázku z tohoto alba. Tak co byste dala?
1: Tak já bych teď zvolila Chodníky, což je vlastně teda text, asi se k tomu dostaneme, je to text zrovna našeho známého Zdeňka Krále, spisovatele, básníka. A je to vlastně konkrétně teďka zrovna moje hudba, moje písnička.

0: Pražská kapela na boso vydala nové album Nahmatat na duši klid a právě o něm si v dnešním, jak se vám líbí, na Proglasu povídám se zpěvačkou, zakladatelkou kapely a také frontwoman tohoto uskupení Veronikou Mirovskou. Dozněla nám písnička Chodníky. Vy jste zmínila, že text napsal váš známý kamarád, básník Zdeněk Král. Tak jak to vlastně s těmi texty tedy je? Vy už jste tu nastínila ten přesun od coveru ke své vlastní tvorbě. Jak to tedy máte s těmi texty? Protože když se člověk podívá na obal alba, kde máte informace o autorství a tak podobně, tak je tam poměrně dost lidí, včetně vás samotných samozřejmě, nebo včetně vás konkrétně.
1: Rozhodně bych řekla, že se všichni cítíme jistěji a lépe právě v té hudbě. Takže ty texty, to je něco, kde vlastně do čeho se zbytek kapely úplně nezapojuje. Já se o to snažím, ale cítím, že tam mám ještě před sebou jako dlouhou, dlouhou cestu k tomu tvořit jako opravdu kvalitní texty. A tím pádem nechtěli jsme se tím nechat úplně zabrzdit. A začali jsme teda hledat inspiraci v existujících textech a myslím, že nám to i v začátku hodně pomohlo, nebo teda když budu mluvit za sebe, tak mě určitě hodně, protože vlastně ty první skladatelské pokusy byly jednodušší ve chvíli, kdy jsem před sebou měla nějakou textovou předlohu, kterou jsem se mohla nechat inspirovat a vlastně jenom už ji jako naplnit nebo doplnit s tou hudbou. Takže hodně využíváme existující básní známých českých autorů. Na té desce se vyskytují básně Jana Skácela, Václava Hraběte. Je tam vlastně nádherná báseň Západ slunce, což je vlastně český překlad původně Paula Verlaina, kterého přebásnil František Hrubín. Ale zároveň vlastně taky za tu kapelní cestu jsme poznali skvělí, talentovaní lidi, nebo máme jich kolem sebe mnoho, kteří tvoří právě ty texty a netvoří třeba tolik hudbu. A několik z nich nám vlastně napsalo texty na míru, což je samozřejmě úžasný, že ten text byl vytvořen zkrátka přímo pro nás. Takže teďka spolupracujeme například s Martinem Kováříkem, máme krásný text od Štěpánky Martiškové, který je taky na albu, právě ten zmíněný Zdeněk Král, to bylo taky takové relativně náhodné setkání, kdy jsme využili na prvním EPčku jeho existující básení Jsem. A na základě toho jsme se poznali a on zase začal vlastně tvořit texty potom přímo pro nás, takže tak.
0: Ano, omlouvám se, je to Zdeněk, není to Zdeněk, takže to jenom opravuji. A jak vlastně vybíráte ty básníky ke zhudebnění, respektive možná i konkrétní básně? To třeba jste měla v hlavě už básně z minulosti, které se vám líbily a vzpomněla jste si na ně, nebo to bylo třeba cílené hledání, probírání se sbírkami?
1: Bylo to víceméně cílené hledání a i vlastně ten jako proces není vždycky stejný. Teď se nám třeba stala taková krásná jako situace, kdy Matěj Růžička, teda basák, přinesl víceméně už jako hodně dokončený melodicko-harmonický nápad, který měl i celkem jasně danou formu a já jsem zrovna vlastně hledala nějakou inspiraci v knihkupectví a zaujal mě ten Paul Verlaine. Prostě jsem si procházela různé sbírky, které tam byly a tahle knížka mi prostě zkrátka nějak padla do oka, zaujalo mě hned několik básniček. Tak jsem to vzala vlastně na soustředění a vlastně poslouchala jsem ten Matějův nápad a procházela jsem si ty básně, říkala jsem si, jako, co by tak k sobě mohlo pasovat. A úplně neskutečně ten text prostě úplně jako zapadl do toho hudebního nápadu. Takže jako občas právě dělám to, že jako procházím ty sbírky dopředu, pak je beru do dílny právě hlavně třeba na soustředění kapelní a tam buď se je snažíme vlastně propojovat už s existujícíma hudebníma nápadama, anebo naopak se je bereme do dílny a snažíme se jim tu hudební podobu vetknout. Ale je to taky s každou písničkou vlastně jinak, nemáme zatím prostě ustálený proces tvorby, ale vlastně mi to v něčem přijde hezký, že je to takový živelný a prostě ten proces je pro každého z nás taky malinko jiný v kapele.
0: Jak se zhudebňují texty básníků? Jakým směrem vás to vede? Klade to spíš třeba nějaké nároky na komponování právě, nebo překážky dokonce? A nebo naopak to vede jako pozitivním způsobem? To znamená, že sám ten text už nějakým způsobem tu hudbu prostě tvoří?
1: A se to vnímám jako... Takže, nebo minimálně za mě určitě pozitivním způsobem, že to právě dává nějaký hranice a nějaký směr té hudbě. pro mě vždycky, protože já jsem začala jako v podstatě šanzonová zpěvačka a šanzon je něco, co mě jako obrovsky formovalo a teďka konkrétně jako český šanzon, že vlastně fakt jako český písně, které jsou hlavně o textu a hlavně o tom sdělení. Takže vlastně pro mě třeba konkrétně vycházet z toho textu je strašně zásadní. A myslím, že i celkově v kapele hodně se snažíme dbát na to, aby jsme měli prostě důrazy na správných slabikách, aby to bylo vše češtinářsky co nejvíce správně. A spíše bych řekla, že tu hudbu jako podřizujeme tomu textu v mnoha případech. Horší to potom je, když právě přijde už jako nějaký hotovější hudební materiál a pak vlastně se snažíme ten jako opatřit nějakým textem, tak třeba když teda znovu zmíním Matěje, tak ten je pak samozřejmě hrozně rád, když třeba zrovna tu jeho hudbu otextuju já, protože už se nechám vést, že jo, zase obráceně tou jeho hudbou a on pak nemusí dělat ty hudební kompromisy, když už má nějakou jako jasnější představu, takže no, vždycky to tak jako asi určuje ta první složka, ale snažíme se, nebo myslím, že nás celkově právě hodně baví se s tím pak jako hodně hrát a myslím, že několik písniček právě už vzniklo i tak, že existoval samostatně hudební nápad a samostatně vlastně ten text. A pak jsme se vlastně snažili je jako nějakým způsobem propojit do celku, který by dával smysl. A to je třeba disciplína, která mě hrozně baví. Vlastně ty dvě složky nějakým způsobem dát dohromady tak, aby fungovaly.
0: My se o tom, jakým způsobem se to propisuje do té hudby, ještě budeme bavit, protože vy jste stylově velmi pestří a to nejen v rámci celého alba, ale i v rámci kolikrát jediné písničky. Tak o tom se budeme bavit po další hudební ukázce z vašeho nového alba Nahmatat na duši klid. A ještě zůstaneme u těch textů, protože na albu nejsou jenom české texty, ale je tam jedna výjimka. A nechám vás ji okomentovat a rád bych potom pustil právě tuto píseň.
1: Mm-hmm. No, to je hodně taková osobní záležitost. My jako celkově spíš jsme se v kapele shodli na tom, že chceme tvořit česky, ale písnička Be the Light, teda, která zazní, tak to je věc, která vznikla vlastně, když jsem se vydala na pouť do Santiago de Compostela po takým náročnějším životním období, taková docela taký kliše, taková klasika, kdy člověk potřeboval nějaký čas zpracovat nějaký náročnější situace a trošku se rozhodnout, kam v životě dál a hledala jsem prostě nějaký světlo, nějakou naději vlastně, která je symbolizovaná v tom názvu té písně. A tím, že vlastně na té pouti člověk potkává lidi z celého světa, tak tím jazykem hlavním ústředním tam byla angličtina a nebyla čeština, takže přirozeně, když jsem vlastně jako vytvářela text té písně, tak vznikal v angličtině a přišlo mi pak vlastně příliš umělého jako přetvářet nebo prostě pro něj hledat ten český překlad, takže tak. A jinak, jestli ještě můžu zmínit rychle, tak že vlastně k té písni vzniklo takové animované lyric video, je to opět na našem YouTube kanálu, a který vlastně se snaží ještě dokreslit příběh té písně a toho mýho putování a hledání nějakých východisek.
0: Ale je to, jestli to chápu správně, spíš výjimka ta angličtina v rámci tvorby na boso?
1: Je to tak, je to spíš výjimka. Máme ještě jednu anglickou píseň, ale jinak jsme čistě vlastně tvoříme v češtině.
0: Takže Be the Light.

0: I took a chance on the new.
1: Veronika Mirovská, Matěj Růžička, Matouš Hron, Denisa Blaha a Josef Hlobil tvoří dohromady kapelu Na boso. Kapelu, která nedávno vydala nové album Nahmatat na duši klid. Nedávno, to vyšlo v prosinci 2025, ale je vaše poslední rozhodně, takže je to aktuální a mým hostem v pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu je Veronika Mirovská, zpěvačka, zakladatelka frontwoman kapely. Já už jsem tady naznačoval před písničkou, že se budeme bavit o stylu kapely, protože, jak už zaznělo, tak mnohdy i v rámci jedné písně se ty styly velmi proměňují. A hned, jak jsem si dohledal, že jste všichni studovali, nebo většina studovali Ješkárnu a máte blízko k jazzu a prostě k trošku alternativnějším proudům, řekněme, ne úplně mainstreamu, tak mi to jako sedělo vlastně, že hledáte různé cesty kolikrát v rámci jedné písničky. Je to třeba ovlivněno právě i těmi texty, že to kolikrát nejsou, řekněme, jednoduché rýmovanky, že tam není nějaké to schéma A, B, A, B, ale ten text je kolikrát prostě nějak jako je potřeba s ním naložit tak, aby se úplně nezlomil, aby se úplně neznásilnil a zároveň to nějak hezky plynulo. Je to tím?
2: Jo, myslím si, že určitě taky. Je pravda, že jak jste naznačil, tak jako jsme si vědomí toho, že ta hudba je trošičku komplikovanější a náročnější na poslech. Rádi si hrajeme s délkami taktů a různě střídáme. Střídáme doby, ale jakoby právě se vždycky snažíme o to, aby to nebylo na úkor toho textu, nebo právě naopak, aby to na ten text sedělo, co je pro nás asi největším komplimentem, nebo jedním z komplimentů, který vlastně na tu naši hudbu přišel, bylo právě to, že posluchač si často ani neuvědomí, že je to vlastně tak hudebně komplikovaný, protože to nějakým způsobem s tím textem plyne. A to je to, o co se určitě snažíme. Jakože nechceme prostě za každou cenu dělat ty věci komplikovaně. Myslím si, že prostě takhle nějak přirozeně jdou z nás a že to je přesně tím, jako čím jsme ovlivněni a tím, že určitě všichni jsme nějakým způsobem mohli ovlivněni jazzem a nějakou třeba i komplikovanější muzikou, takže se to tam prostě propisuje, ty vlivy, které nás ovlivnily, ale snažíme se to nedělat jakoby na sílu, ale prostě myslím, že to děláme zkrátka, protože nás to baví a často i proto, že máme pocit, že to s tím textem prostě funguje.
1: Já když jsem to album poslouchal, tak jsem si říkal, tak to nejsou písničky, které by se člověk jako pískal sám někde na ulici. Teď myslím laik. Zároveň to ale není hudba jenom pro intelektuály a profesory z Ješkárny právě, ale je to jako něco mezi tím, tak by mě zajímalo, jak třeba vy vnímáte svoje posluchače, jací jsou vaši posluchači. Vy jste říkala, že máte okolo Prahy nebo v Praze stále nejvíce fanoušků, tak jak to za ta léta vnímáte?
2: Uvědomujeme si samozřejmě, že nejsme úplně kapelou pro davy, že nejsme mainstreamem a myslím, že i to se odráží na tom tempu, jakým jako sbíráme ty posluchače, protože mám pocit, že jich přibývá, což je jako bohu díky ten trend, že máme pocit, že těch lidí nás poslouchá víc a víc a na koncerty chodí víc a víc, ale samozřejmě to jsou takové jako malé krůčky a jsme si vědomi toho, že prostě nesedneme každému, takže myslím, že třeba protože vlastně, jak jsem zmínila tu Prahu, tak zároveň jedna taková uvozovka fanouškovská základna je i v tom Vimperku, odkud já pocházím a kde vlastně jsme odehráli úplně první koncert a kde vlastně jakoby já mám nějaký posluchačstvo, který třeba chodilo, když to řeknu na mě, protože ty první koncerty byly třeba ještě v úplně jiný partě, ale vlastně chodilo si často poslechnout ty kavry, protože prostě byly takové, my jsme hráli Zuzanu Navarovou a Radúzu a Hanu Hegerovou a vlastně jako Hapku Horáčka a spoustu věcí, které vlastně rezonovaly a které ty lidi prostě rádi poslouchali. A myslím si, nebo vnímám, že část toho posluchačstva jsme prostě ztratili tím, když jsme se vrhli na tu autorskou tvorbu, protože už prostě pro někoho to bylo jako hůř stravitelné. Zároveň mám ale pocit, že se lidi chodí jako na ty koncerty i pro nějaký způsob toho našeho fungování, že prostě se snažíme být autentický, energický, že prostě máme nějakou specifickou dynamiku a vlastně, že ty lidi, nebo máme podle mě hodně jakoby fanoušků nebo posluchačů, kteří fakt tu naší cestu sledují od začátku a pak jsou nadšený tím, že jsme se jak odvážili vstoupit na tu autorskou cestu a jdou s náma. Jako myslím si, že zdaleka nemáme mezi návštěvníky našich koncertů jenom konzervatoristy nebo jenom prostě lidi, kteří jsou nějakým způsobem hudebně vzdělaný, ale že si dokážou v těch písničkách právě najít ten obsah, ten text, nějaký to sdělení, nějakou tu emoci, protože myslím si, že i s tou jako dynamikou a pestrostí těch písní prostě přichází taková emoční pestrost a právě to jako sdělení, který je třeba pro mě jako pro zpěvačku strašně, strašně zásadní a doufám, že to k těm divákům zkrátka nějakým způsobem se dostává, že to vnímají a že to je to, co je na tom baví a nepotřebují řešit, kolik má který takt dob, ale zkrátka jdou po tom sdělení a po té emoci a tam vlastně jako to spojení mezi náma podle mě funguje moc dobře.
1: Emoce a atmosféra, to byly hned další slova, další atributy, které mě v souvislosti s vaší hudbou napadly. Veroniko, předposlední ukázka v rámci našeho pořadu dnes, kterou volíte?
2: A bude to Západ slunce. Se dostáváme pomalu na konec, tak taková předzvěst konce rozhovoru. A je to právě ta báseň původně od Paula Verlaina, zhudebněná Františkem Hrubínem. Tohle je právě hudební nápad našeho basáka Matěje Růžičky. A je to věc, kterou jsme naspívali teda i ve sborových verzích, to můžu doplnit, protože jsme měli několik dvojkoncertů se sborama, takže existuje i vlastně ve sborové úpravě, ale teď ji uslyšíte v té naší kapelní, komornější, studiové.

0: Dnešní vydání z cyklu Jak se vám líbí na Rádiu Proglas se pomalu blíží ke svému závěru. Hostem je dnes Veronika Mirovská, zpěvačka, zakladatelka a frontwoman kapely Naboso. Jejíž nové album Nahmatat na duši klici dnes představujeme a ještě z něj zazní jedna ukázka. Máme asi minutku, tak by mě zajímalo jenom, co zajímavého vás čeká v příštích měsících. Jsme teď někde v polovině července. Tak máte na programu nějaké festivaly ještě v rámci té letní sezóny?
1: No, já bohužel teďka nemůžu úplně diváky nikam pozvat nebo poslouchat se, protože my, jak jsme byli v tom minulém roce plodní hudebně, tak jsme byli plodní i jinak a klavírce se narodilo miminko před pár měsíci a mě to čeká vlastně za necelý měsíc, takže bohužel teďka budeme mít takové klidnější, nebo bohužel, prostě ten život přináší jako nové a jiné výzvy, takže ten podzim budeme mít klidnější, ale určitě máme v plánu prostě to zase znovu nastartovat v příštím roce. V tom mezičase určitě, jestli můžu ještě jednou posluchače pozvat na náš YouTube kanál, najdou nás jako Naboso Band, kde vlastně budeme zveřejňovat brzy i záznam ze křtu desky, který proběhl v únoru a vlastně během podzimu tam budou vlastně nový singly z toho živáku a najdou tam i třeba nádhernou live session od Adama Pakosty vlastně z tajného Desk Brno, kterýmu tímto moc děkuju, že nám umožnil vlastně tady tu live session nahrát a myslím, že to je zase vlastně jiná podoba té desky, na kterou bych určitě chtěla posluchače navnadit a doufám, že v příštím roce už zase nás čekají koncerty a bude možnost se potkat osobně.
0: Hudebně klidnější podzim. Veroniko, já přeji vám klidný porod a děkuji vám za rozhovor.
1: Moc děkuju, díky za příležitost, za pozvání. Krásný den.
0: Více o kapele najdete na webu nabosoband.cz, případně na sociálních sítích. Na závěr zazní ještě jedna píseň s názvem Noční obraz a tím skončí dnešní Jak se vám líbí na Proglasu. Za poslech děkuji a někdy příště se od mikrofonu těší Janis Moras.

0: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Holešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Český rozhlas Plus, zprávy.
3: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou včerejší dopravní nehodu. Aerolinky se mají kvůli bojům vyhnout zemím Arabského poloostrova a Ománskému zálivu. Fotbalisté Španělska se v semifinále mistrovství světa utkají s Francií a počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
4: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby byl v pořádku. Já jsem s ním dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh nehody, jak ukazují nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu aut. K rezignaci na všechny politické funkce vyzývá Turka i opozice. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a taky nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Americké údery podle agentury AP kolem poledne dopadly na iránské přístavní město Bushehr a okolí přímořského Bandar Abbasu. Raketa neznámého původu zasáhla taky tanker v nedalekém Ománském zálivu. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal na sociální sítě. I přesto třeba na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili víc výjezdů jen středočeští hasiči. V noci se přesunou bouřky na východ Čech nebo na Moravu a do Slezska. Objevit se pak můžou i ráno, říká meteorolog Miloš Dvořák.
5: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi intenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
3: Víc než 40% Čechů nad 50 let nemá jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, která pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna problémem, popisuje Michal Straka, analytik finančního trhu agentury z Ipsos.
6: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, které jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocují potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
3: Průzkum dělala agentura Ipsos na konci června a zúčastnilo se ho přes 1000 lidí od 18 do 79 let.
7: Fotbalisté Španělska se pokusí poprvé od roku 2010 probojovat do finále mistrovství světa. Za necelou hodinu nastoupí v Texasu proti Francii. Jedna z opor španělského celku Lamine Yamal den před semifinálovým duelem oslavil 19. narozeniny a pozitivní náladu si plánuje přenést i do utkání.
8: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko. A to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj dvou zatím nejlepších týmů na turnaji. Ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.
7: Utkání Francie-Španělsko vysílá od 21 hodin Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
9: Nehoda na pražském okruhu u Ořechu a taky na D6 u Sokolova. Na pražském okruhu ve směru k D1 čekejte kolonu už od nájezdu z D5. Je to kvůli nehodě u sjezdu na Ořech na 18. kilometru, kde havarovaná auta blokovala levý jízdní pruh. Před chvílí se vše odklidilo, ale i tak stále kolona popojíždí tak opatrně. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu zbystřete za sjezdem na Březovou. Na 38. kilometru za levotočivou zatáčkou havarovala dodávka a pravý jízdní pruh je blokovaný. Je to pozdě vidět, tak ať vás to nezaskočí. Na D5 z Plzně do Prahy pozor za sjezdem na Berun centrum. Na 15. kilometru je neprůjezdný pravý pruh, jede se jen prostředním a levým, a to kvůli porouchanému vozidlu. Světelná šipka je na místě. A zdržení čekejte na silnici 34 mezi Pelhřivovem a Humpolcem.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
11: Pravici dám si na srdce, levou rukou budu zpívat. V rytmu, kterým srdce tepe, o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení. V rytmu, kterým srdce bije,

Máme 20 hodin a 12 minut. Od mikrofonu Pro Glasu vás zdraví Alena Rubášová. Prožíváme úterek 14. červenec 2026. V tento den roku 1217 zemřel český šlechtic blahoslavený Hroznata, zakladatel tepelského kláštera Premonstra.

1902. Na dnešek také připadá sté 15. výročí narození pilota Antonína Lišky, účastníka bitvy o Anglii, válečného hrdiny se zkušeností komunistického pronásledování ve vlasti. Zemřel v roce 1998 a z jeho pamětí čerpal Zdeněk Svěrák pro film Tmavomodrý svět. 87. narozeniny by dnes oslavil Karel Gott. 54. narozeniny slaví představená komunity Boromejek v římské papežské koleji Nepomucenum sestra Vojtěcha Marie Fialová. 62 let se dožívá baritonista Roman Janál, solista opery Národního divadla v Praze. 70. slaví předseda Rakouské biskupské konference salzburský arcibiskup františkán Franz Lákner. A 91 let se dožívá kameraman a režisér Vladimír Skalský. V občanském kalendáři najdeme jméno Karolína. Všem Karolínám z Proglasu ještě jednou srdečně blahopřejeme. A já vás teď budu provázet večerním proudem písní a zpráv až do 20. hodiny 45. minuty, kdy si pustíme slovenské vysílání Radia Vatikán. V 21 hodin vás pozvu k modlitbě večerních chval, po nich následuje živý růženec bolestný. Můžete tedy volat do studia a pomodlíme se i za vaše úmysly. Pěkný poslech Proglasu,

Poslouchali jsme duet Richarda Markse a Roda Stewarta. Součástí festivalu Colors of Ostrava, který se koná od zítřka do soboty, tedy od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic, bude již tradičně diskuzní fórum Melting Pot. Nabídne prostor

pro setkávání lidí, myšlenek i témat, která otevírají nové pohledy na společnost, svět i osobní zkušenosti, a to formou debat, přednášek a workshopů.

celém světě není tolik ticha, jako když sněží v dolních Kounicích a probořenou střechou katedrály snáší se k zemi bílý sníh.

Slavík tam zpívá v létě celou noc. A němá luna nad cymbálek hrá. Stříbrný nástroj, který nemá strun. Pod volným nebem v troskách kláštera.

holé zdi tu stojí po staletí, kde byla dlažba dávno roste pír. Spřadlena touhy pana odmotává a nad hlavou jí létá netopír. Když odmotala všechnu chebkou přízy, složila ruce v klín a zatajila dech, na nebi zvolná zasínají hvězdy a netopír jí usnul ve vlasech.

A co jsou staletí a co je vlastně věčnost? Než ve vesmíru opuštěný kout, ve studni času topil se okov. Na dno té studny nelze dohlédnout.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Na zahradě stávalo o kůlnu opřený starý kolo, který kdysi jsem si bral. Táta do hospody na něm jezdil, občas nadával, jednou nevydržel, prostě mi ho dal. Na silnici snadno každej závod vyhranej, odřený kolena a tak dál. To kolo nebrzdilo a že jelo, malej zázrak byl kdejakej pád.

a nikdy nepoznám svět. Paprsky sluneční víně, moudrosti stařeckých let, kuřecí bratři a sestry jsou šťastní, dostanou žrát. Život, že měl by být pestrý, nechtěj si dát ani zdát. Aby se ptáte, co já

Já husa mohla být gáskou a zdobit nejeden dvůr. Celá se naplnit láskou,

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

have to keep tides of time.

behind bars. You

Je 21 hodin, na Proglasu je nyní čas pomodlit se večerní chvály a po nich živý růženec bolestný.

0: Máme památku blahoslaveného Hroznaty mučedníka a všechny texty vezmeme dnes ze třetího týdne žaltáře, tedy od strany 1071 ve starším vydání breviáře, anebo 1192 v novějším vydání. 1071, starší vydání, 1192, novější vydání breviáře. Antifonu ke kantiku Panny Marie a závěrečnou modlitbu budeme brát z památky, tedy od strany 1429 ve starším vydání breviáře 1429 a v novějším vydání je to 1605, strana 1605. A modlit se s vámi dnes bude Alena
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Bůh stvořil nebe i zemi, i všechny jiné věci. On panuje nade všemi a o všechny má péči. On všechno svou božskou mocí, dokud chce, udržuje. Žádné svých tvorů pomoci k tomu nepotřebuje.
1: On je náš Pán, Bůh jediný, činí skutky předivné a jemu všechny krajiny sloužití jsou povinné. K slovu jeho vše stvoření povstává a zazhyne, stojí, padá v okamžení, tak jak on jen pokyne.
0: Jeho vůle, skutek jeho, jsou jedno stejné moci, neb co chce, to se od něho stane ve dne i v noci. Nic se v světě tak těžkého nemůže objeviti, co by jedno slovo jeho nemohlo učiniti.
1: Hospodin je všude kolem svého lidu.
0: Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sion, která nekolísá, trvá na věky.
1: Jeruzalém obklopují hory, tak je Hospodin kolem svého lidu, nyní i na věky.
0: Neboť nezůstane žezlo bezbožníků nad údělem spravedlivých.
1: Aby spravedliví nevstáhli své ruce po nepravosti.
0: Dobrým, Hospodine, popřej dobro, i těm, kdo jsou upřímní v srdci.
1: Ty však, kteří uhýbají na své křivé cesty, odstraň se zločinci, Hospodine. Pokoj buď s Izraelem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je všude kolem svého lidu.
1: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.
0: Hospodine, mé srdce se nevypíná, nevyvyšují se mé oči.
1: Neženu se za velikými věcmi, pro mě nedostižnými.
0: Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši, jako dítě na matčině klíně. Jako dítě, tak je má duše ve mně.
1: Doufej, Izraeli, v Hospodina, nyní i na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.
1: Pane, vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze.
0: Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane, vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze.
0: Krátké čtení je dnes z listu Římanům. Láska, ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo. Přidržujte se dobra. V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi. V uctivosti předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte. Duchem buďte horliví, služte Pánu. V naději se radujte. V soužení buďte trpěliví. V modlitbě vytrvalí.

0: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý, tvé slovo trvá na věky.
1: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý, tvé slovo trvá na věky.
0: Tvá věrnost je od pokolení do pokolení.
1: Tvé slovo trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý, tvé slovo trvá na věky. Správně, služebníku dobrý a věrný, málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Správně, služebníku dobrý a věrný, málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem. Bůh je vždy a ve všem naší nadějí, proto volejme s radostí. Bože, ty jsi naděje svého lidu.
1: Děkujeme ti, že jsme skrze Krista získali všechno bohatství.
0: Bohatství nauky i poznání.
1: Dej svou moudrost těm, kdo rozhodují o veřejných záležitostech.
0: Ať u tebe hledají radu, aby se ti líbily jejich myšlenky i skutky.
1: Ty inspiruješ umělce, aby svým nadáním odhalovali tvou slávu.
0: Dej, ať z jejich díla čerpá svět naději a radost.
1: Ty nedopouštíš, abychom byli pokoušeni nad naše síly.
0: Posiluj tedy slabé a pozvedej kleslé.
1: Tvůj Syn přislíbil, že vstaneme k životu v poslední den.
0: Nezapomínej na věky, na ty, kdo již zemřeli.
1: Bože, ty jsi naděje svého lidu.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi ukázal blahoslavenému Hroznatovi cestu od světského přepichu k následování kříže a on se z lásky k tobě vzdal všeho majetku a dal v oběť svůj život. Dej, ať se řídíme příkladem jeho lásky a statečnosti a spolu s ním dosáhneme věčné slávy v nebi. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby ještě chvíle stišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami. A požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Omlouváme se za technické problémy všem posluchačům, kteří se dovolali, ale bohužel neslyšeli hlas moderátorky. Takže my se teď pomodlíme ze studia Proglasu a bude se s vámi modlit Alena
1: a Pavel.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy. K tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Přidáme ještě modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách,
0: ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého.
1: Amen.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Holešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část čtvrtá o zabíjačkových dobrotách a karnevaru. Jak chtěli děti proběhnout kuchyní, zavolala vzácná paní. Támhle je mísa kostí, rozdělte je mezi psy a taky doneste Péťovi. Chytili mísu a ven. Na lavici rozdělili kosti ve tři stejné díly, dva dali psům do bud, třetí s mísou nesli Péťovi. Panečku, ten se ulizoval už, jak je viděl. Křupali mu v bílých, ostrých zubech, jak je drtil stoličkami. Tak, a teď to vezmeme trapem. S tou mísou, řekla Zdeňa. Ta by nám překážela, necháme ji zatím tady. Postavil Kája kamennou mísu na práh a rozběhli se. Péťa, co mohl, rozkousal, větší kosti si odnesl do boudy a šel olizovat mísu. Bral to důkladně. Tak důkladně, že mísa z prahu spadla na druhý schod a hned se ovšem roztřískla. Péťa si sedl ke střepům a hluboce se zamyslil. Co to? Prvé tu byla jedna mísa, teď je tu hromada kousků. Je to ale hloupá mísa, že se takhle tluče, jistě je samá rána. Péťa na ní zaštěká. Tebe už asi žádný nedá dohromady. Na tebe už nebudou dávat kosti. Proč pak si se rozbila, co? Kdyby to byl Kája, řekl by, počkej, ty dostaneš. A jeden ten větší kousek se ozval chraptivým hlasem. Však jsem nespadla sama. Ty jsi mne postrčil jazykem a už to bylo. Však už jsem byla trochu nakřápnutá. Sloužila jsem už mamince, vzácné paní ve škole u řídících. Dávali do mne všelijaké dobré věci, které hleděli uchovat před skázou. Tady už jsem kolik let. No, už jsem dosloužila. Péťa se znovu zamyslil. Mně se zdá, Péťo, že budeš dnes byt, povídal sám sobě. Je tady ta rozbitá mísa tak na ráně a hned poznají, že se mi rozbil. Což abych to uklidil? A chytrý Péťa odnáší kousky mísy za svou boudu. Kde pak jste nechali tu mísu? Ptala se Týna, jak vešli. A je, my ji nechali u nás, řekli obě zároveň. Tak honem pro ni, je taková šikovná, řekla Týna. Za chvíli se děti vrátili. Není tam. Tak jste ji rozbili, řekla vzácná paní. Maminko, na mou pravdu nerozbili. Kája ji postavil na práh a teď tam není. Taky odnesli vrány nebo sojky, smál se pan lesní. Jen dej, maminko, pozor, aby se ti nic nerozvařilo. A paní lesní honem přiskočila k plotně. Pan Leška si moc liboval, že dostal v poledne houbovou polévku s nudlemi a knedlíky se zelím. Hned řekl. Copak vzácná paní má uznání? Člověk se tuhle nají toho dunstu a nemá na jídlo ani pomyšlení. A to jsou knedlíčky jako pejříčko a zelíčko jako jablíčko. Kájovi to bylo moc k smíchu. To je vidět, že strejček nemá doma kluky, aby mu řekli, že zelí je zelí a jablíčko je jablíčko. Tak děti, k obědu. Upekla jsem kousek prejtu, brambor a zelí si k tomu vezmete. Kája prohlásil rozhodně. Vzácná paní, my budeme vůbec jíst až v neděli. My jsme se taky najedli toho dumsu, tak pěkně děkujem. A strejčkovi chutná. To ona, teta, asi neumí takové knedlíky. Jú, co pak vzácná paní na písničky a na knedlíky, říká vzácný pán, ale nedořekl. Maminčina ruka mu posadila jednu pěknou žderchu dozad a doprovodila ji slovy. Jen nebuď prostořeký, ať to nedopadne hůře. Pan lesní se smál. A to on Kája myslí, abychom lépe vytrávili. Jen pověz, Kájo, co říkám? Jú, vzácný pane, já to řeknu, vy nedostanete, ale já. Tak jen si u nás berte strejčku. Přistrkoval mu mísu z knedlíky. Jako doma,
to taky doma tak hodně jíte? Teď dostal od paní lesní, ale pan Leška se tuze smál a řekl mu. Doma ani tak ne, Kájo, vařím si sám a takovýhle knedlík bych neudělal za nic na světě. Musím si ještě přibrat. Jen si vezměte, strejčku, je vám přáno. A je, vy si vaříte sám? To jsem jak těživ neviděl, aby si člověk vařil sám. Chceš snad říci, Kájo, smála se paní lesní, aby si mužský vařil sám? Přece ženská je taky člověk. A to nevzácná paní, člověk je mužský a ženská je než velká holka. A holky, no holky nejsou k ničemu. Tak, teď už si maminka Hajná vypůjčila proutek, který tu byl na Zdeňu a řekla. Pojď na chvíli ven, co pak to žvatláš? Tak maminky jsou taky k ničemu. Ba ne, maminka je maminka. To není ani ženská, ani velká holka. To je než maminka a... A maminka ten proutek hned položí, řekl pan lesní. Teď si nám to teprve, jak náleží, vysvětlil. A museli se zasmát všichni. Zdeňa si taky nabrala na talíř, ale sotva vzala do ruky vidličku, už její plný talíř byl odsunut od Káji k prostředku stolu. Ani kousek, Zdeňo. Snědli jsme stejně a když moje ledvinky jsou ještě plné, tvoje ledvinky teprv, pojď, poběžíme k nám přidat listce. A vyběhli. Vidíš, maminko, řekl pan lesní, kdyby nebylo Káji, byla by se Zdeňa ládovala prejtem a celé půl dne by jí bolelo bříško. Má docela pravdu. Až on bude při chuti, dost času. Zavolal za dětmi. Nezapomeňte, že budeme roznášet výslužku ze zabíjačky. Kája to zaslechl. Hleď, Zdeňo, to se vyprocházíme. A to nebudeme smět utíkat trapem, to by se nám to vyšplíchalo. Musíme běhat teď. Rozběhli se do syrého smutného průseku a snad prvně si dnes uvědomili, že všecko je venku v zimě zcela jiné než v létě. Ptáci nespívají, pryskyřice nevoní, jahůdka se neusměje, malina se nezačervená. Jen to zelené jehličí pořád se dívá udiveně po bílém sněhu, jak by se chtělo zeptat. Co to studí naše větve? To přece nejsou bílé lístky květů třešní a hrušní z pánovic sadu. Ty přece nestudí a není jich tolik. Ty nás pohladí heboučkou dlaní a pošeptají nám. Jaro se stěhuje do brdských lesů. Tmavé borovice, zelené smrčky, jasné jedličky. A což vy, keříčky jalovcové, co pak tomu říkáte? Táhle vydechl syrý, teskný, studený les. Opuštěný ptáčky zpěváčky, neprohřátý sluncem, sám celý jaksi v sebe zavřený a nepřístupný, jak by dětem povídal. Nejsou to bílé lístky květu ovocných stromů. Ty, když sem zaletí, to už světloučké výhonky smrčků nedočkavě vyběhnou z tmavých větví a tisíceré jejich jehličí volají k slunci. Sviť, hřej, sluníčko! Ničeho takového ještě není. Nad Babou dnes po ránu stahovaly se mraky a vítr severák proháněl je divoce. Je leden, zima. Ještě dlouho budou studit naše větve. Ještě dlouho nepotřebují sluníčka naše kořeny. Slyšíš, Zdeňo, jak les mluví? Ptal se Kája. To jak prve zahučel? A víš, Kájo, co povídal? Vím, Zdeňo, ale povědět neumím. Jen si myslím, že naříkal na studený sníh a vítr, že se mu stýská po sluníčku a do jara, že je ještě dlouho. Vidíš, Zdeňo, náš tatínek vždycky říká, že les mluví a když mluví, snad i rozumí. Já lesu něco povím. A rozkřikl se. Však se dočkáte. Zase bude jaro, zase bude sluníčko hřát a zase budou u vašich kořenů zrát černé jahody. My teď zas musíme pryč, budeme roznášet výslužku ze zabíjačky, ale my sem zase brzo přijdeme.
Pojď, Zdeňo, já už mám hlad, ale na maso ne. Kdyby tak byla krupičná kaše. A rozběhli se k lesovně. Maminko, my bysme jedli krupičnou kaši, volala Zdeňa. Však jsem si to myslila. Je hotova. Ale jsou už také jelítka a výborná polévka. Ba ne, vzácná paní, to až v neděli. Ale na tu kaši se moc těšíme. Snědl každý plný talíř. To už se tlačenka dovářela a pan Leška stahoval sádlo z kůží. Paní lesní mu přinesla domácí jalovcovou a on jen práci dodělával. Týna se přihnala s bílými džbánky, s ubrousky, talíři a vzácná paní nalévala polévku. Na talíř kladla jaternice i jelítka, pěkně to svázala do ubrousku a dětem řekla. Ne, abyste někde vzali od cesty. Týna nese do školy džbán i talíř, Kája džbán, Zdeňa talíř, oboje dáte na faru. Vyřídíte, že se dáváme poroučet a posíláme ochutnat. Půjdete pak ještě asi pětkrát. A je, řekl Kája, budeme chodit do rána. Všecko provedli dobře. Jen u správců Kája zakopl o koberec jen tak, že paní správcová zachytla talíř. A na faře řekl staré paní, že se nechám poroučet a že se nám letos moc povedli. U Štulců zas řekl po pozdravu, pane Štulc, my za nic nesmíme vzít od cesty, ale kdybyste měl takhle kousek špagátku, s rovinkami došel. Panu lékárníkovi vysvětloval, kdyby měl místo těch prášků a vodiček prodávat jaterničky z lesovny, že by musel brát za kilo pětku. Ale přece jen si liboval, že to všecko dobře dopadlo a že se na ně všude usmívali. V sobotu dělala paní lesní sulc. Řekla, že se říká správně huspenina, ale že je to moc dlouhé slovo. Kája byl hned při tom, že surc je vůbec lepší slovo než to druhé a náramně se podivil, když viděl surc z různých forem vyklopený. Pan lesní povídal surc, že je na zimu moc dobrá věc. Když tak člověk přijde hodně vymrzlý z lesa a vezme si kus surce, to, že se hned zahřeje. Vyškvařené sádlo, a bylo toho kolik velkých hrnců, bylo pěkně bílé a škvarečky jako nic, řekl Kája. Jsou tuze dobré na chlebíček, ale mlíčko je přece lepší. A věru, že děti sáhly po vdolku nebo kaši radši než po mase.

Maminko, ta je. Když rozkousnu kmín, voní to v hubičce. Už bude hnedle jaro. To je v lesích smutno bez sluníčka a bez mechu. Nemáte už, maminko, ani kousek točenice? I máme hochu támhle na talíři. Jen jes, je ti přáno. Měla maminka tajnou radost, že Kája o karnevalu ani muk. A hned si myslila, kde to, jak těživo bylo děti a tancovat, nebožka maminka by jí byla dala. Bylo jí už 18 let, když tam u nich doma dala se děvčaty zlákat a v neděli odpoledne o pouti vběhla taky s ostatními jen tak na chvíli. Ale maminka si pro ni došla. Ona se zrovna natřásala v kole. Chytla ji za ruku a řekla: domů! Celou cestu dostávala žderchy a což potom doma. A teď, že by už děti chodili tancovat? A cože Kája ani neříká, já by sem taky šel? Pro jistotu se ptá. To ty zas budeš zlobit, že bys taky chtěl jít do toho karnevalu, viď? Ale pamatuj si, chlapče, že nemusíš být na každém posvícení. Ába ne, maminko, co by sem tam dělal? Snad budou kluci tancovat s holkama a to já bych ani nešel, řekl upřímně. No, chystali se v Lážově. Maminky se předbíhaly ve vymýšlení vhodného úboru pro děti. Kája se moc nasmál, když slyšel holky, jak si povídají, která za co půjde. Jedna že za mochomůrku a jiná za třešničku. Když řekla Terina, že nepůjde za princeznu, ale za makový květ, řekl jí: ty bys mohla za vařbuchtu. Až řekl pan učitel: ty, Kájo, mohl bys jít za myslivečka a Zdeňa za vílu. Ju, pane učitel, maminka by mi dala myslivečka. Ta by řekla, abych šel za pana Malinu nebo strejčka Ševcovic. A Zdeňa za vílu? To by ani nesměla nic jíst a to ona nedokáže. V lesovně i hajnovně se moc divili, že Kája se do karnevalu nežene. Týna byla pověřena úkolem, aby opatrně vyzvěděla Kájovu naprostou lhostejnost k přípravám na karneval. Ve čtvrtek ráno, když Kája přišel s Dobrýtrem a ostatní v lesovně ještě spali, začala hned z prostředka. A co pak, že ty se nechystáš do karnevalu? Mohl bys třeba za lesního ducha? Kája se smál do hrstičky. Ju, mám cvočky v podrážce a půjdu za ducha. No, vzal by si s nedělní, odrazila ho Týna. A ty taky klapají, Týno. A co to, že nejdete vy? Mohla byste za Brundibára, povídal tuhle vzácný pán. Ta naše Týna někdy bručí jako Brundibár. Týna se po něm ohnala, ale on uhnul. Já, kdyby se mohla, šla bych za lesní ženku, abys to věděl. Ale proč nechceš jít? Protože tam budou kluci tancovat s holkama. A to já by sem netancoval. Tak, teď to Týna věděla z gruntu a nikdo už Káju nepobízel. V sobotu v poledne přišel ze školy. To tam vezli smrčku, maminko, až bych byl plakal. Máme tam odpoledne přijít pomáhat. Šel se Zdeňou, ale brzo se vrátili. Posmutněle. Nalámali větvičky smrkové i jedlové, bolest stromkům dělali, zastrkali, kam se dalo, a přece to není les. Na schodech bílá skleněná koule svítila, na sále na chvilečku červeně a žlutě a bíle rozsvítili. To, maminko, dnes staré jedle a staré smrky pláčou, kamže jim odvezli dětičky. No, odvezli, Kájo, řekla paní lesní. To víš, to jinak nejde. Zítra tam půjdete s Týnou. V neděli odpoledne bylo na sále už hodně veselo. Hudebníci vyhrávali, páni pořadatelé se starali o tu nejmenší dětskou drobotu, maminky a tety utvořili kolem poskakujících dětí zeď ze všech stran. Týna s dětmi vrnula se dovnitř. Vlna zvířeného prachu a suchého horka je objala. Týno, pojďme domů, zaprosil Kája. Ale Týna už viděla Josefku od správců a Andulku od štulců. Už byly samá řeč.

Pan učitel Štulc pobídl Káju. Jděte do kruhu mezi děti. Zrovna tam František Vesílkovic jako šašek dělá kotrmelce. Udělej pár kájovských, jeden za druhým. To bylo křiku a výskání a dupotu. Vlastního slova nebylo slyšet. Kája řekl Zdeně. Kotrmelce tady na podlaze. Ba ne, takhle v průsekách na mechu nebo na stráně nebo na mlátku. Ale tady ne. Hudebníci začali hrát. Najednou přiběhla před Káju Naninka Štípkovic. Kájo, pojď se mnou tancovat. Kája na ní vyvalil oči, zadupal a vykřikl. Jedeš ode mne? Naninka utekla, okolo stojící dali se do smíchu a než se kdo nadál, Kája se Zdeňou propletli se zdí složenou z lidských těl a trapem to vzali po schodech přes náměstí a k samotám. U průseku povolili v běhu. Zapomněli jsme tam Týnu, ale to je jedno. Mně se tam nic nelíbilo. Já by jsem se ani nešel s holkou točit do kolečka, prořekl Kája. Ani se mnou, ptala se Zdeňa. S tebou? No, snad. Ale až budeš ještě více klukem.

0: Poslouchali jsme čtvrtou část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma autorky Marie Wagnerové, píšící pod pseudonymem Felix Háj. Četla Marcela Kopecká.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žohnerčík, duchovní správce ostravské farnosti Kunčičky. Pater Dariusz Sputo je nejen skvělým knězem, ale také cestovatelem a horolezcem. Mši svatou už celebroval například na sopce v Ekvádoru, několikrát pod Kilimandžárem v Africe a v neposlední řadě i pod vrcholem Mount Everestu v Himalajích. Nedávno se vrátil z poslední výpravy. Ta byla do Řecka, konkrétně na Athos. A já mám velkou radost, že dnes mohu otce Dariusze přivítat u mikrofonu.
1: Pozdrav pán Bůh, přeju krásný den.
0: Vy jste letos už absolvoval výpravu do Himalají, do Bhútánu, o tom jsme hovořili v posledním pořadu. Teď nedávno jste se vrátil tedy z Řecka, tak je to nepoměrně blíž než někam do Himalají, ale i tak cesta náročná a v Řecku jsou také hory.
1: Ano, Řecko většinou si vybavujeme s krásným mořem, koupáním, s opalováním a spousta dalších takových krásných ostrovků, které můžeme navštěvovat a obdivovat, ale popravdě za nás tentokrát nic takového letního nebylo, ale spíš duchovního. Objevili jsme v Řecku hora Athos.
0: Mně Athos je znám poměrně z křižovek, jo, kde to bývá často hora v Řecku, Athos. Řecko, jak jste říkal, moře, tak tam si vybavuje nějaký Zakynthos a tady. Ale vy jste byli spíše tam, jak je Chalkidiky, tak až těm tureckým hranicím, to je úplně jiné Řecko.
1: Je to jiné Řecko a v čem je rozdíl? Rozdíl je po té náboženské stránce a právě teď přichází nám na pomoc ta hora Athos, protože na hoře Athos je 20 klášterů a každý klášter je zabydlený náboženským, pravoslavním, ortodoxním. Nejsou tam římskokatolíci. Když třeba se pozastavíme u samých ortodoxních, tak v těch 20 klášterách, dalo by se říct, jsou národnosti jak Rumunsko, Moldavsko, Řecko, Rusko, Ukrajinsko. A ty kláštery jsou navštěvovány. A teď pozor, strašně omlouvám se všem sestrám v Kristu, vám milé dámy, protože vy tam máte zakázaný vstup už 1000 let.
0: Žádné ženy? Ne, vůbec. Ne.
1: Jedna žena, která byla na té hoře Athos, to byla Panna Marie. A ona navštívila tu horu a říká se, že po její navštěvě všechny ty modly, které tam byly, odešly a ta hora tom navštěvou Panny Marie byla posvěcena, protože když člověk tam přijde do jakékoliv klášteru, tak na první pohled spatří ikonu Panny Marie Ježíše, pak rodiči Panny Marie, svaté Anny, svatého Joachima. Velmi uctíváni jsou na této hoře svatý Jiří, svatý Mikuláš a svatý Atanáš. A teď vrátím se zpátky, jak se nám to vůbec podařilo, protože milí posluchače, aby se tam dostat, tak je třeba získat povolení. A povolení aspoň rok dopředu žádat. A ta žádánka jde přes Ateny a pak přímo do místa, kde se vydává. A to je právě ten malý ostrovek Chalkidiky, kde v pondělí ráno, jak jsme už měli stoupit na loď, tak na úřadě přímo na tom malém ostrovku úředníci vydávali povolení, které mám tady v ruce. To povolení jenom pro muže, které dává nám takovou zelenou kartu, že můžeme vstoupit na horu Athos a máme možnost navštívit jenom 3 kláštery. Byly nám povoleny jenom 3 kláštery z 20 klášterů, což za nás bylo to super, protože my jsme oslavovali svatého Jiřího v dubnu a ortodoxní mají právě svatek svatého Jiřího v květnu a bylo to 5. května. Takže my jsme se dostali do jejich krásných slavností. O tom víc, ale nejdřív možná ten první klášter, který jsme navštívili, a ten byl takový víc pravoslavný. Takže jak jsme tam přišli, mnich, který měl na starosti poutníky, se nás ptal, odkud jsme, tak jsme mu řekli, že jsme z České republiky a máme tady rezervace jenom na 6 lidí a rádi bychom zeptali, či nebyla by možnost ubytovat další 4. Bylo to celkem 10. A bylo na ním poznat, že nebyl moc na nás jako míle. Okamžitě všude se nás ptali, ortodoxní nebo pravoslavní? A my jen Římsce, jako. A on, tak se otočil a přestal s náma mluvit. Tak my jsme mu ještě ukázali jeden papír, který měli jsme tady takový poutnický z naší diecezi Ostravsko-Opavské, že jsme poutnice z České republiky a že putujeme prostě za naši diecezi Ostravsko-Opavskou a jemu to nic neříkalo. Bylo to v řečtině, bylo to v angličtině, prostě římskokatolici, prostě uzavírá se kapitola. Tak my jsme si sedli a čekáme, co bude. A najednou v jeden takový moment, takové, dalo by se říct, překvapující. On nese tácek a na tom tácku nese nám kávičku, vodu, úzo, protože vždycky, když tam přijdou poutnice, tak oni se o nich postarají nějakým občerstvením, nějakým pitím a dones pak velkou knihu, sedl si a ptá se, takže vás je 10. Na jaké jméno? Tak my jsme mu řekli, ukažte mi vaše povolenky. Tak jsme mu ukázali, on se usmál, je to v pořádku. Úplně by se nic nestalo. Myslím, že nás zkoušel. A ta zkouška nás trošku vystresovala, ale říkali jsme si, vždycky nějaké řešení se najde. Takže nakonec byli jsme v jedné místnosti, krásné ubytování. Samozřejmě jak na poutním místě, jako bez Wi-Fi, bez televize. Spali jsme na takových stálých klášterních postelích, krásné místnosti, dalo by se říct, protože to byl jeden z nejstarších klášterů. V každém klášteře žije tak po 20 mnichů. Tak on nám řekl program, že večer budou modlitby a pak bude večeře. A u večeře nesmíme mluvit. Tak my jsme šli na té modlitby, vešli jsme tam do toho krásného kostela, překrásné ikony. Byly dvě místnosti. V první místnosti jsme se všichni modlili a pak zval do té druhé místnosti, ale tam už nás nepustili, protože věděli, že jsme Římsce. Jenom pustili ortodoxních a pravoslavných. Ale nic, nás to nebolelo. Tak jsme se pomodlili, pak jsme šli na večeře. Ale co bylo zajímavého na té večeři, že seděli jsme při takovém kulatém stole a u toho stolu bylo jenom 8 míst. Říkal jsem si, a to je symbolika 8 blahoslavenství, hora blahoslavenství, blahoslavení chudí, blahoslavení plačíce a tak dále, protože to jídlo, které oni nám jako nabídli, voda, olivy, salát, chleba a pak třeba nějaký dřem. Ale že byli jsme před slavností poutního dne svatého Jiřího, čili taká vigílie, tak jsme se dočetli, že o slavnosti oni můžou jenom slavnostně třeba jíst rybu a byla ryba. A teď donesli nám i to pití, vodu, víno, byla modlitba a pak v tichosti jsme to prostě krásně vychutnávali si a úplně zpředu sedělo celé představenstvo a jeden z, byl to orátor, protože to bylo oratorium, četl nějakou knihu z písma. Najednou první zvonek, my jsme nevěděli, co se děje, pokračujeme dál. Druhý zvonek oznámil, že můžeme se napít vody a víno. A třetí zvonek znamenal, že už končíme. A jak se zvedlo celé představenstvo v tom oratorium, tak oni šli první a v ten moment všichni končili večeři. Všichni vstávali. Už nemohl nic nikdo udělat. Tak jsme popadli, co šlo, jablka, třeba ještě tam byly jablka, ovoce, nakrajané chleba do kapsy a pak jsme odcházeli po dvojici. A zajímavost, že oni jak stali u toho hlavního vchodu, tak oni nám žehnali v tichosti. Pak jsme odešli, pak velká debata, jako co to bylo a tak dál, pěkný zažitek. Pak jsme si ještě prošli celým tím klášterem v tichosti. Na druhý den putovali jsme pak do druhého kláštera, u svatého Jiřího pak měli jsme tu možnost, že tam jsme zažili právě tu pouť. A pouť začínala v 10 večer. A představte si, přátelé, oni celou noc zpívali až do 6 rána. Nádhera. Bohužel my jsme nevydrželi to jenom do 12, ale překrásná symbolika světla, protože tam se zapolujou svíčky. Nebyl tam žádný proud. U každého toho zpěvu zapalily se svíčky buď na levé straně, nebo na pravé, nebo uprostřed. A ve 12 hodin pak sundal se takový lustr a na tom lustře byly svíčky a v ten moment to krásně všechno prozářilo v té kapli. Nádhera, prostě neuvěřitelné.

0: A ráno pak jsme vstali, posnídali, poděkovali, oni nám požehnali a šli jsme nahoru Athos.
1: Zatím jsem se vůbec nestihl zeptat, jak se tam cestuje, jak jste se dopravili někam do východního Řecka, tak z České republiky předpokládám letadlem, pozemní cestou by to bylo hodně daleko a potom tam mezi ty hory?
0: Start byl letadlem z Vídně a pak z Vídně letěli jsme 2,5 hodinky do Tesalonik a následující už nás čekali jeepy. A tými džipama jsme skoro 3,5 hodiny jeli do Haltidiky a to byla naša stanice před vstupem, čili my jsme popravdě byli na místě už v neděli. V neděli jsme odlítávali a v neděli na večer jsme tam byli. Tak jsme si to krásně prošli, dali jsme si dobrou večeři a pak jsme zmapovali, kde je ten úřad, kde se ráno vyzvedává prostě tu zelenou kartu na horu Athos.
1: Hora Athos, přes 2000 metrů vysoká a já jsem vás představil jako horolezce, tak nedokážu si představit, když už tam jste, že byste na tu horu Athos nevystoupali. Je to něco náročného? Nebo dá se tam tak projít nahoru?
0: Náročnost spočívala v tom, že my jsme měli na zadách 20 kilo, jo, čili celou tu vybavu. Podotknu se na té hoře Athos nebo na tom ostrovku, kde je těch 20 klášterů a žije 3000 těch mnichů, máte povolení jenom na 3 dny. To všichni, poutníci. Nám se podařilo na 4 dny. Ten 4. už to uzavíral. Ten den byl posledním v klášteře svaté Anny. Ale vracíme se zpátky, vystup na Athos, zajímavá cesta, cesta přes les, cesta přes hory, cesta zase přes les, pak zase hory. Slunko strašně nám palilo na záda, takže kdybych vám ukázal tričko, má velmi zajímavý tvar. Já jsem to ani netušil, když mi byla předána po vyprání, tak jsme se trošku zasmali, protože jsem měl baťoch a na zadách toho trička byl odstín, jak by tam prostě byly uši králíka. Jo. Takže jak jsme šli nahoru, tak jsme byli jak králíci úplně. Jednou uši nahoře, jednou dole. Ale vyšli jsme. Šli jsme dost dlouho. Ono totiž ta cesta nám ukazuje, že je to tak z toho kláštera svatého Jiřího. To je takové 3 hodinky, ale ovšem ty 3 hodinky bez těch 20 kila, pak možná pro mnichů, kteří tam žijou, pro nás to bylo tak na 6-7 hodin. Jo. Ale došli jsme tam. Došli jsme tam, naštěstí tam jsme přespávali, pod širým nebem bylo to hezké a pak ráno šli jsme na východ slunka, překrásné fotky, já vám to pak pošlu. No prostě nádhera. Nebyli jsme sami, zajímavost, jak jsme došli na místo. Byl tam klášter, takový menší, a pak ten úplně na vrcholku, přímo na té špičce. A byla tam studně s vodou, protože nám už došlo pití. A byli tam ortodoxní. A byli to Ukrajinci. A byli to Ukrajinci dokonce z Brna. Tak říkáme, ten svět je malý. Tak jsme vzpomínali na staré léto, jak u našich dědečků a babiček, jak jsme je navštěvovali a třeba bylo čerpat prostě kýblem tu vodu ze studni. Úžasná voda, studená, prostě člověk by takový kýbel vyle na hlavu. Tak jsme spáli na střeše kláštera, protože dalo se i tak, bez pacácích. A pak ve 4 ráno prostě na východ slunka, pak zpátky v 7 jsme to otočili a šli směrem klášteru svaté Anny. Noc byla zajímavá, protože ti bratři, jako katolíci, měli bohoslužbu ve 12 hodin, pro ně půlnoční. Zajímavost, jak jsem říkal, že jenom muži tam můžou, ti muži brali ze sebou svoje děti, a mám na mysli svojich synů, aby prožít s něma ty 3 dny toho duchovna na té hoře Athos. Měli ze sebou kněze, čili to byl jejich průvodce. Za naši skupinku Fanfaron jsem byl já jako jediný kněz, takže vždycky jsme se pomodlili, řekli jsme si prostě nějakou myšlenku, pak jsme v tichosti třeba šli nějaký úsek, jak jsme šli nahoru Athos z kláštera svatého Jiřího, tak jsem řekl fanfáronům, přátelé, obětujme tu cestu za někoho. A každý sám řekne, pro koho by to udělalo, tu cestu, pak tu modlitbu, to požehnání tam nahoře. Já jsem nesl mladého kluka jménem Tomáš, kterému lékaři řekli, že je vážně nemocný. Vynesl jsem ho tam nahoru. U toho kláštera je tam takový zvon, který, když tam dojde poutník, tak může zazvonit a říct nahlas ten úmysl. Tak každý z nás, kdo chtěl, tak přišel k tomu zvonu. Taky mám tu nahrávku. Řekl jsem Tomáši, obětuju ten výstup za tebe a ti Pán Bůh žehná a dává ti sílu. Pak, jak jsem se vrátil zpátky do republiky, protože je to syn jednej paní učitelky, ona ze školy, Přemyslava Pítra, tak mi napsala, že moc děkuje, že Tomáš se má lépe, ale ještě to není všechno, čeká go ještě cesta, která má mu ještě pomoc v tom všem, ale to nejhorší, co prostě potkalo, tak to minulo, takže to ohrožení toho života naštěstí odešlo pryč. Teď rehabilituje. Takže já jsem byl rád za to. Takže tak byly naše úmysly a pak s těmi úmyslami šli jsme do maminky Panny Marie, svaté Anny, protože to byla popravdě poslední taková stanice, kdo z nás putoval po těch klášterách, tak u svaté Anny se pak pozastavil a pak chodinka cestu k domu na břeží čekala loď, na tou loď se nastoupilo a doplulo se do Haiti Díky a hned na druhý den zpátky do České republiky.
1: Oče Dariuši, vy jste říkal na tom Athosu, že to byl řecko-katolický klášter. To už nebyli pravoslavní. Byli ti řecko-katoličtí vstřícnější teda než ti pravoslavní?
0: Tak u toho prvního kláštera to byli pravoslavní, to bylo poznat, byli přísní. Tak i zkoušel nás ten mních, odkud jsme a tak dál. Ale pak skončilo to dobrou kávičkou a dobrým uzem a dobrou vodou, dobrým slovem. Pak druhý, ten klášter svatého Jiřího, tam byli ortodoxní z Rumunska, jo. Tam už byli velmi příjemní. A u svaté Anny tam už byli řekokatolice. Tak to už, jak tady jsme řekli, to byli už ti naši. A bylo to fajné. Byl tam takový obchůdek, kde popravdě všichni poutnice chtěli na památku si něco koupit, protože už to byl poslední klášter, na druhý den se zešlo dolů a pak nastoupilo na loď, tak potkalo nás to, že jeden z naší skupinky, fanfaron, odnesl ze schory Athos z kláštera svaté Anny překrásný ikonostas, svatou Annu. Vnitřek toho klášteru, kde byl ikonostas svaté Anny, byl zavřený. Byl tam mnich, který pouštěl jenom po skupinkách. Tak jsme řekli si, tak pojďme nakoupit věci a na ten druhý den, jak budeme odcházet, tak ho poprosíme, aby nám otevřel a já pak požehnám už vevnitř v kapli svaté Anny ty všechny věci. On nám otevřel, ukázal nám, byl překrásný ikonostas svaté Anny, velký obraz. A ten jeden z našich fanfaronův měl ten ikonostas v ruce, držel ho s velkou úctou a já jsem požehnal, pak jsme se dotkli toho velkého obrazu svaté Anny. Bylo vidět, že ten náš fanfaron a pak my všichni, fakt jsme to prožívali. A zajímavost byla, že jak jsme scházeli dolů, ten ikonostas nesli jsme s velkou úctou. Ne pod páří, ne jak z Penny Marketu se nese zboží, ale ve dvou rukou a střídali jsme se, jak bychom šli v procesi na tu loď. A dokonce i ten obraz nedávali jsme do kufru, ale tak nesli jsme ho na letiště s velkou úctou. Samozřejmě byl zabalený, takže byl v našich rukou až do letu z Řecka do České republiky. A myslím, že ten fanfaron ví, co bude dělat, protože chce udělat fanfaronskou kapličku pro nás všechny zasvěcenou svaté Anně. Rozdíl, co se týče ikonostásů, to bylo také zajímavé, protože pravoslavní Matku Boží mají na ikonostásu takže já, když se postavím čelem obrazu Matky Boží, tak vidím Ježíše na pravé straně. To je symbolika pravoslava, že jsou to pravoslavní. Ale když my jako ortodoxní a římsci, když se postavíme obrázu čelem, tak Ježíše vidíme na levé straně. Ale pozor, je v tom taková metafyzika boží, že když se otočím už zády, tak na pravé straně je Ježíš. Ale už ne před mojimi očima, ale za mojimi zády. A to je symbolika, že to je obraz Panny Marii Řecko a Římsko. Když Ježíš je na levé straně, když se já otočím zády, tak je na pravé straně. U pravoslávných face to face, z očí do očí, vidím Ježíše na pravé straně. A to je ikonostas pravoslávných. Takže v tom je ten rozdíl těch ikonostasů Panny Marii. U svaté Anny to je zajímavost, protože svatá Anna, já jsem dostal taký obrázek, to mnoho, jak jsme kupovali, tak vidíme, tady je svatá Anna, Ježíš je na pravé straně. A většinou to je symbolika ortodoxních, tak byla malována Panna Marie. Ale u nás, u římskokatoliků, když se podívám, třeba viděl jsem obraz svaté Anny, že Marie jako dítě je na levé straně. Čili podobně, jak u řekokatoliků a římskokatoliků, ne jak u pravoslavných. Dá se říct, že oni si opravdu hrají někde na ty gesta, či léva nebo prava, ale když je obraz Matky Boží s Ježíšem, tak ještě jednou opakuji, když se podívám z očí do očí na ten obraz, tak pravoslavní mají Ježíše na pravé straně. A my u Panny Marii s Ježíšem máme ho na levé straně, ale když se otočíme zady, tak je to správným směrem. Zajímavá, opravdu zajímavá technika. A ještě jedna věc, která nás zajímala, tak kadidla. Jo, krásná vůň, symbolika kadidel. Jak jsme byli večer na té vigílii svatého Jiřího přes noc, tak aby tam nikdo neusnul, tak popravdě, jak se tam zpívalo, tak se používalo kadidlo a měli tam zvonečky. Takže to kadidlo prostě dávalo i ten zvuk. Kromě toho zpěvu se tady něco děje, jako vzhůru všichni, jako vzhůru srdce. Takže sum sum corda, dalo by se říct. No, ta naše sum sum corda bylo do půlnoce, protože jsme byli unavení a pak jsme šli spát a jak jsme ráno šli na snídání, protože nám řekli v kolik, tak právě oni už vycházeli z té kapli a to bylo mezi 6 a 7 hodinou. Za nás krásný zažitek. Za mě řeknu z pohledu jako kněze, jako člověka, jako katolika, po té duchovní stránce, myslím, že každý z nás tam něco našel. Tím nižší ještě na tom ostrovku, žijou z toho, co si sami vypěstujou. Pěstujou hroznové víno, olivem, saláty, mrkev, okurky, mlíko, čaje, jako bylinky. A to všechno pak servírují na tom stole, když je. Oni mají jenom dvakrát za den strávu, čili snídání a večeře. Jak jsme se ptali na ranní snídání, tak ten mnich se zasmál a říkal, ne, bude oběd, jako snídání oběd. A byl velmi syty. Oni v té snídání mají velmi syté a pak tím to končí. Pitná voda je tam všude. Jak jsme cestovali, tak jsme potkávali i mnichův, kteří na těch soumarách nebo slíčkách vozili třeba dřevo nebo jakýkoliv stavební materiál, protože některé kláštery se tam renovují, jsou pod UNESCO. Takže jak jsme čekali na loď, tak bylo poznat, že třeba přivezli nějaký materiál a takových 10 těch oslíků to všechno mělo vyvést nahoru. Občas se stalo, že třeba přijel někdo starší, tak mohl si u těch mnichův objednat toho osla, aby si sedl a vyvezl ho přímo do kláštera tam nahoru. I ta možnost byla také. Takže krásná příroda, krásný vzduch, krásná atmosféra, zdravé jídlo. Já popravdě od té doby jsem na rajčatách, okurkách a na salátu, jako pravdě. A omezil jsem chleba. Prostě jsem si řekl, že zkusím z té hory a to nějakou svoji místiku, co se týče jídla samozřejmě. A je to zajímavé. Prozatím vydrželo mi to a pokračuju dál.
1: Oče Dariuši, já vám moc děkuji za vyprávění o pouti do Řecka, zvláště tedy na horu Athos za mnichy. A do dalších let přeji hodně božího požehnání a stalou ochranu Matky Boží Panny Marie a taky svaté Anny, když takovou úctu k té svaté Anně v Řecku jste prožil a do České republiky také přivezl.
0: Řecky děkuji znamená Eucharistio. Takže i já děkuji a přeji vám též hodně síly a zdraví. Ať dobrý Bůh vám žehná. Děkuji za důvěru.
1: O své nedávné návštěvě klášterů na hoře Athos hovořil duchovní správce ostravské farnosti Končičky pater Darius Sputo. Od mikrofonu se loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Večer na břehu moře, stopy se táhnou od vnitrozemí. Večer pevnina končí, kam si až došel zblázněný. Ještě svítí slabé slunce, že je srst, ale chtá chřípí, je

Plyšový medvěd, proč ještě nespí na břehu moře, muž nebo zvíře sedí a neví, stopy jdou zpátky do pohádky, pevnina končí, rady už není, vrátit se fouká listopad, pevnina končí, rady už není, co ještě plavat na západ. Někdy prý jsou nějaké ostrovy, někdy prý jsou nějaké ostrovy, ho, ho. Trochu se připozdívá příboj hlasy, mož

Jacek, možná Bůh. Cesty jdou do moře, návraty do křoví. Cesty jdou do moře, návraty do křoví. Někde prý jsou nějaké ostrovy. Home, home.

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní část nese název Potřeba ctnosti rozvážnosti. Podle známé definice Aristotelovy sleduje ctnost zlatou střední cestu mezi dvěma extrémy. Není však snadné tento střed najít. Jemný cit musí mít rodiče k tomu, aby poznali, co je dobrota, která nesmí dítěti chybět, a co už je rozmazlování. Nerozumná šetrnost se stane lakomstvím. Není proto divu, že Aristoteles vyhlásil za první a nepostradatelnou podmínku všech ostatních ctností rozvážnost, zdravý úsudek, moudrost. Jeho slova opakuje svatý Tomáš Akvinský ve větě: rozvážnost všem ostatním ctnostem napomáhá, je ve všech. I křesťanští autoři chválí moudrost a rozvážnost. Svatý Ambrož ji přirovnává k pramenu vody, který zavlažuje zahradu a dává růst a kvést ostatním ctnostem. Podle svatého Bazila se člověk bez rozvážnosti podobá lodi bez kormidelníka. Vítr takové plavidlo honí sem i tam. Proto svatý Bazil napomíná askety, aby byli ve zbožnosti rozumní. Říká: bez rozvážnosti se upadne do chyby i v tom, co se zdá dobré, dělá-li se to v nesprávný čas nebo bez míry. Kasián vypravuje o diskuzi mnichů v přítomnosti svatého Antonína Poustevníka. Jedni tvrdili, že nejdůležitější ze všeho je umět se zapřít, jiní vyvyšovali nade vše blíženskou lásku. Svatý Antonín jim nechtěl přímo odporovat. Přece však připomíná, že znal mnoho nadšenců, kteří horlivě začali a špatně skončili. Chyběla jim rozvážnost, která je jakoby okem duše. I svatý Ignác z Loyoli se obával nerozumných horlivců a říkával, že svíčka s rozvahou je lepší než velký oheň bez rozumu. Podle Gaudiera se rozumný člověk pozná především podle tří vlastností. Umí najít prostředky k cíli, kterého chce dosáhnout. Z všeobecných a abstraktních zásad umí vyvodit praktické konkrétní důsledky pro život. Předvídá, s jakými by se mohl setkat obtížemi, a dokáže změřit své síly, aby věděl, může-li je přemoci nebo má-li se jim vyhnout. Často se setkáváme s horlivci, kteří planou nadšením a mnohé strhnou. Ukáže se pak, že to byli fantastové. Podobají se stohu slámy, který hoří obrovským plamenem, a za chvíli zůstane jen popel rozčarování. Ve Florenské akademii jsou čtyři nedokončené Michelangelovy sochy, takzvané stagioni. Tu je vidět, jak veliký umělec vycházel z konkrétního kusu kamene a jak mu vtiskoval ponenáhlu formy svých představ. Planí a idealisté s kamenem skutečnosti nepočítají. Bohužel bývají málo rozvážní i lidé velmi učení. Zdá se, jako by se jejich duševní energie vyčerpala ve studiu výborných zásad a jako by už neměli sílu a čas k tomu, aby přenesli dobré principy do života. Tam je často předstihnou ti, kteří jsou, jak se říká žertovně o svatém Ignáci z Loyoli, lidé mála zásad. Když už nějakou pravdu pochopí, vidí hned všechny důsledky, které z toho plynou, a skutečné možnosti k uskutečnění. Rozvážností mají vynikat především ti, kdo řídí představení, zvláště tam, kde se dá předpokládat, že podřízení na slovo poslechnou. Rozvážnost má jistě vrozený základ. Mnohému však naučí život a zkušenost. Rozumnost totiž předpokládá jisté vlastnosti, které se dají i získat, nebo alespoň posílit. pro křesťanskou rozvážnost je nejdůležitějším světlo víry. Nepochybí ten, kdo se snaží hlouběji a hlouběji pronikat do ducha evangelia, do ducha univerzální církve, která má 2000letou tradici a pomoc Ducha Svatého. Někomu se zdá, jako by si odporovali dva odlišné postoje. Jeden chce pevně věřit a druhý by rád všemu rozuměl, vše prozkoumal, uvážil. Je pravda, že byli v dějinách svědci, kteří se chtěli stát blázny v očích světa, kteří považovali za marnost a klam moudrost moudrých. Pohrdali opatrností, rozvahou, zdravým úsudkem. V Rusku se jim říkalo jurodiví a lid je rád cíl. I když můžeme obdivovat sílu ducha v těchto zvláštních případech, přece jen nepovažujeme jurodivého za normálního a tím méně za ideální typ křesťanské dokonalosti. Dokonalé božství Kristovo se spojilo s dokonalým lidstvím. Dar boží moudrosti by se měl ideálně spojit se zdravou a bystrou schopností usuzovat. V řadě kanonizovaných svědců je proto většina lidí velmi nadaných a bystrých.
0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

0: Východočeské město Vamberk je spojeno téměř 400 let s krajkářstvím a s výrobou paličkovaných krajek. Současně se zde nachází krajkářská škola a od roku 1929 také muzeum krajky. V našem pořadu Na stole je téma, ve kterém vás vítá Martin Weisbauer, se vypravíme právě do muzea, které sídlí v takzvané Bednářově vile. Ta je památkově chráněnou stavbou od roku 1916. A muzeem nás nyní provede vedoucí Kateřina Kutanová. My teď s paní vedoucí Kutanovou stojíme paradoxně ve slovenské expozici Muzea krajky ve Vamberku. Proč tomu tak je a jakou to má souvislost, paní vedoucí, se Slovenskem?
1: Takže my stojíme vlastně v přízemí malé prostoře, která je věnována krátkodobým výstavám. A v tuto chvíli tady máme krajky Myjavské pahorkatiny. A zaprvé proto, protože od března 2016 je vlastně tato krajka zapsaná na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví Slovenska. A také proto, protože je otázka, jak se tyto myjavské krajky vůbec dostaly na Slovensko. Oni totiž vychází z českých krajek a od českých krajkářek, protože ženy v 90. 80. letech 19. století odešly některé z vám a odešli právě na Myjavu a sebou odnesli tu znalost té vláčkové krajky, která pochází vlastně z Vamberka a ta potom se ustálila a doplnila o další jako ty tylové techniky krajky, tak z toho důvodu jsme navázali vlastně spolupráci se Slovenskem a oni nám tuto expozici a tuto vlastně výstavu zapůjčili.
0: Je tedy prapůvodní místo zrození krajky Vamberk, nebo je to někde jinde?
1: No, to je dost složitá otázka, protože ona je otázka, co vlastně teda krajka prapůvodně byla. Jako jestliže o tom budeme přemýšlet, že je to motání nití nebo drátů nebo jakéhokoliv jiného materiálu. Ale to, o čem my mluvíme od 16. století jako o krajce, o té velmi jako jemné technice, splétané pomocí teda dřevěných paliček, tak řekněme to západní centrum té krajky bylo v Belgii, odkud se teda potom šířila, ale rozhodně ten druhý proud té slovanské krajky se šířil z druhé strany. No a ještě možná vlastně jedna zajímavá věc. Historicky se zatím domníváme, že ty krajky, které vznikaly nebo se rozšiřují v Čechách, přišly právě z té belgické části, ať už to byla tedy Marie Grambová, která v 16. století jaksi podporovala ten rozvoj krajky ve Vamberku, ale hlavně proto, protože to byl vlastně obchodní artikl a v Krušnohořích to pak byla Barbora Utmanová.
0: Takže v našich zemích byla taková dvě centra, Vamberecko a Krušnohoří, dalo by se říci.
1: Já bych to nestahovala jenom na Vamberecko, ale vlastně jako ty Orlické hory, Hradecko, Pardubicko a potom určitě jako ta krušnohorská oblast, ale vlastně ta západní provinience, tak tam se také vlastně jako vždycky objevovaly ty krajky. Najdeme je i v jižních Čechách, ale takové ty opravdu jako ty větší centra, kde se krajka dlouhodobě vyskytovala, je opravdu to pod Krušnohoří a potom tedy tady pod Orlickou.

0: My jsme v té době byli součástí rakousko-uherské monarchie. V jakém vztahu bylo krajkářství k této monarchii?
1: Rakousko-uherská monarchie měla krajku jako svůj vývozní artikl, jako vlastně státní vývozní artikl. A když v roce 1873 byla světová výstava ve Vídni, tak zde byl ženský pavilon, který ukazoval ženskou práci. A zde se zjistilo, že je velmi špatná, zaprvé proto, protože ženy neprocházely profesionálním školením a že ta znalost té krajky velmi upadá a že není reprezentativní. To znamená, že ona se potom nemohla být konkurenceschopná na těch světových výstavách. A tak se tehdy Rakousko-Uhersko rozhodlo, nebo monarchie ve Vídni, že založí takzvaný centrální vídeňský krajkářský kurz, který povedou profesionálové, kteří budou navrhovat krajky, což teda jako ty výtvarníci byli především muži. A ta žena, že teda bude tou profesionální vlastně zpracovatelkou té krajky, to znamená, že ona se naučí teda velmi dobře to krajkářské řemeslo. Vznikla u toho celá škola, která potom distribuovala učitelky do těch zbylých center monarchie, ale co je zajímavé, je, že celou tu Vídeň vlastně živili v té době právě velké centrum v tom Podkrušnohoří. Tam to byly vlastně české Němky a potom tedy i ve východních Čechách, i tady na Vamberecku, Žamberecku, ale i v Chrudimi. A ty vlastně byly pod dohledem těchto krajkářek, které vycházely z té Vídně, tady dávali pozor na ty vzory, které se tady vlastně za velmi malý peníz upaličkovaly, vracely se zpátky do Vídně a Vídeň je potom vlastně distribuovala a prodávala za mnohem větší peníze. Zajímavé je, že v roce 1903 vyhlásilo Průmyslové muzeum v Hradci Králové soutěž na nové vzory. Právě proto, že se chtěli vymanit vzorům, které diktovala Vídeň, a tak uspořádali soutěž na to, aby vznikly nové, vlastně slovanské, české vzory, a právě ty vzorníky z těchto soutěží můžeme obdivovat přímo ve vitríně muzea.
0: Posloucháte pořad Na stole je téma a právě jsme na návštěvě ve Vambereckém muzeu paličkované krajky. Provází nás vedoucí muzea Kateřina Kutanová.
1: A teď bylo vlastně velmi zajímavé se dívat na to, jakým způsobem se k tomu vlastně staví české Němky a jakým způsobem se k tomu staví ty oblasti, které se považovaly za české. My totiž nikdy od sebe nemůžeme tyto dvě etnicity oddělit. Prostě v českém kraji žily tyto dvě etnicity a ty vlastně se vytvářely navzájem proti sobě. A tady mě nejvíc se na tom zaujal příběh, který se odehrával v Chrudimi, protože v Chrudimi pod muzeem, ale to byla taková jako běžná praxe na konci 19. století, v pod muzeem vždycky vzniknul ten krajkářský kurz a krajkářský kurz v Chrudimi byl jediný ten, který si dovolil psát neustále do Vídně stížnosti, že se vzory, které jsou zasílány z Vídně, zásadně nesouhlasíme, protože v tom nejsou české motivy a prosíme o to, aby tam prostě byly dodány české motivy. Což samozřejmě Vídeň nechtěla, protože zastávala tu modernistickou tendenci, že to bude prostě nové secesní vzory, bez toho, aniž by se jim do toho pletly ostatní národy. A to byla vlastně zajímavá.

0: se samozřejmě počítalo pouze s tím navázáním na ty slovanské vzory.
1: Takže to už bylo v rámci Československa.
0: Ano, ano, ano.
1: My jsme zde několikrát narazili na motivy. Mluvila jste o motivech secesních, které přicházely z Vídně, a potom jsme mluvili o motivech, které vznikly za Československé republiky, což byly ty slovanské motivy. Můžete trošku nám přiblížit, o jaké motivy především se jednalo?
0: Když v roce 1918 vzniklo Československo, tak řada výtvarníků chtěla vytvořit nový, moderní, národní styl. A přidala se k ním i Marie Sedláčková-Serbousková a krajky, které můžeme obdivovat v expozici, právě ukazují ten vliv toho geometrického národního stylu přímo na jejich krajkách. Takže je to zase něco, co se vlastně vlíná do každého umění, je právě to národnostní cítění, které tvaruje podobu uměleckého díla.

0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma, věnovaný tentokrát muzeu paličkované krajky ve Vamberku. Přímo na místě hovoříme s vedoucí muzea Kateřinou Kutanovou. Paní vedoucí, jak toto muzeum vlastně vzniklo a za jakých okolností?
1: Takže muzeum bylo založeno v roce 1929 a založili ho, a to je zajímavé, místní průmyslníci. Právě proto, protože se stále vlastně přemýšlíme o krajce jako o umělecko-průmyslovém výrobku. A ten vznik toho muzea souvisí vlastně se založením krajkářské školy tady ve Vamberku, která byla založena v roce 1889. A tato krajkářská škola byla vůbec první českou krajkářskou školou. Ne, že by ale předtím byly jiné krajkářské školy, že by nebyly tady na českém území, byly, ale ty se nepovažovaly za ryze české. To byly ty, které byly právě

0: tím vlivem toho centrálního vídeňského kurzu. Tady je určitě zajímavá potom postava dvou průmyslníků ve Vamberku. Za prvé průmyslníka Kubiase, který ale měl vztahy k masnému průmyslu. A dalším takovou významnou vambereckou postavou byl textilní průmyslník Bednář. V jehož domě se nyní nacházíme. Tito dva pánové podporovali finančně, ale i jako myšlenkou založení té krajkářské školy. A ta krajkářská škola potřebovala mít ten sběr těch starých krajek, aby věděli, podle čeho mají vlastně vytvářet ty krajky. A díky tomu vlastně vznikly ty počátky toho muzea přímo v té krajkářské škole. Oficiálně ale vzniklo potom až v roce 1929, ale ta krajkářská škola ho vlastně dlouho využívala. Za druhé světové války muzeum zaniklo, ale v 50. letech se potom sbírky dostaly pod Městské muzeum a Městské muzeum v 70. letech dostalo k ožívání paradoxně tu vilu rekonstruovanou textilního průmyslníka Bednáře, která ta vila sama o sobě je nádherná, je od architekta Oldřicha Lisky, který byl spoluautorem vlastně spolu s Gočárem založení toho velkého rozlehlého městského plánu v Hradci Králové. Takže tato budova je vlastně velmi reprezentativní a je krásné, že v ní dnes tato díla krajkářského ty ruční práce vůbec můžou být vystaveny. Takže to teda k vzniku muzea.
1: Podívejme se teď na to, co všechno mohou návštěvníci Vamberku během celého roku zde navštívit.
0: Pro nás je vždycky největší slávou, když můžeme jednou za dva roky otevřít krajkářské bienále. Krajkářské bienále totiž vzniklo proto, aby se podařilo zachovat tu tradici toho krajkářství, protože musím říct, že krajkářky to je takový vymírající druh. A jestli se nestane nějaký zázrak, tak opravdu brzo dojde k vymření, protože se dneska téměř už vlastně jako nevyučuje. Na vysokých školách, na středních školách je to také velká bída a to řemeslo vlastně upadá. A tak se vlastně před 20 lety rozhodlo, že se zde ve Vamberku bude konat bienále české krajky jednou za dva roky a ty krajkářky, které se ještě v paličkované a šité krajce věnují, se sjíždí se svými díly. Ale to už není ta užitá tvorba, to už je také a především ta volná tvorba, o které můžeme přemýšlet jako o krajce. Tam už ale nejde jenom o to, že teď třeba stojíme v expozici ve druhém patře, kde můžeme vidět vlastně věci z expa, ale tehdy se to prezentovalo především jako oděvy. Dneska na bienále vidíme vlastně plastické objekty, o kterých můžeme opravdu mluvit, že se jedná už o volnou sochu, o volné dílo, o volnou tvorbu. To bienále si snaží, nebo snažíme se, aby se udržovala vlastně velká kvalita. To znamená, že máme porotu umělců, kteří schvalují, kdo na bienále bude a nebude přijat a kdo teda nakonec vyhraje zlatou paličku.
1: Kolik účastníků tak v průměru se účastní tohoto bienále?
0: No, řekla bych, že každý rok o něco méně a méně. A to ne, že by to někoho přestalo bavit, ale protože krajkářky vymírají. A máme třeba 20 krajkáře, které se zúčastnili letošního bienála. Takže ta účast vlastně není zas až tak veliká a možná, že by stálo za to zapřemýšlet, jestli z toho českého bienále nepřejít na bienále, které by zahrnulo vlastně i světové umělce nebo umělkyně, které se tvorbou paličkované nebo šité krajky věnují. tady bych si dovolila takovou odbočku, protože nejenom žena může paličkovat. Opravdu může paličkovat i muž. Teď třeba v Piešťanech bude mezinárodní setkání krajkářek, které začíná 8. srpna v Piešťanech, a to pod patronací právě Matěje Pisci, který se snaží na Slovensku uchovávat vlastně krajku, takže muž perfektně umí paličkovat.

0: pořadu Na stole je téma. Jsme na návštěvě muzea paličkované krajky ve Vamberku a bavíme se s vedoucí muzea Kateřinou Kutanovou.
1: Mimo bienále potom máme krátkodobé výstavy a tyto krátkodobé výstavy mapují buď jednotlivé umělce nebo umělecké školy, které ještě se věnují paličkované krajce, a chceme se spíš přibližovat vlastně mladému divákovi, což je těžké, protože přeci jenom ta návštěvnost tady se skládá z toho postaršího diváka než z té mladší generace, což ale když potom sejdeme do místa v přízemí, kde je současná krajka vystavená, tak uvidíte, že i pro mladého člověka je to zajímavá věc. A těm krátkodobým výstavám bych možná ještě přiblížila divákovi, proč není třeba se bát vůbec navštívit muzeum krajky a že to opravdu jako je zcela současná záležitost. Minulý týden nás oslovila firma ELA.cs z Třebechovic pod Orebem, kteří tady s muzeum už vedou delší dlouhodobou spolupráci. Oni vyrábějí vlastně ve zdravotnickém průmyslu stenty a tato firma vyvinula právě stenty, které se vyvinuly z techniky paličkovaného stroje, který my tady máme v muzeu. Takže i tady může člověk vlastně poznat, co všechno a kam může směřovat paličkovaná nebo šitá krajka.
0: To je velice neobvyklé spojení krajky a lékařství.
1: Ano, je, ale o to víc si myslím, že by to mohlo přilákat širší záběr diváků, protože přeci jenom většinou nás navštěvují ženy. Já tomu osobně říkám, že jsme spíš takové ženské muzeum a muži vlastně nevědí moc, na co by se tady dívali, tak tentokrát budou moc obdivovat stenty. A to bych taky chtěla vlastně říct, že to užití té krajky i pro muže může být zajímavé, protože součástí letošního bienále, které ale bohužel včera skončilo, byl vyšívaný velorex. Takže měli jsme zapůjčený velorex, z něhož ta původní plachta byla sňata a nahrazena vlastně šitou krajkou a vyšíváním.
0: Takže jestli dobře počítám, příští bienále by mělo být v roce 2026?
1: Ano, 2026.
0: V jakém období?
1: Vždycky na začátku prázdnin. Je to na začátku prázdnin, ale je to opravdu vždycky jako ten víkend, kdy skončí škola a začínají prázdniny. Takže tady máme celý víkend, kdy se konají takzvané krajkářské slavnosti. Je spousta akcí a diváky bych chtěla vlastně pozvat na rok 2026, protože už tuto chvíli víme, že se budeme zaměřovat na slovinskou krajku a to bude, myslím, velmi zajímavé.
0: My jsme teď v roce 2024, tak proto se zeptám, příští rok, v roce 2025, kdy bienále nebude, má cenu do Vamberka přijet?
1: Určitě. A i v tom termínu, kdy končí škola a začínají prázdniny, protože tady bude takzvaný krajkářské slavnosti, bude to jeden den a budeme pořádat workshopy, přednášky a budeme se snažit vlastně popularizovat a přiblížit současnému divákovi krajkářskou tvorbu a krajkářství jako takové.
0: Vy nepřibližujete krajkářskou tvorbu jen zde nebo v rámci naší republiky, ale před chvílí zde padlo, že jste vystavovali na Expu, na zahraničních výstavách. Kde všude jste prezentovali naši krajku?
1: No, ono to není tak, jakože my jako muzeum. Tehdy totiž ještě v krajku měl pod patronací stát. Není to tady nic nového, je to přesně to, co jsem vlastně říkala, kdy si rakousko-uherská monarchie uvědomila, že to je ten artikl, ten vývozní artikl. A právě ještě v 60. letech nebo na Expo 58 v Bruselu stát věděl, že toto vlastně podporuje. A opravdu, jak si na školách se to vyučovalo, na středních školách, ten státní vklad do toho byl veliký. To už bohužel dneska není. A je to škoda, protože krajkářství jako takové, jako to, co v podstatě jako je spojeno s českou identitou, by dle mého stále mělo být jako vývozní artikl a možná, že když máme každý rok bienále pod patronací vlastně paní prezidentové, tak by možná stálo za přemýšlení, kdyby se krajka, česká krajka stala tím darovacím předmětem prezidentského páru.
0: Podobně jako třeba české sklo.
1: Ano, české sklo, český granát, to všechno a k tomu by měla patřit i česká krajka.

0: Paličkovaná krajka, to je tématem našeho pořadu, který právě posloucháte na Radiu Proglas. Návštěvou Vambereckého muzea Paličkované krajky vás doprovází Martin Weisbauer s vedoucí muzea Kateřinou Kutanovou. Když se podíváme do dnešní doby, říkala jste, že je velký úbytek krajkářek. Je vůbec možné někde se dnes vyučit kvalitním krajkářem nebo krajkářkou?
1: Ku příkladu v naší krajkářské škole, protože ve Vamberku stále funguje krajkářská škola naštěstí. Dalo se to ještě do roku 2000 studovat na školském ústavu v Praze. Tato škola, dneska střední škola uměleckého designu, stále jaksi má ten obor krajka, ale těch studentek je pomálo. Je podmálo a my třeba sami máme velký problém sehnat konzervátorku, která by uměla konzervovat a vlastně restaurovat krajky.
0: Myslíte, že toto řemeslo může toho člověka uživit v dnešní době?
1: Ne. Je to jednoznačná odpověď, ale myslím si, že přesto přeze všechno je dobré ho uchovávat, ale asi ne s tím, že vás to řemeslo jako takové uživí. Dokud tam nepřijde jako větší podpora, tak si to neumím představit a jenom si vlastně uvědomuji nebo vzpomínám na příběh, který jsem četla, kdy se rakousko-uherská monarchie rozhodla, že z toho udělá svůj artikl a taky to bylo tehdy, vlastně byla ve velmi podobném stavu, v jakém jsme my dnes. A tehdy se doporučilo vlastně císařovině Sisi, aby krajku na svých oděvech propagovala a že to byla vlastně jedna z možností, takže my musíme najít nějak jako cestu a potom možná se s tím někdy někdo uživí. Rozhodně je dobré si uvědomit další věc. My vlastně mluvíme o řemesle, to znamená o té rukodělné činnosti, ale ta už vlastně během průmyslové revoluce byla vytlačena strojovou krajkou. Když vlastně centrální krajkářský kurz ve Vídni schvaloval v Čechách nové a nové kurzy, kde se to mělo jako paličkovat, tak si třeba vzpomínám na příběh z Plzně, kde jim to zakázali na základě toho, že je ta krajka už vlastně neužívána, živí, že se jim to nevyplatí, protože je vytlačována na vlastně tom poli toho prodeje asijským výrobním systémem. Už tehdy.
0: Když jste říkala, že císařovna Sisi propagovala krajku tím, že ji nosila na svém oblečení, tak mě by vstává na mysli otázka, kde tedy všude krajku lze použít, kromě oblečení nebo čepců, límců a podobně.
1: A zase, protože se nacházíme tady v té části, v které stojíme, vidím všude kolem sebe šaty, ale ono právě třeba za první republiky, kdy působila Marie Sedláčková, Serbousková nebo Emílie Paličková, tak ten národní vzor se hodně dával do prostírání, do křestních roušek, do běžných předmětů k dennímu užívání. Takže tam všude může být krajka a to se potom změnilo, když se o krajce začne uvažovat jako o volném umění, že už je z toho teda umělecký předmět. Tak třeba jako to tady můžete vidět za mnou, kde stojíme před dílem od Milči Eremiášové Pták ohněvák, což je vlastně takový velký závěs s motivem ptáka ohněváka.
0: Mě tady u toho velikánského krajkového závěsu překvapila jedna věc, a sice, že ta krajka se skládá z mnoha barev. Já jsem měl vždycky představu, že krajka je jenom bílá.
1: A to je právě tam, kdy se stýkají ty dva póly, o kterých jsem se taky už zmínila, že vlastně přicházela ta krajka z té Belgie, o které vlastně my víme, že byla převážně vlastně bílá. A potom šly ty slovanské krajky, které byly barevné. Takže to současné umění už nemá právě potom vůbec problém používat teda barevné vyjádření krajky.
0: Takže v tom moderním pojetí vlastně dochází ke smíšení toho slovanského barevného s tím belgickým bílým?
1: Dalo by se to tak říct, ano. Mhm. Ano. Nacházíme se v poslední části muzejní expozice. Tyto prostory jsou věnované současné krajce. Najdeme zde třeba díla Marie Vaňkové, která tady má, nebo to, co je pro mě vždycky jako podstatné zmiňovat těm mladým, že od Ivy Proškové ve vitríně můžeme vidět přímo paličkované tenisky, nebo ono je to spíš samozřejmě aplikace paličkované krajky na teniskách a jako doplněk je k tomu i kabelka, kde se opakuje ten motiv z těch tenisek.
0: Velmi neobvyklé, ale zároveň musím připomenout, že se jedná o barevnou krajku.
1: Ano, je to ta barevná krajka, která je vlastně pro české a slovanské prostředí typická. Já bych tady ještě chtěla upozornit na jedno dílo, které tady máme. To je dílo od Jaroslava Prášila, který se snažil vlastně propagovat krajku a paličkovanou krajku na liberecké škole. A on vlastně vytváří řadu takových paličkovaných náramků, které nám taky v tento rok vlastně vystavoval přímo v té expozici, kde je krátkodobá expozice.
0: Všechno zde vypadá velice moderně, takže se ani nezdá, že by krajkářství mělo vymřít.
1: Ano, právě. Je to všechno, je to takový jako současný vyjadřovací prostředek, ale bohužel ta pracnost vede k tomu, že krajkářek ubývá těch vědomostí. A je to dáno už vlastně z doby průmyslové revoluce, kdy se vlastně odkláněl to ruční krajkářství, bylo naprosto vlastně zahlceno, nebo ten trh byl zahlcen strojovou krajkou. A jenom pro ukázku, i v našem muzeu máme malý stroj na paličkovanou krajku, ale ne na elektrický, ale ruční pohon, ale už je to stroj.
0: A na ten se teď půjdeme podívat.
2: Dělníci umění, zůstaňte stát. Jste celý spocení závodem oceny.

0: Posloucháte pořad Na stole je téma a právě jsme na návštěvě ve Vambereckém muzeu Paličkované krajky. Provází nás vedoucí muzea Kateřina Kutanová. Tak a jsme u paličkovacího stroje, který je ještě na kliku, na ruční pohon. A má takový kulatý tvar. Můžete nám ho trošku popsat?
1: Máme od firmy Topak tady tento paličkovací ruční stroj, který jede teda takový ten nekonečný pásek té paličkované krajky podle těch špulek, které jsou tady potom zavěšeny. A ten vzor je potom dán, nebo tak, jak byl dán v tom 19. století, tady těmi děrovacími štítky a podle toho vyděrovaného štítku on teda ví, co má sám potom vyrábět za typ krajky. Všichni návštěvníci, kteří tady projdou expozici, si můžou zkusit sami na ten stroj zatočit. Tady, když ho zase obejdeme z druhé strany, tak je tam ta klika.

0: Tak to byl docela hlučný stroj. U toho pracovat mnoho hodin denně asi nebyla žádná legrace.
1: Ono vůbec, jako neumím si představit ty podmínky, které byly vlastně téměř nelidské v těch továrnách na konci 19. století, tak to bylo ještě velmi ohlušující. A to máme jenom malý stroj.
0: Ten děrný štítek, to mě připomíná i prapůvod počítačů, které taky zpočátku fungovaly na děrné štítky, anebo flašinety.
1: Ano, ano. To je vlastně pravda, přesně tímhletím způsobem fungovaly ty první stroje ve všech fabrikách 19. století. A ještě bych chtěla dodat k tomu paličkovanému stroji. Sami vidíte, že jsem zadýchaná, protože utočit to je fyzicky náročné. A kdo si tady vlastně upaličkuje svoji krajku, tak si ji může odstřihnout a odnést domů. Proto ty nůžky tady.
0: Tak to je zajímavé. Jak fungují takové stroje dnes v éře počítačů?
1: No, digitálně. Už digitálně a taky kolem toho tady vlastně se díváme na chodbě ještě pohled do tehdejší fabriky, kde ty stroje byly daleko větší. Dneska jsou samozřejmě už taky chráněné, aby nespůsobily nějaké jako úrazy pracovní, což vlastně v tom 19. století nebylo, takže dneska už je to za prvé tiší, za druhý je to má ty ochrany kolem sebe a už je to jako digitalizované.
0: Tyhle ty stroje, ty větší ve fabrikách, byly také kulaté. Kolik si myslíte, že měly tak v průměru?
1: To záleželo od produkce té fabriky, té dílny, protože to vlastně bylo téměř jako neomezené. Jako kdo si jaký stroj mohl vůbec jako dovolit. To byla opravdu jako velká výroba, která, jak už jsem tam říkala, vlastně ten čínský průmysl ji válcoval ekonomicky už od toho 19. století a nakonec to skončilo i tady. Nám vlastně před 2 lety zkrachovalo ve Vamberku vamberecké družstvo, takže opravdu jak si ta výroba té krajky, strojové krajky, už ani jako v Čechách jako je minimální.
0: Takže, a to je zajímavé, ten obchodní boj s Čínou není jenom záležitost dnešní doby, ale už tehdy.
1: Ano, už tehdy taky mi to v těch archívech překvapilo.
0: A jak je to v současné době s konkurencí?
1: No, to jste mě teda zaskočil tou otázkou, protože tady už se ani nedá mluvit o konkurenci. Tady je opravdu jako, nám jde o přežití. Nám jde o přežití, ale jako evropského rozsahu. Protože když já jsem tady během té naší prohlídky neustále mluvila o Vídni, kde byl vlastně ten střed toho paličkování v 19. století, ač teda samozřejmě jako se to stahovalo z jiných těch zemí té monarchie, tak ale situace třeba dneska ve Vídni je a vůbec v Rakousku tristní a my k ní ale jako velmi rychlým kroky směřujeme, tam už vlastně není žádná paličková škola. Tam se to opravdu jako udržuje pomocí amatérských krajkářek.
0: Když zůstaneme v Evropě, tak jsme se bavili o rakousko-uherské monarchii a potom o Belgii. Ale jak to bylo s ostatními zeměmi v rámci Evropy?
1: Na Istrii se hodně paličkovalo, tam bylo takové jako velké paličkovací centrum, Slovinsko, a další země mi nejsou úplně jako známy, protože ono, když se dneska rozhodnete, že budete bádat o krajce a o krajkářství, tak zjistíte, že nemáte literaturu, že literatura v češtině vůbec neexistuje, že na Wikipedii je tristní článek v češtině o paličkované krajce nebo o krajce vůbec. A teprve nyní si to zřejmě jaksi český stát uvědomil a podporuje to pomocí jaksi 2 velkých projektů NAKY, které teď bádají právě nad krajkou, takže já plně doufám, že za 4-5 let budeme o něco chytřejší a budeme toho vědět daleko víc o tom, co se v minulosti u nás vlastně vytvářelo. To je hodně smutná jako záležitost.
0: Tak já doufám, že ty projekty na podporu krajky vyjdou a také, že vaše muzeum přežije a bude dál fungovat a lákat další návštěvníky.
1: Já moc děkuju, že jste si našel čas a navštívil jste nás a byla bych strašně moc ráda, kdyby k nám začali lidé víc jezdit.
0: Končí náš pořad z cyklu Na stole je téma, který jsme věnovali Muzeu paličkované krajky ve východočeském Vamberku. Muzeem nás provázela vedoucí Kateřina Kutanová a od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.

myšlenkách a obrazech, já průmyslová výroba už žiju vlastním životem. Já průmyslová výroba vždycky mám chladný úsudek. Já průmyslová výroba jdu ovlivnit jen začátcích.

Je okolo 1 hodiny ráno, středa 15. červenec 2026. Na Proglasu začíná blok komorní hudby. Dnes začneme sonátami Wolfganga Amadea Mozarta pro housle a klavír. A sice budou to sonáta G-dur, D-dur a F-dur. Zahrají na housle Dmitrij Sitkovecký, na klavír Konstantin Lifšic.

Poslouchali jsme sonáty G-dur, D-dur a F-dur pro housle a klavír Wolfganga Amadea Mozarta. Na housle hrál Dmitrij Sitkovecký, na klavír Konstantin Lifšic. A na závěr bloku komorní hudby na Proglasu vyslechneme trio sonátu číslo 4 B-dur pro dvoje housle a basso continuo, jejímž autorem je Christoph Willibald Gluck. Zahrají Viktor Šimčisko a Alžběta Plaskurová housle a Juraj Alexandr violončelo. Příjemný poslech.

0: Na Proglasu dozněla triosonáta B-dur pro dvoje housle a basso continuo Christofa Willibalda Glucka. Účinkovali Viktor Šimčisko, Alžběta Plaskurová a Juraj Alexandr. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Tonda Prokůpek, kazatel církve bratrské v Bruntále, který by dokázal shrnout svůj život do 5 slov. Jsou to slova hospoda, bolest, milost, povolání a Bruntál. Tondo, vítej zpátky.
3: Ahoj, ahoj.
2: Proč těchto 5 slov?
3: Za každým z těch 5 slov se skrývá kus mého života. Kus mého osobního prožití. A zkusím to vzít úplně letem světem. Možná vás navnadím na něco, ale já jsem se narodil v Opavě. Vyrůstal jsem v nevěřící rodině. O Bohu jsem toho nikdy moc nevěděl. Víra pro mě byla, nebo vlastně vůbec nebyla, součástí života. Když jsem se poprvé setkal s Biblí, tak to bylo ve 13, když nám přišly jehovisti. Obrázky měly pěkné. Ale já jsem měl starost o to, ať nezapálíme stoch slámy, když jsme si zapalovali první cigaretu. Jak šel čas, tak jsem pracoval v různých profesích. Docela dlouho jsem byl v gastru jako číšník a časem jako barman. A hledal jsem tak trošku, co má v životě skutečný smysl.